0: Vyslechli jsme cyklus písní pro mezzosoprán a malý orchestr Letní noci, dílo Hectora Berlioze. Sólový part přednesla Anne-Sophie von Otter, berlínské filharmoniky dirigoval James Levine.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr našeho pořadu jsme zařadili velkolepou symfonii číslo 7 C-dur Dmitrija Šostakoviče, zvanou Leningradská. Proces jejího vzniku je poněkud komplikovaný a v literatuře se objevují různé výklady. Tradičně se uvádí, že vznikla jako reakce na německou invazi do Sovětského svazu. Podle pamětí nazvaných svědectví, vydaných Solomonem Volkovem a prezentovaných jako rozhovory se skladatelem, měl však Šostakovič symfonii koncipovat již před německým útokem a při komponování slavného invazního tématu v první větě měl na mysli obecněji jiné nepřátele lidstva. V této interpretaci se také uvádí, že věnování symfonie Leningradu nemuselo odkazovat pouze na německé obléhání, ale širším způsobem na tragické osudy města. Premiéra se konala 5. března 1942 v Samaře. Symfonie byla následně provedena i v Leningradě, kde zazněla 9. srpna 1942 v tíživých podmínkách téměř roční blokády města. Krátce poté se partitura díky tajnému doručení dostala do New Yorku, kde ji 19. července 1942 provedl Arturo Toscanini se symfonickým orchestrem NBC.

0: Dozněla symfonie číslo 7 C dur Leningradská Dmitrije Šostakoviče v interpretaci Bostonského symfonického orchestru, který dirigoval Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní hudební blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní hudební blok zahájíme předehrou Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Viktora Iga Ruy Blas. Mendelssohn ji napsal na objednávku Lipského divadla roku 1839 během pouhých 3 dnů. Poprvé zazněla 11. března téhož roku při lipské premiéře Igovy hry, později však skladatel uvedl také jako samostatnou koncertní předehru v lipském Gewandhausu. Vyslechneme ji v provedení Londýnského symfonického orchestru pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla předehra ke hře Viktora Iga Ruy Blas od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mše C-dur, zvaná korunovační z roku 1779, patří k vrcholným duchovním dílům salzburského období Wolfganga Amadea Mozarta. V našem pořadu zazní v interpretaci sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, provedení řídí Trevor Pinnock.

Sextet pro klavír a dechové kvinteto napsal Francis Poulenc v roce 1932 a poprvé proveden byl o rok později. Sextet patří k reprezentativním dílům francouzského neoklasicismu a kromě inspirace hudbou 18. století reflektuje také četné vlivy jazzu a nejrůznějších druhů dobové zábavné hudby. Vyslechneme jej v interpretaci těchto umělců. Jacques Castagne – flétna, Robert Cassier – hoboj, André Boutard – klarinet, Gérard Fezandier – fagot, Michel Berges – lesní roh a Jacques Février – klavír.

0: To byl sextet pro klavír a dechové kvinteto Francise Poulenca. Jeho interprety byli Jacques Castagné flétna, Robert Cassier hoboj, André Boutard klarinet, Gérard Fezandié fagot, Michel Berges lesní roh a Jacques Février klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 2 D-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1802 během pobytu v Heiligenstadtu. Poprvé zazněla pod autorovým vedením 5. dubna roku 1803 v divadle na Vídeňce spolu s třetím klavírním koncertem a oratoriem Kristus na hoře Olivecké. Beethovenovu druhou symfonii vyslechneme v provedení orchestru Anima Eterna, který řídí Jos van Immerseel.

0: Dozněla symfonie číslo 2 D-dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerzel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Motetto Singet dem Herrn ein neues Lied pro dva čtyřhlasé sbory zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně kolem roku 1726. Neznámé příležitost, pro kterou bylo dílo napsáno, mohlo však zaznít při oslavách nového roku 1727. Motetto nám nyní přednese Monteverdi Choir spolu s kontinuovou skupinou souboru English Baroque Soloists, provedení řídí John Elliot Gardiner.

0: To bylo moteto pro dva sbory Singet dem Herrn, ein neues Lied, dílo Johanna Sebastiana Bacha. Monteverdi Choir spolu s členy souboru English Baroque Soloists řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 6 A-dur zkomponoval Sergej Prokofjev roku 1940. Je první z trojice sonát, které jsou vzhledem k době svého vzniku označovány jako válečné sonáty. Vyslechneme ji v podání ruského klavíristy Alexandra Melnikova.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Dobré ráno, milí posluchači, na stanici Český rozhlas Vltava otevíráme partitury. Z brněnského studia Českého rozhlasu vám pěkný poslech i dnes přeje Jan Hlaváč. Co dnes uslyšíte? Díla českých hudebních skladatelů Zdeňka Fibicha, Bedřicha Smetany, Josefa Suka, dále Bohuslava Martinů, Vítězslava Nováka a nakonec také Leoše Janáčka. Za svůj 50letý život složil Zdeněk Fibich celou řadu komorních, ale i orchestrálních skladeb. Na úvod si poslechněme jeho třetí symfonii v tónině E-moll, dílo 53. Hraje Státní filharmonie Brno, kterou řídí Miloš Konvalinka.

Na úvod dnešních ranních partitur dozněla třetí symfonie v tónině e-moll, dílo 53. hudebního skladatele Zdeňka Fibicha. Hrála Státní filharmonie Brno pod taktovkou Miloše Konvalinky. A pokračujeme dílem Bedřicha Smetany. Uslyšíte výběr z českých tanců, Slepičku, Hulána a Skočnou. V orchestrální úpravě hraje Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka.

Výběr z českých tanců Bedřicha Smetany hrála Státní filharmonie Brno, kterou řídil František Jílek. A teď se zastavíme u komorní hudby Josefa Suka. Vybírám jeho baladu a serenádu pro violončelo a klavír, opus 3. Na violončelo hraje Michaela Fukačová, na klavír Renata Ardaševová.

Z díla hudebního skladatele Josefa Suka jste slyšeli baladu a serenádu pro violončelo a klavír, dílo třetí. Hrála Michaela Fukačová a Renata Ardaševová. A z tvorby Bohuslava Martinů uslyšíme také komorní skladbu sonátu pro flétnu a klavír číslo 1. Na flétnu hraje Věra Křivá, na klavír Jaroslav Smíkal.

Z díla Bohuslava Martinu dozněla sonáta pro flétnu a klavír číslo 1. Na flétnu hrála Věra Křivá, na klavír Jaroslav Smíkal. V dnešních partiturách na stanici Vltava posloucháme díla českých skladatelů. Hudební skladatel a také pedagog Vítězslav Novák učil na mistrovské škole v Praze v první polovině 20. století. Vychoval celou řadu významných českých hudebních skladatelů. Z jeho díla uslyšíte Vzpomínky pro klavír opus 6. Hraje Miroslav Míč.

Vzpomínky pro klavír, dílo šesté od Vítězslava Nováka, nám hrál klavírista Miroslav Míč. Na závěr dnešních ranních partitur zazní dílo Leoše Janáčka, jeho dechový sextet Mládí. Zahraje dechové sexteto Janáčkovy akademie muzických umění Romana Mazáková, Petr Kubík, Jana Košnářová, Eva Štěňková, Lukáš Daňhel a Eva Skalníková.

0: Dechový sextet Mládí od Leoše Janáčka dozněl v podání dechového sexteta Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. A tímto dílem také zavíráme dnešní vltavské partitury z díly českých hudebních skladatelů. Pěkný den se stanicí Vltava vám přeje Jan Hlaváč.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
2: Český rozhlas Vltava.

0: víkendová příloha.
1: Dobré ráno, vážení posluchači. Právě začíná další květnové vydání víkendové přílohy. Zahájíme ho v řadě esej příspěvkem nazvaným Přežívat nebo žít z rukopisu české spisovatelky žijící v Německu Aleny Wagnerové. 8 hodin 20 minut následuje třetí část 15-dílného cyklu Katedrála svatého Víta, jaký neznáte. Jeho autoři Máriusz Winceler a Ivan Hartmann tento díl nazvali Skryté stopy nedokončeného staveniště. Rubrika Z Čech až nakonec je ta zpět, která začíná v 8 hodin 30 minut, obsahuje příspěvek Pavly Horákové o kulturních událostech v komentářích amerických a britských novin. Dále zařazujeme rozhovor s fotografem Jiřím Hankem o jeho nové knize, kterou nazval Má poklona, koláže, písně, poezie všedního dne. Pak si můžete poslechnout fejeton o sklářském výtvarníku a jeho sklárně v Karlově Jaroslavu Svobodovi. V závěru rubriky Z Čech až nakonec je ta zpět skladatel Miloš Tědroň představí rukopisný zpěvník z poloviny 18. století, který jako dar nedávno získala Moravská zemská knihovna. Přibližně v 9 hodin 20 minut zařazujeme pořad o česko-švýcarském básníku Franci Vrumovi, který se narodil před 100 lety, 2 roky po smrti France Kafky. Připravili jsme ho společně s překladatelkou Věrou Koubovou. Náš rozhovor doplňují ukázky z básníkovy tvorby a ze vzpomínky spisovatele a divadelníka Ivana Vyskočila. Závěrečný pořad tohoto vydání víkendové přílohy, který začíná chvilku po 10, je nazvaný Příběhy formované hudbou a nadějí a připravila ho Daniela Brůhová, která se v něm vypraví po stopách těch, co nestratili naději ani v dobách nejtemnějších. O hudebním festivalu Věčná naděje, který akcentuje díla židovských autorů spojených s terezínským ghettem, a letos i silné lidské příběhy. Jako byl ten historika Erika Poláka a spisovatele Arnošta Lustiga, kteří se potkali v terezínském ghettu. Jak staré příběhy mohou inspirovat dnešní dobu, která hledá svou naději, se ptá autorka pořadu Martiny Jankovcové, spoluzakladatelky festivalu. A ještě dodávám, že dnešní vydání přílohy připravil a uvádí Jiří Kamen. Dnešní přílohu v mezičasech mezi jednotlivými pořady bude provázet hudba Stena Getze.

0: Nyní si poslechneme v řadě esej v podání Aleny Zemančíkové text nazvaný Přežívat nebo žít z rukopisu české spisovatelky žijící v Německu Aleny Wagnerové.
1: Kdykoliv se v naší rodině za mého mládí mluvilo o pohromách, které v jeho moderních dějinách postihly český národ, před rokem 1968 tu byl centrálním tématem Mnichov a protektorát, ukončovala moje matka tyto debaty větou: to je tragédie malého národa. A proti názoru mé šestatřicátnické generace, že jsme za republiku tehdy měli bojovat, argumentovala, že Němci by nám byli rozbombardovali Hradčany a Národní divadlo a tím způsobili nedozírnou škodu. Představa, že by tyto jistě důležité symboly národní existence mohly být obráceny v ruiny, byl pro ni dostatečným argumentem pro přijetí mnichovského diktátu. Bylo to jen jiné slovo pro ony nedozírné následky, kterými se u nás tak rádo do dneška hrozí. Myslím, že v této své obavě o Hradčany, jak zněla její formulace toho, co Kundera nazývá českým údělem, má matka nebyla sama, ale zastávala postoj společný velké skupině středostavovských Čechoslováků, většinou státních zaměstnanců, bezmezně oddaných republice, ale vyrostlých za Rakouska a naplněných ještě duchem boje o národní přežití. Naší schopnosti přežít i za těžkých podmínek důvěřovali nakonec víc než české státnosti. Že mnichovský diktát byl přijat bez souhlasu parlamentu, je symptomatické pro tento přístup k vlastní státnosti. Totéž se mimochodem opakovalo i po diktátu moskevském v srpnu 1968, který, už podepsán nelegitimovaným sborem politiků, byl parlamentem odsouhlasen teprve dodatečně. Zdá se mi, že tato naše schopnost, neobyčejná zdatnost a často i historická nutnost přežívat, to znamená ovšem také dovedně uhnout, jít z cesty, sklonit šíji, neprovokovat, aby nenastaly ony nedozírné následky, přijímat věci tak, jak jsou, neklást si žádné otázky a tiše si dělat své, nám často zabraňuje skutečně žít. To znamená otevřeně se stavět příčinám a následkům našich činů, stát za nimi a klást otázky po uspořádání světa. Jen tak si lze vysvětlit, že chvíle neobyčejné mobilizace národních sil, doprovázené intenzivním pocitem žití, jak tomu bylo v září 1938, v srpnu 1968 i v listopadu 1989, končí u nás tak rychle fiaskem, kapitulací s nedozírnými následky, které si vynucují další mobilizaci sil přežívání, ovšem často spojenou s hlubokou demoralizací, jak to nejmarkantněji ukazuje právě období normalizace. Žáci, kteří na konci září 1938 mého demobilizovaného otce při jeho návratu do třídy obvinili z toho, že jim svým zdůrazňováním ideálu demokracie, republiky a mezinárodních jistot lhal, to viděli jinak. Vyrůstali v první republice a nepřipravovali se na nějaké národní přežití, ale na plný život ve svobodném demokratickém státě. Ale s tím byl Mnichovem konec. Zatímco generace jejich rodičů, i když byla Mnichovem šokována, se znovu vrátila k dobře známému a ne neúčinnému sebezáchovnému vzorci přežívání, to znamená neustálému dělání kompromisu, abychom se zachovali jako národ, propadli se oni, lépe řečeno ti nejlepší z těchto tehdy sotva 18-letých, do hlubokého hodnotového vákua, z něhož hledali během války východisko v nové duchovní orientaci. Našli ji v myšlenkách socialismu a komunismu. Našli ji ovšem, a to je podstatné, nikoliv přes kontakt se stalinisticky deformovanou funkcionářskou komunistickou stranou, tehdy v ilegalitě a prošpikovanou agenty gestapa, ale četbou socialistické a marxistické literatury. Socialismus se pro ně tak mohl stát znovu ve svém původním smyslu vizí lepšího světa a osvobození člověka. Za nositele této vize považovali ovšem komunistickou stranu. Již jako pěšáci revoluce po válce o daně sloužili. Právě v této zvláštní cestě k marxismu a komunismu přes literaturu a ne stranu, typickou pro tuto generaci narozených ve 20. letech minulého století, se v Československu vytvořila jedinečná konstelace pro vznik reformního komunismu vrcholícího pražským jarem, protože tito lidé si v sobě nesli inovaci myšlenek socialismu, i když si toho zprvu vůbec nebyli vědomi. A dospívali ke kritickým postojům zevnitř, když poměřovali socialistickou praxi se svou představou socialistické společnosti. V žádné jiné socialistické zemi tyto předpoklady, nebo aspoň ne v té míře a na tak široké základně, vytvořeny nebyly. Tolik ke generačnímu východisku pražského jara. Pokud jde o další cestu této generace, ta právě v 60. letech dospěla do věku prvního životního bilancování. Hodnoty první republiky, s nimiž většinou jako příslušníci střední vrstvy vyrůstali, jim při tomto pohledu zpátky, jistě i po zkušenostech se socialistickou každodenností, připadaly jako daleko důležitější a životaschopnější než v období jejich bouřlivého mládí roku 1948. Tak se vlastně znovu v určitém, ne právě malém, segmentu členů strany zaktualizovala představa o spojování Marxe s Masarykem, tedy demokracie a socialismu, která byla po válce atraktivní pro značnou část československé společnosti. Spor mezi dvěma křídly v komunistické straně velmi rychle přerostl v celospolečenský zápas o demokratickou společnost na socialistickém základě, poučenou chybami a problémy obou společenských forem. A v tomto procesu se začala vytvářet občanská společnost, k níž lze ovšem počítat i reformní komunisty, která po okupaci v období pražského podzimu 1968 vlastně převzala odpor společnosti proti moskevskému diktátu a okupaci, zatímco komunistická strana jednu pozici pražského jara za druhou opouštěla ba zrazovala. A opět tu hrála svou roli neschopnost se otevřeně postavit, neuhýbat, nelavírovat, ale stát na svém. Pokus pražského jara spojit demokracii a socialismus nevyhovoval ovšem v podstatě ani jedné ze stran tehdejšího rozděleného světa. Jestliže se sovětská strana bála pro ní subverzivního prvku demokracie, pak Západ socialismu. Do jaké míry toto slovo vzbuzovalo obavy, můžeme změřit snad teprve dnes, 20 let po rozpadu socialistického systému. Jeho konec totiž znamenal zároveň i konec toho, co bychom mohli nazvat reformním kapitalismem neboli systémem sociálního tržního hospodářství, které se v různé míře vyvinulo prakticky ve všech západoevropských státech, akceptováno širokými vrstvami společnosti. Jestliže bylo sociální tržní hospodářství chápáno jako svým způsobem nový vývojový stupeň kapitalismu s podílením se širokých vrstev obyvatelstva na společenském produktu, na zmírnění míry vykořisťování známého z období před druhou světovou válkou, zlepšenými sociálními jistotami jako dávky v nezaměstnanosti a zdravotním pojištěním, vidíme dnes, že tento sociální aspekt byl prakticky diktován jen strachem ze socialismu. Kdo znal pouze špatně fungující systém socialistického hospodářství, si sotva dovede představit obavy, který tento systém se svými principy na druhé straně železné opony vyvolával. Takzvaný konec dějin, který nastal rozpadem socialistického systému, definovaného jako vítězství kapitalismu nad socialismem, je na Západě charakterizován hegemonii neoliberální ekonomické teorie nad všemi ostatními ekonomickými teoriemi. Rostoucí mocí finančního kapitálu, rozevírajícími se nůžkami rozdílů mezi chudými a bohatými, který se definuje jako přírodní zákon, milionovými platy manažerů a minimálními platy v řadě odvětví, které musí být dotovány sociálními dávkami, mizením středních vrstev, všeobecným růstem životní nejistoty, stejně jako globalizací světového hospodářství, v němž stále větší roli hrají nadnárodní koncerny, sledující především maximalizaci svých zisků. Snad nejtíživější ale je podřízení všech funkcí společnosti kritériu ekonomické efektivity, protože to ohrožuje samotnou kulturu. Ve svých důsledcích oslabuje tento vývoj politickou moc a ohrožuje základy demokracie. Hospodářská moc je silnější než moc politická. Výhodou západních společností je, že tento znepokojující vývoj současného kapitalismu a globální amerikanizace může poměřovat svou zkušeností minulých desetiletí stabilizovaného sociálního tržního hospodářství a vyvozovat z toho důsledky pro kritiku současných poměrů. Česká společnost tuto možnost srovnání nemá a je těmto trendům divokého kapitalismu vydána svým způsobem na pospas jako aspektům pokroku. Nemá se oč opřít. Zvyklá čelit ohrožení zvnějšku přehlíží, že je dnes ohrožena především zevnitř, rozpadem společnosti do jednotlivých sfér zájmů, sledováním individuálních prospěchů na úkor celku společnosti, vládou peněz nad lidskými dušemi, odbrzděním morálních zábran a povýšením úspěchu na morální kritérium. A to právě v situaci, kdy je naše existence internacionálně zabezpečená jako snad nikdy a kdy v Evropské unii se hlas malých národů stává důležitým, protože je garantem mnohotvárnosti spojené Evropy i toho, že nová Evropa nebude jenom ekonomickým, ale především kulturním celkem. V této situaci je odkaz pražského jara vkladem, který vybízí k tomu začít si znovu klást otázky po lepším uspořádání věcí lidských. Zdá se mi, že začít si klást otázky, jak chceme vlastně žít a kam směřovat, je v této fázi důležitější, než znát odpovědi.
0: Alena Zemančíková v režii Vladimíra Gromova přečetla příspěvek Přežívat nebo žít z rukopisu české spisovatelky žijící v Německu Aleny Wagnerové. V premiéře jsme ho vysílali v roce 2008. Spisovatelka Alena Wagnerová se narodila 18. května 1936.

0: Ve víkendové příloze následuje třetí část 15-dílného cyklu Katedrála svatého Víta, jak ji neznáte. Jeho autoři Marius Winceler a Ivan Hartmann tento díl nazvali Skryté stopy nedokončeného staveniště. Čte Libor Vacek.
1: Přirozenou barevnost a strukturu hladce otesaných kamenných dílů vizuálně dokreslují při bližším ohledání znatelné osobní značky, které sloužily k evidenci a zaručovaly kvalitu práce. Každý kameník tímto způsobem opatřil hotový výrobek v důsledně organizované svatovícké huti. Tato středověká stavební a kamenická dílna, nezávislá na cechovní struktuře, realizovala Pražskou katedrálu. Vedl ji hlavní stavitel, jenž chránil pracovní postupy a používané konstrukční technologie jako velké tajemství. Zastupoval ho parléř, tedy polír, který dohlížel na jednotlivé profese, jejichž řemeslné složení bylo docela rozmanité. Kameníci byli považováni za nejvýznačnější sdružení stálých, ale i krátkodobě najímaných zaměstnanců vedle zedníků, osazovačů, tesařů, kovářů, bednářů a jiných povolání. Ze surových kamenů exportovaných z různých lomů tesali prosté kvádry do zdiva, profilované části pro ostění, pilíře, římsy a oblouky, subtilní segmenty kružeb do oken či zábradlí a atypické prvky architektonického členění metropolitního chrámu. Pro zhotovení kamenných kusů jim stačilo minimum nástrojů, například dva typy dvojbřité sekery pro hrubou i jemnější činnost, ozubená plošina, dláto a palička. Otisky po používání jednotlivých pracovních pomůcek v počáteční fázi tesání zpravidla s postupující úpravou úplně zmizely. Mimořádné zakázky pro kameníky představovaly reliéfní a sochařské detaily, které pravděpodobně mohly vytvářet podle schematického plošného zobrazení v architektonických plánech, ústně formulovaného zadání či trojrozměrných modelů skutečné nebo zmenšené velikosti. Výsledná podoba těchto výtvorů do určité míry záležela na kameníkově vynalézavosti. Pro týdenní mzdu u jednotlivců honorovaných podle počtu odevzdaných kusů a hlavně jejich náročnosti měla osobní značka rovněž praktickou funkci. U některých dobře zachovaných kvádrů a architektonických prvků ale schází, neboť označení nebylo povinné v případě skupiny článků hromadně opatřených jednou kamenickou parafou nebo u běžných dílů dostatečně známého zhotovitele. Některé z nich měly většinou na líci kamenné části poziční nebo konstrukční význam a prováděly se patrně po kontrolním sestavení určitého celku na zemi a tak ulehčovaly osazování daných dílců a správnou návaznost na sousední segmenty. Neměly s tradičními značkami kameníků nic společného a jejich nálezy jsou velmi ojedinělé. Kamenické značky oplývaly velmi rozmanitou podobou. Často se jednalo o formu středověkého písmena. V jiných verzích šlo o stylizované obrázky kamenického nářadí, ku příkladu kladiv a seker, pracovních pomůcek, jako byla kružítka a úhelníky, nebo věcí připomínajících, dejme tomu, list, lilii či dýku. Valná část označení se podobala abstraktním geometrickým útvarům, složeným z úseček a oblouků. Jednoduché tvary kamenici vysekali ostřím dláta, takže častokrát nelze pro svou jemnost na povrchu kamene zjistit. Složitější symboly vyryly ostrým hrotem, třeba rýsovací jehlou. Provedení různých variant značky téhož kameníka se mnohdy zcela lišila. Její velikost někdy ovlivňovalo samotné místo, které bylo dáno buď dostatečně velkou plochou povrchu nebo úzkým páskem profilovaného dílce. V době vzniku gotické katedrály značky neměly charakter signatury řemeslníka, neboť anonymita umělce byla považována za naprosto obvyklou. Zatím známe jen jména čtyř kameníků, kteří se podíleli na výzdobě pláště elegantně působícího jižního vnějšího schodiště. Dosud nevyřešenou úlohou je tedy přiřazení konkrétních značek ke jménům kameníků nebo k přezdívkám vedeným v týdenních účtech, z nichž jde vyčíst nejvíce detailů o výdajích na celou stavbu chrámu svatého Víta do počátku husitských bouří, kdy se rázem toto posvátné místo přeměnilo v opuštěné staveniště a aktivita svatovítské huti se na dlouhou dobu zastavila. Systematická dokumentace a studium těchto kamenických značek se staly nedílnou součástí postupné konzervace a historizující dostavby nedokončeného katedrálního kostela do nám již velmi známé architektonické podoby. A tehdy byla stavba ochuzena výměnou poškozených a zvětralých článků za nové a silnou korozí na povrchu dochovaných kusů o bezpočet skrytých stop po gotických značkách. I přes tyto ztráty je však současný stav příznivý, neboť asi každý pátý registrovaný originální kamenný exemplář nese své označení, i když jejich celkové množství se neustále proměňuje podle aktuálního stavebně historického bádání zprávy Pražského hradu.
0: Třetí část 15-dílného cyklu Katedrála svatého Víta, jak ji neznáme, autorů Máriuše Vincelera a Ivana Hartmana, nazvaná Skryté stopy nedokončeného staveniště, přečetl Libor Vacek. Další díl cyklu o svatovítské katedrále vysíláme za týden.

0: Na stanici Vltava ve víkendové příloze následuje rubrika Z Čech až na konec světa zpět. Nejdříve s Pavlou Horákovou nahlédneme do kulturních rubrik amerických a britských novin.
1: V roce 1907 pozval Pablo Picasso do svého pařížského ateliéru úzký okruh umělců a přátel, píše na serveru BBC redaktorka Precious Adesina. Chtěl jim ukázat obraz, na kterém už 6 měsíců pracoval. Reakce hostů byla téměř jednomyslná. Šok, hrůza a znechucení. Georges Braque zážitek údajně přirovnal k pití benzínu a Henri Matisse prý označil ženy na plátně za odporné. Jednalo se o obraz Avignonské slečny. Veřejnosti byl představen až 9 let poté, v roce 1916, a dodnes je jedním z nejznámějších a nejkontroverznějších Picassových děl. Znovu se jej pokusil interpretovat americký malíř Henry Taylor a jeho verze je momentálně k vidění v Národním Picassově muzeu v Paříži. Taylorovo pojetí zdůrazňuje klíčovou skutečnost týkající se původního obrazu a sice, že mnohem více vděčí africkému umění, než byl Picasso kdy ochoten přiznat. Rozměrná olejomalba Avignonské slečny zobrazuje 5 nahých žen v barcelonském nevěstinci. Tváře 2 z nich připomínají masky. 3 upřeně hledí na diváka a všechny mají hranatá, fragmentovaná těla. Tento obraz představoval v Picassově tvůrčí dráze prudký obrat a dramatický odklon od tehdejších uměleckých norem. Jak pro BBC uvedla kurátorka Picassova muzea, Picasso se tehdy odklonil od emotivní, figurální malby a začal rozkládat tvary a jinak promýšlet způsob, jakým jsou zobrazována těla a prostor. Tento posun byl klíčový pro rozvoj kubismu a moderního umění vůbec. Picassův problematický postoj k opačnému pohlaví je dnes už těžko oddělitelný od vnímání jeho obrazů, dodává redaktorka. Umělec známý řadou bouřlivých milostných vztahů údajně řekl malířce Françoise Gilotové, že všechny ženy jsou buď bohyně nebo rohošky a stroje na utrpení. Proto někteří kritici interpretují hrubost roztříštěných těl spíše osobně než čistě esteticky. Avignonské slečny se původně jmenovaly Avignonský nevěstinec. Teprve v roce 1916 byl název změněn, aby nepohoršoval. Jsou považovány za zásadní dílo rodícího se kubismu, hnutí, které opustilo tradiční, realistické formy ve prospěch fragmentovaných a geometrických tvarů. Stejně jako Picasso ve slečnách, spojoval kubismus různé úhly pohledu na předmět či osobu do jediného obrazu. Picassovy inovace však nevznikly sami od sebe. Lze se důvodně domnívat, že mnohé přímo převzal z afrického kontinentu. Několik měsíců před vytvořením obrazu se Picasso začal zvlášť zajímat o africké masky a plastiky, k čemuž ho podnítila figurka dovezená z území dnešní Demokratické republiky Kongo, kterou zakoupil Henri Matisse v Paříži v roce 1906. Picasso začal pravidelně navštěvovat africkou sekci etnografického muzea a vytvořil pro své nové mistrovské dílo 100 přípravných skic. Ačkoliv toto dílo i mnohá další bylo ovlivněno malířovým setkáním s africkým uměním, je známo, že Picasso jeho vliv bagatelizoval, píše redaktorka. V roce 1920 pronesl ke kritikovi, který připravoval sérii článků o africkém umění, slavnou větu, že o něm nikdy neslyšel. Picassova neochota uznat vliv afrického umění na svou tvorbu, přestože z něj přímo čerpal, později zavdala podnět k obviněním z kulturního přivlastňování. Kritici zdůrazňují kulturní, náboženský a společenský význam předmětů, které Picasso zkoumal, aniž se k ním hlásil, a poznamenávají, že tato skutečnost ve své době stvrzovala rozšířený pohled na africké umění jako na cosi primitivního. I po více než 100 letech zůstává obraz Avignonské slečny kontroverzní a umělci se dodnes zabývají tématy, která v něm jsou obsažena. Což dokazuje, že jediný obraz může vzbuzovat opovržení i obdiv a k tomu představovat dramatický zlom v dějinách umění, dodává autorka článku Precious Adesina na serveru BBC. Adam Nagurny v New York Times informuje, že Washingtonská národní opera půl roku poté, co opustila Kennedyho centrum pro muzická umění, zveřejnila ambiciozní program oper a koncertů pro sezónu 2026 až 2027. Operní dům, který letos v lednu ukončil vztahy s Kennedyho centrem, protože se prezident Trump snažil této instituci vtisknout svou pečeť, v nové sezóně uvede 5 celovečerních oper, včetně jedné světové premiéry, a 3 menší díla na 5 scénách v americkém hlavním městě a okolí. V operách vystoupí špičkoví pěvci, včetně René Flemingové, Isabel Lennardové, Tomase Hempstna a Christine Gorkové. Kennedyho centrum se letos v červenci uzavře kvůli dvouleté rekonstrukci nařízené prezidentem Trumpem. Může operní společnost pokračovat jako umělecky a ekonomicky životaschopná kulturní síla bez základny v Kennedyho centru, jeho podpůrného personálu a roční dotace ve výši 2¾ milionu dolarů, ptá se redaktor. Nepřišli jsme o žádné umělce, odpovídá mu umělecká ředitelka Francesca Zambelová. Nestratili jsme žádné zaměstnance, nikdo nepřišel o výplatu ani o benefity. Všichni držíme pohromadě. Společnost se chystá uvést více oper než ve své poslední dokončené sezóně v letech 2024 až 2025, kdy měla na repertoáru 4. Plánuje však méně představení, v příští sezóně jich odehraje 27, o 11 méně než v předloňské sezóně, jelikož divadelní sály jsou rezervované dávno dopředu. Zvýšil se i rozpočet společnosti, z loňských 25 milionů dolarů na přibližně 30 milionů v příštím roce, a to kvůli dodatečným nákladům na pronájem sálů a kvůli ztrátě dotace od Kennedyho centra a tamních zaměstnanců. Centrum a opera nyní vyjednávají o osudu nadačního fondu ve výši 17 milionů dolarů, který si opera nárokuje. Raduje se i z přílivu nových dárců z celé země. Za poslední 4 měsíce operu finančně podpořilo přibližně 1500 lidí, včetně anonymního dobrodince, který poslal 500 000 dolarů, uvedl generální ředitel Washingtonské národní opery Timothy O'Leary. Z 5 oper, které Washingtonská národní opera uvede, je pouze Verdiho La Traviata obnovením dřívější inscenace. Další 3 jsou nové inscenace zavedených děl. Mozartův Idoméneo, Nixon v Číně od Johna Adamse, kde vystupují Flemingová a Hampson, a Pucciniho Madame Butterfly. V premiéře uvede baletní operu s názvem O'Keefeová Políbit nebe, v níž se v roli americké malířky George O'Keefeové představí mezzosopranistka Isabel Lennardová. Hudbu složil Christopher Tin a libreto napsala Kelly Rourkeová. Umělecká ředitelka Washingtonské opery Francesca Zambelová také uvedla, že období, kdy bude operní společnost vystupovat na několika různých jevištích, vnímá

0: hudebního vydavatelství Deutsche Grammophon, což je pro ně významný milník, uvádí redaktor. Bamberský symfonický orchestr, který je nahrál, založili v roce 1946 hudebníci vyhnaní z Čech a Moravy. Česká hudba je hluboko v jejich DNA, soudí redaktor, a dirigent Jakub Hruša přesně ví, jak ji z nich dostat. Svérázný zvukový svět Bohuslava Martinů dotváří orchestrální klavír a jiskřivé perkuse a jeho neoklasický pastoralismus přitom pravidelně rozbíjí živá rytmická energie. Tempo je svižné, ale nikoli uspěchané a ostré pronikavé textury jsou čisté a pečlivě propracované. Radostné synkopy první symfonie vyvstávají z průsvitných zvukových vln kontrastujících s pohřebním largem, kvílejícími smyčci a umíráčkem klavíru, i s veselým finále, které končí přívalem adrenalinu. Lyrická a bujará druhá symfonie odkazuje ke Dvořákovi. Jeho rekviem je citováno i v rozjímavém závěru jinak neklidné a bouřlivé třetí symfonie. Nespoutané vody rozprouděné čtvrté symfonie kontrastují s jasnou a umírněnější pátou. Ta byla poprvé uvedena v Praze a je z ní cítit skladatelova nostalgie. Proměnlivá tajemství šesté symfonie, která nese podtitul Symfonické fantazie, uzavírají jeden z nejoriginálnějších cyklů 20. století. Dirigent Jakub Hruša, který převyšuje většinu svých konkurentů na nahrávkách, je velmi přesvědčivým průvodcem a jeho citlivé interpretace se k posluchači dostávají v prvotřídní zvukové kvalitě, uzavírá Clive Paget v Guardianu.
1: O kulturních událostech, jak je zaznamenaly americké a britské noviny, informovala Pavla Horáková. Před rozhovorem s Jiřím Hankem se na chvíli vrátíme ke

Jiří Hanke z Kladna patří k nejvýznamnějším českým fotografům současnosti. Hanke se ale nevěnuje jen fotografii. Jak vyplyne z našeho rozhovoru o jeho nové knize, má poklona s podtitulem Koláže, písně, poezie všedního dne.

0: Jsme na přelomu 60. a 70. let 20. století. Svět válčí ve Vietnamu. V Československu dusí výhonky pražského jara dekanormalizace. Referent úseku vymáhání dluhů státní spořitelny v Kladně, ve volném čase big beatový a folkový muzikant Jiří Hanke, bere do ruky knůžky a lepidlo. Píše Roman Hájek, autor doslovu vaší knížky Má poklona s podtitulem Koláže písně Poezie všedního dne. Naznačuje tak, že se ve vašem životě přihodilo něco důležitého. Ale než se dostaneme do té chvíle s nůžkami a lepidlem, přibližte ve zkratce vaši big beatovou a folkovou kariéru.
1: No tak já jsem začal zakládat různý big beatový kapely, když jsem se vrátil z vojny, to bylo v roce 65. Pak se mi podařilo získat angažmá v jedné nejlepší kladenský beatový tehdy skupině Barclay. Takovým zajímavým způsobem lano mi hodili, chtěli mě, abych k ním přešel, ale mě se nechtělo opustit ty svý kamarády. Ale byla v Kladně jedna hezká holka, která chodila na čaje tancovat a já jsem o ní měl zájem, ona o mě ne. A pak jednou se nechala ode mě nabalit. No, ale teď, když si o tom bavíme, tak vlastně mi říká, že nabalila ona mě, protože její brácha dělal zvukaře v tom Barclay. Takže ona, abych já tam přešel, tak se mnou pak dokonce seznámila. No a už jsme spolu asi 65 let. Barclay skončilo za pár let.
0: A no. Jakou roli jste v tom big beatu zastával? Jste zpíval, hrál na kytaru?
1: Ne, já jsem hrál solovou kytaru, ale pak mi začal nějak vadit takový ty písničky, které jsme v tom big beatu hráli. Oni to skládali jiný lidi, ty svý kapely, a ono to bylo spíš tak o nějaký holky a láska a takovýhle blbosti. A já jsem se v té době zaposlouchal do Kryla a do Jardy Hudky a takovýhle lidi a uvědomil jsem si, že by bylo lepší, že bych něco dělal jinýho, folkovou muziku radši, takže jsem z Barclay odešel a začal jsem se věnovat svým písničkám, který vyjadřovali moje pocity, moje názory a vlastně byli do jistý míry angažovaný hodně tedy protiválečně nebo vůbec proti třeba lidský blbosti nebo podobně. A v té době jsem tenkrát vyhrál druhou cenu v soutěži o ptáka noha, což byla soutěž, kterou vypsalo folkový sdružení Šafrán. To byl Hudka, Merta, tadyhle ty lidi. A moje písnička Rybářská balada získala druhou cenu. Takže tam jsem se seznámil s Jardou Hudkou, on mě pak odvolal k sobě na nějaký koncert, že jsem hrál druhou půlku, já první půlku, on. A takhle občas mě někam k sobě pozval jako hosta.
0: A co vás přivedlo k těm nůžkám a papíru? Předpokládám, že fotoaparát nebyl ještě ve hře nebo v hlavní roli.
1: Nebyl. K tomu mě přivedla, já to musím říct, zase moje manželka. Protože když jsme se vzali, tak ona kreslila, malovala, zajímala se o výtvarné umění a začala mě do toho trošku zasvěcovat. No a já jsem chtěl taky něco dělat, abych nejenom hrál, ale abych taky něco vytvářel. Zkoušel se malovat a to dopadlo katastrofálně. No tak mi napadlo, že zkusím vystřihovat a dělat koláže, protože mě z výtvarného umění nejvíc zaujal vlastně surrealismus tenkrát. A koláže to je vlastně projev dadaistů nebo surrealistů, takže tam jsem začal zkoušet tyhle ty moje věci.
0: S Kladnem je spojený básník a mistr koláže Jiří Kolář. Vy jste se s ním seznámil takovým zvláštním způsobem.
1: Jiří Kolář, to je zajímavý, byl kamarádem, přátel se s tatínkem mojí ženy, s Josefem Kettnerem. A byli přátelé a Kolář mu dokonce udělal dveře do takové domácí lavice velký, kterou jsme měli ještě my se ženou nedávno doma. Jenomže otec pak od rodiny odešel, od manželky a s dílem Koláře jsem se seznámil ne přes příběh těch dvířek, ale tak, že Karel Souček viděl moji výstavu koláží a ptal se mě, jestli znám dílo Jiřího Koláře. A v té době byl samozřejmě zakázaný, už stažený z knihoven, a pravám, že ho neznám, ale hned jsem se začal o ně zajímat. Díky dobrým přátelským vztahům s jednou mojí spolužačkou, tak mi ze stažených knih v knihovně vytáhla zakázanýho koláře, takže tam jsem se seznámil. On dělal něco úplně jinak, takže já jsem nebyl poučen jeho tvorbou. A s ním osobně jsem se seznámil až dávno po listopadu, když jsem přijel do Prahy. Běla Kolářová měla vernisáž u nás v pražském domě fotografie a Jirka Kolář tam taky byl. Já jsem mu pak říkal, kdo jsem, vyprávěl jsem mu od manželce o tom, kdo a co, a nabízel jsem mu tenkrát výstavu v Kladně, protože tam byla veliká galerie pěkná, a pak ale bohužel skončila potom v listopadu, ale nabízel jsem mu, že by bylo krásný, kdyby se mohl objevit v Kladně na výstavě, a on nebyl proti. Ovšem došlo k takové situaci, že když jsem to navrhnul tehdy kulturní komisi městské radnici, tak ty děvčata tam jsou, tak řekli, a kdo to je, Jiří Kolář. Takže jsem přestal se o to snažit, takhle to vypadalo.
0: Roman Hájek svůj doslov k vaší knize Má poklona nazval Šibalství Jiřího Hankeho. Píše v něm, že šibalství je jedním z určujících rysů vaší tvorby. Rané Koláře můžeme považovat za ironizující komentáře k politickému vývoji. Do knihy jste zařadil básně Koláře sestavené z novinových titulků, striktně vždy z jednoho čísla, z období 1973 až do roku 2021. Vaše svým způsobem dada básně vypovídají o nadčasovosti lidské blbosti, která přesahuje všechna společenská zřízení, tedy všechna dosavadní. Médium fotografie vám nestačí k vyjádření ironizujícího postoje k dění kolem vás?
1: No, to mi velice stačí, dokonce už hodně let. Já v těch letech, když jsem dělal tyhle ty věci, ty koláže, já psal svoje písně, tak to jsem vlastně někdy v 74. nebo 5. roce opustil a začal jsem se věnovat jenom fotografii. A tam si myslím, že právě s ní se mi daří vyjadřovat ty svý pocity, ty svý názory, a v těch různých souborech, který jsem dělal, tak myslím, že tam je to úplně ten fotoaparát teďko dostačuje.
0: Já si myslím, že v těch kolážích ten váš humor byl takovej údernější. Když to v těch fotografiích, teď řeknu možná nějaký protimluv, mně ten humor trošku připadá takový baladický. Je to takový s troškou smutku.
1: Je to možný, protože já v těch písních a kolážích jsem se snažil tenkrát spíš šokovat, že jo, a tím způsobem něco sdělit. Když to ta fotografie tím, že je reálná a já je nemanipuluju, nedělám žádný fotomontáže nebo něco, tak tam se spíš zabývám lidským životem a profesí různých lidí, třeba podnikatele, otisky generace, fotografů, rodiče, děti, sleduju jejich rozdílnosti, podobnosti, jak fyziologický, tak sociální. Takže tam je to skutečně trošku takový, dá se říct, vážnější. I když jsou tam v tom hodně takových ironických podtextů v těch fotografiích, když jsem zobrazoval Kladno 80. let, tak tam to byla žeň, skutečně tam bylo toho hrozně moc takových absurdních věcí v tom městě, díky ty diktatuře, že jo, tomuhle tomu, a prostě hrozný.
0: Já si osobně myslím, že princip koláže, kladení věcí vedle sebe, hledání analogií, zpříznění věcí, události, osudu, používáte, jak jste teď o tom mluvil, i ve svých fotografiích. Já jsem psal kdysi předmluvu k vaší knize Hledání Ameriky, ve které jste nalézal taková zvláštní zpříznění různých scenérií, výjevů z periferie, zátiších s industriálními objekty ve Spojených státech a s těmi našimi ve středních Čechách. Neuvažoval jste někdy o tom, že byste na jednom místě nebo v jednom svazku shromáždil všechny své umělecké obory, kterými jste se ve svém životě zabýval, a vytvořil tak kompozici, jakousi sumu vašeho života?
1: Tak o tom jsem zatím nikdy neuvažoval. Já, abych řekl pravdu, tak do dneška mi vyšlo asi 12 fotografických knih, takže všecko, co jsem chtěl a udělal, tak se mi podařilo, že dokonce vyšlo knižně, a na takovém nápadu jsem teda skutečně nikdy neuvažoval, a já jsem si už myslel, že tady ta knížka, že bude poslední, taky proto jsem použil ten název Má poklona, i když je to název jedný koláže přímo.
0: Já vás teď poprosím, jestli byste mohl přečíst jeden text z vaší knížky. Je to taková, vy jste o tom mluvil jako o povídce. Roman Hájek, který napsal doslov vaší knížce, ten mluví o tom, že je to poetická úvaha.
1: Co je horší, bolení zubů nebo válka? Bolejí mě zuby, poslední dva, co mám, a když půjdu k doktorovi, tak mě je vytrhne. Pak už mě nikdy bolet nebudou. Třetí válka může být každý den, blázne, ale třetí zuby už nikomu nenarostou. Jeden radí, jdi k lékaři, blbec. Druhej už má lepší nápad. To chce rum a studený pivo. Naproti je automat. Prosím, jedno pivo a velký rum. Okolo je plno masa a obložených chlebíčků. V rohu stojí srolovaná vlajka. Celá špinavá a mastná. Co blbneš? Vždyť to je roleta, co dřív visela nad výkladní skříní, aby se neskazilo maso za oknem. Tak promiň, to pivo nějak nepomáhá. Co je horší, bolení zubů nebo válka? Válka byla před 28 lety a zuby mě bolej teď, blázny. Ale to je napsaný skutečně 28 let po druhé světové válce, ne dnes.
0: V 70. letech. Knihu Jiřího Hankeho má poklona s podtitulem Koláže písně Poezie všedního dne vydala Středočeská vědecká knihovna. Editorem knihy je Roman Hájek. Nedávno Česká televize uvedla dokument Fotograf Jiří Hanke v hledáčku Kladno. Určitě se na něj podívejte. Stojí za to. Snadno ho najdete v archivu České televize.

Nyní se v příloze vypravíme směrem na Žďár nad Sázavou do sklárny Jaroslava Svobody v nedalekém Karlově. Přečtu vám svůj fejeton, který jsem nazval Červené jablko aneb fantaskní svět skleněný skulptur Jaroslava Svobody. Sklárna sochaře a skláře Jaroslava Svobody sídlí v Karlově, nedaleko Žďáru nad Sázavou, v magické krajině Vysočiny. I krajina je zde vábivá, píše historik Zdeněk Wirt ve svém textu nazvaném Nahorní Sázavě. Slatinné louky, v nich se lesknou rybníky, bujné rákosí jich a kolem dokola lesy, dosud bohaté, to vše působí trochu smutně sice, ale přece silným dojmem. V okolních lesích dny můžeš se procházeti, nevadí-li ti houpavé stezky na bažinách položené, a nenabaží se té klidné, teskně jímavé krásy. Na vesnici přijdeš zřídka. Ležíť jich na krásné silnici od Žďáru vedoucí několik. Karlov, Škrdlovice, Polnička a Stržanov a nedaleko, v nejzaším cípu okresu Chotěborského, Světnov na Cighajském potoce. Tolik Zdeněk Wirt. Génius locí této krajiny dotváří lehkost geometrických tvarů Santiniho poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tíha slitiny a železa z více než 150 let vyhaslého ohně vysoké pece v Polničce a křehkost skla. Podle jména obce Sklené se můžeme domnívat, že skláři zde působili už v čase vrcholného středověku. A robustní hutní sklo a křehkost poezie a magie žďárské krajiny, jejich svár jakoby předurčoval tvary svobodových artefaktů. Do Karlovské sklárny jedu z Prahy autem přes Chotěboř a cestou se mi jako návěšti vybavují skleněné obrazy. Naštěstí neřídím. Z Chotěboře pochází malíř Zdeněk Ricker, který své asambláže z ostrova Rodost na téma Orient ukládal do skleněných krabiček. Malíř napsal, že asambláže vytvářel v tichu mešit v hebkém šumění tureckých zahrad a temnu uliček Rodu. Mimochodem, před svobodovými skleněnými skulpturami ve tvaru ležícího srpku měsíce cítím to hebké šumění a chvění orientální zahrady, i když povrch srpku se někdy vlní jako mořská hladina, v přílivu nebo odlivu, nebo se z něj stává jakýsi měsíční hieroglyf staveného, broušeného medového skla představující Kleopatru. Kousek před Karlovem projíždíme Krucemburkem. Jeho pověstné náměstí do kopce namaloval Jan Zrzavý. Malíř, který se v Krucemburku nenarodil, se zde nechal pohřbít ke svým předkům. Karel Taige ve své studii Jan Zrzavý předchůdce píše, nějaký renesancistní novoklasicismus nemohl být řešením umělci, který hledal cestu poezie. Proto bylo Zrzavému ještě nezbytno vstoupit, třeba zpřechodně, v laboratoř kubismu a poznat v jeho tavící peci, mluveno malířovými slovy, tajemství své právné formy a kresebné zkratky, objevit tu podstatné věci. Na malířových obrazech na nás zapůsobí jasnost krystalických obrysů špičky minaretu, luny nebo drapérie. Divák má pocit, že Zrzavého snové krajiny, postavy a přízraky jsou stejně křehké jako sklo. Snadno se roztříští. A Zrzavého metafora o tavící peci, ve které se formoval jeho styl, metafora, kterou použil ve své studii o malíři Karel Taige, je případná i pro Jaroslava Svobodu. V ohni tavící pece totiž vzniká matérie předurčující základní rysy jeho skleněných artefaktů. Takto připraven přijíždím do sklárny v Karlově, v předváděcí místnosti, kde Jaroslav Svoboda vystavuje své artefakty, se pokaždé zastavím u dvou skleněných objektů
on a ona staveného skla v pastelových barvách, formovaných do jednoduchých oblých tvarů, připomínajících golema, nikoli však hliněného, ale elegantního, krásného a skleněného. Řekl bych, že s kratkou karikaturisty, sochař, který má smysl nejen pro náznak, ale i pro humor, naznačil jejich ženské a mužské atributy, ale přitom zůstal lyrikem. Představuji si, že by někdo mohl natočit animovaný film s těmito skleněnými postavami v rolích Adama a Evy. Svobodovo červené jablko z broušeného granátového skla by se mohlo stát logem budovy kodaňské královské opery Henninga Larsena na ostrově Holmen. Hlediště opery totiž architekt koncipoval jako dřevěnou kopuli ve tvaru jablka. Dřevěné jablko obaluje skleněná stěna budovy. V noci se nad ostrovem rozzáří obří červené jablko, které se navíc zrcadlí na mořské hladině. A právě v tuto chvíli jakoby přijímá podobu Svobodova skleněného jablka. Jen pro pořádek, skulptura Červené jablko pochází z roku 1982, stavba kodaňské opery byla dokončena v roce 2004. Vrátíme se ještě k výtvarnému umění. Oblíbeným malířem Jaroslava Svobody je celník Henri Rousseau. Malířovi rostliny, rostoucí jen v jeho imaginárních pralesích, inspirovaly Svobodovi skleněné artefakty, které vytvořil jako poctu celníkovo umění. Ale opustme poezii a vstupme do reality. Jaroslavu Svobodovi je 88. Z jeho sklárny nedávno odešel sklář, který zde pracoval v pronájmu. A majitel sklárny poté učinil rozhodnutí. Ve sklárně před několika týdny postavil menší pec a sám se svým týmem obnovil provoz sklárny. A navíc v Telči nyní vystavuje svá díla. Výstava svobodových skleněných artefaktů Otisk ohně a ducha potrvá v Hasičském domě v Telči do 28. června. Pozvánka na výstavu skleněných objektů v Telči uzavřela fejeton Červené jablko aneb fantaskní svět skleněných skulptur Jaroslava Svobody.

0: Moravská zemská knihovna v Brně na konci dubna přijala do svého majetku rukopisný zpěvník, který vznikl v roce 1745. Knihu knihovně daroval brněnský houslista a sběratel Pavel Feitl.
1: Pavel Feitl vystudoval konzervatoř a jamu a velmi často hraje jak solově, tak v různých orchestrech. A on celý život se věnuje sběratelství. To znamená, chodil po antikvariátech, kde kupoval dopisy třeba Zahradníčkovi, Nezvalovi a tak dál. V době, kdy se to dalo celkem sehnat, dneska už to je mnohem obtížnější. A tuhle tu knížku koupil zcela náhodně v brněnském antikvariátě za 30 korun. A pak se ukázalo, že to je prostě úžasná věc, že to je 23 písní z Terziánského Brna z roku 1745 a že tady tyhle ty písně si zřejmě zapisoval někdo v Rajhradském klášteře, který je pod Brnem asi 10 kilometrů a kde byli benediktíni rajhradští. Zapisování tady těchto takzvaných lidových nebo pololidových písní, jedna píseň je tam umělá, kde víme přímo autora, tak to zapisování to byla věc, která na konci 17. století se týkala výlučně klášterů. Možná snad studentů, alumnů, lidí, kteří prostě s tím klášterem přicházeli do styku. Máme dohromady asi nějakých takových 50, 60 maximálně písní, které se podařilo takto najít a tohleto proběhlo v té Moravské zemské knihovně v úterý 28. s tím, že ta kniha se dala trvale do držení Moravské zemské knihovny a po smrti dárce Pavla Feitla přejde do fondu Moravské zemské knihovny. O co jde? Je to 23 latinských a německých písní z Terziánského Brna. Je tam píseň, když to velmi stručně představím, o odjezdu Benjamina za místokrálem egyptským, čili to je známý příběh Josef a jeho bratři. Potom je tam Kantilena post obsidionem pragenam composita, čili píseň komponovaná po pražském obléhání. To bylo dobytí Prahy v roce 1742 Bavory a Francouzi. Že to je ta známá situace, kdy vlastně čeští stavové holdovali bavorskému králi Praha má pána krála Bavora. Známá písnička podle Káča má a tak dále. Marie Terezie na rozdíl od svého prapředka Ferdinanda II., který se zachoval takovým tím nesmyslným způsobem, že málem vybil polovinu české nekatolické šlechty, tak ona byla velmi moudrá v tom směru, že to ignorovala a dělala, jako že se vůbec nic nestalo. No a potom samozřejmě je tady velmi zajímavá písnička Wahrsag der Welt, což je jakási píseň o pravdě a lži. Úplně to připomíná Vysockého, jak ta pravda ztratila občanku a tu občanku získala lež a teď všude chodí a vydává se za pravdu. Potom je tady písnička Vezirus Turcicus, ta je strašně zajímavá, protože je to vlastně o tureckém vezírovi, který bojuje s princem Evženem. Je to jediná písnička, která je zkomponovaná někým, a to víme kým, je to Gunter Jakob, což je pražský benediktinský skladatel, který byl ještě před 40 lety takovou jenom podružnou postavou, že se o něm vědělo a dnes je to prostě evropský skladatel z té doby, to znamená po roce 1700. Tahle písnička je 1717. V Praze Güntera Jakoba propaguje a provozuje Robert Hugo a jeho kapela Regia Musicalis. Potom je bakanální písnička, že ty bakanálie se zřejmě v klášterech slavili velice, bych řekl, prudce a nesmlouvavě. Pak je písnička o malém a velkém, a která je strašně zajímavá tím, že vlastně ještě doznívá barokní a rokoková jakási estetika. Co je malé, to je milé, co je velké, tak je hrubé a prostě nevzhledné. Potom je písnička, ve které se vlastně loučí někdo se svým předešlým životem, čili je to písnička, ve které se odkládá všechno na zítřek. Ten student říká, už zítra nebudu pít, nebudu děvkařit, ale až zítra. Takže to je decretum est procras, to se pořád opakuje to latinské, že to rozhodnutí platí až od zítřka. Potom je píseň, kde student prosí o almužnu, pak je písnička velmi zajímavá o křepelce na poli, ta už naznačuje tu atmosféru 80., 70., 60. let 18. století, kdy se blíží revoluce, to znamená křepelka je pták, velmi skromný, všechno se zobe z pole, není to parazit na rozdíl od ostatních, ti už jsou jmenováni. Potom je písnička, která se týká Ingolštatu, což je město, které dozorovalo nějak zdejší jezuitské gymnázium. Takže tady vede stopa k jezuitům, že by mohli být nějak podílní na tom kancionálku, ale na tom zpěvníčku. No potom je velmi zajímavá písnička Pěkná chvála Husovic. Ta zase tomu odporuje, protože to je výsměch jezuitské vesnici Husovice, kde se všechno prostě prožere, ztratí, ukradne a tak dále. No a potom je písnička, kde se někdo loučí s světským stavem a přechází do duchovního, pak je pastýřská, potom jsou dvě písničky, které se týkají Lutera, takže v tom zpěvníku je jasné, že Luther, Mohamedáni a epidemie, to jsou tři největší nepřátelé toho autora, toho zpěvníku. A potom je písnička Na dobrou noc, která je ještě jakoby ze 17. století, protože se tam připomínají čarodějnice, které fungují v noci a zlí duchové. Tak celkově se dá říct, že ten zpěvníček, který jsme mnohokrát různí aranžéři upravovali, já jsem například upravil nejméně 20 věcí z toho, tak ten zpěvníček se dočkal velké popularity a už na konci 20. století jsme uspořádali konferenci ve Vídni, která se týkala jenom tady tohoto zpěvníčku. Jsme to vydali v revue Opus Musicum, takže je to dostupné, je to v knihovnách a podobně. A chopil se toho samozřejmě i vynikající aranžér Michael Pospíšil, který má soubor Ritornello, to je odborník na michnu a v podstatě na hudbu středního a raného baroka českého. A já si ho nesmírně toho Michaela vážím, to je úžasný člověk. Je to zpěvák, varhaník, loutnista, no prostě všecko. A on zjistil spoustu věcí, které se týkají úplně zásadních, které se týkají michny. Tak on 4 z těch písniček natočil, jsem mu za to velice vděčen. Čili lze to uzavřít asi tak, že pokud brněnská Moravská zemská knihovna převzala do svého vlastně držení tady tuhletu tereziánskou sbírku, tak je to velké obohacení pro nejrůznější badatele. Souvisí to jednak, ten okruh je brněnské jezuitské gymnázium, brněnští jezuité a rajhradský benediktinský klášter.
0: Miloš Štědroň mluvil o hudebníku Michálu Pospíšilovi. Z jeho alba Hlavou dolů aneb Bakchanalistika jsem vybral jednu ukázku, která volně navazuje na náš rozhovor s Milošem Štědroněm.

0: Víkendová příloha.
1: V následujícím pořadu o česko-švýcarském básníku Franci Wurmovi, který se narodil před 100 lety, 2 roky po smrti France Kafky, budu rozmlouvat s překladatelkou jeho veršů Věrou Koubovou. Rozhovor doplňují vzpomínky spisovatele a divadelníka Ivana Vyskočila a ukázky z básníkovy tvorby. Tu úvodní přečtu sám, další Petr Gojda. Hudba Edvard Grieg.

0: s kůží dovnitř, navenek hluch, strnulé rty, oko i sluch. Jaký to smysl v uchu mít špunt? Jazykem roste rtům pravý grunt. Když hlas nenajde klid mezi slovy, pokryje smysly slovy. Zhrané básně France Wurma.
1: S Francem Wurmem jsme si hodně dopisovali a Franz Wurm byl nadaný nejen jako básník, ale směřoval v mládí vlastně i k hudbě. On dokázal i komponovat. Jeho básně jsou proto tak melodické, že celým jeho tělem procházela melodie. A tak, když jsme jednou si psali o metaforách, propojil svou poznámku k metafoře s hudbou. Já bych z dopisu přečetla jenom část, on potom se rozpovídává hodně o hudbě, ale musím ještě zdůraznit, že jak se cítil tím prvorepublikovým nebo ještě i rakousko-uherským občanem, tak i tak mluvil a dokonce mě tak i psal. Začal třeba česky, přešel do němčiny. Stačí, aby si člověk vzpomněl na Lenku Reinerovou, která tak mluvila také. Prostě střídali to češtinu s němčinou, ani nemrkli okem. Takže na začátku toho odstavce zaslechneme přímo originální češtinu France Wurma. O metafoře, jak o jazyku vůbec a samozřejmě o hudbě, se snad dá říci, že u nich, v nich má základní účast čas, a tedy zároveň paměť. Hudba i jazyk jsou seriální, tedy rozloženy v času. Schreiben, sagen Sie einen Satz, takže přešel do němčiny, překládám z listu. Napište, řekněte nějakou větu, zahrajte, zaspívejte nějakou melodii. A jestliže ten průběh, ta sekvence, jestliže ji nezachytíte, budete vnímat jen pokaždé jednotlivý zvuk, tón, znění, izolovaný zlomek času. V paměti ale všechny ty části zase se spojí dohromady, do věty, do básně, do vyprávění, do melodie, do hudby. Ten průběh se stane jakoby okamžikem. Skladatel, autor, ale nejenom oni, postupují zřejmě obráceně. Chtěli by nutně nebo musí nutně to zablesknutí znázornit jako průběh, aby v čtenáři nebo posluchači zase vyvolali dojem, pocit blesku. V tomto dopise ještě na závěr, na konci, je Wurmova reakce na to, jak jsme připravovali pro Český rozhlas pořad Svět poezie, který se stává ze 14 minut a především z básní. Také se tam nějaké slůvko objeví o autorovi samém. A reakce France Wurma je tato. 14 minut a jen slůvko o mně? Tu vám navrhuji něco víc než slůvko. A ještě raději vynalezněte si mě. A já se pak pokusím se jim stát.

0: Popište literární začátky France Wurma. Odehrávaly se ve více jazycích?
1: Franz Wurm byl velmi mnohojazyčný člověk. On také žil v první republice. On se narodil roku 1926 a v ovzduší stále ještě nějak fungovala mnohojazyčnost Rakousko-Uherska. Narodil se do německy mluvící rodiny, to znamená do té menšiny v Československu, a chodil na základní školu německou, asi 4-5letou. Potom přešel na francouzské gymnázium a když rodiče zažili příchod německých vojsk, tak vlastně na poslední chvíli se pokusili zachránit aspoň svého jediného syna. Jim dospělým se to už nepodařilo, ale vyexpedovali ho, 13letého kluka, do Anglie přes Holandsko, posadili ho do vlaku a poslali ho k partnerovi obchodnímu otce France Wurma. Takže k tomu přistoupil ještě další jazyk, angličtina. Nehledě na to, že v Čechách se učil i česky a jeho učitelem češtiny byl strýc spisovatele Ivana Vyskočila. První básně, zřejmě to bylo v nějakém školním časopise, zveřejnil už v 15 letech a byly to básně psané francouzsky. Psal i anglické básně, ale brzo toho nechal. Dostal se na Cheltenham College a studoval pak v Oxfordu, ale zjistil, že Britové vidí poezii jinak, než jak on byl zvyklý, jaký stačil nasáknout už v dětských letech. Když totiž se snažil pojmenovat nějakou věc přesně, tak Angličané to chápali trochu jako banální nebo až spíš vulgární záležitost. Tak nakonec došel k tomu, že bude pro něj nejpatřičnější básnit v němčině.
0: Stále mi připadá sotva uvěřitelné a rozveseluje mě, že v té Anglii City, čerstvý absolvent Oxfordu, byl redaktorem denních zpráv žurnálu Londýnské burzy. Zřejmě jediným redaktorem, tedy rovnou šéfredaktorem. Dobré bydlo, jistě díky vlivné známosti. Představuji si, a ty jsi představoval asi podobně, jaká by to byla kariéra. Nahání mi to veselo. Z doslovu Ivana Vyskočila k českému výboru básní France Wurma Rozevřená fuga, psanému jako dopis básníkovi.

0: Jak se dostal do Švýcarska? Proč se tam rozhodl zůstat? Zkoušel i jiné možnosti?
1: On se po studiích v Británii, v Londýně, věnoval všemu možnému. I průvodcoval po městě, i psal články do nějakých časopisů. A přihodilo se mu i, že při jednom literárním festivalu mezinárodním ho požádali, aby tlumočil pro curišské švýcarské loutkové divadlo, loutkový kabaret z němčiny do angličtiny. A jemu a zřejmě i tomu divadlu samému se ta spolupráce tak zalíbila, že ho pozvali do Curychu na prázdniny. Bylo to v létě, on tam odjel a už tam zůstal. Zůstal ve Švýcarsku pak nějakých 50 let. Žít v Německu nebo žít v Rakousku pro něj nepřipadalo v úvahu, protože když se po válce dozvěděl, že jeho rodiče zahynuli, každý v nějakém koncentráku, tak nebyl sto tohle překousnout.
0: Dost významnou zkušeností bylo tvé působení v curišském rádiu. Byl jsi redaktorem takzvaného fejetonu. A kromě toho, že jsi sám psal a obstarával a většinou také sám mluvil glosy a komentáře k dění v literatuře a duchovní kultuře vůbec, kromě toho jsi připravoval příspěvky od významných osobností. Dařilo se ti. Utkvěl mi příspěvek od Martina Heideggera, taková shrnující přednáška, asi jedna z jeho posledních, nazvaná provokativně Zeit und Sein. Pak si pamatuju ještě Etiku od Wittgensteina, toho tvého filozofa. Z toho působení, ze svého mluvení a hlasu v rozhlasu si měl nemalou prestiž, hnedle slávu, a pochopitelně také závist. Byl jsi přeci cizinec a ne Švýcar. Z doslovu Ivana Vyskočila k Wurmově knize Rozevřená fuga.

0: Do rozhlasového vysílání si Wurm zval i básníky, například Paula Celana.
1: Mezi ně patřil také René Char, on měl blízko k té francouzštině a s René Charem strávil nějakou dobu v jižní Francii, protože Franz Wurm také překládal a René Char mu vysvětloval, přibližoval svou poezii. Ale jak jste zmínil Paula Celana, tak to byl možná ještě bližší přítel. Nejprve si dopisovali, pak ho Franz Wurm pozval právě do rozhlasu, takže se poznali osobně. Strávili dokonce později v roce 1967 14 dní na společném pobytu v Tesinu v rozhovorech. Existuje i svazek dopisů mezi Celanem a Wurmem. A zdá se, že to byli tak blízcí přátelé. Vzpomínám si, že Wurm posílal jeho synovi i poštovní známky. Ale to přátelství bylo tak blízké, že dokonce v době, kdy Franz Wurm se odhodlal odjet do Československa, odhodlal se k jistému návratu, odhodlával se k němu dlouho a bohužel až příliš dlouho, protože zmeškal 60. léta a přijel do Československa až v 69. A v 70. se Paul Celan ztratil. Jeho manželka ho hledala právě u France Wurma v Praze, ale to už ho mezi tím vylovili ze Seiny, ve které Paul Celan spáchal sebevraždu. Ale když už jsme u té Prahy, tak tady si také pořídil spoustu známých. Seznámil se s lidmi, kteří mu byli nejbližší, z literáty. Mohla bych jmenovat třeba právě Ivana Vyskočila, o jehož strýci už byla řeč, nebo Vladimíra Karfíka, nebo Emanuela Frintu. A mohla bych zmínit i Vladimíra Holana, který Franzi Wurmovi učaroval, respektive jeho poezie, natolik, že se rozhodl i tu překládat do němčiny. A ocitla se tak Toskána Holanova ve Wurmově překladu v sebraných spisech Holanových, které jsou vydávány už několik let a ještě mají před sebou několik dalších let v Německu, v Heidelbergu. Vydávají je německý slavista Urs Heftrich a český literární kritik Michael Špirit. Wurmův překlad, ještě to zažil, je zahrnut právě v jednom z těchto dvojjazyčných svazků z Holanova díla. Emanuel Frinta, ten mu při překládání tady v Praze pomáhal. Ale ten pobyt v Praze nedopadl moc dobře, protože časem si ho všimla policie a začali po něm chtít spolupráci a nakonec ho prohlásili za špiona a Franz Wurm po dvou letech v 71. z Prahy zase odjel. Nezůstal dlouho ve Švýcarsku, měl nápad si vyzkoušet také Izrael. Z Izraele pocházel vlastně další jeho velký přítel, dokonce se dá říci, že to byl jeho náhradní otec, on byl vlastně od těch 13 už sirotkem, Moshe Feldenkrais. Moshe Feldenkrais byl pro France Wurma životně důležitý, on přeložil Franz Wurm Feldenkraisovu příručku o psychoterapii. V Anglii byly zakládány Feldenkraisovy instituty, rozšířily se pak i do Evropy. A tak důležitý byl pro France Wurma také z toho důvodu, že v něm zakotvil, našel v něm své povolání, kterým se mohl živit poezií, jak známo se málo který básník za svého života uživí. A on takový institut založil v Curychu a vedl ho pak až do důchodu.
0: Spřímená chůze, tak nazval Moshe Feldenkrais jednu ze svých knih, kterou si přeložil do němčiny. Snad jako první. Tvoje spřímená chůze. tvoje učednictví u Mošeho a s Mošem, tvoje spolupráce v tom směru, tvoje samostatná práce učitele, terapeuta i zakladatele institutu Mošeho Feldenkraise, to vše

0: Učil jsem se nejprve, jako všichni se učíme, například svému mateřskému jazyku, napodobování. Ať už napodobováním z různých jazyků, nebo dokonce v nich. Co tím chtěl básník říct?
1: Pro France Wurma bylo básnění vlastně překladem. Franz Wurm považoval jistě právem převádění skutečnosti do jazyka právě za překlad z jednoho, dalo by se říci, žánru skutečnostního do jiného média, tedy toho jazykového. My, když mluvíme, tak si ani neuvědomujeme, že něco tvoříme, používáme konvenční jazyk, ale básník se snaží vyjádřit skutečnost způsobem, který by nechal čtenáře nebo posluchače, který by jim zalomcoval, který by ho nějak zaujal a tu skutečnost mu otevřel. A proto vždycky vnímal, že jazyk je napodobováním toho, co vidíme. Franz Wurm měl neskutečný talent na jazyky. Jednou mi Ivan Vyskočil vyprávěl, nebo jestli jsem to někde četla, teď nevím přesně, že spolu šli s Francem Wurmem přes pole ve Španělsku, přes louku, pastvinu, setkali se tam s pastýřem, dali s ním řeč a než přes tu pastvinu přešli, tak Franz Wurm už ovládal španělštinu. Ivan Vyskočil byl taky básník, takže je to možná spíš metafora, ale takhle to s Francem Wurmem nějak podobně bylo. Ve svém, kromě toho, že přecházel z jazyka do jazyka, tak měl svou zvláštní poetiku. Dokonce poetiky dvě. A v té jedné se hodně shodovali spolu s Paulem Celanem. Pro oba je zřejmé, že byli velmi hutní, velmi struční. A čtenář se musí někdy pročítat až přes něco, co vypadá jako šifry k jádru inspirace jejich. Někdy i graficky nebo na pohled postupují stejně. Třeba jsem byla překvapená, že jak u Celana, tak u France Wurma nacházím na konci veršů dělená slova. Nebo z obvyklých slov tvořili citoslovce. Ty poetiky Celanova a Wurmova jsou rozdílné, nebo řekněme to takhle, oba nebo každý má jiné a to velmi odlišné téma. Jak známo, Paul Celan ve své poezii se pořád vypořádával s tím, že nedokázal zachránit své rodiče před holokaustem. O něco mladší Wurm vlastně holokaust příliš nezažil v té dálce Británie a pod ochranou svých tedy náhradních rodičů a internátů školních. A Franz Wurm se soustředil, jednou mě to přímo výslovně řekl, na tělesné zážitky, na tělesnou stránku. A přestože jeho poezie, jeho básně tuto věc tak trochu přikrývají, protože jsou právě hutné a tajuplné a taky velmi melodické, takže se můžeme houpat na vlnách těch veršů, tak přesto je možné se k té tělesné inspiraci pročíst. A to tak, mě to bylo vždycky, když jsem ho překládala, hrozně líto, že čtenář vlastně se k tomu nedostane, když není donucen jako překladatel nebo literární kritik. Ale na druhou stranu nemusí člověk toho tak litovat, protože ta poezie je už na povrchu tak velmi kouzelná, tajuplná.

plná a mysteriózní a přitom barvitá, že to čtenář prostě nemusí. Překladatel ale musí. A pročte se k tomu tak, že z každého slova té básně najde cestu k jedné určité konotaci, která souvisí s druhým a třetím a čtvrtým slovem. A až mu to dá celek, až se to propojí, tak může, jako se dneska říká, vyrazit s tím wow, protože najednou je u jádra věci a ví nejenom, že se pohupuje na vlnách poezie, ale že také došel k tomu, co chtěl básník říct v té básni samotné.

Kněžko Zlomenice má větrnice vzhůru korouhev, zapříji proti, postav se větru, drž slovo, drž se čelmu. Na drápech visí ti z pařátů klimbáse věž s ložištěm trámový, věž s časem vzdouvavým, věž s odlivy mezi tím. Visí tví věřitelé, visí loutky, pana a panák a loutčata visí v trsu, visí od nohou vzhůru, věší hlavu do nebe. Je-li to nebe, je-li to hlava. Vyzvoň si břicho, mé klinkadlo, kněžko Zlomenice, buclatý ptáku, má mlčenlivá kdákometko, můj klopný spínači, dvojskrýši, má bleskosvodko, mé zkratné dlouhé vedení, toč svůj kolotoč, nehleď dolů, toč, drž se, toč se rozklinkaná, toč se rozklíněná, toč se červovrtně hlavou k vichru, toč se, vrť se, nehleď a balancuj pilně, nebalamuť, točnou se postav, jak savane, jak se zvedne, větru, ukaž mu zoban, foukni mu jednu, drž a čelmu.

tvůj hlas a tvá řeč. Pamatuji se, jak ses zmínil, že to byla tvá esa už na školách v Anglii. Při studiu, a tedy hraní, hlavně Shakespeara, což se tam tradičně pěstuje a vysoko cení. Vždyť tak znělý, melodický a vskutku podmanivý bas lze slyšet málo kdy. A tvá muzičnost a muzikálnost. A tvá potřeba i schopnost číst text po smyslu, s pochopením, srozumitelně. Takže i náročným textům bylo v tvém podání při poslechu rozumět. To je dost vzácné umění, být hlasem a být řečí. Je pozoruhodné, co to s člověkem dělá. Jak s tím, kdo tak umí být, tak s tím, kdo to obvykle spontánně sdílí. Tvé pořady přijímali i ti, kdo by to jinak sotva mohli a chtěli. Jak se po tvém odchodu také ukázalo. Z doslovu Ivana Vyskočila k Wurmově knize Rozevřená fuga.

0: Co autobiografické stopy ve Wurmově poezii? Má čtenář šanci tam nějaké objevit?
1: Já myslím, že každý básník a každý autor a každý malíř i hudebník vychází ze svých vlastních zkušeností a nějak je do svých děl zapojuje, nějak je zpracovává. Otázka je ale, jakou mírou je zevšeobecňuje. Do jaké míry jim dává obecně platný tvar. A to se u France Wurma projevuje právě tím, že jeho zážitky jsou natolik proměněny, že je nevystopujeme tak snadno v jeho poezii. Mluvila jsem ale o dvou poetikách. Franz Wurm napsal kromě svých kratších básní, které česky vyšly v Rozevřené fuze, tak napsal ještě také dlouhou poému, nějakých 2000 veršů, pod titulem Král na střeše, a v této poemě postupuje vlastně jinak než v těch kratších básních. Je také z jeho pozdější doby, začal psát při svém pobytu v Izraeli, to znamená v 74. roce nebo někdy kolem té doby. A zmiňuje třeba v Králi na střeše i Prahu, i Izrael. Samozřejmě se tam zabývá obecně situací lidskou, smrtí a životem, ale i společenskou. Zpracovává tam konzumerismus té doby, který, myslím, pokračuje až do dnešní, takže víme, o čem mluví. Mluví tam o svých konkrétních zážitcích v západní Evropě.
0: Je pro France Wurma podstatný vztah života a díla, nebo ho nezajímá?
1: Život a dílo ve spojení nezajímá France Wurma nijak záměrně. On ale dobře ví, že se nemohou nepropojovat. Napsal ještě později jednu dosti dlouhou poému, snad o 27 zpěvech, které dal název Ticho celé. Vlastně reagoval tak na Holanovo, na celé ticho. A v této poemě vlastně zpracovává svou situaci básníka. Zážitky, které ho k básnění vedly, a zároveň, jestli se to básnění daří nebo nedaří. Když si vezmeme třeba Rilka s jeho sonety Orfeovi, tak tu máme podobnou záležitost. Jenomže na rozdíl od Rilka, který byl se svými sonety a duinskými elegiemi, které psal zároveň, ostatně také ve Švýcarsku, jako Franz Wurm, velmi spokojen. On věděl, Rilke, že to je jeho nejdůležitější dílo. Tak Franz Wurm je v tom tichu celé ke svému dílu pesimistický. Ale vzhledem k tomu, jak jsou ty zpěvy napsány, já když mě to dal v rukopise, ještě to vůbec nevyšlo, tak jsem prostě byla nadšená, to je nádherná poezie. Ale on v ní říká, právě vyslovuje tu spojitost člověka a díla, trojverší, které ocituju, svou podmračenou budoucnost nosíš, jako pták vejce, z něhož se vylíhl, a jež nesnésti nemá v moci. Takže pro něj je to velmi velká propojenost, ale ne vždy zřejmá na první pohled.

0: Vy překládáte France Wurma do češtiny, do jazyka, který znal. Co to pro vás znamenalo?
1: To byla úžasná zkušenost a přeji každému překladateli, aby si něco takového mohl prožít. Znamenalo to pro mě především jistotu, že nešlápnu vedle. Autor i překladatel potřebuje redaktory. Potřebuje schopného, spolehlivého redaktora. To je tak obdivuhodná práce a tak náročná. A já jsem tady najednou měla autora i redaktora v jedné osobě. Je pravda, že tím pádem neměl tento redaktor žádný odstup od svého díla. I když na druhou stranu Franz Wurm často říkal, že báseň jakmile vyjde, jakmile je dokončena, tak už se od autora odděluje a žije si svým vlastním životem. Ale zase tak úplně tuto záležitost zřejmě neschvaloval, protože s mým předchůdcem se rozešel z toho důvodu, že v jeho překladech už nenacházel smysl, který do své básně sám vložil. Ale nechtěl zasahovat do překladatelových představ nijak autoritativně. My jsme měli velkou korespondenci. Já jsem sice France Wurma dvakrát navštívila ve Švýcarsku, ale většinou jsme si dopisovali. On ještě strojopisně nebo i rukopisně. A jeho redakce, když jsem mu zaslala nějaký překlad, spočívala nikoli v tom, že by mi dával rady, ale když si všiml, že jsem třeba přeložila něco příliš jednoznačně, tak mě ještě nabídl další významy toho verše a nechal na mě, až mi dojde, který z nich vlastně by tam byl k použití. On prostě otevíral nezahlédnuté možnosti.
0: Považoval se Franz Wurm za švýcarského spisovatele?
1: Ne, rozhodně ne. A to je zvláštní na jeho případě, nebo řekněme takhle, zvláštní to asi tak není, existuje písnička, že všechno se už člověk pro život naučí v mateřské školce. On v Československu strávil jenom těch 13 let dětských a potom ještě 2 roky později, ale jakoby nasákl ještě Rakousko-Uherskem. A on se považoval opravdu za pokračovatele nebo splozence Rakousko-Uherska. Ono, jak už jsem říkala, v Československé republice stále byla ta mnohojazyčnost. A jemu to nějak vyhovovalo. Už jako dítě si všiml, že to může být velmi obohacující. A ne, že bychom měli být na ty jinak mluvící a jinak vypadající, že bychom na ně měli třtít nějaké nepřátelství.

Nadzvedni puklici, hrnec je prázdný. Bez podrážek se miluje snadněji, zda to však chtít. Ale průvan je hektický a má krátký dech, to staví řeč. Jak by také přišla odpověď na slova, neslova, bez masa a kostí. A na to, co nemá slov, na tkání je šlapá po dechu a mluví a říci se nesvede. Odstav budík, jeho čas neplatí. Odroč spánek, přeptej se svých nesvětlých končin. Někde snad musí dlít ta nezvěstná kostra.

Na závěr, Františku, snad ještě jako rodiče tvého spolužáka Pečka mu zakázali s tebou kamarádit, protože ho učíš nadávat, učíš sprostá slova. Strašně sprostá slova. A česky. Chodili jste spolu do německé obecné školy, od vás bubenče jste chodili dolů do Holešovic, do Šimáčkovy ulice. Skutečnost byla ale taková, že ten Peček se nadávat česky, ta strašně sprostá česká slova, od tebe učil a chtěl naučit sám, z vlastního zájmu, protože vás, děti z německé obecné školy, tenkrát přepadali a byli děti z české obecné školy jaksi z vlasteneckých důvodů. Německé děti dostali snad pokaždé nařezáno, ale i ty a ti, kdo se tě drželi, nikdy. Protože ty si vládl arzenálem těch strašně sprostých českých slov, která útočníky ohřměla tak, že si netroufali. Slova a řeč, co zbraň a obrana. Významný moment básnictví. Asi nejen tvého. A tím to mohlo začít. Ne, Františku? Ivan vyskočil.

0: Citace z doslovu spisovatele a divadelníka Ivana Vyskočila k Wurmově knize Rozevřená fuga uzavřela naše setkání se životem a poezií českošvýcarského básníka France Wurma. Pořad jsme připravili s básníkovou překladatelkou Věrou Koubovou. Ukázky, které přečetl Petr Gojda, jsou z Wurmovy knihy Mezi vlnou a zdí. V překladu Věry Koubové ji vydalo nakladatelství Dybuk.
1: Víkendová příloha.
0: A před posledním jejím pořadem, který připravila Daniela Brůhová, se naposledy vrátíme ke Stenu Getzovi.

Dnešní vydání víkendové přílohy uzavře pořad, který jeho autorka Daniela Brůhová nazvala Příběhy formované hudbou a nadějí.

Vážení a milí, přijměte pozvání na výlet nejen za hudebním zážitkem. Dnešní pořad vás zavede na festival Věčná naděje. A na místa, kde byste hudbu možná ani nečekali. Třeba do citlivě zrekonstruovaného uhelného mlýna v Lipčicích nad Vltavou. Nebo do libeňského zámečku, kde se hudba propojuje s odkazem spisovatele Arnošta Lustiga, který v Libni vyrůstal. Dalším speciálním tónem festivalu jsou totiž příběhy. No a Arnošt Lustig by se letos dožil 100 let. Připomeneme také historika Erika Poláka, který byl otcem zakladatele festivalu Jiřího Poláka. Erik se s Arnoštem znal právě z Terezína, kde byli oba internováni a oba válku přežili. Tak tedy silné příběhy, hudba a naděje, to jsou ingredience, ze kterých jsem namíchala pořad s názvem Příběhy formované hudbou a nadějí. K poslechu vás zve Daniela Brůhová.

0: Festival Věčná naděje je typický tím, že vyhledává neobvyklá a inspirativní místa, protože jeho kořeny jsou úzce propojeny s židovskou kulturou a pamětí, odehrávají se některé koncerty v synagogách, ale nejen tam posluchačům se otevírají pozoruhodné vily, zámečky nebo technické stavby. Letos to byl například Uhelný mlýn v Lipčicích.
1: My si tradičně vybíráme místa, která jsou spojena s židovskou kulturou, která mají určitý genius locí a která poskytují posluchačům nejenom zážitek z hudby, ale z toho samotného místa.
0: Říká spoluzakladatelka festivalu právnička Martina Jankovská. Připomněla propojení festivalu s židovskými kořeny a autory. Původně to byli především terezínští hudební skladatelé Pavel Haas, Viktor Ullmann, Hans Krása, Gideon Klein a další, které festival uváděl.
1: To jsou ti terezínští autoři, které připomínáme, ale my se snažíme naši dramaturgii mít mnohem širší. Jednak připomínáme díla, která vznikala za doby nesvobody nebo té doby, která bohužel k té nesvobodě potom velice rychle směřovala. Skladby, které byly interpretovány, anebo které se vůbec k takovémuto, řekněme, vážnému tématu vztahují, které se snaží vyjádřit náš odpor nebo řekněme ten nevztah k jakékoliv válce, diskriminaci, násilí nebo jakémukoliv ponížení. Protože to jsou věci, které je potřeba připomínat. A připomínat je způsobem, který je pro posluchače nebo pro návštěvníka milý a schůdný, a to je právě milá a zajímavá hudba.
0: Ale festival má daleko širší zásah. Upozorňuje na útlak a potřebu svobody k životu i k tvorbě v jakékoliv době a kdekoliv na světě.
1: Ta letošní dramaturgie směřuje navíc k tomu, abychom uvedli skladby, které nejsou, byť třeba od jmen známých skladatelů, tak často nebo vůbec uváděna. Takže máme třeba skladby Rudolfa Frimla, což je známý tvůrce operet a lehké, by řekla, hudební múzy, ale ten se tady vlastně vrací k poezii, takže to budou písně Závišovy. Pak budeme mít Erwina Schulhoffa, ten je vlastně zase znám jako tvůrce jiné hudby než úplně té vážné, ten se samozřejmě zabýval i jinými žánry, ale tady budeme mít pět kusů pro smyčcové kvarteto.
0: Ale zazní i hudba brněnského rodáka Ericha Wolfganga Kongolda, v Americe oceněného Oscarem za filmovou hudbu, a nebo tradiční židovský klezmer.
1: Říkají tomu klezmer Singspiel s názvem Mendele Lohengrin. Nevím, jestli klezmer je to správné označení, protože ta hudba je úplně nová. Autorem je Jevgenij Orkin, člen orchestru Jewish Chamber Orchestra Munich. Ten je inspirován šlágry 30. 40. let, které tito klezmeři, což byli původně židovští, by řekla skoro lidoví muzikanti, kteří hráli třeba na svatbách nebo na pohřbech nebo na nějakých veselicích, ale ti to hráli vlastně to, co si posluchač žádal. Takže hráli i nějaké šlágry, které v té které době byly populární. A on se těmito, řekněme, šlágry inspiroval, zkomponoval hudbu, která doprovází vyprávění povídky, kterou vlastně vypráví recitátor. A ta je příběhem takového židovského muzikanta z malé vesničky, ten se jmenuje Mendele. A ten si udělá výlet do velkého města, navštíví velký operní dům, kde slyší hudbu, která jej naprosto uchvátí. Pak zjistí, že je to hudba Richarda Wagnera. Pak zjistí, že ten Richard Wagner měl nějaké názory, že byl velkým antisemitou. Toho přivede k takovému, nevím, jak to nazvat, těžkému poznání.
0: A máme tu příběh člověka milujícího hudbu a s tím spojené poznání a také putování. Než se vydáme na cestu za hudbou i my, ještě připomenu, že důležitou součástí festivalu je i soutěž pro hudební skladatele. Každý ročník zadává festival skladbu pro jiné obsazení. Vítězná skladba vždy zazní na některém z koncertů festivalu. Letos byla soutěž vyhlášena pro klavírní skladby. Kdo vyhrál?
1: nadějný mladý hudební skladatel Pavel Duda. Vystudoval Janáčkovou konzervatoř v Ostravě a věnuje se hře na klavír a kompozici. A navíc máme dohodu s nakladatelstvím Českého rozhlasu, že tyto vítězné skladby vydává.
0: Říká Martina Jankovská. No a Český rozhlas podporuje od roku 2025 skladatelskou soutěž festivalu Věčná naděje tím, že vydává vítězné kompozice.

0: A než se vydáme za dobrodružstvím hudby a příběhů spojených s festivalem, chci se zastavit u jeho názvu. Ptám se Martiny Jankovské na to, co pro ně znamená slovo naděje.
1: To je velké poselství. Je to úděl, protože člověk se stále pohybuje po takových dvou liniích, horizontální a vertikální. Ta horizontální, to je ten náš život, ta každodennost. A to chceme-li se povznést, to je ta vertikála. A k tomu, abychom se povznášeli, tak k tomu potřebujeme tuto inspirativní naději.
0: Tu věčnou.
1: Věčnou, protože nemůže jaksi se ukončit, nemůže vyschnout, nemůže zaniknout. Nejenom tím, že by nás někdo chtěl udolat, ale i tím, abychom my stále v sobě, v našich činech, nebo v tom, kam směřujeme, nacházeli. To musím dodat, to je strašně důležité, ten název Věčná naděje přinesl náš společný, velký, dlouholetý kamarád, přítel Pavel Fridž. To byl můj a mého muže, byl to dokonce můj svatební svědek. A Pavel Fridž sloužil mnoho let jako předseda židovské obce v Brně. A byl také z těch přeživších, také byl internován v getu v Terezíně a v tom chlapeckém domě, kde byl i třeba Erik Polák nebo Arnoš Lustig nebo jiné osobnosti.
0: Takže přesně věděl, o čem mluví.
1: Určitě. A můj muž tehdy se na Pavla obrátil, aby možná vnesl do té koncepce festivalu nějaký svůj podnět. A myslím si, že to byl jeho krásný podnět a taková krásná a nezapomenutelná stopa Pavla Frída.
0: A už se vydáváme po stopách příběhů. Jeden z nich by měl patřit i zakladateli festivalu, právníkovi Jiřímu Polákovi, který byl mužem Martiny Jankovské. Před několika lety zemřel. To on přinesl myšlenku na festival?
1: Ta myšlenka je rodinná, protože tatínek mého muže Erik Polák byl ten, který zažil předválečné období, válku, nástup fašismu, transport do Terezína, pobyt v Terezíně, další koncentráky a šťastný návrat. Nebyl z těch, kteří by k tématu možná se vraceli hned, řekněme v těch jeho mladších letech, až v době, kdy už se jaksi jeho možná i profesní nasazení chýlilo ke konci, šel do důchodu, tak se k tomuto tématu teprve začal vracet v druhé polovině 80. let a po revoluci se velmi a aktivně zapojil do práce v památníku v Terezíně, dokonce vypracoval i takovou koncepci, jak pracovat s mladými lidmi, jak jim přibližovat téma holokaustu a odborně se i tomuto tématu jako historik věnoval. A vždycky říkal, a to si můj muž, řekněme, pamatoval, že tatínek říkal, je potřeba konat, jednat tak, aby se nezapomnělo. No a pak měl muž přes nějakého svého známého, možná dobrého tehdy, inspiraci, že hudba může být tou formou, jak věci připomínat, jak možná burcovat, jakým způsobem přenášet tady to vědomí toho nezapomenutí a naděje. Tak vlastně vznikla myšlenka hudebního festivalu.
0: Nezapomenutí a naděje.
1: Jako ne pro všechny je to téma srozumitelné. Ne všichni i třeba z těch přeživších nebo z těch rodin se k tomuto tématu chtějí vracet. A myslím si, že tak, abychom to téma připomínali, nabízeli, šířili v tom povědomí, v té paměti, tak toto je jedna z forem. Protože je třeba říct svůj vlastní příběh, že já jsem vůbec nic nevěděla o tom, že existovalo ghetto v Terezíně, že tam byli Židé internováni, že vůbec byla nějaké téma antisemitismu, ať už před válkou, během druhé světové války, anebo i dokonce po válce. A s tím jsem se vlastně seznámila až díky mému muži a díky třeba pamětem Erika Poláka.
0: Zastavme se tedy u osobnosti univerzitního profesora, historika Erika Poláka.
1: No, letos připomínáme už 30 let od úmrtí Erika Poláka. Tomuto výročí bude přínosná výstava Arnoš Lustig, Erik Polák, chci žít tam, kde to mám rád, což je citát z Arnošta Lustiga, a bude to výstava, která bude připomínat život, dílo a odkaz obou těchto libeňských osobností, protože oba se narodili v Libni, oba prožili své dětství v Libni, pak dokonce Erik se tam ještě vrátil a žil tam vlastně do konce svého života. Tak tato výstava se bude konat v takzvaném velkém Levitově mlýně v Libni.
0: Ještě Martinu Jankovskou doplním. Výstavu, která je koncipována jako výběr citací z literární tvorby obou autorů, citací, jež odrážejí průběh jejich životních osudů, můžete navštívit až do 28. června. Prostřednictvím dvou výrazných osobností, světově uznávaného spisovatele Arnošta Lustiga a historika a pedagoga Erika Poláka, tak připomíná i Libeň židovskou. Ačkoliv byl každý z nich jiný, mnohé je spojovalo. Oba si prošli getem v Terezíně a dalšími koncentračními tábory. Arnošt Lustig byl do Terezína deportován v necelých 16 letech. Erik Polák byl o 3 roky mladší. Tato zkušenost oba hluboce formovala. Oba přežili a stali se zanícenými zastánci lidské důstojnosti. Festival Věčná naděje odehrál před několika lety jeden z koncertů právě v Levitově, dříve Velkém mlýně v Libni. A váže se k tomu jedna osobní historka.
1: Ten koncert v Levitově mlýně byl organizován jako nedělní dopolední matiné pro rodiny s dětmi. První části toho koncertu bylo vlastně čtení právě z knihy Erika Poláka. A tehdy pan moderátor vybral pasáže, které se týkaly dětství především. No a pak byl koncert, hráli 3 vynikající mladí houslisté, ale opravdu špičkoví chlapci. A začal koncert a teď se tam někdo tak jako trošku po zahájení vřítil. A vidím taková starší dáma v doprovodu nějakých svých přátel. Takže člověk se nemohl nevšimnout, že ti lidé přišli. A po koncertě ta dáma přišla za mnou a říká mi, já si pamatuju na Erika Poláka. Já jsem dostala od Erika Poláka svou první pusu. To byla Dita Krausová, která, myslím, zemřela loni na podzim. Dožila se nádherného požehnaného věku, tak ta dáma už tehdy, když měla asi přes 90 let, že myslím, že musela být plus mínus stejný ročník jako Erik. A prosila mě, zda bych jí nemohla jeden výtisk knihy věnovat, což jsem s velkým nadšením ráda udělala a donesla jsem jí to domů. Pobývala střídavě v Čechách, v Praze a v Izraeli a ona mi ukázala ve svých pamětech odstavec, kde popisuje, jak tu první pusu od Erika Poláka dostala.
0: I velmi intimní vzpomínky může vyvolat setkání lidí a hudby. Ještě připomenu, že paměti Dity Krausové se jmenují Odložený život, skutečný příběh osvětimské knihovnice. V knize píše Dita Krausová o zkušenosti, kterou nabyla v koncentračním táboře. Říká, pokud si vzpomínám, vždycky jsem měla více na mysli, co bude zítra, než co prožívám v daném okamžiku. I dnes, když jsem na koncertě, myslím na návrat a zítřejší program a nikoli na hudbu, kterou jsem si přišla poslechnout. Její odložený život trval až do roku 2025, kdy v 96 letech v Izraeli zemřela. Zkusme se právě teď chvíli soustředit na hudbu a ne na to, co bude.

0: Některé chvíle zkrátka vydají na celý život. Člověk se k ním může, ale i musí vracet. To napsal Arnošt Lustig. A právě teď nastala chvíle připomenout si osobnost významného spisovatele, kterou dnes připomíná například libeňská výstava Chci žít tam, kde to mám rád. I tato slova Arnošta Lustiga znovu ožívají při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin. Na jeho odkaz se vzpomíná nejen v rámci festivalu Věčná naděje a dalších akcí po celé České republice, ale jeho jubileum bylo zařazeno také mezi významná výročí UNESCO. V posledních letech svého života navázal Arnošt Lustig výjimečné přátelství s Markétou Mališovou, někdejší ředitelkou Centra France Kafky. Společně napsali několik knih. Cestovali, spolupracovali v nakladatelství France Kafky a sdíleli vzácné okamžiky posledních let spisovatelova života. Jak Arnošta Lustiga ovlivnili válečné zážitky?
1: Jeho tatínek šel do Osvětimi a protože měl brýle, tak šel rovnou z toho transportu do Pecí. A on potom odjížděl se svojí mámou a s Hankou do Osvětimi asi, já teďka to neřeknu přesně, asi o rok a půl později. Oni tam šli, myslím, v roce 44 dokonce. A tam to taky bylo takový dramatický, tak maminka přijela s dvěma dětma a chtěla mít obě u sebe, takže je stála k sobě a ještě i jejich sestřenici. A maminka prošla u Mengeleho, protože uměla dobře německy. Se ptala, ale vy umíte dobře německy. A Arnošt se ptal, co umí, a on říkal, 8 řemesel, 9 bída. A prostě prošel tou selekcí. A i teda ta Hanka a i ta jejich sestřenice. On byl teda oddělený, samozřejmě byli odděleni od sebe i s tou maminkou. Co si pamatuju, co říkal, bylo třeba hrozný, když viděl, že prostě vyhnali všechny ženy nahý někdy v prosinci, v mrazu a tam pochodovali. A on prostě viděl tu mámu a bylo to prostě hrozný. Taky mu řekli, že ten tatínek proč tak brzo zemřel. Jenom proto, že měl brýle a prostě na toho tátu nikdy prostě nezapomněl a bylo to pro ně vždycky takový jako trauma, že ten táta takhle zemřel, který ho on měl strašně moc rád, i tu maminku, ale ten táta, ten pro něj znamenal moc, protože on říkal vždycky, že ten tatínek si prostě vždycky dovolil víc na něco, na co neměl, jo? Že když přišel do obchodu, takže si místo třeba chlebíčku se sýrem dal chlebíček se šunkou a s něčím drahým. Pak říkal, to nevím, jestli je úplně pravda, že když šel koupit jabka, takže radši koupil argentinský než český. A že prostě ten táta jako uměl žít, zatímco maminka, ta byla taková velmi šetrná. Říkal, že maminka, když ohřejvala polívku, tak ji ohřejvala na plynu, ale měla ho tak stažené, že se netočily hodiny vůbec. Jo? Takže ji ohřejvala tu polívku třeba hodinu. A vlastně ta maminka byla taková ta přísnější v té rodině a táta byl takový, že říkali, že si šel opravdu koupit ten chlebíček, takže si na to dal šunku a všechno.
0: Říká Markéta Mališová. Válka a útrapy, co Arnošt prožil, ho museli poznamenat.
1: On samozřejmě na to nikdy jako nezapomněl a věděl, že to byla strašná hrůza, ale vždycky se snažil být spravedlivý nebo poznal tam spousta tak lidských povah. Jo. Tam šlo o život každému, jo, takže to bylo těžké, ale já teda nebudu jmenovat, kdo to byl, ale je pravda, že tam zachránil z vagónu, když oni byli přesouvaný právě už k té konci války jako na ty různé jiné místa. A v těch vagónech byli lidi zbídačený a byli tam jak v dobyčáku, šlapali po sobě a jednoho stejně starého kluka, jako on, ten byl ušlapaný, skoro už umíral, protože ty ostatní se chtěli někam dostat ke vzduchu nebo čůrali tam na sebe a prostě bylo to prejšílený. Tohle toho kluka prostě vytáhl, aby po něm nešlapali a přežil to. No a ten člověk se mu odvděčil tím, že pak Arnošta udával za dob bolševiku.
0: Jaký byl Arnošt Lustig?
1: Byl to skvělý člověk, který rád žil. Měl rád ženy, to je pravda. Toho bralo už od malička. Miloval už ve školce holčičku, miloval paní učitelku a ty ženy ho prostě provázely od nejútlejšího, nebo to ženství ho provázelo. To je jedna taková jeho charakteristika. Jo. Ty ženy měl rád. Měl rád a pak si je opravdu vážil. Jako. Ale opravdu. A on měl na to takovou svoji teorii. Říkal, víš, jako vy musíte vytrpět, vy to porodíte to dítě a jste na pokraji smrti prostě a pak se o ty děti staráte a musíte je vypiplat a toho vedlo celým životem. Takže to bych řekla, že byla taková jedna jeho z věcí. Potom byl velkorysej. On třeba, když měl nějaký honorář, to mi vyprávěl dřív, tak když dostal honorář za knížku, tak on ji rozdělil. Dostala Věra a děti. A každý dostal nějakou část jako z toho honoráře. Takže to byla další taková věc, že v podstatě dovedl být štědrý, jako velmi. Ale zase na druhou stranu, když někdo udělal, a ty to řeknu jeho slovy, nějakou kurvárnu, tak to dovedl být rozběsněnej. Rozběsněnej až jako neudržitelný.
0: O tom se dočtete v knize vzpomínek Markéty Mališové. Jmenuje se S Arnoštem Lustigem a vydává ji nakladatelství Torst. Je tam i o tom, co bylo jeho největší vášní.
1: To bylo psaní. Psaní to bylo to, jakmile někam odjel a tak on psal jakoby v duchu, nebo si dělal poznámky, ale jak neměl u sebe ten psací stroj. A on psal opravdu na psacím stroji, tak to nevydržel díl než týden, bych řekla. Pak už se těšil na to, že už bude psát. A proto taky to bylo to jeho dopisování, to potvrdí všichni nakladatelé, že odevzdal rukopis. A když si ho měl přečíst, tak tam dodal dalších 8 stránek. A on si vůbec neuvědomoval, jako co to je proces vydat knihu. Jako, že už, když už třeba že to bylo vysázené, tak on tam ještě jako něco zase dodal. To se stalo i jako mě tenkrát, když jsme vydávali ty jeho knížky a pak už jsem říkal, to už ano, to nejde, už to nejde. Ale já jsem řekl, ty paní, ona to přepíše, já to zaplatím. A já jsem říkal, ta kniha už je vysázená. Ne. Nakonec mě vždycky přemluvil. To byl takový systém, že on když chtěl vydat novou knihu nebo přepracovat tu starou, tak vzal knížku. Takhle to vyrval, to tělo vyrval z těch desek ty knihy a už tam začal psát 1B, 1C, 1D a přikral tam sponky a pod toho sázel buď stránky, nebo to vpisoval dovnitř ty menší věci, co škrtal. No prostě ty jeho knihy, které se pak znovu vydávaly, byly takhle nabobtnalý těma sponkama a těma dopisovanýma poznámkama, no.
0: Markéto, jakou z jeho knih máš nejraději?
1: To je vyloženě osobní. Mám ráda Nemilovanou knížku, kterou napsal dřív. Ale pak to byla ta z těch novějších knížek, byla Láska a tělo. A tu mám ráda moc, protože to je opravdu jako knížka o nás dvou. A potom taky Zloděj kufru. To je o dvou mladých lidech, tak 14 letech, takových jako probouzejících se, kteří se do sebe zamilovali v Terezíně. A ty to prostě prožívají v Terezíně a pak jedou. Ta představitelka je Markétka Fischerová, což bylo moje jméno za Svobodna. A on tam je Ludvíček. On většinou psal třeba i své jména jako, jsou tam prostě jeho jména, ale dává si třeba Erna Veselý, jo, nebo různý takový. Jo, právě člověk, když to jako pozná, tak pak to čte úplně jinak a i ví, o jakých lidi třeba se jedná. To jsme vlastně ani neřekli, on si v těch svých knihách taky vyřizuje účty s různými lidmi.
0: A ještě mě zajímá, jestli měl Arnošt Lustig rád hudbu.
1: Měl rád hudbu, ale on měl rád takový zaprvé písničky pražského Pepe. Ty si pouštěl. Měl rád nesmírně Hašlera. Potom měl rád takový různý šlágry právě z těch 30. 40. let. No, měl k té hudbě jistý vztah, ale třeba i měl nesmírně rád Traviátu. Ty poslední měsíce si neustále pouštěl, no protože ono to tam je, že je vztah starého, mladého a ty ženy a tam je to o tom životě a o té smrti a to, tu Traviátu. On určitý pasáže z ní takhle jenom mačkal dokola a rád si je pouštěl.
0: Vzpomíná Markéta Mališová. My si teď Traviátu ani Hašlera nepustíme. Ale vrátíme se na festival Věčná naděje, který připomíná židovské skladatele, kteří si prošli Terezínem, stejně jako Arnošt Lustig.

0: Hudba nás přenesla na nádraží. Konkrétně je to nádraží Praha Bubny. Odtud odjížděly za druhé světové války transporty do Terezína. Odvezli i Erika Poláka, Ditu Krauzovou, Arnošta Lustiga a tisíce dalších. Dnešní nádraží Praha Bubny by nepoznali, je nové a moderní, stejně jako vlaky. My teď nastoupíme do vlaku, ale nebude to směr Bohušovice nad Ohří. My pojedeme do Lipčic nad Vltavou. V Lipčicích vás už na nádraží zaujme komín, který patří uhelnému mlýnu. Technické stavbě, která po rekonstrukci slouží jako galerie moderního umění. Přesně tam míří mé kroky z nádraží. Na jeden koncert jarní části festivalu Věčná naděje.
1: Jsem vstoupila do koncertního sálu, který vůbec nevypadá jako koncertní sál, ale jako tovární hala. A vidím tady umělce, který cosi činí se smyčcem. Co to je?
2: Dobrý den, já jsem Marek Blaha, já jsem druhý houslista z kvarteta Pavla Božkovce a právě si mažu kalafonu na smyčec, aby mě to hezky hrálo, aby ten koncert dneska stál za to.
1: Mazání kalafony ovšem je úplně tichá záležitost, jenom takové lehké šmrdlání.
2: Ano, je to tak, tak doufám, že to nebude i pak i to hraní takový šmrdlání.
1: Víte, co by mě zajímalo? Jestli už jste někdy hrál v něčem takovém, co je vlastně spíš průmyslová hala než koncertní sál.
2: No, my jsme s klukama říkali, že nám to hodně připomíná třeba jakoby halu Gong v Ostravě. Takže máme trošku taky trošku zkušenosti s tímhle, ale těšíme se, nikdy jsme tady nehráli ještě, takže se moc těšíme.
1: Doufáte, že akustika bude rozumná?
2: No, doufáme. Doufáme, že bude rozumná pro posluchače i pro nás.
1: Takže to nemáte vyzkoušené?
2: Ne, ještě ne, čekáme právě, až si budeme moct udělat trošku zkoušku.
0: Neformálním mluvčím ansámblu Pavel Božkovec kvartet je violista Matěj Kroupa. Než jeho kolegové, již zmíněný Marek Blaha, Ondřej Haas a Štěpán Drtina naladí nástroje, ptám se ho na netradiční repertoár, který vybrali do netradičního místa, jakým je uhelný mlýn.
3: Máme vlastně docela netradiční skladby, které nejsou úplně běžně k slyšení. Jako například v první půlce zazní pátý kvartet E.F. Buriana, což je dílo, které jsme vlastně my v podstatě znovu objevili nebo znovu ho premiérujeme znovu. Čili je to dílo, které kromě nás zřejmě nikdo jiný nehrál.
4: A
3: velice pozoruhodné dílo na našem koncertě je skladba Ericha Wolfganga Korngolda, což je pro nás veliký objev. Je to skladatel, který odešel do Spojených států ještě před válkou a už se nemohl vrátit, protože byl židovského původu. A byl to zřejmě první člověk, který dostal Oscara za hudbu ve Spojených státech. A na našem koncertě zahrajeme sextet pro 6 smyčců, to znamená, že naše kvarteto přizvalo 2 významné hosty, takže věříme tomu, že koncert bude krásný a že se o publikum užije.
1: To znamená, že objevujete Korngolda?
3: My jsme byli požádáni o to, abychom ho nastudovali a pro nás tato skladba byla absolutním objevem. Znali jsme jeho houslový koncert, který smyčcaři znají a hrajou, ale jinak se přiznám, žádné jiné dílo jsem neznal.
1: Proč se jmenujete, jak se jmenujete? Pavel Božkovec kvartet.
3: My jsme si do našeho štítu dali jméno mého pradědečka, což byl významný český hudební skladatel a reprezentant právě meziválečné avantgardy, na kterou se náš ansámbl specializuje. Takže i ten výběr repertoáru dnešní je vlastně příznačný.
1: Čím je ta meziválečná avantgarda tak nosná, že se na ní můžete specializovat?
3: Nevím přesně, čím se to stalo, ale mám pocit, že ti skladatelé této doby do toho komponování dávali úplně všechno. Je to tak ohromná kvalita, že mě to uchvátilo a samozřejmě je tam ta moje rodinná přízeň, je tam ten vztah k tomu pradědečkovi, s kterým jsem se osobně na tomhle světě bohužel nesetkal, protože jsem se narodil po jeho smrti, ale setkávám se s ním prostřednictvím interpretace jeho krásné hudby.
1: Takže ta nit pořád něco váže.
3: Ano, ano.
0: No a Matěj Kroupa spěchal na zkoušku před koncertem. Pak už se hrálo a nořilo do hudby v neobvyklém industriálním prostředí kotelny v Lipčicích nad Vltavou.

0: Dramaturgyní festivalu Věčná naděje je Kristýna Vocetková a výkonnou ředitelkou Irma Mrázková. Ta se svým týmem velmi pozorně pečuje o návštěvníky a nechyběla ani v Uhelném mlýně. Ptám se jí, proč se rozhodli pro takto neobvyklý prostor.
1: Využíváme prostoru, které mají atmosféru, mají svého ducha. Ať jsou to synagogy, španělská synagoga, kam se velmi rádi vracíme. Ať je to právě jeruzalemská synagoga, ve které budeme v letošním roce poprvé. Tak je to právě tento prostor Uhelného mlýna, industriální prostor, který nás naprosto fascinoval při první návštěvě. A to svojí syrovostí, kde by ta klasická hudba měla vlastně vyniknout úplně jinak než v těch koncertních sálech.
0: Na neobvyklém místě zazní i neobvyklí skladatelé jako E.F. Burian, kterého mám

0: Ať je to u nás, ať je to v zahraničí, kdekoliv. Naše dramaturgie vlastně stojí opravdu na tomto přivést autory, kteří neměli lehké žití a kteří tvořili v neuvěřitelných časech a prostorách, ať to byl Terezín, kdo si to dokáže představit, že v těchto neuvěřitelných podmínkách tvořili tito autoři a vytvářeli krásnou, úžasnou hudbu, kterou my chceme právě představit.
1: Já bych se ráda vrátila ještě k názvu vašeho festivalu. Věčná naděje. Možná bych se přidržela toho slova naděje, protože řekla bych, že i pro dnešní dobu je naděje slovo, které bychom rádi nějakým způsobem chytli a podrželi ve svých rukou, ve svých srdcích a přesto nám stále uniká. Proč jste zvolili tak velké slovo do názvu?
0: Naděje si myslím, že je slovo, které by mělo být aktuální v jakékoliv době a bylo aktuální hodně v době válek, útlaku, prakticky těm lidem nezbývalo nic jiného než naděje. A je až neuvěřitelné, že i v období, kdy už vlastně prakticky věděli, že není cesty zpátky, tak naději pořád měli a tvořili.

0: Ještě se zastavme u stavby, která je technická, ale dnes hostí kulturu a umění.
1: Uhelný mlýn byl postavený k tomu účelu, že se tady mlelo uhlí na uhelný prach a podzemní šachtou se to uhlí převáželo do kotelny a tam se to uhlí pálilo a vytvářela se pára, která poháněla stroje na výrobu šroubů, které se tady vyráběly už od 80. let 19. století.
0: Říká Anna Roubalová, která provází návštěvníky uhelným mlýnem v Lipčicích nad Vltavou. A vy teď uslyšíte autentický zvuk zdejších šroubáren. Záznam zvuku zdejší šroubárny ve své umělecké instalaci v uhelném mlýně zaznamenal Michal Kindernaj. A vy si nejen tento zvuk, ale i další instalace můžete poslechnout a hlavně prohlédnout až do konce května na výstavě s názvem Mezi námi v tichu. Kromě Michala Kindernaje tu vystavuje ještě Petr Gruber, Šárka Koudelová a Matěj Liška. Umělci se tu setkávají v tichém, ale intenzivním dialogu o krajině, vztazích a čase.
1: Šroubárna v docela velikém provozu fungovala až do roku 2002, kdy byly povodně a jelikož jsme tady hned vedle Vltavy, tak to tady ten provoz v podstatě ukončilo.
2: Uhelný mlýn dostal dokonce architektonickou cenu za rekonstrukci. V tom tkví jeho naděje, protože my jsme na festivalu Věčná naděje.
1: Ano. To vlastně, co mě tady na tom nejvíc baví, že architekt Patrik Hofman, který se rozhodl ten uhelný mlýn konvertovat architektonicky z té jeho původní funkce na galerii a vlastně strašně citlivým způsobem zachoval všechno, co možný zachovat bylo a všechno, co bylo potřeba už udělat nějak současně, tak aby to fungovalo v současnosti, tak udělal, například zachoval původní mřížky v oknech, jak se dřív dělaly ty tovární okna z těch malých okýnek v mřížce, ale tu mřížku nechal prázdnou, protože z dnešního pohledu by už to vlastně nedávalo smysl to dělat stejně a udělal celá velká skleněná okna, která těsní a splňují ty dnešní specifikace a tady tím vlastně takovým chytrým a nenásilným způsobem celou tu budovu konvertoval, ale zachoval maximum jejího původního ducha, což je velká naděje, že se nemuselo něco zbourat.
2: Mně připadá velmi nadějné, že sem chodí i děti. Řekněte mi, co děti tady může zajímat, to je technická památka.
1: Děti hodně zajímala ta architektura, protože něco takového běžně se nedá úplně vidět, je to opravdu hodně stará budova, ale mně sem ještě navíc chodí děti z okolí. Ty děti třeba nikdy v životě nebyly na výstavě nebo žádnou zajímavou architekturu vlastně nikdy neviděli, takže ty tím byly fascinované, ale hlavně ty děti tady zajímaly ty výstavy, protože v Uhelném mlýně je galerie, každý 3 měsíce je tady nová výstava a vystavujeme moderní a současné umění a ty děti to úžasně všechno vnímaly.
2: Já bych řekla, že naděje

0: Je i tady v té kotelně, protože před pár lety, když galerie začínala, tak kotelna ještě byla uzavřeným prostorem a dnes tady je koncert.
1: Je, to pravda. Galerie byla dokončena až v roce 2011 a kotelna až v roce 2018 a je takový multifunkční. Probíhají tady koncerty nebo například různý třeba taneční workshopy nebo všechno možný. Je to prostě multifunkční prostor. Nádherný.
0: Takže kultura a industriál pořád spolu nějakým způsobem komunikují.
1: Já tady hodně myslím na to, že když se začaly budovat ty továrny v 19. století, tak se často mluvilo o nějakým jejich chrámovým rozměru. Jednak, že to je určitý jako chrám práce, ale zároveň reálně měli charakter toho sakrálního chrámu. A to je něco, co já tady nejvíc asi vnímám. Asi i proto, že je mě to bližší než to technický. To vnímám jako, že se to hodně napojuje na to umění a že to spolu komunikuje.
0: Ta současná výstava stojí za návštěvu?
1: Současná výstava určitě stojí za návštěvu. Jsou to 4 umělci a umělkyně a vlastně všechny díla, které tady jsou, vznikly jako site-specific objekty, instalace v reakci na tady to místo. A je taková úžasně hravá, organická a pracuje s tím prostorem i s těma technickýma prvkama a propojuje to s nějakou organickými zásahy těch umělců.
0: Když bych se přidržela toho slova naděje, tak co je pro vás naděje? Co pro vás vyjadruje slovo naděje? Protože mnozí se k němu vztahujeme, zachytáváme ho, obzvlášť bych řekla v dnešní době, bychom rádi, aby naděje na nás probleskovala. Ale jak vy si překládáte to slovo naděje?
1: Pro mě osobně je to, když si ráno udělám čaj a můžu si s ním sednout ven a mihotá se světlo skrz stromy a vnímám tu čistou přítomnost a jsem schopná nemyslet na vůbec nic jiného.
0: Do téměř meditační nálady nás dovedla Anna Roubalová.

0: Je na čase dát slovo návštěvníkům hudebního festivalu Věčná naděje. Oslovila jsem je na koncertě v dalším netradičním prostoru v Libeňském zámečku. Návštěvníky tu vítá vždy usměvavá Martina Jankovská a hned mě seznamuje s další příjemnou dámou. Jak se ukazuje, je to lékařka Karolína Hoňková-Radilová.
1: Protože je majitelkou synagogy ve Volyni, takže má k tématu i díky svému otci, který byl přeživším holokaustu velmi, velmi blízko.
2: Já jsem ráda, že jsem tady, protože my s paní doktorkou, já jí teda hodně fandím, to je neuvěřitelný místo. Jsem tady byla před x lety, pocit na svatbě, jedný mý kolegyně lékařky a tohle je nádherný a po každý krásný program. Je mi líto, že jsem nebyla na tom úvodním, co bylo v Rudolfínu a teď v té synagóze, no ale tak se těším.
3: Takže to vypadá, že někdy festival uskuteční výlet do synagogy ve Volyni a udělá se tam koncert.
2: No, my bychom byli moc rádi a my to domlouváme, skoro vždycky si říkáme, už to tam musíme udělat. A já tam mám teď zrovna, budu mít koncert, nebo ne, teď, zítra máme koncert, to je teda náhodička. Potom budeme mít, zrovna mi psala Viktoria Kaplanová, biblické písně, takže tam máme a potom tam budou Jidiš u kole, bavky a tak dále. Tak máme.
3: To je konkurence festivalu.
4: Ne, když tak zpřátelená, my no, nemáme konkurenci.
2: Ne, právě. Fandím, no,
4: je potřeba spolupracovat, přesně. To je princip.
2: Přesně.
0: Jen dodávám, že synagoga ve Volyni díky Karolíně Hoňkové-Radilové zvolna vstává z popela. Cílem paní doktorky je kompletní rekonstrukce budovy a vybudování kulturního a vzdělávacího centra. Peníze dává z vlastních zdrojů, ale ty nestačí, tak hledá další možnosti, jako jsou benefiční koncerty anebo jiné způsoby. No a další dámy se ptám, co ji přivedlo na festivalový koncert?
5: Pan Matušek je můj bývalý soused. Jdu se samozřejmě na ně podívat, zajímá mě to.
3: Když soused cvičil, tak jste ho slyšela?
5: Ano, slyšela. Samozřejmě zajímalo mě to a...
3: Takže čekáte překvapení?
5: Tak trošku.

0: Tuhle dámu na festival přivedla hudba soudobých autorů.
1: Začala jsem před asi 2 roky v Jeruzalémské synagóze a tam mě úplně uchvátila skladba, tuším, že se to jmenovalo Dětské obrázky z Terezína. A od té doby sleduju festival a občas zajdu.
2: Na místa, která nejsou úplně pro koncerty obvyklá.
1: Ano, je to tak. Tady na Libeňském zámečku jsem úplně poprvé. Jsem nadšená tím prostředím a věřím, že to tomu koncertu bude hodně slušet.
2: Máte ráda vážnou hudbu?
1: Já radši používám výraz klasická hudba než vážná, protože klasická hudba může být i veselá. Ano, velice. Mám ráda operu, mám ráda orchestrální skladby všeho druhu.
2: Festival nabízí hodně skladatelů moderních, současných. Ano. Jak tohle vnímáte?
1: Nemůžete říct, jako jestli se vám líbí moderní hudba nebo stará hudba. Je to případ od případu a některé moderní skladby jsou nádherné.
0: Já jen dodám, že řeč byla o 2. ročníku skladatelské soutěže festivalu Věčná naděje. Vítězem se stal Ondřej Zámečník, který přihlásil skladbu s názvem Naděje v dětských obrázcích z Terezína, zkomponovanou pro dechové kvinteto. Inspirací mu byly autentické kresby terezínských dětí. I tyto kresby jsou navzdory době, ve které vznikaly, plné naděje. A právě k této tiché, ale vytrvalé síle naděje se vrací i celý festival. Ukazuje, že naděje se rodí z hudby, kultury, lidských setkání i vzájemné spolupráce. Někdy se naděje sice jen lehce mihotá, jako slunce v zelených listech stromů. Přesto však dokáže spolehlivě prosvětlit i ty nejtemnější chvíle lidských dějin.

Pořad víkendové přílohy nazvaný Příběhy formované hudbou a nadějí připravila a uváděla Daniela Brůhová. Na úplný závěr této přílohy ještě dvě pozvánky. Nejdříve na uvedení autorského projektu fotografky Jolany Havelkové Zmizelá místa, paměť zaniklých a částečně zaniklých osad na Rychnovsku, která se koná v kapli svaté Anny v Kunčině vsi u Zdobnice od 13.30 dne 30. května. V 15 hodin následuje putování s muzikou do nedaleké vsi Kačerov. Muziku obstarají dnes už zmíněný a citovaný Michal Pospíšil a Kamil Remeš. Akce se koná v rámci Noci kostelů. Druhá pozvánka. V botanické zahradě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je až do 30. června otevřena výstava Fantastická mykologie italského malíře a karikaturisty Paola Dal Ponteho. Na jehož bohatě barevně vyvedených karikaturách se seznámíte s fantastickými a překvapujícími událostmi z života hub. A tím dnešní vydání víkendové přílohy, kterou připravil a uváděl Jiří Kamen, končí. Na přípravě pořadu technicky spolupracoval Jiří Flosman. Loučím se s vámi a přeju vám krásný květnový víkend. Příští přílohu připravuje Milena M. Marešová.

0: Jazzové dopoledne.
1: V jazzovém dopoledni vás zdraví Honza Pospíšil. Dnes si představíme mistry bas saxofonu. Bas saxofon zní o oktávu níž než tenor saxofon a stejně jako tenor saxofon je v B ladění. Byl to vůbec první saxofon, který konstruktér nástroje Adolf Sax v roce 1941 veřejně představil v Bruselu při příležitosti Belgické národní průmyslové výstavy. Tehdejší první bas saxofon byl v C ladění a protože ho ještě Adolf Sax neměl patentovaný, předváděl ho a hrál na něj za plentou, aby konkurenční výrobci nástrojů neodkoukali jeho unikátní konstrukci. Tento nový basový nástroj byl vnímán jako senzace a například skladatel Hector Berlioz nebo George Bizet ho měli velice rádi. Berlioz dokonce ve své velké učebnici moderní instrumentace popisuje bas saxofon jako ideální nástroj pro vyjádření vznešených a melancholických nálad. Podle něj měl bas saxofon v nízkých polohách tak hluboký klid, že se mu žádný jiný basový nástroj nevyrovnal. Bas saxofon čekal na svůj největší boom až do 10. let 20. století. A my si teď pustíme první nahrávku, na které můžeme bas saxofon slyšet. Je to skladba Smiles and Chuckles s podtitulem A Jazz Rag. Je to ragtime hraný saxofonovou skupinou A Six Brown Brothers, která stála u zrodu tehdejší saxofonové mánie. Byla to skupina hudebních klaunů, kteří hudbu prolínali humornými scénkami a pohybovou komikou. Jádro skupiny tvořili čtyři bratři Brownovi, na bas saxofon hraje nejmladší z bratrů Vern Brown. Bas saxofon hraje pouze basový pochodový rytmus, skladba je pořízena v roce 1917, teprve 3 měsíce po pořízení první jazzové nahrávky od Original Dixieland Jazz Bandu.

Nejslavnějším basaxofonistou 20. let byl jednoznačně Adrian Rollini, zázračné dítě a hudební génius a multiinstrumentalista. V orchestru California Ramblers hrál na začátku 20. let na klavír a xylofon. Existují dvě verze, jak se Rollini k basaxofonu dostal. První z nich říká, že manažer California Ramblers Ed Kirkby viděl v tomto novém nástroji svěží a speciální náhradu za tubu, a protože zrovna neměli nikoho, kdo by hrál na basový nástroj a někoho zoufale potřebovali, přemluvil Rolliniho, aby se této role ujal. Druhá verze říká, že Rolliniho kamarád a banjista Ray Kitchingham uviděl basaxofon v hudebninách a navrhl Rollinimu, jestli by si ho nechtěl vyzkoušet. Každopádně Rolliniho bratr vzpomíná, že Adrian jednou nástroj přinesl domů, začal na něj cvičit a během jednoho nebo dvou týdnů ho dokonale ovládl. Díky vrozené technické zdatnosti a absolutnímu sluchu nevnímal Rollini basaxofon jako náhradu za tubu. Okamžitě pochopil, že nástroj má obrovský sólový potenciál, a to z něj udělalo senzaci, která změnila zvuk jazzu 20. let. Teď si poslechneme Adriana Rolliniho v California Ramblers v písni You've Simply Got Me Cuckoo z roku 1920.

Černošským průkopníkem basaxofonu byl Billy Fowler. Jeho spolehlivý rytmický motor tvořil základní prvek v orchestru Fletchera Hendersona a později u Sama Woodinga, se kterým se dostal do Evropy a účinkoval i v Praze. Poslechneme si teď píseň Gulf Coast Blues z roku 1923. Na rozdíl od Rolliniho, který používá baritonovou hubici, hraje Billy Fowler na basaxofonovou hubici. Jeho zvuk proto působí víc basovým a plnotučným dojmem.

Když Billy Fowler z orchestru Fletchera Hendersona odešel a Fletcher Henderson potřeboval basaxofon, vypomohl Coleman Hawkins, mladá legenda tenor saxofonu. Teď ho uslyšíme v písni I Can't Get the One I Want.

orchestru Paula Whitemana hrál na bas saxofon Min Lee Brook, který byl i skvělý tubista. Proto se v barevných aranžmá Whitemanova orchestru basové nástroje, kontrabas, sousafon, bas saxofon, střídají buď v průběhu písně, nebo se dublovali, aby basová linka působila mohutněji ve velké vřavě někdy až 30členného orchestru. Teď si poslechneme jazzové číslo Sen z roku 1928. V orchestru Paula Whitemana nechybí Big Spiderbeck na kornet nebo Frank Trumbauer na C-melody saxofon.

Teď se podíváme do Kansas City. V kapele Andy Kirk and his 12 Clouds of Joy hraje na bas, saxofon a tubu kapelník orchestru Andy Kirk, který studoval hudbu u otce Paula Whitemana. Ve skladbě Blue Clarinet Stomp hraje geniální klavíristka a aranžérka Mary Lou Williams, houslista Claude Williams, který byl i vynikající kytarista, a na klarinet John Harrington. Nahrávka pochází z roku 1929.

Když Adrian Rollini v roce 1927 opouští orchestr California Ramblers kvůli londýnskému angažmá s orchestrem Freda Elizaldeho, na jeho židli usedá mladý Spencer Clark, Rolliniho žák, který za něj už v předchozích letech v orchestru zaskakoval. Jednou, když ho Rollini poslal za sebe na záskok do Ramblers Inn, sklízel Clark obrovský potlesk. Rollini po návratu zkontroloval Clarkův basaxofon a když zjistil, že používá upravené saxofonové eso a speciální hubici, náčiní mu bez pardonu zabavil s tím, že přece nebude pomáhat konkurenci, aby zněla stejně jako on sám. Toto Clarkovo angažmá v California Ramblers trvá necelý rok a potom stejně jako Rollini putuje do Evropy, kde se proslavil s orchestrem Lada Glaskina. A z tohoto období si poslechneme píseň Crazy Rhythm, pořízenou v Německu v roce 1929.

Mezi Adrianem Rollinim a jeho žákem Spencerem Clarkem panovaly napjaté vztahy. Ambiciózní Rolliny moc dobře věděl, že je král bas saxofonu a byl to taky vynikající businessman. Vyčítal Clarkovi, který byl spíše pohodářský flegmatik, že není dostatečně průbojný. Jednou v roce 1934 poslal Rolliny Clarka za sebe na záskok do nahrávacího studia a záměrně ho objednal o půl hodiny později, než měla nahrávací frekvence začít. Špatně vyspaný a nerozehraný Clark přišel na poslední chvíli a nemohl na studený bas saxofon vydat ani notu. Rollini tak dal producentům najevo, že bezstarostnou práci a absolutní profesionalitu mohou čekat pouze od něj. I přes tyto napjaté situace to Clark Rollinimu přece jenom odpustil. V dnešním jazzovém dopoledni se rozloučíme opět králem bas saxofonu Adrianem Rollinim a jeho skladbou A Sensation. Krásné jazzové dopoledne přeje Honza Pospíšil.

0: Bas saxofon zněl dnes v jazzovém dopoledni Jana Pospíšila naposledy ve skladbě Sensation Adriana Rolliniho. Česká jazzová scéna je na tom velmi dobře. Z hlediska světového je výjimečná, říká kytarista Libor Šmoldas, host vizitky dnes v 17 hodin. Je 11:30, Jana Kozubková vás zdraví od mikrofonu Vltavy a z technického zázemí Romana Kouřilová.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
0: Vysokoškolský učitel, scénárista, režisér a spisovatel Edgar Dudka oslavil ve čtvrtek 21. května 85. narozeniny. V roce 2005 se stal nositelem státní ceny za literaturu za román Slečno raz přichází a my si teď na stanici Vltava poslechneme jeho zamyšlení o literatuře.

Kde začít? Z matky dítěte. Nemanželský syn, do 6 let života jsem žil se starší sestrou a matkou, pak matku zavřeli na dlouhých 6 let za převaděčství. Bydleli jsme v příhraničí kousek od hranic s Rakouskem a Slovenskem. Bylo nám to samozřejmě divné, že matka najednou zmizela, ale nějak nás to nezlomilo. Odvedli nás do dětského domova předválečného siročince. Tam jsme si každý našli kamarády. Sestra byla o 5 let starší, takže se skamarádila s holkama a já s klukama. Byli jsme na tom všichni stejně. Ale byla to dobrodružná léta. Koupání jsme měli u ruky, pár kroků od řeky Dyje. Ale v létě jsme chodili přes Kančí oboru a Škapolu k lednickým rybníkům. Samozřejmě místo školy. Žákovské knížky jsme měli plné neomluvených hodin. Učitelé nás považovali za beznadějné a mávali nad námi rukou. Byli jsme holt ta děcka z domova. Naše rodiče byli buď dlouhodobě nemocní, nebo seděli ve vězení. Těch bylo víc. Moc jsem se neučil. Na vysvědčení jsem měl samé 4, ale ty za to dobrodružství v Lužním lese a koupání v rybníku stály. Prostě jsme se toulali a když nějaký kluk vychodil školu, tak šel stavět komíny do Ostravy nebo rovnou rubat uhlí pod zem a holky odcházely do textilek v severních Čechách. Bezdětní příbuzní si mě vzali za vlastního, abych v domově nezůstal sám, když sestra vychodila školu. To pro mě mělo i hned 2 různé stránky. Jednak konec toulání a namísto toho jsem strýcovi pomáhal opravovat starý koloniál v moderní domek, pokládat parkety, vyměňovat okna a zároveň bourat vysloužilé budovy ve dvoře. To bylo nějakého míchání malty a sundávání tašek ze střech schátralých barabizen. A zároveň navážet zahradu kotovicemi, z které se nakonec stal vinohrad. Strýc byl strojním zámečníkem, ale uměl všechna řemesla. A ty jsem se od něho naučil i já. A taky jsme měli fůru králíků. Byl lístkový systém. A ti den co den sežrali pytel trávy, kterou jsem musel na polních cestách najít a natrhat. A tak místo Lužních lesů jsem měl denně cesty mezi nekonečnými úrodnými lány. To byla pro mě ta zábavnější stránka u tety a strýce. Horší ovšem bylo, že teta si umínila, že ze mě udělá výborného žáka. Hned první pololetí jsem už měl jen 3 3, s tím ovšem teta nebyla spokojená, takže příští rok jsem sice zůstal u 3 z české gramatiky, matematiky a ruštiny, která od 4. třídy byla povinná, a přibyly 1. A protože v pokoji stálo opuštěné pianino Petrov, na které nikdo nehrál, tak mě poslali do hudební školy. To je zvláštní kapitola. Můj učitel klavírní virtuos Cyril Klimeš dojížděl z Brna a já patřil okamžitě k jeho nejlepším žákům, ačkoliv jsem neměl hudební paměť. Co jsem 5 roku pulíroval, to jsem po koncertě za 14 dní zapomněl. Mezitím jsem postoupil do 11letky s maturitou. Do té doby jsem nepřečetl ani jedinou knížku, ani tu, kterou jsem dostal k Vánocům v 1. třídě, Míček Flíček. To jsem tenkrát zrovna přišel do domova. Za to od 9. třídy jsem se zapsal do místní knihovny a doháněl jsem své vzdělání. Půjčoval jsem si systematicky od každého autora 2 knížky, to se mi hodilo u maturitní zkoušky. Psal jsem o Maximu Gorkém, to bylo jediné literární zadání. Maturoval jsem s vyznamenáním, přesto mi ředitel školy a prezident socialistické akademie odmítl dát přihlášku na vysokou školu. Teta ji však nakonec vydupala. Na Vysokou školu chemicko-technologickou Praha
mě pro směrné číslo nepřijali, ale nakonec mě vzali na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, kde se pro mě otevřel nový svět, ačkoliv jsem se chemickým inženýrem nestal. Pardubice. Chemii jsem ve škole měl ze všech věd nejraději. S kamarádem jsme u nás na dvoře vyráběli nitroglycerin, ale v Pardubicích jsem objevil divadlo. Tenkrát byli v městském divadle výteční herci, než všichni odešli do Prahy. Nemohl jsem se divadla nabažit. Dokonce to došlo tak daleko, že jsem se stal režisérem divadelního spolku v rámci fakulty. Začínali jsme se Skapinovým šibalstvím, ale do premiéry jsme to nedotáhli. Já jsem začal psát vlastní divadelní aktovky, v čem mě podporoval režisér místního divadla Hugo Domes. To mě bavilo nejvíc, ale ani ty jednoaktovky jsme na scénu nedostali. Mimo to jsem ilustroval školní časopis Chemik, taky jsem do něho začal psát. To mě moc bavilo. To byl konec 50. let. Začala vycházet americká takzvaná pokroková literatura. Tak jsem poznal dílo Williama Faulknera a Ernsta Hemingwaye, ale také Francise Fitzgeralda, Fitzgeraldova Velkého Gatsbyho a pár dalších skvělých autorů. Prostě americká literatura. Z těch velikánů mě nejvíc zaujaly Hemingwayovy povídky, byly přímočaré a mé představě povídky se nejvíc blížily. Z Faulknera ty válečné povídky, Tam a zpátky, byl jsem zrovna na vojně, ale taky ty s ženskou atmosférou, Růže pro Emílii. To na úkor studia chemie. Mé chemické vzdělání skončilo hlubokým vztahem k jedné studentce chemie. To jsem mnohem později popsal ve svých knihách povídek, které vyšly tiskem. Tato vysokoškolská kapitola skončila po 3 semestrech a následovala mou prací směnového chemika v Rybitví východočeské chemické závody Pardubice, kde jsem v továrním provozu odebíral vzorky a titroval jsem mezi produkty azobarviv. Nakonec si to mě bavilo, ale celý život bych to dělat nechtěl. Navíc to bylo zdravotně závadné. A tak jsem 1. listopadu 1960 nastoupil na 2 roky základní vojenskou službu. Napřed u 120 minometů, ale kontráži záhy zjistili, že moje matka, co by politický vězeň, nejen utekla z věznice, ale utekla až do Austrálie. To jsem taky mnohem později podrobně zpracoval v knížce Matka vzala roha. Mě tenkrát okamžitě přeložili od 120 k bigošům, čili k pěšákům. Rok jsem běhal s pancéřovou pěstí ve Znojmě na Kraví hoře, než jsem si na Gorodku zlomil ruku a jako dočasný kripl jsem se dostal do vojenské nemocnice do Brna.

Já zarecitoval, on se vrátil do kasáren, kdežto já jsem postoupil do celostátního kola, odvezli mě na zámek Dobříš, kde jsem dostal druhou cenu. To bylo příjemné, protože jsem se dostal mimo kasárna. A seznámil jsem se tam s dopisovatelem československého vojáka, jinak člena loutkoherecké skupiny České televize, a ten mě pozval do Prahy. Záhy mě končila vojna a z nás se stali kamarádi, posedli literaturou na celý život. Ještě chvíli jsem psal básně, to byla Viola, taková dobová móda, Ostermann, ale pak jsem zkoušel povídky pro noviny a velmi brzo jsem měl za dveřmi hromadu vrácených obálek od různých novin a časopisů. Cítil jsem se jako Jack London ve svých začátcích a právě tehdy jsem se rozpomněl na své 2 roky v dětském domově. Po roce číšníkem v rekreačním hotelu v Letovicích, kde jsem celoročně obsluhoval závodní školení mzdových účetní z celého kraje, i v létě u bazénu, jsem po vojně rok odpočíval a odvykl věčnému odmítání s vojákem netančím. Vydělal jsem si na psací stroj, spací pytel i oblečení od krejčího. Připravoval jsem se na léta v Praze. Nenechal jsem se přemluvit, abych zůstal v hotelu ještě 1 rok. V Praze jsem se díky přátelům nastěhoval do podnájmu básníka Petra Kabeše v Konviktu, který zrovna odešel na vojnu. Po roce všeobecného blahobytu následoval rok tvrdé askeze. Nebylo čím topit, vysoká barokní okna byla styřelá, samý fuk. Zima toho roku byla krutá. Nebylo co jíst, jen chleba a šipkový čaj. Připravoval jsem se na vysokou školu. Byl to můj pokus vydělat si na živobytí. Přátelé loutkoherci České televize mě pozvali mezi sebe. Například jsem xkrát hrál v městských divadlech pražských v černém kostýmu jako neviditelný herec ve slavné komedii Neposedný duch s výbornými Václavem Voskou, Irenou Kačírkovou a Jiřinou Švormovou. Za utržené peníze jsme šli hned naproti na jídlo do první a jediné čínské restaurace ve Vodičkově ulici. Zároveň jsem se připravoval na zkoušky na Filmovou akademii muzických umění, která tehdy byla vyhlášená ve světě jako svobodomyslná. Proslavili Miloš Forman, Jiří Menzel a mnoho dalších velkých jmen. A právě tehdy, v kruté zimě a ve spacím pytli, jsem seděl u psacího stroje a psal povídky z dětského domova. Nejdříve jsem si sepsal 20 konkrétních prožitků, už tehdy jsem věřil, že s tím prorazím. Vždyť přece zrovna vyšel Kunderův Žert. Jeho směšné lásky byly biblí mladé generace. Navíc se okamžitě filmovali. Obešel jsem s dětským domovem nakladatelství v Praze i v Brně. Všude mi knihu chválili, ale bohužel ji nemůžeme vydat, říkali. Teprve pak jsem si uvědomil, že Kundera byl komunista. On mohl i kritizovat, kdežto moje mátí utekla z vězení a žije v Austrálii a moje prvotina taky nebyla příliš státotvorná. Jednu povídku z dětského domova jsem dal k přijímačkám na FAMU, tam mě přijali. Mým profesorem byl i Milan Kundera. Jeho sešity směšných lásek byly vtipné a mnohé z nich byly i sfilmované. Umění románu ilustroval na díle Vladislava Vančury, později ve Francii na díle Honoré de Balzaca. O to větší bylo naše vystřízlivění, když Kundera začal drtit svá francouzská díla a odmítal je nechat přeložit do češtiny. Nejspíš toužil po Nobelově ceně. Já jsem mezi tím dokončil studia, profesor Bohr se mě zeptal, čemu dám přednost. Závěrečnému školnímu scénáři Bláznivý čáp o 2 nedospělých, kteří mají dítě, nebo sfilmovat dětský domov. V tom přijeli ruské tanky a opět bylo po ptákách. Inu, měl jsem glejt scénář.

0: scenáristy a filmového a televizního dramaturga. Toť vše. FAMU jsem vystudoval s červeným diplomem, ale pod samopalníkem Ludvíkem Tomanem, ústředním dramaturgem, jsem na Barrandově neměl šanci. Byl jsem poznamenaný svou protistátní matkou v Austrálii. Přemýšlel jsem, kam a co dál. Takže doba těžká, normalizace. Čím se budu živit? Tenkrát jsme se jednou měsíčně po výplatě, já samozřejmě bez ní, scházeli ve vinárně u Raráška a náhoda tomu chtěla, že známý spisovatel a scénarista Ladíček Kerner dostal nabídku stát se dramaturgem ve studiu animovaného filmu, o které on, spisovatel, neměl zájem. A tak jsem se místo něho šel ucházet o místo dramaturga v animovaném filmu já, ač jsem o animovaném filmu neměl šajna. Ale rychle jsem se zabydlel. Mé znalosti dramaturgie se hodily mladým režisérům a výtvarníkům přicházejícím do studia z Umprum, kteří o psaní pro film toho moc nevěděli, a tak jsem jim psal scénáře, komentáře, dialogy. A ještě v tom roce jsem se spojil se slavnou animátorkou loutkového filmu Vlastou Pospíšilovou. Ona animátorka, já scénarista. A v tandemu jsme zrežírovali klasickou loutkovou pohádku o Marišce a Vlčím hrádku, se kterou jsme ten rok vyhráli Gottwaldovský zlínský festival filmu pro děti a mládež. A tak jsem začal psát scénáře pro animovaný film. Jsem podepsaný na 54 krátkometrážních filmech pro děti i pro dospělé. Dostali jsme mnoho festivalových cen. Dokonce i v zahraničí. Dal jsem se dohromady se Zdeňkem Smetanou a točili jsme jeden film za druhým. Přepisoval jsem Poudačky Jéž Kubína, Strakatý máslo. I původní scénáře Konec rychle, však když Zdeněk dostal západoněmeckou zakázku, kam já nesměl jako politicky nespolehlivý, tak jsem se dal dohromady se začínajícím vynikajícím výtvarníkem a režisérem Jirkou Bartou. Spolu jsme natočili Klub odložených, který dostal velkou cenu na festivalu ve španělském Bilbao, nebo celovečerní loutkový film Na půdě, aneb Kdo má dneska narozeniny. A napsaný a nenatočený projekt Golem, na který se nám těžko zhání peníze. Na třetím scénáři na téma Golem nám dokonce přispívají i Francouzi. Nicméně je těžké na takový film najít dost peněz. V šuplíku máme dvě předcházející verze Golema, které byly úplně jiné a snad by si jednou zasloužili, aby vyšly tiskem. Film je drahá záliba. Bohužel i výtvarník a režisér Jirka Barta stárne a my se bojíme, že náš Golem nakonec neuvidí filmové plátno. A přitom jeho poslání je aktuální. Tvrdý boj s totálním zlem. Smutná představa, aby film zůstal v rozkreslených fázích režiséra a výtvarníka a byl třetím pokusem o film, tentokrát kombinací hraného a animovaného filmu. S příchodem svobody jsem se mohl opět věnovat literatuře. Ze všeho nejdřív jsem vytáhl zaprášený rukopis povídek z dětského domova, který jsem přejmenoval na U útulku 5, což byla naše poštovní adresa, na kterou nám nikdo nikdy nenapsal. Kniha byla přeložena do němčiny spolu s mým románem Slečno raz přichází, kde jsem zpracoval svou Austrálii, kde jsem rok strávil u matky. Román dostal státní cenu za literaturu. Nakonec nejen inspirován Hemingwayovými povídkami, ale i autentickými povídkami Jacka Kerouaka jsem napsal několik povídkových knížek Stažení z kůže, ze tmy vycházíme. Záliv osamění anebo zapomenuté australské povídky
1: Matka vzala roha.
0: Matka vzala roha. Byla fatalistka. Možná to způsobovala ta čtvrtka východní krve po jejím dědovi, tedy mém pradědovi, ale spíš byla fatalistka od narození. Tedy člověk, který věří v osud, že všechno už je kdesi napsané, takže se prostě nebát a žít. Věřila v osud, jen když se jí to hodilo. A také jsou v životě člověka věci, se kterými se nedá pohnout. Mohla mít bratra, ale ten zemřel při porodu. Měla starší sestru, ale ta ve 20 dostala rychlé souchotě a zemřela. Zdrcená matka, matky, tedy moje babička, smířená s Bohem, vstoupila v noční košili do řeky Moravy a nechala se znovu pokřtít a stala se bigotní adventistkou. Leč matku nebavilo sedět doma a učit se Bibli na spaměť. V rodinné škole objevila, že má řadu talentů, které by se jí v životě hodily. Uměla navrhovat na maloměsto poněkud výstřední dámské modely, které si nejen uměla sama ušít, ale dovedla je i nosit. A bylo jedno, zda byly na místní poměry výstřední, nebo to byly nápadité masky na maškarní plesy. Měla ráda společnost, ráda tančila a krásně zpívala. Uměla se bavit, prostě v žádné společnosti se nestratila. Měla moc ráda biograf a viděla se v hrdinkách filmu, dokonce si podle těch amerických moderních žen nechala upravit vlasy a malovala si karmínovou rtěnkou rty. Kerouac mě inspiroval svou autentickou syrovostí. Já jsem svoje životní příběhy cítil stejně. A taky jsem zkusil napsat jednu knížku pro děti. 12 nejkrásnějších pohádek. Nejkrásnějších. To je téměř každá. Ale napadených skřítky STBáčky a mnou zachráněných už není tak obvyklé a přesto se u dětských čtenářů neuchytila. Snad nevěděli, kdo jsou skříci STBáčci. A přitom nejbohatěji ilustrovaná mnou vlastní dcerou. Škoda. Bohužel před 3 lety na prahu stáří jsem si nešťastně zlomil obě nohy v kyčlích. 2 roky jsem proležel v nemocnicích. Na psaní nebylo ani pomyšlení. Prodělal jsem 6 operací a tak jsem pořád dosud nedokončil svůj závěrečný opus Plot. Příběh na pozadí kolektivizace zemědělství a hlavně o Jáchymovském vězni Prokopu Divišovi. Odehrává se na jižní Moravě. Žánr, který jsem dosud nespracoval, který není mnou zcela prožitý a přitom je veskrze autentický. Ten rukopis si ještě teď po sobě přečíst, po případě dodatečně vylepšit a hlavně vydat. Byl by to dobrý konec mé kariéry. Takže teď z dlouhé chvíle v nemocnici jsem se zatím dal na opětné čtení svých věčně oblíbených autorů, jako jsou George Heller, Hlava 22, skvělé Babelovy povídky, stejně jako povídky Hemingwayovi a Faulknerovi, Truman Capote, ruskou klasiku a mnoho dalších, třeba Markéze 100 roků samoty, samozřejmě taky France Kafku. Každá jiná a každá stále inspirující. Zvláštní u mě je, že se stále vracím ke svým autorům a jen málo kdy si přečtu něco nového. Stále znovu obdivuju své mistry. Je jich samozřejmě víc. Fura a omlouvám se těm, které jsem zrovna nezmínil. Byla to prostě dlouhá cesta od Míčka Filíčka, kterého jsem dostal od matky v 1. třídě na Vánoce, ale neměl čas si ho přečíst. Tehdy mi čtení ještě moc nešlo a nebylo, kdo by mi ho přečetl. A když mě bylo 14, začal jsem hltat pokleslou, leč dobrodružnou literaturu. Případ profesora Rocha a podobné kusy. Četl jsem je s baterkou pod peřinou, jinak by mě teta hodila do kamen. A teprve na gymnáziu jsem začal číst seriózní literaturu. Třeba jsem přečetl téměř celého Balzaka. Později jsem si vybral od každého slavného spisovatele aspoň dvě knížky, abych si doplnil vzdělání. Když jsem jako student chemie o prázdninách fáral na dole Hlubina, četl jsem zrovna Utrpení mladého Werthera. Osud prostě chtěl, že jsem od Míčka Flíčka došel až k vlastní tvorbě. Ještě bych potřeboval zůstat několik let na světě, nejen pro radost ze své rodiny, ale i pro film a literaturu, pro mé plány. A vím, to je v rukou božích.
1: Petr Šrámek připravil knižní pól spisovatele a scénáristy Edgara Dudky. Další čtenářské vyznání naladíte na Vltavě v sobotu v 11:30.

0: Gilbert Beko nám slíbil, že se vrátí, je poledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Šéfka amerických zpravodajských služeb Tulsi Gabbardová rezignovala. Srbští studenti svolali do centra Bělehradu demonstraci proti prezidentu Vučičovi. Čekají se desítky tisíc účastníků. Filmový festival v Cannes dnes končí, večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu. A počasí bude převážně slunečno. Teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová končí ke konci června ve funkci. Jako důvod náhlého odchodu uvedla nemoc manžela. Trump ji v posledních měsících kritizoval. Na její odstoupení reagoval oceněním její práce.
2: Gabbardová rezignaci oznámila prezidentu Trumpovi veřejným dopisem. V něm popsala, že jejímu manželovi lékaři diagnostikovali vzácný typ rakoviny kostí a ona se chce o něj starat. Je pátou členkou Trumpova kabinetu, která tomto funkčním období končí, a v pořadí čtvrtou ženou. Bílý dům ji v posledních měsících stále více odsunoval na okraj. Klíčová rozhodnutí o Iránu či zatčení Nicolase Madura ve Venezuele dělal bez ní šéf CIA John Ratcliffe. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Srbskou metropolí Bělehrad dnes projde demonstrace proti prezidentovi Aleksandru Vučičovi a jeho vládě. Svolávají studentské spolky, kterým vadí korupce a média v rukou lidí napojených na prezidenta. Požadují vyhlášení předčasných voleb. Poslední velké protivládní demonstrace se loni v červnu v Bělehradu zúčastnilo přes 100 000 lidí.
3: Pochody studentů a nespokojených občanů vyjdou z několika míst Bělehradu a spojí se na kulatém náměstí Slavia. K budově parlamentu se demonstranti nedostanou. Park na náměstí u Národního shromáždění okupují příznivci prezidenta Vučiče. Ohradili si jej kovovými zábranami a s tichou tolerancí policie do něj nikoho nepouštějí. Demonstranti chtějí konec 14-leté Vučičovy vlády a nové spravedlivé volby. Mateja a Michailo, kteří prodávají v parku u bělehradské pevnosti kávu, ale nevěří, že volby něco změní. Jejich spoluobčané prý rádi hodně mluví, ale k činu se moc nemají. Protestní průvody mají do centra srbské metropole dorazit podvečer. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Německo rozšíří kompetence lékáren. Lidé se v nich budou moci třeba nechat naočkovat. Návrh zákona už schválil spolkový sněm. Cílem opatření je snížit úbytek kamenných lékáren.
4: V Německu je momentálně nejnižší počet lékáren od konce 70. let a reforma by to podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové měla napravit. Nelékaři by tak v lékárnách mohli například očkovat proti tetanu, provádět krevní odběry nebo za některých okolností vydávat léky na předpis přímo, bez předložení lékařského receptu. Zákon kritizují lékaři, ještě ho projedná horní komora německého parlamentu, spolková rada. Rozšíření kompetencí nelékařských zdravotníků plánuje tak český ministr zdravotnictví a nestraník za hnutí ANO Adam Vojtěch. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Dnes ve francouzském Cannes končí 79. ročník jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř dvoutýdenní přehlídku, na které letos své nové filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy. V hlavní soutěži letos soutěžilo 22 snímků. Porotu zaujali třeba režiséři Pedro Almodovar, Asghar Farhadi nebo Pavel Pavlikovsky. Velkou pozornost vzbudil také návrat ruského režiséra Andreje Zvjaginceva nebo nové drama belgického režiséra Lukase Donta. Dvě soutěžní role letos v Cannes představila také francouzská herečka Léa Seydoux.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně slunečno, zejména ve východní polovině území se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů. V noci bude jasno, od severozápadu přechodně polojasno, nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů, v údolích ojediněle kolem 7. Nejnižší teploty na horách kolem 10, v mrazových kotlinách bude ještě chladněji. V neděli čekejte letní teploty a jen výjimečně přehánky. Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu obločnost ubývat a odpoledne se objeví ojediněle přehánky, zejména na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se hlavně v Čechách znovu vyjasní, nedělní teploty 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 23. Polední zprávy vám na stanici Vltava četla Jana Kozubková.
5: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
6: Radioservis představuje
7: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Sladká je také hudba, jako nejabstraktnější umění je jako stvořená pro vyjádření nejednoznačnosti a pomíjivosti milostného citu a touhy, jako věčné snahy být s tím druhým spojen, být jim pochopen, přijat, sdílet s ním svůj vnitřní svět, říká Renáta Spisarová v prvním víkendovém poledním koncertu na téma milostné touhy, snění a vášně. Více nám sama poví právě za okamžik. Odpolední povídka pak bude z pera Francise Scotta Fitzgeralda. Příběh nadepsaný Směnka se odehrává v období po první světové válce a autor se v něm vysmívá dobové knižní produkci zaměřené na spiritismus a osobnostní rozvoj. To bude v 1:30 na Vltavě a v sobotním dramatu nabídneme jednu z nejhranějších a nejdiskutovanějších Ibsenových her Nepřítel lidu. To bude v 15 hodin. Mějte s Vltavou pěkný den.
1: Polední koncert.
8: Příjemný polední čas dnes i zítra s hudbou ve znamení touhy. Přeje Renáta Spisarová. Polední koncert na téma Tak teskno, tak milo začíná. V následujících asi 80 minutách výběrem skladeb z intimního díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Petry Šuško, Bohuslava Martinů a Josefa Suka. Láska, nezměrná touha, vášeň, snění, omámení, okouzlení. Láska smyslná, erotická i platonická. Láska nenaplněná, ale i v takovém případě zdrojem inspirace. Potřeba hlubokého citového napojení, ať už v rovině pouhé fantazie či střízlivé reality. A hudba, jako nejabstraktnější umění, je jako stvořená pro vyjádření nejednoznačnosti milostného citu. Velice vášnivý a intenzivní ve svých citech byl pochopitelně Bedřich Smetana. Z jeho bohatého díla, které je toho důkazem, vybírám jednu z nejlepších kompozic komorní hudby vůbec. Dílo z roku 1876, ve kterém Smetana účtuje se svým životem, bilancuje, ohlíží se. Na tomto místě by se nabízelo vybrat z jeho smyčcového kvartetu číslo 1 E-moll z mého života třetí větu, která slovy Smetany upomíná mě blahost první mé lásky k dívce, která později se stala věrnou mou ženou. To, co bylo Smetanovi jaksi obecně vlastní, je ale bohatě obsaženo v první větě kvartetu. Smetana k ní mimo jiné píše: volání osudu do boje tohoto života, náklonost k umění v mém mládí. Náklonost pro romantiku, jak v hudbě, tak i v lásce, v životě vůbec. Nevýslovné toužení po něčem, co jsem nemohl vyslovit a ne určitě si představit. A též výstrahu kvázi mého hudebního neštěstí. Ten dlouho znějící tón ve finále povstal z tohoto počátku. Je to ono osudné pískání nejvyšších tónů v uchu mém, které v roce 1874 mě oznamovalo mou hluchotu. Tuto malou hříčku jsem si dovolil proto, že byla pro mě tak osudná. Ze všech dostupných nahrávek kvartetu z mého života jsem zvolila tu od Pavelha z kvarteta, teď tedy vstupní Allegro Vivo Appassionato.

Dozněla vstupní věta z prvního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Bedřicha Smetany, Allegro vivo appassionato. A poslouchali jsme ji v provedení Pavelha z kvarteta. Tak teskno, tak milo. Hudba ve znamení touhy. Téma dnešního i zítřejšího poledního koncertu teď míří za dílem Antonína Dvořáka. A pochopitelně, jedna z nejkrásnějších árií, která, byť zpívaná v českém originále, dojímá znovu a znovu srdce posluchačů na celém světě. Opera Rusalka a z ní zpěv této víly, Měsíčku na nebi hlubokém. K nejobdivovanějším rusalkám na české scéně patřila Libuše Domanínská a její nahrávka z konce 50. let. Rusalkou se proslavila také Gabriela Beňačková. Velice autentická je ve světovém kontextu rovněž nahrávka sopranistky René Fleming, a to s Českou filharmonií, kterou vedl sir Charles Mackerras. René Fleming patří po desetiletí k nejoceňovanějším rusalkám na světových scénách a tuto Dvořákovu operu svým až hypnotickým projevem napřímo prosadila. Ta zvuková krása jejího zpěvu a romantická smyslnost. Ale jistě, nad tím vším geniální melodik Antonín Dvořák.

René Fleming, co by Rusalka na nahrávce s Českou filharmonií, kterou dirigoval Sir Charles McCrus. A ještě jedno zastavení u Dvořákovy hudby. Už jen ta samotná by vydala na několik dílů koncertů s tématikou milostné touhy. Violončelový koncert H-moll opus 4, další Dvořákovo nesmrtelné dílo, zkomponováno v New Yorku, dokončeno už po Dvořákově příjezdu domů. Poslechněme si z koncertu střední větu, ve které použil Dvořák melodii své vlastní písně Kéž duch můj sám, což byla oblíbená píseň Dvořákovy švagrové Josefíny Kaunicové. Ta těžce onemocněla v době kompozice koncertu, tedy v pozadí vroucího a nostalgického adáča je tak Dvořákova intenzivní vzpomínka na Josefinu, jeho dávnou a nenaplněnou lásku. Teď velmi oceňovaná nahrávka Pražské komorní filharmonie a Jiřího Bělohlávka. Solový part hraje Jean Gienkeras.

Český rozhlas Vltava, polední koncert a v něm dnes hudba touhy, milostného citu, lásky opětované i té nenaplněné. Jak tomu bylo například v případě Antonína Dvořáka a Josefiny Kaunicové? Druhou větu Adagio Manon Troppo z Dvořákova violončelového koncertu H-moll jsme slyšeli v podání Pražské komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, sólový part hrál Jean-Guyen Kras. Lásky a zvlášť múza největší, Kamila Šteslová, byly středem života a díla Leoše Janáčka. Je obdivuhodné, jak tento muž rozuměl ženám. Teď mám na mysli ústřední role jeho vrcholných oper. K jedné z nich, Kátě, se za chvíli dostaneme. Ještě předtím ale krátká instrumentální vsuvka v podobě klavírní miniatury. Lístek odvanutý z cyklu Po zarostlém chodníčku. Milostná vzpomínka Leoše Janáčka. Hraje Ivo Kahánek.

po zarostlém chodníčku a část lístek odvanutý Leoše Janáčka. Jeho milostná vzpomínka, jak sám v souvislosti s tímto klavírním cyklem uvedl. A hrál Ivo Kahánek, rodák z míst, která tak důvěrně znal také Leoš Janáček. Stále posloucháme polední koncert dnes a zítra s Renátou Spisarovou na téma Tak teskno, tak milo. Hudba ve znamení touhy. A na rovinu přiznávám, že mě k tématu inspirovalo právě Janáčkovo dílo. A také nedávná opětovná návštěva památníku v jeho rodných Hukvaldech, kam se mu nakonec přeci jen podařilo pozvat nejintenzivnější lásku svého života, Kamilu Šteslovou. A na zdi v místech, která obýval a kde po Kamile toužil, čtu tato Janáčková slova. Tož jsem zase v té krásné zdejší krajině. To bychom šli oborou, daň si vlevo, vpravo, krásné rovné cesty na 2 hodiny. A šli bychom chodníčkem k lázním a k řece Ondřejnici. Měkký vysypaný chodník a voda šplouchající a v ní rybiček vzácných. A šli bychom bílou silnicí na Mirkovice a 3 krásné vrchy Ondřejníky, jednou tak vysoké jako kopce Písecké, by se udiveně dívaly. Z dopisu Leoše Janáčka a Kamile Šteslové z prosince roku 1925. Těch psaní milované Kamile bylo přes 700. Kamila Šteslová, ke které prožíval vášnivou erotickou lásku, byla inspirací i pro operu Káťa Kabanova. Veškeré Janáčkovo prožívání milostného citu teď vystihuje nejlépe hudba z 3. aktu opery Káťa Kabanova.

Vídeňští filharmonikové se Charles McCrath, Elizabeth Söderström a Petr Dvorský. Nahrávka ze 70. let opery Káťa Kabanová. Leoše Janáčka. Jehož intenzivní vášeň ke Kamile Šteslové byla naprosto klíčová pro jeho pozdní tak geniální dílo a nejen operní. Slova Čekám tě nadepsal Leoš Janáček nad notový zápis skladbičky pro klávesový nástroj, která je považována za poslední skladbu, byť miniaturu, kterou měl Leoš Janáček ještě možnost napsat. Je z památníku pro Kamilu Šteslovou z roku 1928, na kterou Leoš Janáček vlastně pořád čekal. Čekám tě je také album sdružení skladatelek, které si říkali hudbaby a z tohoto významu slov vyšly v souvislosti s kompozicemi vlastních skladeb. Z pěti kompozic, které měly premiéru v roce 2008, teď vybírám tu od Petry Šuško. Tenkrát se ještě jmenovala Gavlasová. Svou skladbu nazvala Mezi čekáním pro smyčcové kvarteto a elektroniku. Čekat na něco či na někoho můžeme minutu, hodinu, den, rok či celý život. Bude naše čekání naplněno nebo nás na konci čeká zklamání, ptá se Petra Šuško. Hraje Kaprálova kvartet.

Polední koncerty a aspoň na několik minut hudba 21. století. V roce 2008 se ze svého vztahu k osobnosti a hudbě Leoše Janáčka vyznala Petra Kavlasová, Šuško. Její kompozici mezi čekáním pro smyčcové kvarteto a elektroniku hrálo kvarteto Vítězslavy Kaprálové. Ano, Alinka teď jednoznačně pokračuje k Bohuslavu Martinů. Jemuž mladinká Vitka učarovala. Téma poledních koncertů tak teskno, tak milo, hudba ve znamení touhy. Té od Bohuslava Martinů je také hodně. Ale ze všech velkých kompozic, včetně Žliety, jsem dala přednost písni. Nejpřímější, nejjednodušší a nejryzejší formě vyznání lásky. Písničky na jedno i dvě stránky na lidové texty, které Martinů psal ve 40. letech z amerického exilu. Teď zpívá Martina Janková a Tomáš Král a na klavír hraje Ivo Kahánek.

Bohuslav Martinů a jeho písničky na jednu stránku, texty ze Sušilovy sbírky a písničky na dvě stránky z Erbenovy sbírky. V nahrávkách sopranistky Martiny Jankové, baritonisty Tomáše Krále a klavíristy Iva Kahanka. A je zde závěr poledního koncertu, dnes z intimního díla českých skladatelů. Tím posledním je právě teď náš asi největší lyrik 20. století, Josef Suk. A samozřejmě jeho láska k Otýlii, dceři Antonína Dvořáka. Období šťastného manželství s Otýlkou patří k nejlyričtějším etapám jeho tvorby. Láska naplněná, prožívané štěstí po boku milovaného člověka, dokud je nerozdělila smrt. Tak teď tedy aspoň závěr ze Sukovy slavné pohádky. Poslouchat budeme poslední část svity z hudby k Zejerově dramatické pohádce Radus a Mahule na opus 16. Jednu z posledních nahrávek České filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a houslové solo ve větě s názvem Runy kletba a jak byla láskou zrušena Allegro appassionato, hraje Jiří Vodička. Od rozhlasového mikrofonu se loučí Renáta Spisarová z technického pracoviště Aleš Huber a na téma Tak teskno, tak milo, hudba ve znamení touhy se uslyšíme v poledním koncertě zase zítra.

0: Suková pohádka, závěrečná věta, svity z hudby k Zejerově dramatické pohádce Radus a Mahulina. V nahrávce České filharmonie s Jiřím Bělohlávkem ukončila dnešní polední koncert na stanici Vltava věnovaný milostné touze. O té přímo zpívali housle koncertního mistra orchestru Jiřího Vodičky. Zítřejší polední koncert začne ve 12 hodin a 20 minut a Renáta Spisarová jej opět věnuje milostnému citu světových tvůrců. Přejeme vám pěkný den, je půl druhé.
1: Povídka.

0: Soužení nakladatelé s vydáním knihy, která měla být komerční tutovkou, líčí humorná povídka Směnka amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda.
1: Jsem nakladatel. K vydání přijímám dlouhé romány o mladistvé lásce z per starých panen z Jižní Dakoty, detektivní příběhy o zámožných členech pánských klubů a apačkách s velkýma temnýma očima. Eseje o hrozbě toho či onoho a o barvě měsíce na Tahiti od vysokoškolských profesorů a jiných nezaměstnaných. Nikdy nepřijímám romány autorů do 15 let věku. Všichni proletáři i sekretáři, tahle dvě slova se mi odjakživa pletou, mě peskují, že prý mi jde jen o peníze. Jde. A jak? Žena je potřebuje, děti je neustále utrácejí. Kdyby mi někdo nabídl všechny peníze, co jich jen v New Yorku je, neodmítl bych. Raději bych vydal knihu, které se dozajista prodá 500 000 výtisků, než abych za jediný rok objevil Samuela Butlera, Theodora Dreisera a Jamese Branche Cabella. A vy taky, kdybyste byli nakladatelé. Před půl rokem jsem podepsal smlouvu na knihu. Vypadala jako tutovka. Napsal ji Harden. Ten odborník na psychu, doktor Harden. Jeho první kniha, vydal jsem ji v roce 1913, se prodávala jako vzteklá. A to tehdy výzkum paranormálních jevů nefrčel ani zdaleka tak, jako dneska. Tu novou knihu jsme inzerovali jako spisek O síle 50 srdcí. Doktoru Hardnovi zabili synovce ve válce a on mistrně a s odstupem popisoval, jak se s ním prostřednictvím různých médií spojoval. Doktor Harden nebyl žádná intelektuální rychlokvaška. Byl to velevážený psycholog s doktorátem z Vídně a z právnické fakulty v Oxfordu a hostující profesor na univerzitě v Ohio. Jeho kniha nebyla ani necitlivá, ani naivní. Jeho přístup byl ze zásady seriózní. Například se na jednom místě zmiňuje o tom, že se u jeho dveří jednou objevil mladík jménem Wilkins a tvrdil, že mu zemřelý Cosgrove Harden dluží $3.80. Chtěl po doktoru Hardenovi, aby zjistil, co s tím zesnulý hodlá dělat. To doktor Harden rezolutně odmítl. Připadalo mu, že by to bylo totéž jako modlit se ke svatým za ztracený deštník. Vydání se připravovalo 90 dní. První stranu jsme měli vysázenu 3 různými písmeny a u 5 nekřesťansky drahých výtvarníků jsme si objednali po 2 ilustracích, než jsme vybrali tu jedinou správnou obálku. Korektury četlo 7 na slovo vzatých odborníků, aby bedlivé oko velké americké veřejnosti nepoškádlil ani jediný záchvěv nedotažené čárky či sebemenší šmouha v bříšku verzálky. 4 týdny před zamýšleným datem vydání vyrazili do všech stran literárního kompasu obří bedny. Jen do Chicaga putovalo 27 tisíc výtisků. Propagační oddělení 6 dní v týdnu od 9 do 5 jako o život rozmisťovalo kurzivy. Podtržení, kapitálky a verzálky. Vymýšlelo slogany, titulky, profilové články a rozhovory. Vybíralo fotografie, na nichž pan Harden uvažoval, dumal a rozjímal a probíralo se momentkami s tenisovou raketou, golfovou holí, se švagrovou a s oceánem. Houfně se psali literární komentáře. Recenzní výtisky se vršily a následně rozesílali kritikům z bezpočtu novin a týdeníků. 15. dubna, 5 minut před 9. raní, slečna Jordánová, hlavní stenografka, samým vzrušením omdlela do náruče mého společníka. Úderem 9. si jakýsi starší pán Spacey zakoupil první výtisk Aristokracie duchovního světa. Ta báječná kniha vyšla. Tři týdny poté jsem si usmyslel, že se rozjedu za doktorem Hardnem do Joulietu v Ohio. Jak se říká, když nejde Mohamed k hoře, nebo to byl Mojžíš? Byl to člověk plachý a samotářský. Bylo třeba jej povzbudit, poblahopřát mu a zabránit možným nabídkám od konkurence. Měl jsem v úmyslu zařídit vše tak, abych i jeho následující knihu vydal já. A pro ten účel jsem s sebou vezl několik pečlivě formulovaných smluv, které mu na příštích 5 let sejmou z beder veškeré nepříjemné obchodní záležitosti. Z New Yorku jsme vyjeli ve 4 hodiny. Mám ve zvyku brát sebou 5-6 výtisků své nejvýznamnější knihy a příležitostně je půjčovat nejinteligentněji vyhlížejícím spolucestujícím v naději, že řečená kniha upoutá pozornost nové skupiny čtenářů. Než jsme dojeli do Trentonu, dáma s lorňonem v první třídě podezíravě obracela stránky svého výtisku. Mladík, který se mnou sdílel kupé, byl do knihy zcela ponořen. A dívka s nazrzlými vlasy a obzvlášť milýma očima hrála piškvorky na zadní desce 3. výtisku. Já sám jsem podřimoval. Krajina New Jersey se nenápadně proměnila v krajinu Pensylvánie. Míjeli jsme mnoho krav a také lesů a polí a zhruba co 20 minut se na vesnickém nádražíčku zjevil tentýž farmář s povozem. Žvíkal tabák a zamyšleně hleděl do oken projíždějícího vlaku. Museli jsme kolem toho farmáře projet tak 10krát nebo 15krát, když můj spánek náhle přetrhlo zjištění, že mladík, se kterým sdílím kupé, si podupává nohou jako bubeník a vydává u toho tiché výkřiky a vzdechy. Byl jsem překvapen i potěšen, protože bylo vidět, že je hluboce pohnut knihou, kterou svírá v dlouhých bílých prstech, Aristokracií duchovního světa od doktora Hardna. Poslyšte, spustil jsem žoviálně, vypadáte, že vás to zaujalo. Vzhlédl. V hubeném obličeji měl oči, které vídáme jen u 2 druhů lidí. U těch, kteří na duchovno věří a u těch, kteří na duchovno nevěří. Vypadal stále poněkud omámeně. A tak jsem svůj dotaz zopakoval. Zaujalo? Vykřikl. Zaujalo? Pro boha! Zkoumavě jsem se na něj podíval. Ano, nadevši pochybnost je buď médium, nebo jeden z těch sarkastických mladíků, kteří do populárních časopisů píší humoristické historky o spiritualistech. Pozoruhodné dílo, řekl. Jeho, řekněme, hrdina nejspíš od své smrti nedělal nic jiného, než že ho diktoval svému strýci. Přitakal jsem, že určitě ano. Jeho hodnota však, poznamenal s povzdechem, závisí bezezbytku na tom, zda ten mladý muž je tam, kde tvrdí, že je. Samozřejmě, byl jsem zmaten. Ten mladík musí být v ráji, nikoli v očistci. Ano, přisvědčil zamyšleně, bylo by trapné, kdyby byl v očistci. A ještě trapnější, kdyby byl na nějakém 3. místě. To už na mě bylo příliš. Kde, pane? V Yonkers, ku příkladu. To mě zvedlo ze sedadla. Cože? Totiž, kdyby byl v očistci, bylo by to jen jeho vlastní drobnou chybou, kdežto kdyby byl v Yonkers. Milý pane, vybuchl jsem netrpělivě, jak podle vás souvisí Yonkers a aristokracie duchovního světa? nijak. Jen jsem říkal, že kdyby byl v Yonkers, ale on tam není.
2: Ne, to není.
1: Odmlčel se a znovu si povzdychl. Nedávno se totiž přestěhoval z Ohája do Pensylvánie. Tentokrát jsem vyskočil samou nervozitou. Zatím mi nebylo jasné, kam míří, ale cítil jsem, že jeho poznámky mají nějaký význam. Chcete říct, vyhrkl jsem, že vnímáte jeho astrální přítomnost? Mladík se prudce zvedl.
2: To by stačilo, prohlásil. Poslední měsíc jsem hračkou všech důvěřivých královniček a bezilů Kingů z celých Spojených

Napadlo mě změnit všechna jména a přesunout knihu z kategorie populárně naučné do beletrie. Ale i na to už bylo pozdě. V rukou americké veřejnosti bylo 300 tisíc svazků. Když jsem se z dostatek vzpamatoval, mladík mi vyprávěl, co zažil od chvíle, kdy byl prohlášen za mrtvého. 3 měsíce v německém vězení, 10 měsíců v nemocnici se zápalem mozkových blan a pak ještě měsíc, než si vzpomněl, jak se jmenuje. 30 minut po příjezdu do New Yorku potkal starého přítele. Ten na něj hleděl, pak se začal dusit a padl jako podťatý. Když se probral, pořídili si v lékárně drink a Cosgrove Harden o sobě během hodiny vyslechl ten nejpodivnější příběh, jakému kdy kdo naslouchal. Vzal si taxíka do knihkupectví. Kniha, kterou hledal, byla vyprodaná. Okamžitě vyrazil vlakem do Jolietu v Ohio a řízením štěstěny se mu kniha dostala do rukou. Vzdychl jsem zhluboka a tragicky. A zrovna se prodává líp než kdejaký román. Román? Ocekl popuzeně. Vždyť to není nic jiného. Otevřel knihu na náhodné stránce a vyrazil ze sebe krátký útrpný skřek, až se zrska zarazila, přestože její piškvorkový turnaj už musel mezitím dospět při nejmenším do semifinále. Podívejte, zakvílel zoufale, jen se podívejte. Tady se píše pondělí. Přečtěte si, co podle té knihy dělám na druhém břehu v pondělí. Udělejte to pro mě, podívejte se. Čichám ke kytičkám, celý den čichám ke kytičkám. No vidíte to, ne? Na straně 194, nahoře, přičichnu k růži. Opatrně jsem si zdvihl knihu pod nos. Nic necítím, opáčil jsem, snad inkoust. Nečichejte, vykřikl, čtěte. Přičichnu si k růži a na 2 odstavce se rozvášním o pudové vznešenosti člověka. Jedno jediné přivonění. Pak se hodinu zabývám 7 kráskami, pro boha. Už nikdy se nemůžu ukázat na srazu spolužáků. Obrátil pár stránek a znovu zasténal. Tady jsem s dětmi. Tančím s nimi. Celý den spolu jen tančíme. A není to ani slušné šimy. Tančíme cosi estetického. Já neumím tančit, děti nenávidím. Ale jen co umřu, je ze mě zřejmě něco mezi kojnou a zboristou. Ale no tak, odvážil jsem se k vyčítavému tónu. Tohle je podle všech překrásná pasáž. Vidíte, tady se popisuje vaše oblečení. Máte na sobě, kde pak to máme? Jakýsi průsvitný šat. Vlaje za vámi. Jakési vlající spodní prádlo, přerušil mě mrzutě. A po celé hlavě mám listí. To jsem musel uznat. Listí z textu skutečně vyplývalo. Na druhou stranu, nedal jsem se, představte si, o kolik to mohlo být horší. Býval by vás mohl doopravdy zesměšnit. Stačilo by, aby vás nechal odpovědět, jaké číslo je na dědečkových hodinkách, nebo co bude s těmi 3 dolary a 80 centy, co dlužíte v pokru. Nastalo ticho. Strýc je vtipálek, pronesl zamyšleně. A zřejmě taky trochu blázen. Ale vůbec ne, ujistil jsem ho. Celý život jednám s autory. A on je z nich všech nejvíc při smyslech. Nikdy si od nás nechtěl půjčit peníze, nikdy po nás nechtěl, abychom povyházeli celé propagační oddělení a nikdy nám netvrdil, že nikdo z jeho přátel v Bostonu nemůže sehnat jeho knihu. Stejně tomu jeho astrálnímu tělu dám pěknou nakládačku. A nic víc? Zeptal jsem se úzkostlivě.

0: Nezjevíte se pod svým skutečným jménem a nepokazíte prodeje knihy, že ne?
1: Cože?
2: To byste přece neudělal.
0: Jen si představte to zklamání, které byste způsobil. Zarmoutil byste 500 000 lidí. Byl jsem zoufalý. Potřeboval jsem okamžitě slyšet to nejhorší. Co
1: hodláte dělat?
2: Co hodlám dělat? Zahřímal. Nuže, nechám strýce zavřít a s ním i jeho nakladatele a agenta a celou tu cházku až po posledního tiskařského učně, co ládoval štočky.
0: Než jsme druhý den v 9 hodin ráno dojeli do Joulietu v Ohio, podařilo se mi ho alespoň z části přivést k rozumu. Jeho strýc je starý člověk, vykládal jsem mu, pomílený muž. On sám byl ošálen, o tom nemůže být sporu. Dost možná má slabé srdce a pohled na z ničeho nic se zjevivšího synovce by ho mohl dodělat. V koutku duše jsem samozřejmě doufal, že dospějeme ke kompromisu. Pokud se Cosgrove za rozumnou částku nechá přesvědčit, aby se nějakých 5 let držel stranou, všechno dobře dopadne. První schůzka mezi Cosgrovem Hardnem a jeho strýcem mi způsobila největší nervové vypětí v životě. Hodinu jsem seděl na krajíčku kluzké a rozklížené židle a připraven vyskočit pokaždé, když se Cosgroveovi pod rukávem kabátu napěly svaly. Pokaždé jsem sebou instinktivně trhl, sjel jsem ze židle a zůstal sedět na podlaze. Mladý Harden byl trochu jako srdcová královna v Alence v kraji divů. Někdo udělal chybu a ten někdo za to má bez odkladů trpět. V téhle rodině už bylo dost domněle mrtvých mužů a jestli si někdo nedá pozor, tak tu bude první opravdová mrtvola. Doktor Harden to viděl tak, že je to všechno pěkná polízanice a on neví, co si s ní počít a ví to jen sám pán Bůh a on by nejraději umřel. Můj názor byl, že nic není tak horké, jak se uvaří. A komu se nelení, tomu se zelení. A tak dlouho jsem na sebe vršil přísloví, až byli všichni ještě zmatenější než na začátku. Cosgrove Harden trval na tom, abychom si k ruce vzali výtisk aristokracie duchovního světa a řádně to prohovořili. Jeho strýc na to řekl, že jen při pohledu na tu knihu by se mu udělalo zle od žaludku. Rozdal jsem knihy. Doktor Harden zavřel oči a zasténal. Mladý Harden zuřivě listoval na stranu 226. Tady to je, zvolal. Hned naproti fotografii s popiskem Cosgrove Harden den předtím, než odplul, ukazuje na malou pihu nad levým okem. Čtené, tato piha Cosgrovea vždy trápila. Měl pocit, že tělo by mělo být dokonalé. A toto je nedokonalost, kterou je podle přirozenosti potřeba napravit. Já žádnou pihu nemám. Doktor Harden přitakal.
2: Snad nějaká šmouha na negativu odtušil.
0: Panenko skákavá, kdyby na negativu nějakou náhodou nebyla i má levá noha, nejspíš bych po té levé noze celou knihu toužil. A v kapitole 29 bych se s ní shledal.
3: Poslyšte, vložil jsem se do toho, mohli bychom se dohodnout na nějakém kompromisu? Nikdo neví, že tu jste.
0: Mladý Harden se na mě zuřivě zašklebil. Zaručím vám 10 000 ročně, když na 10 let zmizíte.
1: A co až uplyne těch 10 let?
0: Totiž, začal jsem s nadějí v hlase, to už by doktor Harden mohl by...
1: Jen to řekněte, ucedil doktor ponuře. To už bych mohl být po smrti. Rád tomu věřím.
3: Takže byste se mohl vrátit pod svým pravým jménem, pokračoval jsem zatvrzele, a mohu vám slíbit, že se po tu dobu neobjeví žádné nové vydání.
0: A co když za 10 let ještě bude naživu, otázal se Cosgrove podezíravě.
2: Kdepak? Já umřu, ujistil ho doktor Hbitě. S tím si nedělej starosti.
3: Jak víš, že umřeš?
2: Tak, jak člověk tyhle věci ví. Je to prostě lidská přirozenost.
3: Cosgrove se na něj kysele už klíbl.
2: V této diskusi nemá ho humor co pohledávat. Pokud čestně slíbíš, že zemřeš bez jakýchkoliv duševních výhrad,
3: doktor pochmurně přikývl.
2: Na to se spolehni. Podle toho, kolik peněz ještě mám, do té doby umřu hlady. To by vyhovovalo. A až to přijde, tak si pro boha zařiď, aby tě pohřbili. Ne, že zůstaneš ležet mrtvý doma a já se budu muset vrátit a všechno to oddřít.
3: V tom jsme byli přerušeni. Šum přerostl v pokřik. Dveře se rozlétly a dovnitř vtrhl sluha s vyvalenýma očima.
4: Pane doktore, volal zděšeně, venku je dav lidí, zhruba 1 000 000. Jdou sem, na verandě budou asi tak...
3: Zesílený hluk nám napověděl, že už na verandě jsou.
4: Vyskočil jsem. Schovejte někam synovce, křikl jsem na doktora Hardna. Na to jsem zmizel a zanechal je ve zmateném zděšení. Prohnal jsem se halou a vyběhl jsem na verandu. Stihl jsem to tak akorát.
0: Prosklená veranda byla plná lidí. Mladých mužů v kostkovaných oblecích a v kloboucích. Starých mužů v polobotkách a s otřepanými manžetami. Tlačili se a strkali a navzájem se překřikovali a mávali na mě. Jedno měli společné. V pravé ruce tušku a v levé poznámkový blok, otevřený a čekali. Na první pohled byli neškodní, ale jejich přítomnost nevěstila nic dobrého. Za nimi na trávníku se zhlukl ještě větší dav. Řezníci a pekaři v zástěrách, tlusté ženštiny s rukama založenýma na prsou, hubené ženské, co drželi umouněná děcka v náručí, aby lépe viděla, ukřičení kluci, uštěkaní psi a příšerné holčičky, které poskakovali, výskali a přitom tleskali. Za nimi, v jakémsi vnějším kruhu, stáli staří pánové z vesnice, bez zubů a skalnýma očima. A jak hleděli s otevřenou pusou, koneček plnovousů se jim otíral o hůl v ruce. Daleko za nimi zapadalo slunce a jeho rudé a děsivé světlo dopadalo na 300 schrbených ramenou.
5: Co chcete? Zvolal jsem dutě.
0: 500 hrdel mi odpovědělo jako jeden hlas.
5: Kde je Cosgrove Harden?
0: Bylo to venku. Novináři se kolem mě rojili, prosili, vyhrožovali a dožadovali se. Pečlivě jste to tajil, že jo? Skoro se to nedostalo ven. Vyplatí se platit účty. Dal by nám rozhovor. Pošlete sem toho starého podvodníka. Pak ta podivná vlna v poli lidí došla až dopředu a náhle se vytratila. Z davu se energicky vynořil vysoký mladík se slámovými vlasy a nohama jako kůly a 10 rukou ho ochotně popostečili ke mně. Začal stoupat na verandu. Vzhůru po schodech.
5: Kdo jste? Křikl jsem. Mí jméno je Albert Wilkins, vydechl. To já jim všechno řekl.
0: Odmlčel se a hruď se mu dmula. Byl to pro něj veliký okamžik. Byl nesmrtelným poslem bohu.
5: Poznal jsem ho hned, jak se tu objevil. Koukněte.
4: Všichni jsme se dychtivě naklonili blíž. Mám tuhle směnku na $3.80, co prohrál v pokru. Já ty prachy chci.
5: Jsem nakladatel. Vydám cokoliv. Hledám knihu, která se prodá v 500 000 nákladu. Je období románu s nadpřirozenými motivy. Pokud by to bylo možné, nejraději bych něco od zavilého materialisty o zámožném členovi pánského klubu a tmavé indiánce, anebo něco o lásce. Láska je tutovka. Milovat je lidské.

0: Ve svých 23 letech napsal Francis Scott Fitzgerald povídku Směnka v době, kdy slavil úspěch se svým prvním románem Na prahu ráje. Tato satira nakladatelského světa byla ozvěnou jeho zkušeností s knižním biznisem. Směnka vyšla česky roku 2018 v souboru dosud nevydaných Fitzgeraldových povídek Za tebe bych život dal v překladu Petra Eliáše. Na Vltavě jsme ji slyšeli v podání Ivana Řezáče, v roce 2019 ho režijně vedl Jakub Doubrava. Zítra ještě prožijeme s Fitzgeraldem jedno dětské odpoledne. Vypadalo to jako výborný nápad uspořádat dětskou odpolední párty. 2,5letá Editka se už nemohla dočkat, až jí maminka oblékne nové růžové šatičky a vydají se k sousedům. Ovšem pak dojde k přetahování se o hračku, na této párty tedy, která se rozvine v nečekané a zásadní střetnutí dospělých. Povídku Francise Scotta Fitzgeralda Dětské odpoledne naladíte na Vltavě zítra ve 13 hodin a 30 minut. Teď je přesně 14 hodin v 15, odhrneme oponu rozhlasového jeviště a před nás předstoupí nepřítel lidu Henrika Ibsena. A předtím se ještě dozvíme, jak vypadaly slavnosti v barokních zahradách.
1: Staří mistři. Barokní zahrady nebyly jen místem odpočinku. Stávaly se dějištěm velkých slavností, promenád, hudebních večerů i okázalých dvorských setkání. Mezi fontánami, alejemi a osvětlenými pavilony zněla hudba, která měla oslňovat, bavit i vytvářet atmosféru výjimečného světa aristokratického dvora. Dnešní pořad nás zavede především do Versailles, doby Ludvíka XIV., ale také k dalším evropským slavnostem, hostinám a zahradním produkcím, jak je ve své hudbě zachytili Jean-Baptiste Lully, François Couperin, Georg Philipp Telemann nebo Georg Friedrich Händel. Náš dnešní hudební obraz otevře předehra z francouzské opery Jeana-Baptista Lullyho Armida. Zahraje ji Chapelle Royale, kterou řídí Philippe Hervége. Příjemný poslech přeje Lucie Podroužková.

Hudba dříve nezněla jen v koncertních sálech a dvorních komnatách. Ve Versailles i dalších barokních sídlech se zcela přirozeně stávala součástí zahradních slavností či promenád pod širým nebem. Opery Jeana Baptista Lullyho vznikaly právě pro takový svět dvorské reprezentace, v němž se hudba spojovala s architekturou, produkcemi na vodní hladině, tancem i světlem tisíců svící. A právě předehra z opery Armida nás nyní uvedla do atmosféry barokní slavnosti v zahradách Versailles. Armida je tragická opera o lásce, která se střetává s realitou povinností spojených s lidskou existencí a mocenských her, doplněných jak jinak než kouzly. Vychází z eposu Osvobozený Jeruzalém od Torquata Tassa a odehrává se v době křížových výprav. Hlavní postavou je kouzelnice Armida, nepřítelkyně křižáků. Chce zničit rytíře Rinoda, který bojuje na opačné straně, ale když ho konečně přemůže, nedokáže ho zabít. Zamiluje se do něj. Pomocí kouzel ho dovede do svého magického paláce a snaží se ho udržet ve světě lásky a iluzí. Rinod však nakonec Armidu opustí a vrátí se ke své rytířské povinnosti. Opera končí Armidiným zoufalstvím a zničením jejího kouzelného světa. Slavnostní prostor dvora se však v barokních zahradách neotevíral jen okázalými ceremoniemi. Vedle velkých orchestrálních scén tu existoval i svět komornější hudby, určené pro promenády, rozhovory i menší společenská setkání v zahradních salonech a altánech. Právě do této intimnější atmosféry nás nyní zavede François Couperin a jeho královský koncert číslo 5, který nám představí Thomas Indermühle na hoboj, Hank David na fagot a Ursula Dichler na čembalo.

To byl královský koncert číslo 5 François Couperina. Hráli Thomas Indermühle na hoboj, Hank David na fagot a Ursula Dichler na čembalo. Královské koncerty představují jednu z nejcharakterističtějších podob francouzské dvorské komorní hudby počátku 18. století. François Couperin je napsal pro menší hudební setkání u dvora Ludvíka 14. a sám uváděl, že některé z nich zaznívaly při královských komorních večerech. Nejde tedy o koncert v pozdějším virtuózním slova smyslu, ale spíše o elegantní sled tanečních a charakterových věd určených pro kultivovanou společenskou atmosféru. Koncert číslo 5 patří k nejjemnějším a nejliričtějším z celé sbírky. Typická je pro něj střídmost výrazu, měkká ornamentika a mimořádná zvuková vytříbenost. Couperin zde pracuje s estetikou francouzské dvorské hudby, která neusiluje o dramatický kontrast nebo okázalou virtuozitu, ale o vyváženost, lehkost a rafinovaný detail. Hudba působí téměř konverzačně. Jednotlivé hlasy se navzájem doplňují a vytvářejí dojem plynulé společenské komunikace. Ačkoliv je Couperinova hudba pevně spjata s prostředím Versailles a francouzskou dvorskou elegancí, barokní slavnostní kultura nebyla omezena jen na jeden dvůr nebo dokonce jednu zemi. Podobný svět hudby, stolování a společenské reprezentace se rozvíjel i v dalších evropských centrech. V německých knížecích dvorech, kde se francouzský styl stal vzorem dvorské kultury, vznikala hudba určená přímo k hostinám a společenským setkáním. Právě zde se setkáváme s tvorbou Georga Filipa Telemana a jeho slavnou Tafelmusik, která dává tomuto společenskému rozměru barokní hudby jednu z nejdokonalejších podob. Nyní si vyslechneme trio z této sbírky, které v sobě spojuje eleganci francouzského vkusu s německou hudební propracovaností a věrně vystihuje atmosféru aristokratické hostiny, kde hudba neruší, ale jemně spolu vytváří plynutí celé události. Hraje muzika Antiqua Köln, řídí Reinhard Goebel.

Muzika Antiqua Köln pod vedením Reinharda Goebla představila trio z Telemannovy slavné hudební sbírky Tafelmusik. Touto skladbou jsme se přesunuli z francouzského dvorského prostředí do prostředí německých knížecích dvorů, kde se francouzský styl spojoval s italskou hudební virtuozitou a vytvářel nový, evropsky široce sdílený jazyk barokní hudby. Hudba zde doprovázela nejen hostiny, ale i slavnostní setkání a koncerty, které měly reprezentovat noblesu a kulturní rozhled aristokracie. A právě tento evropský svět slavností nyní na chvíli opustíme a vydáme se do Anglie, na ostrov, kde hudba získala další rozměr. Stala se součástí velkých veřejných produkcí na řece Temži, pod širým nebem a v pohybu vody a lodí. Zde vzniklo velkolepé dílo Georga Friedricha Händla, jehož vodní hudba se stala symbolem londýnských slavností a královských plaveb. Vodní hudba patří k nejznámějším Händlovým kompozicím a zároveň k vrcholům hudby určené pro venkovní ceremonie. Vznikla roku 1717 pro krále Jiřího I., kdy zněla přímo během plavby po řece Temži v Londýně na lodích doprovázejících královský člun. Z hlediska formy nejde o koncert v moderním pojetí, ale spíše o soubor tří svit F-dur, D-dur a G-dur, které obsahují řadu samostatných tanečních a charakterových vět. Uvertury, menuety, buré, hornpipy, éry a další stylizované tance. Händel zde navazuje na francouzskou svitu, ale zároveň ji přetváří do velkolepé orchestrální podoby, určené pro venkovní prostor a velký, mohutný zvuk. Klíčovým znakem skladby je její monumentální, ale přesto přehledná orchestrace. Dominují žesťové nástroje, trubky a lesní rohy, hoboje a smyčce, které společně vytvářejí jasný, triumfální zvuk. Hudba musí obstát v otevřeném prostoru, nad řekou, proto je koncipována tak, aby byla čitelná i na dálku a přes hluk slavnostního reje. A my si nyní vyslechneme část z této Händlovy kompozice v podání souboru Le Concert des Nations pod vedením Jordiho Savala.

Handlova vodní hudba nás zavedla do prostředí, kde barokní slavnost proniká do všech zákoutí městského prostoru a kde hudba zní jako součást velké veřejné podívané. V této velkoleposti se uzavírá jedna z podob barokní kultury. Svět, který dokázal proměnit venkovní prostor v jeviště elegance a hudebního lesku. Stejně jako se každá slavnost nakonec po bujarém vrcholu postupně rozplynula v přicházející noci a zahrady se po odchodu hostů znovu stišily, i náš dnešní hudební obraz se navrací k tichu a soustředění. Do tohoto prostoru doznívání vstupuje ještě jedno hudební dílo. Sonnerie de Saint-Geneviève du Mont de Paris, Marina Maréze. Skladba inspirovaná zvukem kostelních zvonů, jejichž pravidelný puls jakoby uzavíral celý den slavnostního dění do soustředěného až meditativního rytmu. A právě v tomto duchu se s barokními zahradami pro dnešek loučíme. Marézovou sonerii nám přednese Le Concert de Nation, který řídí Jordi Savall. Loučí se s vámi Lucie Podroušková.

Skladba Sonnery od Marina Maréze v podání souboru Le Concert de Nation pod vedením Jordiho Savala ukončila náš pobyt v barokních zahradách se starými mistry, které nám představila Lucie Podroužková. Za 4 minuty budou 3 hodiny.

0: Opilí na jaře, tak se jim jmenuje pátá část písně o zemi Gustava Mahlera, kterou nám na Vltavě zpíval Richard Samek. Schönbergův komorní orchestr vedl Petr Altrichter, který zítra 24. května oslaví 75. narozeniny. A protože je zároveň v plném proudu pražské jaro, nabídne nám Vojtěch Babka v krásných hlasech také vzácné live nahrávky, které Altrichter na festivalu v minulosti pořídil. Například, když v roce 1987 s Fokem doprovázel ruskou pěveckou legendu Jelenu Obrazcovovou a představí se také v čele Dvořákova komorního orchestru v několika virtuózních písních pro soprán, který bude patřit domácí solistce Janě Jonášové. Krásné hlasy s jedním z našich nejvšestranějších a nejvýkonnějších dirigentů Petrem Altrichterem nabídneme na Vltavě zítra ve 14 hodin. Teď máme minutu po 15. Za okamžik tu bude hra Henrika Ibsena Nepřítel lidu.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Sobotní drama.
0: Právě dnes, 23. května, je tomu 120 let, co v norském hlavním městě zemřel Henrik Ibsen. Dramatik a básník, zakladatel realistického dramatu, jeden z nejvýznamnějších norských spisovatelů, který dodnes zůstává jedním z nejhranějších světových dramatiků. Vzhledem k univerzálnosti témat a psychologickému prokreslení konfliktů jsou jeho dramata i dnes stále aktuální. Třeba hra Nepřítel lidu vypráví o střetu pravdy, moci a veřejného mínění. Příběh lékaře, který upozorní na nebezpečí ohrožující společnost, ale místo podpory se stává nepřítelem lidu. Silně rezonuje v době dezinformací, mediálních tlaků, ekologických krizí i sporů mezi odborníky, politikou a ekonomickými zájmy.

Henrik Ibsen, Nepřítel lidu. Rozhlasová úprava divadelní hry z roku 1882.

0: Víte, pane Bilinku, když přijdete o hodinu později, tak dostanete studenou večeři. To se nedá nic dělat.
1: Ale vždyť je to výborné, opravdu. Lahůdka.
0: Víte přece, jak si muž potrpí na pravidelnost v jídle?
1: No, mi to opravdu nevadí. Skoro bych řekl, že mi chutná nejlíp, když se můžu najíst hezky sám. A nikdo mě neruší.
0: No, hlavně, že vám chutná. To pan... A to bude asi pan Hofstad.
1: No, to je možné, to je možné.
2: Uctivý dobrý večer, paní Švagrová.
0: No ne, to jste vy, dobrý večer. To je od vás milé, že jste se zastavil.
2: Šel jsem náhodou kolem, tak jsem si... Ale koukám, že tu máte nějakou hostinu.
0: Ale kde pak? Pojďte dál, nedáte si taky?
2: Já, kde pak, děkuju pěkně. Bože, chraň teplé jídlo takhle večer.
0: Ale pro jedno.
2: Pane, já zůstanu hezky při slabém čaji a kousku chleba. Je to nakonec zdravější a taky se ušetří, že?
0: Nemyslete si, že my s Tomášem nějak rozhazujeme?
2: No vy ne, paní Švagrová. To by mě nikdy nenapadlo.
0: Dále. A pan redaktor Hofstad.
3: Nezlobte se, zdržel jsem se v tiskárně. Dobrý večer, pane starosto.
2: Pan redaktor, služebně předpokládám.
3: Tak napůl.
2: To si dovedu představit. Můj pan bratr je prý velice plodný autor vašeho Lidového posla.
3: Ano, dovolí si občas napsat do Lidového posla, když chce o něčem říct kus pravdy.
2: No prosím, prosím. Já osobně nemám nejmenší důvod, abych k vašemu listu choval nějakou nevůli, pane redaktor.
3: Přesně tak, proč taky, že?
2: A vůbec u nás ve městě panuje přece celkem vzato duch zdravé tolerance. Znamenitý duch. A to proto, že nás sjednocuje veliký společný zájem. Zájem,
3: lásně, který... Lásně, ano.
2: Správně. Naše nové, veliké a skvostné lázně. Právě lázně budou tím nejlepším zdrojem rozvoje města, pane redaktore.
0: Mm-hmm. Přesně tak to říká i Tomáš.
2: Ten jedinečný rozmach, jaký město zaznamenalo v posledních několika letech. Mezi lidmi je spousta peněz, všude život a pohyb. Nemovitosti i stavební parcely stoupají v ceně den ode dne.
3: Nezaměstnanost klesá.
2: A tento trend bude pokračovat, když se nám vydaří letošní hlavní sezóna. Když bude hodně hostů. Když se k nám pohrnou pacienti a budou šířit slávu našich lázní.
3: Slyšel jsem, že to vypadá nadějně.
2: Velice, velice nadějně.
3: No, tak to se bude příspěvek pana doktora zrovna velice hodit.
2: On už zase něco sepsal?
3: Tohle napsal už v zimě. Taková propagace lázní líčí, jak je tady u nás zdrávo a tak, ale já to tehdy neotisknul.
2: Aha. Byl v tom nějaký háček?
3: Ale ne, to vůbec ne, jen jsem si říkal, že bude lepší počkat do jara. Teď začínají lidi myslet na dovolenou a tak.
2: Velice správně. Naprosto správně, pane redaktore.
0: Když jde o lázně, je Tomáš úplně neúnavný.
2: Však je taky jejich zaměstnanec.
3: A hlavně je de facto sám vydupal ze země.
2: On? Jděte. Myslím, že jsem na tomhle podniku měl jistý skromný podíl i já.
0: Ano, Tomáš to taky vždycky říká.
3: Jistě, pane starosto. Chtěl jsem jen říct, že ten původní nápad vyšel od pana doktora, že?
2: Jo. Nápadu mýval můj pan bratr vždycky dost, bohužel. Ale když se má něco uskutečnit, chce to muže jiného kalibru, vážený pane redaktore. A myslel jsem, že aspoň v tomhle domě...
0: Ale prosím vás.
3: Tady, pane starosto, já nechápu příliš.
0: Jděte dál, pane redaktore, musíte se taky trochu posilnit. Muž zatím určitě přijde.
3: Děkuji, tak já tady jen tak, aby se neřeklo.
2: Zvláštní tíhle venkovaní. V životě se té neotesanosti nezbaví.
0: Prosím vás, to se nemůžete o tu čest s Tomášem podělit jako bratři?
2: Taky bych myslel. Jenže se holt zdá, že mi každý je zřejmě ochoten se dělit.
4: Podívej, Káťo, vedu ti ještě jednoho hosta. Pana kapitána Horstra. Telegrace, víš?
0: Tomáši.
4: Račte dále, pane kapitáne, račte dále. No představ si, Káťo, chytil jsem ho na ulici.
0: Tomáši.
4: Že prý ani nepůjde dál.
5: Kolíbám, milostivá paní.
0: Tomáši.
4: Tak pojďte, pane kapitáne, takové pečené hovězí jste ještě v životě nejeli.
0: Prosím tě, Tomáši, co pak nevidíš?
4: Je to si ty, Petře, no to je tedy legrace.
2: Musím bohužel hned za sebe běžet.
4: Ale nepovídej, za chvíli se ponese na stůl grog. Nezapomněla si, doufám, Káťo, na grog.
0: Ale kdepak, voda už se vaří.
2: Dokonce i grog.
4: Pojď se posadit, uděláme si pěkný večer.
2: Děkuju pěkně.
6: Na grogové večírky já nechodím.
4: Prosím tě, co pak tohle je nějaký večírek?
6: I tak. To je k nevíře, co toho ti tvoji hosté spořádají.
4: Viď, to je radost. To je radost vidět mladé lidi jíst. Pořád při chuti. Jo, hochu, tak to má být. Pořádnou stravu to chce, víš? Páru. Tihle lidi s tím tady jednou zamávají jedna radost.
6: Smím se zeptat, s čím by se tady mělo zamávat, jak říkáš?
4: Jo, to se budeš muset zeptat těch mladých, až přijde čas. Žijeme v tak nádherné době. Jakoby kolem nás vyrůstal nový svět.
6: Opravdu?
4: No to víš, ty s tím žiješ od jak živa. To pak ten dojem v člověku otupí, ale já, rozumíš, já musel takových let trčet v té díře tam na severu. Jak byl rok dlouhý, jsem málem nenarazil na cizího člověka, aby mě slovíčkem povzbudil. Na mě to působí, jako bych se přestěhoval do nějakého světového velkoměsta.
6: No, velkoměsta.
4: No jistě ne, já vím, poměry jsou tu malé, aspoň ve srovnání, ale je tu život. Příslib všeho možného je tady pro co pracovat, za co se být. A to je to hlavní. Je, Káťo, přišla pošta!
0: Ne, nic!
4: A pak ty příjmy, Petře. To člověk ocení teprve, když musel předtím žít o hladové stravě, jako my.
6: To snad ne.
4: Ba jo, jen si nemysli, kolikrát nám bylo opravdu zle. A teď si najednou moct žít jako pán, víš. Káťa říká, že vydělám skoro tolik, kolik spotřebujeme.
6: Skoro? To možná.
4: Vědec přece musí žít aspoň trochu na úrovni. Vzal bych jed, že takový normální krajský hejtman spotřebuje za rok mnohem víc než já.
6: To bych prosil. Že? Krajský hejtman, odpovědný státní činitel.
4: No dobře, tak já nevím, tak tedy kde jaký obyčejný velkoobchodník?
6: To je dáno okolnostmi.
4: Podívej, Petře, já nevyhazuju peníze za zbytečnosti. Ale opravdu nevím, proč bych si měl odříkat to potěšení mít kolem sebe lidi. Já to potřebuju, rozumíš? Mladé, kurážné, průbojné lidi. Lidi svobodomyslné, energické. A to oni jsou. Všichni, co se tady vedle, tak pěkně krmí. Třeba Hofstada bys měl aspoň trochu znát, ne?
6: Vidíš, Hofstad, pravda. Říkal, že ti prý zase něco otiskne.
4: Mně, že něco otiskne?
6: Nějaký článek o lázních. Prý jsi to napsal v zimě.
4: Aha, ten. Jenže ten já teď zatím tisknout nechci.
6: Ne? Já bych myslel, že teď by byla ta nejvhodnější chvíle.
4: No, možná máš pravdu. Za normálních okolností.
6: A co je, prosím tebe, zrovna teď na okolnostech nenormálního?
4: No, vidíš, Petře, tak to ti v tuhle chvíli opravdu nemůžu říct. Aspoň ne dneska večer.
6: Musím se přiznat, že to vypadá poněkud záhadně. Děje se něco? Něco, o čem se snad já nemám dozvědět? Domníval bych se, že jako předseda správní rady lázní...
4: Ale nechme toho, Petře, přece si nebudeme výjíždět do vlasů.
6: Pán Bůh chrání. Ale musím s naprostou rozhodností požadovat, aby se o všech opatřeních rozhodovalo úředním postupem a skrze zákonné orgány. Nemohu připustit, aby se chodilo postranními nebo zadními cestičkami.
4: Mám já snad ve zvyku chodit postranními nebo zadními cestičkami?
6: Máš rozhodně vrozený sklon chodit vlastní cestou. A to je ve spořádané společnosti skoro stejně nepřípustné. Jednotlivec se nic na plat musí smířit s tím, že se podřídí celku. Nebo lépe řečeno orgánům, jejichž úkolem je nad prospěchem celku bdít.
4: To je možné, ale co je mně sakra potom?
6: Jednou tě to možná přijde draho. Dříve nebo později. Chtěl jsem, abys to věděl. S Bohem.
4: Zešílel jsi nebo co?
6: Naschledanou, švagrován. Naschledanou, pánové.
0: On už je pryč?
4: Jo. Odkráčel vsteky.
0: Prosím tě, Tomáši. Co jsi mu zase udělal?
4: Ale vůbec nic. To je zvláštní, že ještě nepřišla pošta.
7: Po takové večeři je člověk čertně velmi jako znovu zrozený.
3: Pan starosta nebyl zrovna v nejrůžovější náladě, co?
4: To je od žaludku. Špatně tráví.
3: Hlavně asi nemůže strávit nás z lidového posla.
0: Mně se zdálo, že se snášíte docela dobře.
3: Jistě, ale je to jen jakési příměří.
7: To je přesné.
4: Nesmíme zapomínat, že Petr je chudák, osamělý člověk. Nemá rodinu, domov... Nemá kde se v klidu a pohodlí posadit, je pořád jen samé obchody. A pak toho čaje vodnatého, co do sebe naleje. No nic, tak mládenci, hezký židle ke stolu. Káťo, jak je to s tím drogem?
0: Už se to nese. Račte, pánové, obslužte se sami.
4: Tak. Tak, na zdraví.
3: Na zdraví.
7: Na zdraví.
0: Tak vy už zase brzy vyrazíte na cestu, pane kapitáne, vidíte.
8: Příští týden bychom měli být hotovi.
0: Takže do Ameriky?
8: Tak to máme v plánu.
7: Ale to tady nebudete na volby nového starosty.
8: Tady budou volby?
7: Vy to nevíte?
8: Ne. Do takových věcí já se nepletu.
7: Ale veřejné záležitosti vám snad na srdci leží, ne?
8: Ne. Tomu já nerozumím.
7: Ale stejně, aspoň volit by člověk přece jen měl.
8: I když se v tom nevyzná?
7: Nevyzná? Jak to nevyzná? Společnosti jako loď. Kormidlovat musí všichni.
8: No, na pevnině by to možná šlo, ale na lodi, pane, to by bylo zlé.
3: Stejně to zvláštní, bylinku, že většina námořníků je tak lhostejná k tomu, co se děje v jejich zemi.
7: No, opravdu podivné.
4: Nic na plat, tak musíme my ostatní být o to aktivnější.
9: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
9: Tak prosím, tady si všichni dávají do nosu a já zatím otročím ve škole.
4: Ty si teď dáš taky, pojď.
7: Dáte si skleničku, slečno?
9: Děkuju, já se radši obsloužím sama. Vy vždycky namícháte takovou koňskou dávku. Málem bych zapomněla, tati, mám pro tebe dopis.
4: Dopis? Od koho?
9: Dal mi ho pošťák zrovna, když jsem...
4: A to mi ho dáváš teprve teď.
9: Já už jsem vážně neměla čas letět zase zpátky.
4: Ukaž, holčičko. No jo.
9: Na tohle
4: tak,
9: si
4: to
9: čekal?
4: No právě. Hned si to letím. Za chvíličku jsem zpátky.
9: Co to může být, mami?
0: Nevím. Ale posledních několik dní se pořád ptal na poštu.
7: Třeba nějaký přespolní pacient.
9: Chudák táta. Jen jestli si toho nenabral nějak moc. To bude něco.
3: Na zdraví. Tak vy jste dneska zase měla večerní školu?
9: 2 hodiny.
7: A dopoledne 4.
9: 5.
0: A ještě si neseš kompozice.
9: No jo, vidíš tu hromadu.
8: Koukám, že máte taky práce dost.
9: Mám, ale baví mě to. Člověka to krásně utahá.
7: A to se vám líbí?
9: Jistě, spím potom jako dudek.
3: Dejte se radši k nám novinářům, slečno Petro. To vám radím já. Mimochodem, už jste se podívala na tu anglickou povídku, co jste nám slíbila přeložit do posla?
9: Ještě ne. Ale nebojte se, všecko bude.
4: Teď se naše město dozví novinku. To si tedy pište.
7: Novinku?
0: Jakou novinku?
4: Velký objev, Káťo.
3: Ano?
0: A ten si udělal ty?
4: Právě že já.
9: Ale tati, tak řekni, o co jde.
4: Jistě, jen mě nechte vydechnout. Všecko se to dozvíte. Tak, tady je vidět, jak můžou lidi chodit po světě a pronášet nejrůznější soudy slepí jako krtci.
3: Jak to myslíte, pane doktore?
4: Nepanuje všeobecné mínění, že tohle je zdravé město.
3: Panuje, pochopitelně.
4: Dokonce ohromně zdravé. A to tak, že si zaslouží, aby ho všichni co nejvřeleji doporučovali nemocným i zdravým.
9: Ale Tomáš...
4: Však jsme ho taky doporučovali. Já sám jsem psal a psal do Lidového posla brožůrky, letáky.
3: No a co
4: tak
3: má být?
4: Tak tyhle lázně, kterým se říká tepna města. Jeho životní míza a čert ví co všechno.
7: Tlukoucí srdce města jsem si jednou dovolil nazvat.
4: Jo, to taky. Jenže víte, co vůbec jsou tyhle ty jedinečné a vynášené lázně, co stály takových peněz, víte? Víte, co jsou?
3: Ne, co by měly být?
0: Tak co tedy?
4: Celé tyhle slavné lázně jsou jedno jediné morové doupě.
9: Lázně, naši
7: lázně. Ne, ale to
4: se říkám vám, že celé tyhle lázně jsou otrávený, nabílený hrob. Lidskému zdraví krajně nebezpečné. Veškerý ten sajrajt z Mlýnské doliny, to odporné, smradlavé svinstvo, infikuje vodu v potrubí do lázeňského domu. A navíc tenhle ten zatracený jedovatý odpad vytéká do moře.
8: Tam, co jsou mořské lázně?
4: Přesně tam.
3: A jak to můžete tak jistě vědět, pane doktore?
4: Už dávno jsem měl podezření, že se tu něco takového děje. Loni jsme mezi lázeňskými hosty měli celou řadu dost nápadných případů tyfu a jiných gastrointestinálních potíží.
0: Vidíš, to je pravda.
4: Tehdy jsme mysleli, že sem nákazu zatáhli lidi zvenku. Ale mně se to nechtělo líbit a tak jsem se minulou zimu pustil do průzkumu vody, tedy v rámci svých omezených možností, že?
0: Proto jsi měl tolik práce.
4: Tak, ale pořádná vědecká analýza se tu stejně udělat nedá a tak jsem poslal vzorky pitné i mořské vody do univerzitních laboratoří, aby mi udělali důkladný rozbor.
3: A ten rozbor jste teď dostal?
4: Tady to je. Přítomnost hnilobných organických látek ve vodě prokázána mimo veškerou pochybnost. Infuzorii, to jsou nálevnici, prostě mraky. Lidskému zdraví nanejvýš škodlivé.
0: To je ale štěstí, že jsi na to přišel včas.
3: A co s tím teď hodláte dělat, pane doktor?
4: No přirozeně zakročit, aby se to napravilo.
3: A to se dá zařídit?
4: Nějak to jít musí, protože jinak jsou celé lázně na odepsání k ničemu. Ale vím přesně, co je třeba udělat. Veškeré vodovodní potrubí se bude muset zrekonstruovat.
3: Zrekonstruovat?
4: No jistě.
3: Veškeré vodovodní potrubí?
4: Jak jinak? Vpust je příliš nízko, musí se přeložit mnohem výš.
9: Tak jsi měl přece jenom pravdu.
4: Ty si to pamatuješ, Péťo? Napsal jsem jim to. Napsal jsem jim to ještě než začali stavět, jenomže tenkrát na mě nedali, tak teď to tedy schytají. Uvidíte, napsal jsem podrobný rozklad na správu lázní, celý týden už ho mám hotový, čekal jsem jenom, jak dopadne rozbor. Teď se to pěkně odešle, tak? A to i hned. Vidíte? 4 hustě psané strany. A rozbor jim k tomu přiložíme.
3: Smím přinést o vašem objevu malou zprávičku v Lidovém poslu?
4: Výborně, budu vám vděčen.
3: Je přece v obecném zájmu, aby se to veřejnost dozvěděla čím dřív, tím líp.
4: Pochopitelně.
6: Čert mě vem, vy budete první člověk ve městě.
4: Ale co? Ne. Vždyť jsem udělal jenom svoji povinnost.
6: Pane redaktore, co říkáte, nemělo by město pana doktora uctít manifestací na jeho oslavu?
4: Ne,
3: já bych tu myšlenku rozhodně podpořil, pane doktore.
4: Přátelé, takové hrátky puste z hlavy. A kdyby mi správa lázní chtěla zvýšit plat, tak to nepřijmu. To říkám, Káťo, otevřeně, odmítnu to.
0: To uděláš dobře.
4: Ano.
9: Na zdraví, tati.
3: Na zdraví?
4: Tak.
3: Na zdraví, pane doktore.
8: Tak vám přeju, abyste z toho měl jen a jen radost.
4: Děkuju. Děkuju, přátelé milí. Jsem opravdu ze srdce rád. Je to přece jen nádherný pocit vědět, že se člověk zasloužil o své rodné město a o své spoluobčany.
10: Ha ha ha!

0: Tomáši, jsi doma?
1: Právě jsem přišel. Máš něco?
0: Dopis od tvého bratra.
2: Tak se podíváme.
0: Co píše?
2: Nic. Jenže se kolem poledne dostaví osobně.
0: To jsem tedy zvědavá, jak to přijme.
1: Uvidíš, nepůjde mu pod nos, že jsem na to přišel já.
0: Tak měj rozum, Tome. A o tu čest se s ním poděl.
2: Ale.
0: Řekni třeba, že tě na tu stopu uvedl.
2: Dobře. Pro mě, za mě, klidně. Jen když se to napraví.
3: Je to pravda?
0: Tati, to si ty.
1: Pan Tkán. Dobré jítro. Dobré
0: jítro. Pojď dál, tati.
3: Ale jestli je to pravda, jinak zase jdu.
1: Co jestli je pravda?
3: Ta šílenost s vodovodem. Je to vážně pravda?
1: Jistě. Ale jak jste se to dozvěděl?
3: Ale Petra se u mě na chviličku zastavila, když letěla do školy. Aha.
1: A není to snad pro město ohromné štěstí?
3: Co? Štěstí? Štěstí pro město.
1: No, že jsem to objevil takhle včas.
3: Jo, to jo. Ale nikdy by mě nenapadlo, že s takovou opičárnou vyrukujete na vlastního bratra.
1: Opičárnou?
0: Ale tati.
3: No tak jak pak ono to je? Něco jako, že do vodovodního potrubí se dostali nějaký zvířata.
1: Ano, nálevníci.
3: Jo, a že se jich tam dostalo nějak moc? Říkala Petra, prej úplná fůra, jo?
1: Ano, 100 000 jich tam můžou být.
3: Ale vidět, to je nikdo nevidí. Je to tak?
1: Je, vidět. Vidět nejsou.
3: Tak tohle je teda krucie, hernek. To je trumf. Nic lepšího jsem od vás ještě neslyšel.
1: Jak to?
0: Tači,
3: ale starostovi něco takového v životě nenamluvíte.
1: No tak to se ještě uvidí.
3: Myslíte si, že je takový šílenec?
1: Já dokonce doufám, že všichni lidi ve městě budou takový šílenci.
3: Všichni lidi ve městě, jo? Sakra. No co, může být? Dobře jim tak. Když jsou takový mudrci, všichni jsou chytřejší než my starý. Z představenstva mě vyštípali jak prašivýho psa. Ale teď se jim to vrátí. Jen do nich s těma opičárnama, doktorský.
1: Ale tatínku...
3: Opičárny, nic jiného, říkám. No, jestli se vám to povede, dám do hodiny 1000 na chudy.
1: No, to bude šlechetný čin.
3: No tak počkej, na rozhazování nemám, to ne, ale jestli se vám tohle podaří, tak no, na Štědrý den dám chudým 500.
4: Přeji dobré jítro. Je, promiň to.
1: Ne, to nic, jen pojďte.
3: No. Aha. Tak ten v tom taky jede.
4: Jak to, v čem, prosím?
1: Ano, pan redaktor to ví také.
3: No, to jsem si mohl myslet. Takže to bude i v novinách. A kde pak, zeťáčku, vy jste šikula?
2: Zdržte se ještě chvíli, tatínku.
3: Ne, já už musím. A vy si koukejte vymýšlet, co nejvíc opičáre.
0: Pojď, tatínku, pojď, prosím tě.
2: Představte si, ten dědek té vodní aféře nevěří. Ani slovo.
4: Jo, tak o tohle šlo?
1: A vy možná jdete taky kvůli tomu, ne?
4: Hodně jsem o té věci od včerejška přemýšlel.
1: Ano?
4: Vy jste říkal, že zkažená voda pochází z těch nečistot v půdě.
1: Ano. Zcela nepochybně to způsobuje zamořené bahno v Mlýnské dolině.
4: Nezlobte se, pane doktore, ale já myslím, že to způsobuje úplně jiné bahno.
1: A jaké pak?
4: Bahno, ve které se změnil náš prohnilý místní život.
1: Pane Hofstad, co to k sakru vedete za řeči?
4: Veškeré městské záležitosti se postupně dostaly do rukou skupiny státních úředníků.
1: No jo, ale vždyť jsou to lidi opravdu schopní a věcem rozumějí.
4: Prokázali, že jsou schopní a že věcem rozumějí, když rozhodli, že vodovod povede tak, jak vede?
1: No to ne, to samozřejmě skonili, jak zákon káže, ale to se teď napraví.
4: A vy si myslíte, že to půjde tak hladce?
1: Hladce, nehladce, prostě to jít musí.
4: Když do toho zasáhne tisk, tak možná.
1: Ale vážený pane, to vůbec nebude třeba, jsem si jist, že bratr...
4: Nezlobte se, pane doktore. Ano? Ale chtěl jsem vám říct, že mám v úmyslu se tou věcí zabývat.
1: V novinách?
4: Ano. Když jsem převzal vedení Lidového posla, učinil jsem to s pevným předsevzetím, že rozdrtím tenhle uzavřený kruh starých zkostnatělých tradicionalistů, kteří si zmonopolizovali moc ve městě.
1: Ale vždyť jste mi sám říkal, jak to skončilo, že jste noviny málem přivedl ke krachu.
4: Ano, jistě, tenkrát jsme museli přibrzdit, to je pravda. Bylo tady totiž nebezpečí, že žádné lázně nebudou, když tihle lidé padnou. Jenomže teď už lázně stojí. A my se bez toho blahorodého panstva obejdeme.
1: Obejdeme. Obejdeme, ale jsme jim nesmírně zavázáni.
4: Jen se nebojte. To jim taky s veškerou květnatostí uznáme. Ale novinář mého Lidového zaměření si nemůže takovouhle příležitost nechat ujít. Je nutno otřást onou pověstí o neomylnosti vládců. To se musí vykořenit. Vykořenit jako každá jiná pověra.
1: No tak, jestli je to pověra, tak pryč s ní.
4: Pana starosty se rozhodně nechci dotknout, když je to váš bratr. Ale vy jste jistě stejně jako já přesvědčen, že pravda je nad všechny ohledy.
1: Pochopitelně, to je samozřejmé.
4: Neženu se přece za vlastním prospěchem, netoužím pomoci více než ostatní.
1: Ale milý pane, koho by taky něco takového napadlo?
4: Nižší vrstvy potřebují ze všeho nejvíc mít účast na správě veřejných věcí, pane doktore.
1: No to já naprosto chápu, ale...
4: Žurnalista na sebe bere těžkou odpovědnost, jestliže zanedbá výhodnou příležitost, jak přispět k osvobození lidu. Já vím, v táboře mocných to budou označovat za podvratnou činnost a podobné věci. No, jen ať dělají, jak umějí. Jen když já budu mít čisté svědomí.
1: Přesně tak, ano, přesně tak, milý pane šéfredaktore, ale stejně... zatraceně. Dále!
3: Omlouvám se, pane doktore, že jsem si dovolil...
1: Ale to se podívejme, pan Aslaksen. Čím mohu sloužit?
3: Slyšel jsem od pana Billinga, že máte v úmyslu zařídit městu lepší vodovod. Je to pravda?
1: Do lázní, ano.
3: Ano, pochopitelně. Tak v tom případě jsem vás přišel ujistit, že vás v této věci hodlám ze všech sil podpořit.
4: Vidíte?
1: Srdečné díky, ale...
3: Budete možná potřebovat mít nás, malé lidi, na své straně. Utváříme tady ve městě jaksi drtivou většinu. Tedy když opravdu chceme. A většinu je vždycky výhodné mít za sebou, pane doktore.
1: Mně připadá, že věc tak jednoznačná a
3: ale
1: jasná.
3: Ale ne, stejně se vám to bude hodit. Místní moci páni neradi přistupují na návrhy někoho jiného. A proto jsem si řekl, že by nemuselo být tak úplně od věci, kdybychom uspořádali menší demonstraci.
4: Právě, ano.
1: Demonstraci? Za co a jak chcete demonstrovat?
3: Ne, přirozeně zcela umírněnou, pane doktore. Já zastávám názor, že všechno je nutno dělat umírněně.
1: No však jste tím také známý, pane Aslaksen.
3: Ano, taky si troufám říct. No. A tahle ta záležitost s tou vodou je pro nás, malé lidi, strašně důležitá. Vypadá to totiž, že se z lázní stane pro naše město něco jako menší zlatý důl. Z lázní budeme všichni živi. Nejvíc pochopitelně my, majitelé nemovitostí. Proto bychom lázně rádi ze všech sil podpořili. A jelikož jsem předseda sdružení majitelů nemovitostí.
1: Ano.
3: A kromě toho také jednatelem spolku abstinentů. Víte přece, pane doktore, že jsem činný v abstinentním hnutí.
1: Samozřejmě.
3: No, tak je tedy pochopitelné, že přijdu do styku se spoustou lidí. A jelikož jsem chválně znám jako člověk rozvážný a občan zákonů dbalý, jak tady pan doktor ostatně sám už zdůraznil, mám tady ve městě, no, jistý vliv, řekněme, že mi mé postavení dává jistou, no, jakkoliv skromnou moc, smím-li to tak říci.
1: Ano. Milý pane Aslaksen, ani vám nedovedu povědět, jak mě nesmírně těší, že mezi spoluobčany nacházím takovou podporu. Mám opravdu radost. Velikou radost. Poslyšte, co říkáte, dáme si na to skleničku sherry, co?
3: Ne, děkuju, hezky, ale takový alkohol já nepiju.
1: Tak aspoň sklenici piva, co vy na to?
3: Ne, děkuju, pane doktore, taky ne takhle brzy dopoledne, nic. Radši teď půjdu do města a promluvím s řadou majitelů nemovitostí, to víte. Musím trochu připravit půdu.
1: To je od vás opravdu nesmírně laskavé, pane Aslaksen.
3: Tak, pane doktore, teď už víte, že aspoň my,
5: drobní občané, za vámi stojíme jako jeden muž. Drtivou většinu máte na své straně.
6: Děkuju vám, děkuju. Naschledanou.
4: Tak, co tomu říkáte, pane doktore? Nezdá se vám taky, že je třeba tady pořádně vyvětrat a veškerou tu ochablost, polovičatost a zbabělost odtud vymést?
6: To máte na mysli pana Aslaksena?
4: Ano, jistě. Tohle uctívání autorit je nutno tady ve městě vymítit. Trestuhodnou nezodpovědnost, s jakou se dopustili toho strašného omylu s vodovodem, je nutno před všemi voliči náležitě odhalit.
6: No dobře, když myslíte, že to bude k obecnému prospěchu, tak prosím, ale nejdřív si promluvím s bratrem, do té doby nic nepodnikejte.
4: Dobře, tak já si zatím napíšu úvodník. A když pan starosta nebude ochoten věc podpořit...
6: Ale jak vás to vůbec může napadnout?
4: Snadno, pane doktore, snadno. Tak potom...
6: No tak, potom vám slibuju, víte co? Pak tedy můžete otisknout ten můj článek. A hezky celý.
4: Slovo může?
6: Tady ho máte. Vezměte si ho sebou. Zatím si ho můžete aspoň přečíst, to nikomu neuškodí, a pak mi ho vrátíte.
4: Výborně, výborně, přesně tak to tak. Udělám. Tak naschledanou, pane doktore.
6: Naschledanou, naschledanou. Petro, ty už jsi doma?
7: Právě jsem přišla ze školy.
8: Ještě tu nebyl?
6: Petr, ne. Ale promluvil jsem si s Hofstadem. Je tím mým objevem úplně posedlý. Ono to totiž má daleko větší dosah, než jsem si zpočátku myslel. Jo, a představ si. Taky tu byl předseda sdružení majitelů nemovitostí.
8: Tak, a co chtěl?
6: Taky mi vyjádřit podporu. Všichni mě hodlají podporovat, kdyby byly nějaké potíže. Káťo, víš ty, co já mám teď za sebou?
8: Za sebou, ne. Co máš za sebou?
6: Drtivou většinu.
8: Aha. A to je dobře, Tomáši?
6: No to bych řekl, že je to dobře. A tak už ho tu máme. Dále.
9: Dobrý den.
6: Vítám tě, Petře.
7: Dobrý den.
8: Dobré jitro, pane švagře. Tak jak se vede?
9: Děkuju. Tak, tak. Včera po úřední době jsem od tebe obdržel přípis týkající se kvality vody v lázních.
6: Ano? Přečetl jsi ho?
9: Přečetl.
6: No a co tomu říkáš?
9: No...
8: Pojď, Petro.
7: Jistě, mami.
9: Bylo nutné konat všechny tyhle ty výzkumy za mými zády?
6: No přece, dokud jsem neměl naprostou jistotu, tak...
9: A teď si tedy myslíš, že ji máš?
6: Ano. O tom ses snad přesvědčil sám.
9: Máš v úmyslu předložit tuhle písemnost správě lázní jako jakýsi oficiální dokument?
6: No jistě. Něco se s tím přece musí dělat. A to rychle.
9: Používáš ve svém pojednání silné výrazy. Mimo jiné tam píšeš, že naše lázeňské hosty vystavujeme nepřetržitému působení jedů.
6: Petře, co pak se to dá nazvat jinak? Vždyť si to představ. Otrávená voda, napitné kůry i koupele. A to nám ti chudáci pacienti platí drahé peníze, abychom jim vrátili zdraví.
9: A z toho tedy vyvozuješ závěr, že je nutno vybudovat kanalizační sběrač, který by odváděl to takzvané svinstvo z Mlýnské doliny a přeložit vodovodní potrubí.
6: Máš snad nějaké jiné řešení? Já aspoň o žádném jiném nevím.
9: Obtěžoval ses vůbec úvahami o tom, co by ta rekonstrukce, kterou navrhuješ, mohla stát? Podle mých informací by náklady patrně dosáhly několika milionů korun.
6: Tolik?
9: Ano. A teď přijde to nejhorší. Trvalo by to nejmíň 2 roky.
6: 2 roky, říkáš? Celé 2 roky?
9: Nejmíň. A to všecko právě teď. Zrovna když podnik začíná vzkvětat. Veškeré drahocenné zařízení budeme muset zavřít. Všecko přijde vniveč. A tobě se podaří zničit svoje rodné město.
6: Mně? Zničit?
9: Jedině a pouze díky lázní má naše město vůbec nějakou budoucnost. To snad chápeš zrovna tak dobře jako já.
6: A co by se podle tebe mělo tedy podniknout?
9: Nebyl jsem s to na základě tvého pojednání přesvědčit sám sebe, že situace je tak napováženou, jak tvrdíš ty.
6: Je nejspíš ještě horší, hochu. A nebo bude, až přijdou letní vedra.
9: Domnívám se, že značně přeháníš. Odborně zdatný lékař musí přece být schopen učinit patřičná opatření. Umět tomu škodlivému působení předejít a zakročit proti němu, kdyby se eventuálně projevilo nějak příliš viditelně.
6: A pak? Co dál?
9: Zásobování lázní vodou je jednou takové, jaké je. Předpokládám, že výhledově nebude ředitelství lázní neochotné uvážit, do jaké míry by v rámci realistických finančních nákladů bylo někdy v budoucnosti možné přikročit k jistým opatřením.
6: A ty myslíš, že na takové chytráctví budu někdy ochoten přistoupit?
9: Jak už jsem uvedl, nebyl jsem s to nabít přesvědčení, že by opravdu hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí.
6: To mi nevykládej, to není možné. Vylíčil jsem to naprosto přesně podle pravdy. Je to tak. A ty to moc dobře víš, Petře, jenomže si to nechceš přiznat. To ty si prosadil, ano, že jak lázeňské budovy, tak vodovodní instalace budou tam, kde jsou a v tomto vězí. Tuhle tu zatracenou chybu nechceš přiznat. Myslíš si, že do tebe nevidím?
9: A i kdyby to tak třeba bylo. Jestliže s jistými obavami chráním svou pověst, pak je to jen kvůli prospěchu města. Bezmravně autority nemohu vést a řídit veškeré jeho záležitosti. Později hodlám iniciovat debatu o této problematice a ve vší tichosti uděláme, co bude v našich silách. Ale nic, rozumíš, ani jediné slovo o této fatální záležitosti nesmí za žádnou cenu proniknout na veřejnost.
6: Tak tomu už nebude možné zabránit, Petřičku.
9: Zabránit se tomu může a musí.
6: Už o tom ví moc lidí.
9: Kdo? Snad ne to panstvo z lidového posla.
6: Svobodný a nezávislý tisk už se postará, abyste konali svou povinnost.
9: Jsi velice nerozvážný člověk, Tomáši. Neuvážil jsi, jaké z toho můžou plynout následky třeba jen pro tebe samého?
6: Následky? Pro mě?
9: Pro tebe a pro tvou rodinu, ano.
6: Co to má sakra znamenat?
9: Máš neklidnou, svárlivou a vzpurnou povahu. A co teprve ten nešťastný sklon vyjadřovat se veřejně o všech možných a nemožných záležitostech? Sotva tě něco napadne, už o tom musíš napsat článek do novin nebo třeba celou brožuru.
6: Co pak není povinností každého občana vyjevovat veřejnosti nové myšlenky?
9: Ale prosím tebe, veřejnost žádné nové myšlenky nepotřebuje. Veřejnosti nejlíp prospějou staré, dobré, uznávané myšlenky, co už jednou má.
6: A to řekneš jen tak.
9: Zdá se, že dočista zapomínáš, že za své místo lázeňského lékaře tady vděčíš mně.
6: Byl jsem přece naprosto evidentně nejlepší kandidát. Jako prvnímu mi bylo jasné, že z města se můžou stát kvetoucí lázně a nikdo jiný to tenkrát nechápal. Sám a jediný jsem se za tuhle myšlenku bil po celá léta a psal jsem a psal.
9: To ti nikdo nebere. Jenže tenkrát nebyla ještě ta pravá chvíle. Ale když přišel vhodný okamžik, vzal jsem záležitost do ruky já. Tedy společně s ostatními.
6: Jo, a celý ten můj nádherný plán jste spackali. To je holt vidět, jaká parta geniů jste byli.
9: Tomáši, na požadavku, který ti teď předložím, budu naprosto neúprosně trvat.
6: Co je to za požadavek?
9: Jelikož jsi byl tak nediskrétní, že si tuto choulostivou záležitost vynesl na veřejnost, je už pochopitelně nemožné věc ututlat. Rozkřiknou se nejrůznější pověsti a zlomyslní lidé mezi námi ještě budou přiživovat kdo ví jakými přísadami. Bude proto nutné, aby se s těmto pověstem veřejně postavil na odpor.
6: Já? Jak? Tomu nerozumím.
9: Očekává se od tebe, že na základě dalších analýz dospěješ k závěru, že věc není zdaleka tak nebezpečná nebo závažná, jak jsi v první chvíli namlouval.
6: Aha.
9: Dále se od tebe očekává, že budeš chovat A veřejně také náležitě vyjádříš plnou důvěru, že vedení důkladně a svědomitě přijme patřičná opatření zaměřená k odstranění možných nedostatků.
6: Ale to v životě nedokážete, když to budete chtít takhle ošvindlovat a flikovat, to ti říkám, Petře. A to je mé upřímné a neochvějné přesvědčení.
9: Jako zaměstnanec nemáš právo mít nějaké zvláštní přesvědčení.
6: Nemám právo.
9: Jako zaměstnanec říkám, jako soukromá osoba, prosím, to je něco jiného.
6: Tak to už je trochu moc, já jako lékař a vědec, že nemám právo.
9: Záležitost, o kterou tady jde, není něco čistě vědeckého. Je to záležitost kombinovaná, je to věc technická i ekonomická.
6: Ti do háje! Pro mě, za mě, ať je to, co chce, já chci mít svobodu vyjadřovat se o všech možných záležitostech všude na světě.
9: Prosím, jen ne o záležitostech lázní. To ti zakazujeme.
6: Zakazujete vy takový...
9: Já ti to zakazuju, já, tvůj nejvyšší nadřízený. A když ti já něco zakážu, tak ty budeš poslouchat.
6: Petře, tedy kdybys nebyl můj bratr, tak...
7: Tati, tohle si nesmíš dát líbit.
10: Petro.
9: Tak tady se poslouchá za dveřmi.
0: Všechno je tady tak slyšet, nemohli jsme...
7: Ano, poslouchala jsem.
9: No, vždyť já jsem nakonec rád.
6: Takže zakazovat a poslouchat, říkáš.
9: K tomu tónu si mě donutil ty.
6: A pak mám veřejně odvolat, co jsem tvrdil?
9: Považujeme za nutné, abys bez odkladu vydal veřejné prohlášení v tom smyslu, jak jsem to požadoval.
6: A když neposlechnu?
9: Pak nebudu moci zabránit, abys dostal výpověď.
6: Cože?
7: Táta? Výpověď?
0: Výpověď?
9: Výpověď z místa lázeňského lékaře.
7: Strýčku, to je neslýchaný postup proti člověku, jako je táta.
0: Prosím tě, ty mlč.
9: Aha, tak tady už se vyjadřují přímo vlastní názory. No, přirozeně, jak jinak. Paní Švagrová, vy jste tady v tom domě asi ten nejrozvážnější člověk. Použijte veškerého vlivu, jaký na manžela máte. Snažte se, aby pochopil, co to bude znamenat, jak pro jeho rodinu.
6: Do mé rodiny nikomu, kromě mě, nic není.
9: Jak pro jeho rodinu říkám, tak i pro město, v němž sám žije.
6: Pro blaho města tady pracuju jedině já.
9: Když ho chceš odříznout od hlavního zdroje jeho příjmu.
6: Ten zdroj je otrávený, člověče, co pak si zešílel? Žijeme z toho, že kšeftujeme se svinstvem a hnilobou.

0: přece jenom ohromnou moc.
1: Jenže já mám pravdu, má milá.
0: Jo, pravdu, pravdu. K čemu ti je, že máš pravdu, když nemáš moc?
2: No ne, mami, jak můžeš takhle mluvit?
1: A co bych sakra podle tebe měl dělat, když ne brát se za právo a pravdu?
2: To by mě tedy taky zajímalo.
0: Ale vždyť to k ničemu nebude. Když nechtějí, tak nechtějí.
1: A Kačenko, jen počkej. Uvidíš, jak já tu svou válku vyhraju.
0: Jo, vyhraješ takhle dávý pověd, nic jiného.
1: Tak aspoň splním svou povinnost k veřejnosti. Já... kterému říkají nepřítel společnosti.
0: A co k rodině, Tomáši? K nám, tady doma. Myslíš si, že tak splníš svou povinnost k těm, které máš živit?
2: Prosím tě, mami, nemysli taky pořád jen na nás.
0: Tobě se to mluví, ty můžeš stát na vlastních nohou, když bude nejhůř. Ale pamatuj na kluky, Tomáši, a taky trochu na sebe pamatuj a
1: ty jsi se snad zbláznila, Káťo. Kdybych takhle uboze a zbaběle padl k nohám našemu jedinečnému Petrovi a té jeho zatracené bandě. Myslíš, že bych ještě někdy v životě zažil třeba jen chviličku štěstí?
0: Pro boha živého. Takových nespravedlností, co se pod nima člověk musí jen přikrčit, na světě přece je. Pomysli na kluky, Tomáši, co z nich bude?
1: Chci mít právo podívat se svým klukům do očí. Až z nich jednou budou svobodní, dospělí chlapy.
0: Bože, smiluj se nad námi.
3: Krypový posel.
4: Informace o přípravě voleb.
3: Nejnovější zprávy. Kupujte lidového posla.
4: Co se chystá na radnici? Čtěte lidového posla.
3: Dnešní lidový posel. Jak dopadnou městské volby?
4: Nové myšlenky, nové čísla lidového posla.
3: Lidový posel je tu pro všechny.
4: Drtivá většina čtel lidového posla.
5: No tak to je tedy věc, ten doktorův článek.
6: Pěkně ostrý, co?
5: Každé slovo má váhu jako rána palicí.
6: Však taky tyhle lidi neporazí hned první rána.
5: To je fakt, ale budeme být dál ránu za ranou, až se celé to panství místních velikánů zhroutí.
6: Psst, pozor, a to neslyší Aslaksen.
5: Aslaksen je posera a zbabělec. Nemá v sobě kus chlapské kuráže. Ale tentokrát snad prosadíte svoje. Ten doktorův článek doufám otiskne.
6: Jistě, pokud tedy starosta neustoupí po dobrém.
5: To by byla k sakru otrava.
6: Naštěstí můžeme téhle situace využít, ať to dopadne jak chce.
5: Ano?
6: Jestli starosta na doktorův návrh nepřistoupí, vrhne se na něj veškeré drobné občanstvo. A když na to přistoupí, poštve si proti sobě spoustu velkoakcionářů.
5: No jistě, jistě, protože to bude stát fůru peněz.
6: A my budeme v novinách den za dnem veřejnosti dokazovat, jak je starosta neschopný.
5: A už to vidím. Stojíme na prahu revoluce. Pst.
6: Dále?
7: A, pan doktor. Tak jak?
1: Tiskněte, pane Hofstade.
7: Takhle to tedy dopadlo.
3: Výborně.
1: Tiskněte, povídám. Teď tady ve městě propukne vojna, pane Billingu.
5: Nůž proti noži, aspoň doufám. Nůž na krk, pane doktore.
1: Tady to je jen začátek. V hlavě už se mi rojí myšlenky na takových 4-5 dalších článků. Kde pak máte pana Aslaksena?
5: Je vedle v tiskárně. Pane Aslaksene, pojďte sem na chvíli.
6: Říkal jste 4-5 dalších článků, pořád o téhle věci.
1: Ale kde pak ani zdaleka, vážený. Ne, o něčem úplně jiném. Jedno vyplývá z druhého, rozumíte? Jako když začnete bourat starý barák. Přesně tak.
8: Bourat? Snad nemá pan doktor v úmyslu zbourat lázeňský dům.
1: Ale kde pak tady jde o úplně jiné věci? Co říkáte tomu mému článku, pane Hofstade?
6: Řekl bych, že je to naprosto mistrovský kousek.
1: Vidíte.
6: Je ohromně jasný, přímočarý, půjde hned do zítřejšího vydání.
1: Jistě, teď nesmíme kruci hrgot ztratit ani den. Chtěl jsem vás ostatně poprosit, pane Aslaksene, abyste se rukopisu ujal osobně.
8: To víte, že jo.
1: A dejte si záležet. Ani jednu tiskovou chybu. Záleží na každém slovu. Asi bych se měl podívat na korekturu. No, já si ještě zastavím. To si vůbec nedovedete představit. Čemu jsem byl dneska vystaven? Výhrušky, Hned tím, hned zase něčím jiným. Mých nepopiratelných lidských práv mě chtěli zbavit.
9: Cože? No tak to je opravdu trochu moc.
10: Jo, z téhle strany se dá čekat úplně všecko.
1: Jenže se mnou ostrouhají. Teď hezky každý den zakotvím v Lidovém poslu a budu je bombardovat jedním výbušným článkem po druhém.
9: Poslyšte. Hurá, bude vojna.
1: Srazím jak zemi, rozdrtím je. Jejich opevnění rozmetám před očima veškeré.

0: spravedlivé veřejnosti.
1: Ale jenom zdrženlivě, pane doktore, střílejte umírněně.
2: Kdepak, nešetřte dynamitem. Pánom,
0: protože teď už nejde jen o vodovod a kanalizaci, abyste věděli. Veškerou lidskou společnost je nutno očistit, vydesinfikovat.
2: Teď zaznělo to osvobodivé slovo.
0: A když budeme držet pohromadě, pak všecko půjde hladce, naprosto hladce. Celý ten převrat se rozjede, jako když se spouští na vodu nová loď. Tak, no. Nesouhlasíte se mnou?
3: Domnívám se, že nyní máme ty nejlepší vyhlídky, abychom městskou správu dostali tam, kde má být.
1: A když budeme postupovat hezky, umírněně, nedovedu si představit, že by v tom mohlo být vůbec nějaké nebezpečí.
0: Ale Hrgot, člověče, komu záleží na tom, jestli je to nebezpečné nebo ne? Co podnikám, to podnikám ve jménu pravdy. A pro svoje svědomí.
3: Správně, pane doktore, vy jste člověk, který si zaslouží veškerou podporu.
1: Pan doktor je pravý přítel města, opravdový přítel společnosti.
2: Pan doktor je přítel lidu.
1: To je ono. Myslím, že Sdružení majitelů nemovitostí tenhle výraz co nejdřív použije.
0: Díky, milí a věrní přátelé. Ani nevíte, jak mě blaží, když to slyším. No. Tak mi dejte pozor na ten rukopis, pane Aslaksene. A ne, abyste mi tam škrtal vykřičníky, ani jeden. Radši jich ještě pár přidělejte. Ano, takže, výborně. Ano, výborně. A zatím nashledanou.
3: Nashledanou, pane doktore.
2: Nashledanou.
3: Ten pro nás může být ohromně užitečný.
1: Jo, jo, ale musíš se držet těch lázní. Jak bude chtít jít dál... Nebude radno ho následovat.
3: No, přijde na to, jestli...
2: Když vy máte pořád takového strachu, pane Aslaksene.
1: Strachu? No prosím, když jde o naše místní moci, pane, no tak ano, ano, ale postavte mě do vysoké politiky, třeba rovnou proti vládě a uvidíte, jestli budu mít strach.
2: To je právě u vás ten rozpor.
1: Jde totiž o to, že já mám svědomí, abyste věděl. Když jde člověk po krku vládě, tak společnosti v nejmenším neuškodí, protože těm lidem je to fuk. Víte, jejich postavením to neotřese, ale místní funkcionáře, ty je možno svrhnout. A to pak riskujete, že se ke kormidlu dostane někdo neschopný. A majitelům nemovitostí i těm ostatním způsobí nenapravitelnou škodu.
3: A co samospráva jako prostředek výchovy k odpovědnému občanství, na to nemyslíte?
1: Na tomhle redaktorském místě se dával před vámi pan krajský hejtman Stensgaard.
3: Já vím.
2: To je takový přeběhlík.
3: Já nejsem žádný kam vítr tam plášť a nikdy nebudu.
1: O, politik se nemá nikdy ničeho odříkat, pane Hofstade. A vy, pane Billingu, byste se možná taky měl trochu krotit. To víte, když se ucházíte o místo magistrátního tajemníka, no tak...
2: Já?
3: To mě teda podržte.
2: Ale prosím vás... To je snad sakra jasné, že chci naše blahorodé panstvo jen trochu popíchnout. A v takovém postavení bych mohl prosadit i pár dobrých věcí.
1: Oh, ano, mě do toho samozřejmě vůbec nic není, ale když mě někdo obvinuje ze zbabilosti a z rozporných postojů, tak bych rád zdůraznil, že politická minulost vydavatele Aslaksena je každému a všem plně přístupná. Žádnou změnou jsem neprošel. Jen jsem se vyvinul k větší umírněnosti, rozumíte? Moje srdce bije spolu s lidem. Ale neodpírám svému rozumu. Chtěli se poněkud přiklonit k těm, kdo mají moc. Tedy v místních poměrech. Rozumí se.
2: Neměli bychom se ho nějak zbavit?
3: Vy znáte snad ještě někoho, kdo by mohl krýt náklady na papír a tisk.
2: A co takhle zkusit to u doktora Stockmana?
3: Prosím vás, ten nemá ani korunu.
2: To ne, ale má výborného člověka v záloze. Starého Mortena Šíla, jezevce, jak mu říkají.
3: Víte určitě, že ten něco má?
2: Aby ne, čert mě vem. A z toho musí pořádný kus připadnout Stockmanovic rodině. Přece je bude chtít zajistit. Aspoň děti, když už nikoho jiného.
3: A na tom vy stavíte.
2: Stavím. Já nestavím na ničem.
3: To děláte dobře. A na tom místě na magistrátu byste už vůbec neměl stavět.
2: No... Však já se co nevidět ozvu. Jdu a hned napíšu provolání k majitelům nemovitostí.
3: Tak takhle tedy. Dále? Ale Petro, to jste vy, co pak nám nesete?
4: Tady vám vracím tu anglickou povídku.
3: Proč pak?
4: Protože vám ji nepřeložím.
3: Ale vždyť jste mi to slíbila.
4: Jenže to jsem ji neměla přečtenou. Vy jste ji asi taky nečet, co?
3: Ne. Víte přece, že anglicky neumím.
4: No právě. Tak proto jsem vám chtěla říct, abyste se poohlédl po něčem jiném. Tohle pro lidového poslanení.
3: Proč ne?
4: No protože je to naprosto v rozporu s vašimi názory.
3: No tak to by zase tolik
4: nevadilo. Je to o tom, jak takzvané dobré lidi tady na světě ochraňuje nadpřirozená moc a vždycky zařídí, že všecko dobře dopadne a že všichni takzvaní zlí lidé jsou potrestáni.
3: Ale to je výborné. To lidi strašně rádi čtou.
4: No, ale vy sám moc dobře víte, že ve skutečnosti to tak není.
3: Jistě. Máte naprosto pravdu, ale novinář nemůže vždycky jednat tak, jak by chtěl. Často se v méně podstatných věcech musí sklonit před obecným názorem.
4: No.
3: Hlavní věc v životě je politika, aspoň v novinách. A když chci lidi získat pro svobodu a pokrok, nemůžu je odrazovat. A když dole na stránce najdou takové mravoučné povídání, o to ochotněji pak podpoří to, co otiskneme nad tím. Budou mít takový jako bezpečnější pocit.
4: Ale fuj, takhle zákeřné pasti přece na čtenáře nelíčíte.
3: No, děkuju vám, že o mně máte tak dobré mínění. Jistě, fakt je, že takhle uvažuje spíš Billing než já.
4: Billing?
3: To Billing pořád chtěl tu povídku tisknout. Já tu knížku přece neznám.
4: Takový volnomyšlenkář.
3: Jo. Billing ten je na všechny strany. Teď jsem se třeba doslechl, že se uchází o místo magistrátního tajemníka.
4: Tak tomu nevěřím. Pane Hofstade, jak by mohl udělat něco takového?
3: To se budete muset zeptat jeho.
4: Ale to bych do něho nikdy neřekla.
3: My novináři za moc nestojíme, milá slečno.
4: Opravdu?
3: Někdy si to říkám.
4: Ale teď, když jste rozjeli tak velikou věc...
3: Vy myslíte to s vaším otcem?
4: No jistě. Teď si podle mě musíte připadat jako, že stojíte za víc než všichni ostatní.
3: No, dneska takový nějaký pocit mám.
4: Vidíte? Náhodou jste si zvolil nádherné povolání. Nebojácně vystoupit a vzít se za člověka, kterému se křivdí. No to je...
3: Tím spíš, že ten člověk, kterému se křivdí, je... Nevím, jak bych to měl...
4: No když je tak spravedlivý a takový poctivec od kosti, tak jste to chtěl říct.
3: Především, když je to váš otec, jsem chtěl říct.
4: Tak takhle.
3: Ano, Petro. Slečno, Petro.
4: Tak tohle je pro vás to nejdůležitější a nejpodstatnější. Vám nejde o věc samu. Opravdu, o tátovo vřelé srdce.
3: Ale ano, ano, pochopitelně, o to taky.
4: Ne, pěkně děkuju. Teď jste se prořek.
3: To mi můžete tolik zazlívat, že je to hlavně kvůli vám.
4: Podvedl jste tátu i mě. Vydával jste se za někoho jiného než jste. A to vám nikdy neodpustím.
3: To byste neměla říkat takhle zostra, slečno Petro, a už vůbec ne teď.
4: Proč zrovna teď ne?
3: Protože váš otec se teď bez mé pomoci neobejde.
4: Takže i takovýhle jste. Fuj.
3: Prosím vás.
4: Tamhle máte tu knížku. Budete ji muset dát někomu jinému.
3: Ale slečno.
4: Zbohem.
1: Pane Hofstade, poslouchejte.
3: No, no, co se děje?
1: V tiskárně je starosta.
3: Cože starosta?
1: Jo, chci s vámi mluvit. Přišel zadním vchodem.
3: Co mi může chtít? Pane Aslak, se nehlídejte, aby sem nikdo...
1: Jasně, jasně, chápu, tak. chápu.
5: To jste asi nečekal, že mě uvidíte tady, pane Hofstade.
3: To tedy ne.
6: Zařídili jste si to tu docela útulně. Opravdu.
3: No.
5: Pěkně.
3: Snažíme se. Že...
5: A já si takhle přijdu, neohlášen, a okrádám vás o čas.
3: Prosím, pane starosto, jsem k službám. Neodložíte si, posaďte se u nás.
6: Děkuju. Dneska jsem měl... Narazil jsem na takovou velkou svízel, pane Hofstade.
3: Mm-hmm. Není divu, pan starosta má takových povinností, že?
6: Tu dnešní potíž mi způsobil lázeňský lékař.
3: Jděte, pan doktor?
6: Sepsal totiž takové podání na ředitelství lázní.
3: Opravdu?
6: Ano. On vám neřekl?
7: připadá mi, že říkal...
3: Pravda, teď, když o tom mluvíte, zmínil se úplně svěžně o...
1: Potřeboval bych ten rukopis.
3: Je tamhle na pultu.
1: Jo.
7: Ale podívejme, vždyť to je přece...
1: Ano. Doktorův článek, pane starosto?
3: Tak ten jste měl na mysli.
7: Právě ten. Co mu říkáte?
3: No, já nejsem odborník a taky jsem ho jen tak přeletěl očima.
7: Ale otisknete ho.
3: Váženému občanovi nemůžu dost dobře odmítnout.
1: Já tady v novinách o ničem nerozhoduju, pane starosto.
7: Samozřejmě.
1: Já jen vysázím, co mi dají do ruky.
7: To je zcela v pořádku. Vy jste uvážlivý a rozvážný člověk, pane Aslaksen.
1: To mě těší, že o mě máte takový názor, pane starosto.
7: A máte vliv v širokých kruzích?
1: No, spíš tak nějak mezi drobným lidem.
7: A nepochybuju, že víte, jaká mezi nimi panuje nálada. Nebo ne?
1: No, tak to asi vím, pane starosto, to jo.
7: Ano. A když tedy mezi méně zámožným občanstvem našeho města panuje tak chválihodná obětavost.
1: Jak to?
3: Obětavost.
7: Je to krásný znak občanského ducha, opravdu. Nesmírně krásný.
1: Ale, pane starosto...
7: Ta oběť, kterou město bude muset přinést, nebude zrovna malá.
3: Město?
1: Ale já nechápu, to přece lázně.
7: Podle předběžného odhadu dosáhnou náklady na rekonstrukci, kterou lázeňský lékař považuje za nutnou, několika milionů korun.
1: To je hodně peněz, ale...
7: Bude pochopitelně nutné, aby si město vzalo půjčku.
1: A to by mělo jít z městské pokladny? Z kapes ubohých drobných občanů?
7: Ale vážený pane, odkud by ty prostředky jinak měly přijít?
1: O to se budou muset postarat ti pánové, co jim lázně patří.
7: Majitelé lázní nepovažují za možné vynaložit víc, než už vynaložili.
1: A to víte naprosto určitě, pane starosto?
7: Ujistil jsem se o tom.
1: No, tak... To je katastrofa, pane Hofstade.
3: No, to tedy je.
7: Nejhorší ovšem je, že budeme muset lázně na 2 roky zavřít.
3: Zavřít? Úplně?
1: Na 2 roky?
7: Ano. Tak dlouho bude rekonstrukce trvat. Nejmíň.
1: Ale pane starosto, z čeho budeme zatím my, majitelé nemovitostí, živi?
7: Tak na to je opravdu velice těžko odpovědět, pane Aslaksene. Ale co máme podle vás dělat? Myslíte si, že sem dostaneme třeba jen jediného lázeňského pacienta, když jim budeme namlouvat, že voda je zkažená, že žijeme na zamořené půdě, že celé město...
1: A jaksi... ono je to teda všecko jen fantazie a přelud.
7: Já jsem si aspoň při nejlepší vůli nebyl sto přesvědčit o opaku.
1: No ale to je pak od doktora Stockmana čirá neodpovědnost.
7: Napsal jsem takové stručné shrnutí celé problematiky, jak je třeba jí nahlížet ze střízlivého stanoviska.
3: Aha.
7: Naznačuji tam rovněž, jakými opatřeními by mělo být možné nedostatkům odpomoci tak, aby to nepředstavovalo neúnosně těžké břemeno pro finanční zdroje města.
3: Máte ten článek tady, pane starosto?
7: Ano, vzal jsem ho s sebou pro případ, že byste...
1: Zatraceně, to je on, jde sem!
7: Kdo?
1: Bratr!
3: A kde je?
1: Jde tiskárnou.
7: Ale nechci se tady s ním setkat. A potřeboval jsem s vámi ještě několik věcí projednat.
3: Běžte zatím vedle.
1: Ale...
3: Je tam jen Billing, prosím.
1: Honem, pane starosto, už je tady.
7: Koukejte ho zase rychle dostat ven.
3: Dělejte, jakože tu máte něco. Aslaksene.
8: Tak už mě tu máte zas.
3: Tak brzy, pane doktore, hoďte sebou, pane Aslaksene, víte, co jsem vám říkal, to je dneska schon. Máme málo času, tak tu je.
8: Korektura ještě není. Koukám.
3: No. Asi to bude ještě chvíli trvat. Co říkáte, pane Aslaksene?
1: Jo, taky mám takový pocit.
8: Ano, dobře, no dobře, přátelé. Tak já se ještě zastavím. Přijdu třeba 2x, když bude třeba.
3: Ano, naschledanou.
8: A poslyšte. Ještě o něčem jsem s vámi chtěl mluvit.
3: Nezlobte se, ale nešlo by to nechat na jindy.
8: Ne, řeknu to 2 slovy. Jde mi o to,
0: abyste rozuměl. Když si zítra lidi v novinách přečtou ten můj článek a dozvědí se, že to vím už celou zimu, že jsem neřekl ani slovo a zatím pracoval ve prospěch města.
3: Ale pane doktore, ano, já...
0: Ne, já vím, co chcete říct. Já vím, že to mám v popisu práce, že to byla moje občanská povinnost přirozeně. Vím to stejně dobře jako vy, ale moji spoluobčané, rozumíte? Pane bože, ti lidičky milí, vždyť oni mě mají tak rádi.
1: Ano, do dnešního dne vás občani měli opravdu ohromně rádi.
0: No, a právě proto mám takové obavy, že takhle, tohle to jsem chtěl říct. Až to uvidí, až si přečtou tu plamenou výzvu, aby vzali věci města do vlastních rukou.
3: Pane doktore, nechci před vámi tajit.
0: Aha, já to věděl, že se něco připravuje. Ale nechci o tom slyšet, pánové, ani slovo. Jestli se tady něco takového chystá...
3: Jako co?
0: No to už je jedno. Prostě na mou počest. Manifestace, slavnostní hostina nebo sbírka nebo nějaký čestný dar. Musíte mi dát slovo, že tomu za každou cenu zabráníte.
3: Nezlobte se, pane doktore, ale já myslím, že vám rovnou můžeme říct plnou pravdu.
4: No jistě.
3: Ale milostivá paní, přišla taky, dobrý den.
0: Co ty tady, Krucina, chceš?
4: Si snad dokážeš spočítat, co tady chci.
3: Neposadíte se...
4: Ne, se mnou si nedělejte starosti. A nesmíte se zlobit, že vám manžela odvedu. Já mám totiž 3 děti, abyste rozuměl.
0: Ale no tak řeči, to snad všichni víme.
4: Mně se tedy nezdá, že bys dneska nějak moc myslel na ženu
0: a
4: děti.
0: Ale ty jsi snad zešílela, nebo co? Když má muž ženu a děti, znamená to, že snad nemá právo hlásat pravdu? Nemá právo být užitečný a aktivní občan? Nemá právo sloužit městu, ve kterém žije?
4: Všeho s mírou, Tomáš.
1: Moje řeč, umírněnost ve všem.
4: A vy, pane Hofstade, nám zle ubližujete, když manžela odlákáváte od rodiny a od domova a chcete, aby vám naletěl.
0: Ale naletěl, ty myslíš, že někomu jen tak naletím?
4: Jistě. Já vím, že jsi nejchytřejší člověk ve městě, ale naletíš kde komu, Tomáši? A vy, pane Hofstade, nezapomeňte, že když otisknete to, co napsal, přijde o místo v lázních.
1: Cože?
3: Tedy, pane doktore, v tom případě...
0: Jen ať to zkusí kde pak, má milá. Oni už si dají pozor, protože já mám totiž za sebou drtivou většinu, víš?
4: No to je právě ta potíž, že máš za sebou něco tak podezřelého.
0: Ale řečičky, Kačenko, jdi hezky domů, starej se o rodinu a já se postarám o společnost. Pravda a lid zvítězí. Na to vem jet. Ale co je sakra? Tohle?
3: No to je...
0: Ale no to tady máme přímo vrcholek vlády.
4: Starostův klobouk.
0: A tady je dokonce i maršálská hůl. Jak se to sem krucinal.
3: No tak zcela na autě.
0: Chápu. Přišel vás ukecat. Co? To tedy přišel na správnou adresu. A když uviděl v tiskárně mě, co? Utekl, pane Aslaksene.
1: Jo, že? Utek, pane doktore.
0: Utíkal horem pádem a zapomněl si tu hůl. Neblbost. Petr nikdy nic nezapomene. Ale kam jste ho krucinál ulili? No jistě. Aha, tady, dovnitř.
4: Teď se dívej, Káťo.
0: Petře, neschovávej se.
4: Tomáši, prosím tě.
1: Dejte si pozor, pane doktore.
5: Co je to za příkusy?
2: Dobrý den.
0: Respekt, Petříčku. Teď jsem nejvyšší vláda ve městě já.
5: Dej sem ten klobouk a hůl.
0: Vyhrožoval si, že mě sesadíš, tak teď sesadím já tebe. Zbavím tě všech funkcí. Myslíš, že to nedokážu, ale jo. Já mám totiž na své straně vítězné společenské síly. Hofstad s Billingem zatroubí k útoku v Lidovém poslu a pan vydavatel Aslaksen vyrazí v čele celého sdružení majitelů nemovitosti.
1: Nevyrazím, pane doktore.
0: Ale jistě, že ano.
5: A tak. Pan Hofstad se nakonec přece jen připojí k agitaci.
3: Nikoli, pane starosto.
1: Nikoli. Pan Hofstad není takový blázen, aby zničil sám sebe i svoje noviny kvůli nějakým fantazím.
0: A co to má znamenat?
3: No, předložil jste svou věc ve falešném světle, pane doktore, a proto ji nemohu podpořit.
2: Ani já, podle toho, co mi teď tady vedle pan starosta ráčil vyložit.
0: Ve falešném světle, hleďte se, to nechte na mě, vy prostě otisknete můj článek a já už si ho dokážu obhájit jako chlap.
3: Neotisknu, nemůžu, nechci a netroufnu si ho otisknout.
0: Jo, tak vy si netroufnete, aha, co je to za řeči?
8: Jste snad šéfredaktor. A kdo jiný už by měl o novinách rozhodovat než vy?
1: Předplatitelé, pane doktore, předplatitelé.
5: Ano, naštěstí.
8: Takže otisknout můj článek v Lidovém poslu je naprosto vyloučené?
3: Naprosto vyloučené, velmi správně. I s ohledem na vaši rodinu.
4: O rodinu si, pane Hovstade, starosti nedělejte.
5: Bude stačit, když jako pokyny veřejnosti otisknete tady to. Jsou to autentické informace. Prosím.
3: Díky, pane starosto, okamžitě to zařadíme.
8: Pane Aslaksene, buďte tak laskav. Vezměte můj rukopis a ihned ho vytiskněte jako leták. Na moje náklady. Udělejte mi 400 kusů. Ne, vlastně ne. Radši takových 500-600.
1: Ani kdybyste mi nabízel samé zlato, tady ve městě vám to nevytiskne nikdo.
8: Tak mi to vraťte.
3: Rukopis? Jistě.
8: Prosím. Však ono se to na veřejnost dostane, jen se nebojte, přečtu ho na velkém shromáždění lidu.
5: Nikdo ve městě ti na něco takového nepronajme sám.
1: Ani živá duše.
2: Jasně, že ne.
4: Ale proč najednou všichni stojí takhle proti tobě?
8: Tak to ti vysvětlím, protože tady ve městě jsou všichni chlapi baby. Jako ty. Všichni myslí jen na rodinu a ne na společnost.
4: Tak já jim ukážu, že baba může projednou být taky chlap. Protože já jsem teď na tvé straně, Tomáši.
8: To si řekla krásně, Káťo. A na veřejnost se to dostane, jako že jsem doktor Stockman. Když mi nepronajme nikdo sál, tak si objednám bubeník a půjdeme spolu po městě a já to přečtu na každém rohu.
5: Takový absolutní šílenec snad nejsi.
8: Ale jsem.
1: Po celém městě neseženete nikoho, kdo by šel s vámi.
4: Jen se nedej, Tomáši, řeknu klukům a oni s tebou půjdou.
8: To je skvělý nápad.
4: Morten bude radostí bez sebe a Eileen půjde taky.
8: No jistě a Petra taky. A ty, Káťo?
4: Ne, já ne. Já se na vás budu dívat z okna.
8: Díky. Tak, milí pánové, teď si to tedy rozdáme.
9: Tak ty jsi tu dneska taky.
10: Já chodím na všechny veřejné schůze.
9: A píšťálku jste si vzal, doufám.
11: To víte, že jo, vy ne?
9: Jo, a kapitán Jensen říká, že si přinese vikingský roh.
12: Ten je teda dobrý.
13: S kým má člověk tyhle věci držet? Co říkáte?
14: Koukejte po vydavateli Aslaksenovi a říďte se podle něho.
15: S dovolením, pánstvo, směl bych se tady protáhnout. A budu o tom psát do Lidového posla. A díky.
11: Co je tohle zač?
5: Ty ho neznáš?
16: To je přece ten Billingu, dělá poskoka v Aslaksenových novinách.
15: Tady jsem si říkal, že byste mohli sedět. Je to blízko ke dveřím, kdyby něco.
4: Vy myslíte, že se bude něco dít?
15: Člověk nikdy neví, když je to takových lidí, ale klidně se posaďte.
4: To jste hodný, že jste mužovi nabídl tady ten sál.
15: Když někdo jiný nebyl ochoten, tak jsem...
4: Odvážný čin, pane kapitáne.
15: Ale, jděte. To já bych řekl, že odvahy zase tolik třeba nebylo.
1: Pan doktor tu ještě není?
15: Čeká tady vevnitř.
1: Ale pan starosta, čert mě vem, tak on přece přišel.
17: Dobrý den, přátelé, srdečně vás zdravím. Dobrý den.
1: A tady už jde pan doktor.
8: Jak je ti, Káťo?
4: Dobře, jsem v pořádku. Jen se nesmíš rozčílit, Tomáš.
8: Jen se neboj, ovládnu se. Mí přátelé, čtvrt hodina uplynula, takže já tedy začnu.
1: Nejdřív musíme zvolit předsedajícího.
8: Není třeba.
5: Ano.
17: Jsem rovněž toho názoru, že by bylo vhodné zvolit předsedu.
8: Ale Petře, tuhle schůzi jsem zvolal já, abych mohl proslovit přednášku.
17: Není vyloučeno, že přednáška pana lázeňského lékaře by mohla zavdat příčinu k vyslovení nesouhlasných názorů.
18: Všeobecná občanská vůle zřejmě požaduje volbu předsedajícího.
8: No prosím, ať je tedy podle občanské vůle.
1: Nebyl by pan starosta ochoten vzít tento úkol na sebe?
17: Ze snadno pochopitelných důvodů se musím omluvit. Naštěstí však ve svém středu máme člověka, jenž je snad přijatelný pro všechny. Mám na mysli předsedu sdružení majitelů nemovitostí, pana vydavatele Aslaksena.
1: Prosím, když mne volá důvěra mých spoluobčanů, pak nebudu neochoten.
12: Takže pan vydavatel Aslaksen zvolen aklamací.
1: Když tedy stojím na tomto místě, rád bych s vaším dovolením řekl několik stručných slov. Jsem člověk tichý a míru milovný, přívrženec rozvážné umírněnosti a umírněné rozvážnosti. To ví každý, kdo mě zná. Chci proto navrhnout našemu váženému spoluobčanu, jenž tuto schůzi svolal, aby se snažil držet v mezích zdrženlivosti.
19: Na zdraví spolku pro zdrženlivost pití.
1: Prosím, nepřerušovat, pánové. Chce si někdo vzít slovo?
20: Pane předsedo.
1: Pan starosta Stockmann.
21: Vzhledem k blízkému příbuzenskému vztahu, který mne, jak známo, váže k současnému lázeňskému lékaři, bych si ze všeho nejvíce přál, abych se dnes večer nebyl nucen k ničemu vyjadřovat. Ale moje postavení a ohled na nejživotnější zájmy města mne nutí předložit zde návrh. Odvažuji se předpokládat, že snad nikdo ze zde přítomných občanů neshledává žádoucím, aby se do širších kruhů roznesly nespolehlivé a přehnané zprávy o hygienických poměrech v lázních i ve městě. Chci proto tomuto shromáždění navrhnout, aby lázeňskému lékaři nedovolilo přečíst nebo přednést jeho verzi této věci.
14: Cože?
21: Ve svém shrnutí otištěném v lidovém poslu jsem veřejnost seznámil s nejpodstatnějšími fakty. Návrh pana lázeňského lékaře, kromě toho, že představuje vyjádření nedůvěry k předním činitelům města, v podstatě klade na bedra našich daňových poplatníků břemeno zbytečného výdaje ve výši nejméně několika set tisíc korun.
1: Prosím, pánstvo, prosím, klid. Rád bych návrh pana starosty plně podpořil. Je i mým názorem, že doktorova agitace má postranní cíle. Hovoří o lázních, ve skutečnosti však směřuje k revoluci. Chce vložit vedení do jiných rukou. Ne, nikdo nechová pochybnosti o počestných snahách pana doktora. Probůh, o těch se všechny názory snadno shodnou. I já jsem samozřejmě přívržencem občanské samosprávy. Jen nesmí daňové poplatníky přijít moc draho.
18: Dovolte, pane předsedající. Já pociťuji povinnost vysvětlit, na jaké pozici stojím. Zpočátku se zdálo, že agitace doktora Stockmanna získává značnou podporu a já jsem ji nestranně podporoval ze všech sil. Pak jsme se však dozvěděli, že jsme se nechali svést na cestí lživými zprávami.
14: Lživými?
18: Tak tedy méně spolehlivými zprávami, prosím. Jasně to vyplynulo ze shrnutí našeho pana starosty. Doufám, že nikdo z přítomných nebude uvádět v pochybnost moje liberální názory. Postoj lidového posla je ke všem velikým politickým otázkám dobře známý. Od zkušených a rozvážných lidí jsem se však naučil zásadě, že v záležitostech místního významu musí si noviny počínat s jistou obezřetností. Aha,
1: s předřečníkem plně souhlasím.
18: Děkuji vám. A v této konkrétní záležitosti je mimo veškerou pochybnost, že doktor Stockmann má vůli veřejnosti proti sobě. A co je tou první a nejvznešenější povinností šéfredaktora tiskového orgánu panstvo? Není to snad působit plně v souladu se čtenáři? Nedostal od nich snad nevyslovený, leč zřetelný mandát k tomu, aby usilovně a neohroženě bojoval za blaho stejně smýšlejících spoluobčanů? Nebo že bych se snad v této věci mýlil, pánové? Takže teprve po tvrdém vnitřním boji jsem dospěl k rozhodnutí, že se musím rozejít s člověkem, v jehož domě jsem poslední dobou býval častým hostem. S člověkem, jenž se až do dnešního dne těšil plné přízni svých spoluobčanů. S člověkem, jehož jedinou nebo aspoň nejpodstatnější chybou je, že se radí spíše se svým srdcem než s hlavou.
19: To je pravda!
18: Ne, to... Moje povinnost vůči společnosti mi velí, abych se s ním rozešel. A pak je zde ještě jedna okolnost, která mi velí bojovat proti němu a pokud možno jej zastavit na osudové cestě, po níž vykročil. Je to ohled na jeho rodinu.
8: Držte se vodovodu a kanálu.
18: Ohled na jeho choť a jeho nezaopatřené děti.
1: Dám tedy nyní hlasovat o návrhu pana starosty.
8: Není třeba. Nehodlám dnes večer mluvit o tom svinstvu v lázeňském domě. Ne, uslyšíte něco úplně jiného.
19: Co je zase tohle?
1: Slovo má pan doktor Stockmann.
8: Ještě před několika dny by se býval někdo mohl pokusit takhle mi nasadit roubík jako dnes večer. Jako lev bych se býval bil za svá posvátná lidská práva. Ale teď je mi to jedno. Protože teď se hodlám vyjádřit k věcem podstatně větším. Hodlám odhalit zcela zásadní věci, moji drazí spoluobčané. Hodlám vás informovat o objevu, který má daleko větší dosah než takové maličkosti, jako že máme otrávený vodovod a že naše léčebné lázně stojí na zamořené půdě.
6: Nechcem slyšet o lázní! Už ani slovo!
8: Řekl jsem, že budu mluvit o velkém objevu, který jsem v posledních dnech učinil, a to, že otrávené jsou veškeré duchovní zdroje našeho života a že veškerá občanská společnost stojí na půdě zamořené lží.
19: Taková insinuace.
1: No prosím, vyzývám pana řečníka, aby se mírnil.
8: Miluji svoje rodné město. Jak jen člověk může milovat domov svých mladých let. Odešel jsem odtud za mlada a vzdálenost, stesk i vzpomínky, jakoby na město i na lidi vrhali ještě jasnější světlo a ještě větší lesk. A když se na mě po dlouhé době konečně osud usmál a já se mohl zase vrátit domů, pak moji milí spoluobčané mi připadalo, že už není na světě nic, co bych si mohl ještě přát. Vlastně ano, jedno přání jsem ještě měl. Dychtivě, neúnavně a tvrdě pracovat pro blaho města a veřejnosti.
19: Poněkud podivným způsobem.
8: A tak jsem zde žil a kochal jsem se štěstím zaslepenosti. Ale včera dopoledne, ne, vlastně už předevčírem večer, se mi otevřeli oči a první, co jsem uviděl, byla nesmírná hloupost vůdčích činitelů.
19: Pane předsedající!
1: No, ve jménu své funkce, prosím!
8: Nechytejte mě za slovo, pane Aslaksene!
1: Čos?
8: Myslím to tak, že jsem zjistil, jakým nesmírným svinstvem se vůdčí činitelé provinili tady v našich lázních. Vůdčí činitelé prostě nesnesu. Poznal jsem jich v životě až. Jsou jako kozel, když ho uděláte zahradníkem. Všude nadělají škody až hrůza. Ať se svobodný člověk podívá nebo vrtne kam chce, všude mu překážejí a stojí v cestě. A nejlepší by bylo, kdyby se nám je podařilo vyhubit jako jiné škůdce.
19: Pane předsedající, jsou takové výrazy vůbec přípustné?
1: Pane doktore!
8: Tak dobře, moji spoluobčané, už se nebudu vyslovovat o našich vůdčích činovnicích. Tihle lidé totiž taky nepředstavují to největší nebezpečí pro společnost. Nejsou to v první řadě oni, kdo otravují duchovní základy našeho života a zamořují nám půdu pod nohama. Oni nejsou ti nejnebezpečnější nepřátelé pravdy a svobody v naší společnosti.
6: Kdo?
8: Jmenovat! Jistě. To se můžete spolehnout, že je budu jmenovat. Protože to je právě ten veliký objev, který jsem včera učinil. Nejnebezpečnějším nepřítelem pravdy a svobody mezi námi je drtivá většina. Ano, ta zatracená, nerozborná, liberální většina. Ta je to. Tak a teď co víte?
1: Klid, prosím, předsedající očekává, že řečník své nerozvážné tvrzení odvolá.
8: Ani za nic, pane Aslaksene. Protože právě ta velká většina naší společnosti mi bere svobodu a chce mi zakázat, abych vyslovil pravdu.
19: Většina má vždycky právo na své straně.
12: A pravdu jak by jsme četněli?
8: Většina nemá nikdy právo na své straně, říkám já. Tohle patří k takovým těm společenským lžím, proti nímž se svobodný, myslící člověk musí bouřit. Kdo vytváří většinu obyvatel, a to v každé zemi? Lidé chytří nebo lidé hloupí? Shodneme se asi na tom, že hloupých je všude na celém širém světě děsivá naprostá většina. A to přece, kruci Hergot, nemůže být správné, aby hloupí vládli chytrým. Jistě, jistě, ano, já vím, klidně mě můžete překřičet, ale nemůžete mi odporovat. Většina má moc, bohužel, ale právo nemá. Právo mám já a těch pár ostatních, jednotlivci. Právo má vždycky menšina.
19: Z doktora Stockmana se od předvčerejška stal aristokrat.
8: Myslím na těch málo jednotlivců mezi námi. Na ty, kteří si osvojili všechny mladé, klíčící pravdy. Tito lidé už postoupili tam, kam drtivá většina ještě zdaleka nedospěla. A tam bojují za pravdy, které jsou pro svět běžného vědomí příliš, příliš novorozené. Takže žádnou většinu ještě nezískali.
19: Aha, takže revolucionář se z pana doktora stál.
8: Ano, pane Hofstade, teď jste to tedy sakra vystihl. Chci rozpoutat revoluci proti lži. Proti lži, že většina má patent na pravdu. Co je to za pravdy, že se kolem nich obyčejně zhlukuje většina? Jsou to pravdy tak fousaté, že už jsou na nejlepší cestě odejít do důchodu. Ale když pravda takhle zestárne, je taky na nejlepší cestě, aby se z ní stala lež, vážení pánové.
19: Možná, že by bylo zajímavé, kdybyste přestal mluvit takhle abstraktně do prázdna a radši nám vysvětlil, co je to za staré a vyschlé pravdy, na jejich základě my žijeme.
8: Prosím, já bych vám mohl vypočítat celou hromadu takové veteše, ale radši se omezím na jednu uznávanou pravdu. Je to ve skutečnosti odporná lež, ale přesto na jejím základě žije jak pan Hofstad a lidový posel, tak i všichni přívrženci lidového posla.
19: A to?
8: Je to poučka, kterou jste podědili po předcích a kterou bezmyšlenkovitě vytrubujete na všechny strany. Poučka, že jádrem národa je prostý lid, dav, masa. Že obyčejní lidé nevědomí a nevyspělí příslušníci lidské společnosti mají stejné právo odsuzovat i schvalovat a uznávat, řídit a vládnout jako těch několik málo příslušníků duchovní elity.
12: Tak to jsem teda čertně vymyšlil.
19: Občané! Občané, tohle si dobře pamatujte!
7: My snad nejsme národ! To má vládnout!
8: Mějte přece rozum. To nesnesete, aby vám někdo jednou výjimečně pověděl pravdu. Já na vás přece nechci, abyste se mnou okamžitě souhlasili. Čekal jsem ovšem, že pan Hofstad mi dá za pravdu, až se trochu vzpamatuje. Pan Hofstad o sobě přece tvrdí, že je volnomyšlenka.
19: Já?
7: Volnomyšlenka? Hofstad je volnomyšlenka!
19: Dokažte to, pane doktore! Dokažte to! Když jsem to napsal černé na bílém?
8: Ne, ne, tak to máte tedy pravdu. K takové odvaze jste se nedopracoval nikdy. Řekněme tedy, že ten volnomyšlenkář jsem já.
19: No proto.
8: Protože teď bych vám rád dle přírodních věd vysvětlil, proč vás lidový posel hanebně vodí za nos, když vám vykládá, že vy, že prostý lid, že masy a dav jsou tím pravým jádrem národa. Je to jen obyčejná novinová lež, abyste věděli. Prostý lid je jen pouhá surovina. Z lidu se teprve musí udělat lidi, národ. Podívejte se třeba na takovou obyčejnou vesnickou slepici. Jakou hodnotu má maso takové zakrslé potvory? Pramalou. A jaká vajíčka snáší? Jen trochu slušná vrána nebo havran dokáže snést zhruba stejně dobrá. A vedle toho si vemte šlechtěnou španělku nebo japanku. A nebo takového vznešeného bažanta nebo krůtu. A hned uvidíte ten rozdíl.
0: Já si na rozdíl od vás na žádnou elitu nedělám nárok. Já pocházím z krve prostých sedláků. A jsem hrdý, že mám kořeny hluboko v půdě prostého lidu, který je tady takto hanoben.
8: Ten prostý lid, o kterém mluvím já, není jen hluboko dole. Ten se hemží a rojí tady kolem nás až k nejvyšším vrcholům společnosti. Stačí se podívat třeba jen na našeho vzorného a reprezentativního starostu. Můj bratr je zrovna tak dobrý příslušník prostého lidu jako každý, kdo si tady po městě vykračuje s botami na nohou.
20: Vyprošuji si podobné osobní invektivy.
8: A to ne proto, že stejně jako já je potomkem jakéhosi odpudivého, dávného piráta z Pomořan nebo odpudivého. No ano, ano, skopil náš předek.
20: Absurdní tvrzení, rozhodně popírám.
8: Ne, ne, tak ne, proto ne, ale protože myslí myšlenkami svých nadřízených a řídí se názory svých nadřízených. A kdo dělá tohle, patří mezi prosté lidi ducha. Proto má můj elegantní bratr tak strašlivě daleko k elitě ducha. A proto mu nic není vzdálenější než svobodné myšlení.
20: Pane předsedající!
0: Takže elita této země jsou lidé svobodného myšlení? To je mi tady novinka!
8: Ano, ano, ano, to patří taky k mému objevu. A rovněž tak k němu patří i to, že svobodné myšlení je v podstatě přesně totéž jako mravnost. A proto tvrdím, že od lidového posla je naprosto nezodpovědné dennodenně hlásat to zvrhlé učení, že masa a dav, drtivá většina, má patent na svobodné myšlení a na mravnost. V domě, kde se nevětrá a každý den nezametá, moje žena tedy tvrdí, že musí každý den vydrhnout a o tom by se dalo možná diskutovat. No, takže v takovém domě říkám, do 2 do 3 let ztratí lidi schopnost myslet a jednat mravně. Nedostatek kyslíku oslabuje svědomí. A vypadá to, že v mnoha domech tady ve městě je kyslíku pramálo, když drtivá většina obyvatel je na tom tak špatně se svědomím, že chce stavět blahobyt města na bahnu lží a podvodu.
20: Tak to hrubě obviňovat celou občanskou společnost je nepřípustné.
19: Navrhuji předsedajícímu, aby řečníkovi vzal slovo.
22: Ano!
8: Vykřičet na nárožích. Budu psát do novin v jiných městech. Celá země se dozví, jak to tady vypadá.
0: Skoro se zdá, že pan doktor má v úmyslu naše město zničit.
8: Ano, já tak miluju své rodné město, že je radši zničím, než abych se díval, jak vzkvétá na lži.
0: To jsou silná slova.
20: Když chce někdo zničit celou společnost, musí být nepřítel občanstva.
8: Žádná škoda, když se zničí společnost založená na lži. Srovnat se zemí by se měla, říkám. Všichni, kdo žijí ve lži, by se měli vyhubit jako škodná. Nakonec zamoříte celou zemi. Dovedete to tak daleko, že si celá země zaslouží, aby byla zpustošena. A když to dojde tak daleko, pak říkám z hlouby srdce, pak ať je zpustošena celá země, ať je vyhuben tenhle lid, celý tenhle národ.
19: Takhle může mluvit jen opravdový nepřítel lidu.
23: Čert mě vem, teď zazněl hlas lidu.
22: Ano!
20: Občan této země i jako člověk jsem hluboce otřesen tím, co jsem zde byl nucen vyslechnout. Doktor Stockmann se odhalil způsobem, o jakém se mi nikdy nesnilo. Musím se bohužel připojit k názoru, který zde právě vyšklo několik vážených občanů a jsem toho mínění, že bychom tento názor měli vtělit do rezoluce, kterou by toto shromáždění přijalo. Navrhuji tuto formulaci. Shromáždění prohlašuje, že považuje lázeňského lékaře doktora Tomáše Stockmana za nepřítele lidu!
2: Ano! Ano!

0: Hele, Káťo, tady jsem našel ještě jeden.
1: Těch ještě najdeš.
0: Tyhle šutry si schovám na památku. Eilif a Morten je budou mít denně na očích. Až vyrostou, tak je po mně zdědí.
2: Máš tu dopis, Tomáši.
0: Ukaž.
2: Od koho to je?
0: Pan domácí. Máme výpověď z domu.
2: Opravdu? Takový slušný člověk.
0: Prý si netroufne nás tady nechat, píše, dělá to hrozně nerad, ale s ohledem na veřejné mínění je zcela závislý. Netroufne si prý dotknout se jistých zámožných pánů.
2: Tak vidíš.
0: Jo, to tedy vidím. Jsou to zbabělci. Nikdo si nic netroufne kvůli tím ostatním. Ale nám to může být srdečně jedno, my se stěhujeme do nového světa, takže...
2: Já vím, ale poslyš, Tomáši, opravdu jsi to dobře rozmyslel s tou emigrací.
0: Mám snad zůstat tady? Když mě postavili na pranýř jako nepřítele lidu, když mě vpálili tenhle cejch a vytloukli mi okna? A koukni, no podívej se, i ty černé kalhoty mi roztrhly.
2: Ježiš, no. Ne. Ty nejlepší, co jsi měl.
0: Jo, když se člověk jde být za pravdu a svobodu, nemá si brát sváteční kalhoty.
2: Byli na tebe hrubí, já vím, ale musíme kvůli tomu hned emigrovat.
0: Ale co? Jen ať si přištěkají, to není nakonec to nejhorší. Nejhorší je, že jsou všichni otroci těch svých partají.
2: A co kluci?
0: To bys radši chtěla, aby vyrůstali v takové společnosti jako tahle.
2: Ale Tomáši, když ty si taky nikdy neumíš dát trochu pozor na pusu.
0: A není snad pravda to, co říkám?
2: Ano, já vím, je to zlé, ale... Ty už jsi doma ze školy?
3: Jo. Mám vyhazov.
2: Vyhazov?
0: Ty taky.
3: No, ředitelka mi dala výpověď, tak jsem si řekla, že bude nejlepší, když vypadnu hned.
0: A dobře jsi udělala.
2: Kdo by to do ní řekl?
3: Ale copak ona není tak zlá... Viděla jsem na ní, jak ji to mrzí. Že prý si netroufne mě tam nechat, takže jsem dostala vyhazov.
0: Netroufne si. Tahle taky, aha. No to je nádhera.
2: No jo, po těch odporných scénách včera večer.
3: Ale nejen to. Teď dobře poslouchej, tati.
0: No co pak?
3: Ředitelka mi ukázala 3 dopisy, co dostala dneska ráno.
0: Anonymní, samozřejmě.
3: Jistě. Že... A ve 2 dopisech píšou, že jeden pán, co je tady u nás pravidelným hostem, vykládal včera v klubu, jaké prý mám nepřístojně volné názory na nejrůznější věci.
0: Doufám, že jsi to nepopřel.
3: To ví, že ne.
0: V tomhle sajrajtu už nebudeme žít. Bal, Káťo, bal. A to co nejrychleji. Čím dřív se odtud dostanem, tím líp.
2: Pst. Myslím, že je někdo na chodbě. Jdi se podívat, Petro.
3: A to jste vy, pane kapitáne. Pojďte dál.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Říkal jsem si, že musím zajít a pozeptat se, jak to vypadá.
0: Díky. Díky, to je od vás hezké.
2: A děkujeme, že jste nám pomohl, pane kapitáne.
3: Jak jste se vůbec dostal domů?
4: Ale šlo to. To víte, plašmuška zrovna nejsem. A ti lidé tady dokážou takhle namlít panter.
0: Víte, je to zvláštní, jaký jsou to poserové. Pojďte se podívat, já vám něco ukážu. Všechny tyhle šutry nám sem naházeli, vidíte, jen se podívejte. Sotva 2 pořádné šutráky z celé hromady, jinak samý oblázek, prkotinky. A to se tlačili venku a řvali, že ze mě nadělají třísky, jenže skutek. Kdepak? Je to bída.
4: No, tentokrát to pro vás byla výhoda, pane doktore.
0: Ale stejně je to k vzteku, protože jestli jednou dojde k nějaké opravdu vážné, abych tak řekl, provlast důležité rvačce, uvidíte, že veřejné mínění bude proto vzít nohy na ramena a drtivá většina se okamžitě požene do lesa jako stádo sviní. Je to žalostné pomyšlení. Ale co, čert to vem. Tohle jsou všechno blbosti. Řekli, že jsem nepřítel lidu, tak tedy budu nepřítel lidu.
2: To ty nebudeš nikdy.
4: Však oni lidi zase dostanou rozum, pane doktore.
0: Možná, jenže to už bude pozdě. Tak kdy vyrážíte, pane kapitáne?
4: Tak vlastně o tom jsem si s vámi přišel promluvit.
0: Ale něco s lodí?
4: No to ne. Jenomže já asi nepojedu sebou.
3: Snad vás taky nevyhodili.
4: Uhádla jste.
2: No vidíš, Tomáši.
4: No to si nesmíte tak brát. Já si najdu něco u nějakého jiného rejdařství.
0: Fuj, tajbl.
4: On je majitel jinak docela slušný člověk. Sám říkal, že by si mě moc rád nechal. Jen kdyby si troufnul.
0: Ale netroufl si, ne, pochopitelně.
4: Prý to není tak jednoduchá věc, když je člověk v nějaké politické straně.
0: To tedy kápnul božskou. Výtečník jeden. Taková parta je jak mlejnek na maso, všecky hlavy semele na jednotnou kaši. Kdo do ní vleze, skončí jako skopová hlava.
2: Ale no tak Tomáši.
3: Kdybyste nás býval nedoprovodil domů, nemuselo to dojít takhle daleko.
4: Vůbec toho nelituji.
3: Děkuju vám za to.
2: Pst, neklepá někdo?
3: To je strýček.
0: Aha. Tak pojď dál.
2: Prosím tě, Tomáši, slib mi.
5: A ty jsi zaneprázdněn. No tak to já.
0: Ne, jen pojď.
5: Ale já jsem s tebou chtěl mluvit mezi čtyřma očima.
2: Tak my půjdeme zatím do pokoje.
5: Lituji, že nebylo v mé moci těm nočním výstřelkům zabránit.
0: A jinak jsi mi chtěl povědět něco podstatného?
5: Tady jsem ti přinesl rozhodnutí ředitelství lázní.
0: Mám výpověď?
5: Ano, od dnešního dne. Je nám to líto, ale docela otevřeně. Kvůli veřejnému mínění si netroufáme tě dál zaměstnávat.
0: Netroufáte? To už jsem někde slyšel.
5: Prosil bych tě, aby si laskavě uvědomil, v jakém jsi nyní postavení. Do budoucna nesmíš počítat s tím, že by si tady ve městě mohl někdy otevřít soukromou praxi.
0: Ale praxi vzal čert. Jak to vlastně můžeš vědět tak jistě?
5: Sdružení majitelů nemovitostí sestavilo petici. Teď zrovna chodí od domu k domu. Žádají v ní všechny uvědomělé občany, aby nepoužívali tvých služeb. A troufám si říci, že ani jeden živitel rodiny podepsat neodmítne.
0: Jistě.
5: Prostě a jednoduše si netroufne.
0: O tom nepochybuji. A co dál?
5: Pokud ti smím poradit, tak myslím, že by ses měl z města na nějaký čas odstěhovat.
0: Ano, uvažuju tak trochu, že bych se odstěhoval.
5: Když si dáš tak půl roku na rozmyšlenou a po zralém uvážení se rozhodneš několika slovy politování přiznat svůj omyl.
0: Tak bych možná mohl zase dostat zpátky svoje místo, chceš říct?
5: Možná, vůbec to není vyloučené.
0: Ale co veřejné mínění? Netroufnete si mě přece dál zaměstnávat vzhledem k veřejnému mínění?
5: Názory jsou věc značně proměnlivá a upřímně řečeno, je pro nás velice důležité právě od tebe takové veřejné přiznání dostat.
0: To věřím, to byste se jen olízli, ale snad si ještě krucinál pamatuješ, co jsem ti o takových kulišárnách pověděl.
5: Tehdy si ovšem předpokládal, že máš za sebou celé město.
0: Ano, a teď vidím, že mi celé město vpadlo do zad. Ale ani kdyby mi měli vpadnout do zad všichni čerti v pekle. Nikdy.
5: Když někdo živí rodinu, netroufne si jednat jako ty. A ty si taky netroufneš.
0: Tak já si netroufnu. Jednu jedinou věc na světě si svobodný člověk netroufne. Víš, co to je?
5: Ne.
0: Pochopitelně. Tak já ti to povím. Svobodný člověk si netroufne usvinit se gaunerstvím. Netroufne si chovat se tak, aby si musel naplivat do očí.
5: Zní to nadmíru logicky. A kdyby se ta tvoje paličatost nedala vysvětlit ještě jinak. Jenže to ona se dá.
0: Jak to?
5: Však ty víš moc dobře. Ale jako tvůj bratr a jako člověk rozvážný ti radím, abys moc nespoléhal na naděje a vyhlídky, které mohou velice snadno přijít vniveč.
0: Ale co to pro boha živého meleš?
5: To mi chceš opravdu namluvit, že nevíš o podmínkách závěti jirchářského mistra Šíla?
0: No vím, že těch pár grošů, co má, připadne nadat si na podporu schudlých starých řemeslníků, ale co mě je potom?
5: Tak zaprvé, nejde rozhodně o pár grošů. Jirchářský mistr Šíl je velice zámožný člověk.
0: No to tedy slyším poprvé.
5: Opravdu? Takže také nevíš, že nikoli nevýznamný

0: Věrchářský mistr Šíl může závěť kdykoliv zrušit.
1: Jenomže to on právě neudělá, milý Petříčku. Jezevec je totiž bez sebe štěstím, že jsem se do tebe a do těch tvých vážených kamarádičku pustil, víš?
0: A tak. No to ovšem naleda, co svrhá nové světlo.
1: Na jaké ledacas?
0: Takže on to všecko byl takový kombinovaný manévr. Ty zuřivé, bezohledné útoky, které si ve jménu pravdy podnikal proti vůdčím činitelům Mevěstě.
1: No co je s nimi, co je s nimi, co?
0: Všechno to byla předem domluvená cena za závěť Mortena Šíla.
1: Petr. Ty jsi tedy ten nejhnusnější plebejec, jakého jsem v životě viděl.
0: Mezi námi je konec. Tvoje propuštění je neodvolatelné, protože teď proti tobě máme zbraň.
1: Fuj. Fuj.
2: Káťo! Okamžitě po němu musíme vydrnout podlahu. Tvoj!
3: Tati, je tu dědeček, jestli prý s tebou může mluvit o samotě.
1: Jistě, co by ne. No pojďte, tatínku. Tak co pak? No, posaďte se u nás.
4: Ne, sedat si nebudu. No, pěkně to tady dneska vypadá.
1: Vidíte.
4: No. Moc pěkně. I čerstvý vzduch tady je. Toho kyslíku, co jste o něm včera řečnil, tady máte až. To vy budete mít dneska asi obzvlášť čisté svědomí.
1: To tedy mám.
4: Hned jsem si to myslel. A víte, co mám já?
1: No, taky čisté svědomí, aspoň doufám.
4: Něco mnohem lepšího. Podívejte se.
1: Akcie místních lázní?
4: Dneska se kupují docela snadno.
1: Aha, takže jste vyrazil a nakoupil jste je.
4: Co mi peníze stačily?
1: Ale tatínku, teď když to s lázněmi vypadá tak zoufale.
4: Když se budete chovat jako rozumný chlap, postavíte lázně zase na nohy.
1: No, vždyť jste viděl, že dělám, co můžu, ale...
4: Víte, co to bylo za prachy, co jsem za ně nakoupil všechny ty akcie?
1: Ne?
4: Tak já vám to teda povím. Byly to peníze, co po mně mají zdědit Kateřina, Petra a kluci. Dával jsem si totiž tak trochu stranou, abyste věděl.
1: A pak vyhodíte Kátiny peníze na něco takového.
4: Tak, tak, všechny jsem je vrazil do lázní. A teď mě teda moc zajímá, jestli jste opravdu takový potrhlý a praštěný cvok. Jestli necháte dál z mé jirchárny proudit zvířata a podobné hnusoty, tak to bude jako byste Kateřině řezal široké pruhy kůže z těla a Petře taky a klukům jak vysmet. Něco takového přece slušný otec rodiny nedělá. Pokud ovšem není blázen.
1: Jenže já jsem blázen. Já jsem blázen.
4: Když jde o ženu a o děti, tak snad takhle praštěný cvok zas nebudete.
1: Bože. Kdybych se svou věcí nebyl tak absolutně jistý.
4: Jestli na tom šílenství budete trvat, tak tadyhle ty papíry velkou cenu zrovna mít nebudou.
1: Ale pro boha živého, vždyť přece moderní věda musí taky být schopná vymyslet něco proti tomu. Nějakou prevenci.
4: To jako myslíte něco, aby se ta havěť pozabíjela?
1: No ano, nebo aspoň zneškodnila, že?
4: Co takhle? Jet na krysy?
1: Ale řeči. Kdekdo přece tvrdí, že je to jen fantazírování? Tak ať je tedy sakra po jejich. Co pak mi ti ignoranti malicherní nespílají do nepřítele lidu? A dokonce mi chtěli servat šaty z těla.
4: A okna vám rozmlátili, co?
1: No a pak povinnosti vůči rodině. Musím si o tom pohovořit s Káťou.
4: Správně. Jen poslechněte, co vám radí rozumná ženská.
1: Ale jak jen jste mohl spáchat takovou zvrhlost? Hazardovat Kátinými penězi?
4: Aha, hazardovat. Zvrhlost.
1: Bože.
4: Tak to já radši půjdu. A do...

0: dvou hodin. Chci mít od vás zprávu, jak jste se rozhodl. Ano nebo ne?
1: Promiňte, můžeme dál?
0: A heleme se, kdo to sem jde.
2: Vy se sem vůbec odvažujete vkročit?
1: No, vidíte, pane doktore, odvažujeme.
3: Musíme si s vámi o něčem promluvit.
0: Takže ano nebo ne? A do dvou hodin.
2: Tak co ode mě chcete? A zkraťte to.
1: Chápu, že nám nejste přátelsky nakloněn kvůli našemu postoji na včerejším shromáždění.
2: Vy tomu říkáte postoj?
1: Říkejte si tomu, jak chcete, prosím. Nemohli jsme se zachovat jinak.
2: Netroufli jste si, co?
1: No.
2: Není to tak?
1: Třeba, když chcete.
4: Ale proč jste něco aspoň slovem nenaznačil? Přede.
1: Ano.
4: Stačil by nepatrný náznak tady panu Hofstadovi nebo mně.
1: Jistě.
2: Náznak? Čeho?
4: No co bylo zatím?
2: Já vám nerozumím ani slovo.
4: Ale to víte, že rozumíte, pane doktore.
1: Teď už přece nemá cenu se s tím tajit.
2: Ale kruci, Hergot, co to...
4: Smím se zeptat, nechodí snad váš tchán po městě? A neskupuje akcie lázní?
2: Ano, dneska nakupoval akcie. No.
4: Bylo by bývalo rozumnější, kdybyste tím byl pověřil někoho jiného, někoho, kdo k vám nemá zase tak blízký vztah.
1: A taky jste neměl možná vystupovat pod vlastním jménem. To přece jenom, že...
2: Je... Tak... Je tohle vůbec možné? Napadlo by to vůbec někoho?
4: Jak je vidět, napadlo.
1: Napadlo.
4: Jenže se to musí provést šikovně, rozumíte?
1: A taky na to musí být víc lidí, protože když jich v tom jede víc, nepadne celá odpovědnost jen na jednoho.
2: Vážení pánové, co vlastně chcete?
4: No, to vám snad... Tady pan Hofstad...
1: Ne, jen to řekněte vy, prosím.
4: No, tak tedy, jde o to, že když teď víme, jak to celé vlastně je, troufneme si dát vám k dispozici lidového posla.
2: Teď si troufnete?
1: Ano.
2: A co veřejné mínění? Nebojíte se, že se proti nám zvedne bouře?
1: A když, tak je budeme muset nějak přežít.
4: A vy, pane doktore, sebou budete muset hodit, když ten váš útok teď zabral.
2: Chcete říct, když jsme s tchánem za levný peníz skoupili akcie?
1: Vědecké argumenty hovoří jasně, ano. V čele lázní musíte rozhodně stát vy.
2: Takže nějak sflikujeme ten vodovod.
1: No,
2: párkrát kopneme do země na břehu zálivu, aby to město nestálo ani korunu. To by přece šlo, že? Ne? No, co vy na to?
1: Taky bych to tak řekl, ovšem, jen budete-li mít na své straně lidového posla.
4: Ve svobodné společnosti má tisk velkou moc, pane doktore.
2: A, to jistě ano. A veřejné mínění taky. A vy, pane Aslaksene, si vezmete na starost sdružení majitelů nemovitostí.
4: Sdružení i spolek abstinentů, to se spolehněte.
2: Ale pánové, no, skoro se stydím, že se ptám, ale co za to?
1: To víte, nejradši bychom vám pomohli jen tak, rozumíte? Ale lidový posel stojí na hliněných nohou a finanční situace je velice zlá. Tak...
2: Jenže já jsem nepřítel lidu, víte?
1: No, ne,
2: kde mám hůl? Ne. Kde mám sakru tu hůl?
4: Co to chcete? Byste nechtěl...
2: A teď, když vám z těch svých akcí nedám ani halíř, co? Nezapomínejte, že my boháči nejsme moc na rozhazování.
1: A vy prosím, pane doktore, zase nezapomínejte, že celá ta záležitost s těmi akciemi se dá vyložit dvěma způsoby.
2: To jo, na to vy jste mistr. Dovedu si představit, jakou na mě rozpoutáte štvanici. Poženete se za mnou a pokusíte se mě zadávit jako pes zajíce, že?
1: V souladu s přírodními zákony každý tvor se musí nějak živit.
4: A kořist musí brát tam, kde ji najdeme, no víme to.
2: Schválně, jestli nějakou najdete v kanálu, protože teď se teda ukáže, kdo z nás tří je to nejsilnější zvíře.
1: Snad se na nás nechcete dopustit násilí.
2: A šup z okna, pane Hofstade.
1: Vy jste zešil.
2: A šup z okna, pane Aslaksene. Vyskočit povídám, jeden jako druhý.
5: Pomoc, živého Tomáši, co se to tu děje?
2: Vyskočit povídám, do kanálu s váma.
1: Útočí na nevinného člověka. Pane kapitáne, vy mi to dosvědčíte.
5: Tomáši, ovládej se přece.
2: Tak tomu přece unikli.
5: A co vlastně chtěli?
2: To se dozvíš později. Teď mám jiné starosti. Podívej se, Káťo. Co je tu napsané?
5: Třikrát velké ne, co to má být?
2: To se taky dozvíš později. Tu máš, Petro. Ať s tím hned někdo zaběhne k Jezevcovi.
6: Ano, tati.
2: A já si na ně teď nabrousím pero, že bude jako šídlo a namáčet ho budu do jedu a žlučí.
5: Tomáši, vždyť se chystáme odjet.
6: Už je to zařízené.
2: Výborně, odjet říkáš. Aha, to zrovna. Zůstaneme, kde jsme.
6: Zůstaneme.
5: Tady ve městě?
2: Ano, právě tady. Jen co budu mít zašité kalhoty, vyrazím do města hledat byt. Do zimy musíme mít střechu nad hlavou.
7: Tu můžete mít u mě.
2: Opravdu?
7: To jistě. Ha. Místa mám habaděj a stejně nejsem skoro nikdy doma, jak je rok dlouhý.
5: Vy jste tak hodný, pane kapitáne.
6: Díky.
2: Takže jedna starost je zažehnaná. A já se do toho můžu hned dneska pořádně pustit. Budu jim kázat, ať přijdu vhod či nevhod.
5: Ale Tomášku, prosím tebe, jako bys už nezažil, k čemu to je.
2: Ty jsi tedy opravdu divná, Káťo. To mám snad kapitulovat před veřejným míněním a drtivou většinou a podobnými nesmysly? Pěkně děkuju. To, čeho chci dosáhnout, je prosté a jednoduché jak facka. Chci jenom lidem vtlouct do hlavy, že liberálové jsou nejzákeřnější nepřátelé svobodných lidí. Že partajní programy spolehlivě zakroutí krkem všem mladým a životaschopným pravdám. Že zásada účel světí prostředky, obrací veškerou morálku a spravedlnost vzhůru nohama, takže nakonec je úplné utrpení v něčem takovém žít? No, co říkáte, pane kapitáne, přece se mi musí podařit, aby tohle lidi pochopili, ne?
7: No, to je možné. Já se v těchto věcech moc nevyznám.
2: No, podívejte se, já vám to povím. Musí se vyhubit šéfové politických stran. Takový partajní šéf je jako vlk, rozumíte? Jako nenasytný, hladový šedivec. Potřebuje tolik a tolik kusů drobné zvěře ročně, když má přežít.
5: Jen že? Aby ti vlci nehnali tebe, Tomáš.
2: Mě a hnali? Teď, když jsem nejsilnější člověk ve městě.
5: Nejsilnější? Teď?
2: Ano. Troufnu si dokonce říct tak velké slovo, že teď jsem jeden z nejsilnějších lidí na světě.
6: Tati, to snad...
2: Zatím o tom nesmíte mluvit. Učinil jsem totiž veliký objev.
5: Už zase.
2: Jistě, pojďte sem ke mně, pojďte. Věc se totiž má tak, abyste věděli, že nejsilnější člověk na světě je ten, co stojí nejvíc sám.

0: Na stanici Český rozhlas Vltava jste poslouchali rozhlasovou úpravu divadelní hry z roku 1882, hru Henrika Ibsena Nepřítel lidu. Překlad František Frélich, rozhlasová úprava a režie v roce 1996 Hana Kofránková, stereoscénář Libuše Podlešáková, dramaturgie Jarmila Konrádová, hudební spolupráce Petr Mandel, zvuková Michal Rataj. Účinkovali Viktor Preiss, Dana Sislová, Lucie Trmíková, František Němec, Jiří Holý, Michal Pavlata, Ivan Trojan, Miloš Hlavica, Miroslav Ecler, Eduard Pavlíček, Milan Slabyhout, Vladimír Veleta či Oldřich Panovský. Od úmrtí Henrika Ibsena právě dnes, 23. května, uplynulo 120 let. Zítra uvedeme v rámci odpolední hry pro pamětníky první díl ze série osudů lékařů, řidičů, záchranářů a pacientů pražské záchranky. Takřka paralelně se slavnou nemocnicí na kraji města uvedl Československý rozhlas svůj seriál o bílých pláštích. Seriál měl slušný ohlas a získal cenu na rozhlasové žatvě. Autonehoda a tak duševní nemoci, následky nešťastné dětské hry, bodnutí nožem či simulace, to vše jsou případy, se kterými se setká posádka z jedné z pražských sanitek. Práce jejím členům zasahuje i do osobního života a i oni občas překročí hranice profesního kontaktu. Petr Haničinec, Martin Štěpánek a Svatopluk Skládal účinkují v hlavních rolích sedmidílného seriálu z prostředí pražské záchranné služby. Autoři záchranky jsou Karel Steigerwald a Ivan Bednář. První tři části poslouchejte na Vltavě zítra ve 3 hodiny odpoledne. Vážení a milí, je 17 hodin, je sobota 23. května, v úterý 26. bude den, kdy se před 100 lety narodil Miles Davis. K poctě slavného trumpetisty a skladatele vydal album Sorry Miles Libor Šmoldas a rozhovor, který s tímto kytaristou vedla 25. března Karolína Koubová, uslyšíte na Vltavě za malou chvíli.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Vizitka.
3: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na pódiu mě ze všeho nejvíc zajímá, co se spontánně stane mezi námi hudebníky. A ze všeho nejmíň mě zajímá, jakou jsem měl představu o tom, jak by to mělo být. Říká jazzman Libor Šmoldas, který přijal pozvání do dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
4: Děkuji, dobré ráno.
3: Přední český jazzový kytarista, skladatel a pedagog Libor Šmoldas hrál a nahrával se světovými hudebníky, jako jsou Jiří Mraz, alias George Mraz, Jeff Ballard nebo Sam Jehel, a vystupuje po celém světě. Mezi ikonickými jazzovými kluby, v jejichž programu se objevil, nechybí legendární Ronnie Scott's Pizza Express v Londýně, Smalls a Iridium v New Yorku nebo několik klubů celosvětové sítě Blue Note a Birdland. Často vystupuje v Austrálii, Spojených státech a také po celé Evropě. Z Organic Quartet Ondřej Pivce vyhrál cenu Anděl za desku roku. Teď Libor Šmoldas vydává 12. album pod svým jménem. Nová deska se jmenuje Sorry Miles a vznikla při příležitosti jubilea Milese Davise, respektive výročí od narození. Vy jste se ponořil tedy, Libore, do zkoumání díla Milese Davise, abyste objevil příběhy spojené s nejasným autorstvím některých skladeb. Na co jste přispěl nebo k čemu jste dospěl?
2: Já jsem dospěl k tomu, že Miles Davis, jedna z největších ikon, nebo možná největší ikona moderní hudby a moderního jazzu, kromě toho, že natočil spoustu úžasných desek a ovlivnil celý vývoj hudby 20. století, tak je autorem spousty skladeb, které se hrajou jako takzvaný jazzový standardy. To znamená, používají se jako písničky k improvizaci pro nás jazzový muzikanty. A ke mně se postupně začaly během let dostávat informace, že možná některý z těch skladeb nenapsal on, ale že ve skutečnosti pochází od někoho jiného a nějakým zvláštním řízením osudu se stalo, že to bylo zaregistrováno jako díla Milese, což mě samozřejmě zajímalo, protože mě vždycky zajímají příběhy za těma skladbama, které hrajeme. A takhle v průběhu let jsem se to dozvídal o další skladbě Milese a další a další a další, až jsem se do toho trošku zahrabal a zjistil jsem, že těch skladeb, který máme za to, že napsal Miles a ve skutečnosti napsal někdo jiný, je opravdu hodně. Takže jsem z toho udělal takový koncertní program a napadlo mě, že by bylo zábavné ty písničky zahrát a na koncertně o tom popovídat, kdo to pravděpodobně ve skutečnosti napsal, jaká je za kterou písničkou, jaký je příběh.
3: Tak to je takové trochu jaksi diverzní album a připomínka staleb od narození.
2: Ano, je to trošku drzost. Je to trošku drzost, ale já bych rád předeslal, že to určitě nemá být nic negativního vůči němu. Už v tom povídání v bukletu toho alba a obecně vždycky na koncertech první věc, kterou říkám, je, že Milese milujeme, máme rádi jeho hudbu a vážíme si všeho, co v hudbě udělal a že to vůbec není nic proti němu. Je to spíš taková historická zajímavost, se kterou je docela dobrý se seznámit a pro mě zajímavá téma.
3: Je na tom albu něco, co Miles Davis napsal?
2: Ne. Na tom albu není nic, co Miles Davis pravděpodobně napsal.
3: Čili proto sorry Miles.
2: Takže proto sorry Miles. My v podstatě říkáme, promiň Miles, že vytahujeme tady ty věci na světlo, ale já mám pocit, že už jako proběhlo dost času mezi tím a už se na to můžeme kouknout spíš jako na historickou nějakou zajímavost. Rozhodně to není nic negativního vůči Milesovi a hlavně, kdyby on ty skladby nevytáhnul, nenatočil, tak by ty skladby zapadly a nestaly by se jazzovýma standardama, kterýma jsou teď. Takže on tam ten kredit obrovský samozřejmě mě pořád má.
3: A kromě toho autorství jste se asi jaksi zabýval i komplexněji nějak osobností Milese Davise. Je pro vás spíš ten jazzový chameleon, jak se mu tak někdy říká, nebo geniální kiksař, nebo naopak někdo, kdo měl opravdu nějakou jasnou vizi a jenom to tak jaksi vypadalo, že je ten kiksař geniální? Mm-hmm.
2: No, já jako muzikant mám jako vztah k Milesovi, který nemůžu úplně popsat, protože je jako čistě hudební, protože samozřejmě miluju ho poslouchat a nedokážu přesně popsat proč, ale když ho člověk slyší, no, když je to jako když nějaký malíř současný si bude prohlížet a oceňovat obrazy starých mistrů, tak to dokáže ocenit opravdu do hloubky, protože do toho trošku vidí třeba, tak podobně se cítím já. Takže já hlavně miluju, jak Miles hraje a miluju jeho hudbu. Jestli byl geniální kiksař, myslím, že to byl člověk, který měl naprosto opravdu geniální hudební talent, nejenom hudební, ale taky na to, jak dávat dohromady kapely lidi, jaký skladby si vybírat a jakýma lidma se obklopovat, takže já Miles se mám strašně rád a můžu o něm říct jenom pozitivní věci.
3: Teď tedy zpět k albu Sorry Miles, tak vy jste jej nahrál s nově vzniklým Libor Šmolda s kvartetem, tak můžete představit vlastně tohle uskupení
2: ano,
3: a
2: strašně rád,
3: kompozice.
2: Strašně rád, na tom albu hraje Tomáš Baroš na kontrabas, Mikuláš Pokorný na piano a Jesse Simpson, americký bubeník. Mm-hmm.
3: A vy se tedy vracíte ke kvartetu, přitom jste si docela pochvaloval i ta tria, nebo to trio, co jste měl, říkal jste, že to tedy má tu správnou vibraci teď zpět.
2: Ano, vy jste úžasně připravená na to, to je skvělý. My jazzoví muzikanti se vyznačujeme mimo jiný tím, že máme vždycky hodně projektů a není pro nás těžký se zapojit do nových projektů a hrát společně s lidma, se kterými třeba ani se tolik neznáme a tak dále. Takže já jsem v průběhu let měl hodně vlastních kapel a v současnosti mám tři hlavní kapely, z toho dvě jsou tria, jedno varhaní, jedno s basou a s bicíma a tady ten kvartet, ač jsem v minulosti nějaký kvartet taky měl, tak je novej.
3: Album Sorry Miles má hned dva křty. Ten pražský už si v klubu U staré paní odbylo. Tam byl kmotrem spisovatel Petr Stančík a v Brně vám je 7. dubna pokřtí skvělý jazzový kytarista Peter Bernstein. Měl jste potřebu tohle své hudební dítě tedy hned pokřtít na dvakrát obou
2: metropolích? No, původně jsem tu potřebu neměl, ale ten nápad vyšel od vydavatelství, protože tohle album je první, který dělám ve spolupráci s brněnským vydavatelstvím Bivak Records. A to, jak jsem řekl, sídlí v Brně.
3: Tak je to třeba ještě
2: a jsou spojení s brněnským jazzovým festivalem. Takže ten křest jsme udělali na tom brněnském festivalu. Začal jsem strašně rád, protože to je naprosto úžasný špičkový festival. Ale od něj vyšla myšlenka, že by bylo dobré to pokřtít i v Praze, za což jsem byl strašně rád, hlavně protože jsme to mohli udělat mimo oblíbeným klubu U staré paní. A hlavně, že jsem jako zázrakem získal tady toho kmotra Petra Stančíka, protože to je můj úplně zamilovaný spisovatel.
3: Když čtete Petra Stančíka, má pro vás něco společného s jazzem? Nebo jeho poetika třeba?
2: To nevím. Tak on sám má jazz rád. Dokonce napsal báseň přímo na ten křest. Já bych našel spoustu paralel s jazzem v jeho psaní, ale to by bylo dost odvážný, to by asi musel říct on.
3: Ne, tam určitě taková hravost. Dnes je naším hostem ve vizitce Libor Šmoldas, přední český jazzový kytarista. Mluvili jsme o albu Sorry Miles, které vzniklo u příležitosti 100 let od narození Milese Davise. A abychom o něm jenom nemluvili, tak si z něj taky něco zahrajeme. A vybral jste pro nás... Tak jestli nám můžete tu úvodní představit, nebo se necháme překvapit možná, protože...
2: Jestli vidím dobře na obrazovce, ano. Tak by to mohla být písnička, která se jmenuje přímo Sorry Miles. Mm-hmm. To bude ta první žlutá. Ano. Takže to je moje, to album obsahuje písničky, které byly připsané Milesovi, nicméně je tam taky několik skladeb ode mě, které jsou inspirované tady těmi příběhy. A první se jmenuje stejně jako to album Sorry Miles, kde já se omlouvám Milesovi a doufám, že mi to na nebesích hudebních odpustí, že jsem tohle na něj vytáhnul.

0: Jazzovou notu ladíme dnes ve vizitce na Vltavě díky dnešnímu hostu, jazzovému kytaristovi Liboru Šmoldasovi. Dozněla skladba Sorry Miles ze stejnojmenného alba nového, který Libor Šmoldas pokřtil teď nedávno u staré paní a bude křest ještě v Brně. A toto album vzniklo u příležitosti 100 let od narození Milese Davise. Já jenom připomenu, máte-li nějaký dotaz, pište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme se těšit na vaše podněty a e-maily. Řekněte mi, prosím, Libore, když ta česká jazzová scéna má opravdu silnou tradici, výrazné osobnosti, tak jak jí vnímáte tu aktuální českou jazzovou scénu, kde jsou její přednosti a kde třeba narážíte na určité limity?
1: To je dobrá otázka. Já myslím, že česká jazzová scéna je na tom velmi dobře. A že je v mnoha směrech jako ve světě výjimečná. Což asi překvapí hodně jejich členů. Protože my Češi nemáme úplně jako v DNA se považovat za nějak výjimečný nebo být extra sebevědomý. Ale v Praze je obrovské množství jazzových klubů. A když to přepočítáte na populaci, tak bych si tipnul, že to klidně může být bezprecedentní hustota klubů. Neříkám, že ty kluby jsou plný Pražanů a Čechů a milovníků jazzu. Samozřejmě to souvisí hodně s turistikou, s turismem, kterýmu se těší Praha. Nicméně ty příležitosti na hraní tady jsou. A když člověk si ty příležitosti bude tvořit, tak bude mít kde hrát. A to je pro tu scénu velmi dobrý, že máme jazzové školy, máme tady dobrý prostředí, spoustu nadaných mladých muzikantů, spoustu dobrých muzikantů ze všech generací. A samozřejmě už takhle dlouhou dobu od revoluce už tady máme velmi zdravou výměnu se zahraničím. Která už taky vůbec není problém. Díky takovým organizátorům, jako je třeba ten brněnský jazzový festival, který už jsme zmínili, nebo klub Jazz Dog, ale i spoustě dalších, tak je dneska vlastně úplně běžný, že tady hrajou nejenom světové hvězdy, nejenom ta úplně špičková šlechta jazzová, ale i ta střední šlechta jazzová a prostě výborní muzikanti z celého světa. Takže já si myslím, že je to velmi dobrý místo pro jazzový muzikanty a pro jazzový posluchače. Myslím si, že to je taky velmi dobrý místo.
0: Vy jste právě asi i dobrým příkladem, protože máte řadu mezinárodních spoluprací. Tak jak bylo třeba náročné dostat se právě jako český jazzman i k těm zahraničním spolupracem? Jak to probíhalo?
1: Já jsem z generace... Protože já jsem se narodil v roce 82 a jsem vlastně ze zajímavé generace, která trošku zažila to, co bylo předtím, vyrůstala v těch jako přelomových 90. letech a žije teďka v současnosti. Takže jako moji učitelé a ty první lidi, kteří mě umožnili kontakt s jazzem, byli lidi, kteří se věnovali téhle hudbě vyloženě za komunismu. Který samozřejmě žádný styk tady s tím, nebo ten styk měli velmi omezený. Takže pro mě, pro moji generaci to nebylo úplně snadné, ale už to šlo. A já jsem měl to štěstí, že jsem docela záhy hrál hodně s Ondřejem Pivcem. A Ondra, ač je asi o 2 roky mladší, nebo o rok, nebo něco, teď měl narozeniny, nevím, tak byl vždycky takovej strašně odvážný a jako hned jako mířil do toho zahraničí a v době, kdy já jsem neměl ani počítač, tak si na eBay kupoval věci z Ameriky a tak. Tak tím mě docela otevřel dveře, když jsem ho mohl vedle sebe sledovat a myslím si, že je to i díky němu, že jsem docela záhy vyrazil do státu a měl hodiny s kytaristama, který jsem znal jenom z desek a natočil jsem prostě desky ve státech a tak a začal se jako aktivně vyhledávat tyhle mezinárodní spolupráce. Takže já bych řekl, že jako pro mě v té naší době to vůbec nebylo snadné, vůbec to nebylo standardní, ale už to šlo na rozdíl od těch předchozích generací. A dneska bych řekl, že ty dveře jsou jako pro lidi úplně doširoka otevřený, záleží jenom na tom, jak kdo je v tom aktivní a co je ochotný pro to udělat.
0: Čili když máte vlastně své studenty třeba také, tak vnímáte, že jsou jejich šance na tom jazzovém poli nejen domácím se uchytit dobré, nebo je třeba těch škol hodně a těch talentů, které mohou skutečně prorazit, není zas až tolik v té škále?
1: Každá doba má svoje nástrahy. Jo, kdybyste se věnovali tady té hudbě a chtěli prorazit, dejme tomu, před revoluční době u nás, tak by to bylo těžký, protože ta hudba by byla špatně dostupná, ale bylo by to zase snazší v tom, že těch lidí, kteří o to usilují, je daleko méně. V dnešní době se tomu věnuje hodně lidí a nejrychlejší způsob, jak získat viditelnost, je intenzivní práce na sociálních sítích, což není věc, kterou já považuji za vyloženě špatnou, ale mě je osobně sympatičtější, když ty muzikanti, aspoň jazzoví, lezou po žebříčku té svojí domácí scény, snaží se hrát s lepšíma a lepšíma muzikantama, snaží se hrát hodně koncertů a tímhle se učit a zvyšovat svoji kvalitu a zároveň dělat něco i pro svoji kariéru a doufat, že to je vynese k nějaký viditelnosti. Ale samozřejmě v dnešní době je tady ta zkratka tý práce propagace, vlastní propagace na internetu a přes ty sociální sítě, která může být velmi zrádná. A takže to vnímám jako, že to paradoxně mají v tomhle dnešní studenti jazzu těžší, protože se musí věnovat samozřejmě tomu, co mají rádi hudbě, ale zároveň musí vážit, jak moc budou sebe sami propagovat a můžou trošku propadnout tý svoji sebepropagaci a stává se, že máme dneska lidi, kteří sice, jak to říct nějak kulantně, třeba tý hudbě toho nevěnovali tolik jako těm sociálním sítím a rychle vyletí a pak zase rychle spadnou.
0: A to možná není specifikum jenom jazzu, ale leckterého oboru. Když jste říkal, že každá doba má své, zmínil jste sociální sítě. Tak co fenomén AI, ten zasahuje do všech uměleckých oblastí. A Emil Viklický nedávno tady na Vltavě řekl, že když přemýšlí nad riziky umělé inteligence v souvislosti s jazzem, takže jazz to neodnese podle Emila Viklického, protože je natolik spontánní, že vždycky budou jazzoví muzikanti dělat něco jiného než AI a že prostě z podstaty jazzu, kterým je spontánnost, tak jazz odolá AI spíš třeba než pop. Jak to vidíte vy?
1: Já v tomhle s Emilem úplně souhlasím. AI, pokud jde přímo o hudbu produkovanou AI, nebo z velké části dělanou AI, tak to je hudba spíše spotřební, komerční. A aniž bych se chtěl někoho dotknout, kdo pracuje tady v tom odvětví, tak já mám pocit, že už vlastně minimálně několik desetiletí spousta takovýhle hudby, až byla tvořená lidmi, tak by stejně tak mohla být trošku tvořená tím robotem, protože pokud tvoříte hudbu s primárním cílem toho, aby se dobře prodala, tak budete sledovat trendy, které se prodávají, budete se snažit to na to nasadit, ten svůj produkt a to si myslím, že i když to dělali lidi, tak to nebylo tak daleko od toho, jako kdyby to udělal nějaký robot. My máme trošku kliku v tom, my jako jazzoví muzikanti, který primárně děláme živou hudbu a improvizovanou, že já si dokážu asi těžko představit, že bych vzal svoji ženu na výročí na koncert hudby, kterou by tam živě tvořilo AI. Radši bych šel asi se kouknout na nějaký muzikanty, kteří to budou hrát přímo. Ani to nemusí být jazz, když to bude třeba nějaká klasika nebo cokoliv jiného.
0: Tak takhle napřímo byste to asi poznal, ale otázku je samozřejmě, nakolik se umělá inteligence vyvine v těch různých uměleckých oborech, že bude produkovat něco, co třeba lidské oko, lidské ucho, nepozná, že vytvořil.
1: Jo, to je pravda.
0: Nebo nevytvořil člověk.
1: Samozřejmě záleží, tak lidi se vždycky, my jsme strašně neobjektivní, že jsme neskutečně subjektivní a člověk se stejně tak, jako je ten popsaný fenomén, že když vezmete houslistu, který hrál v Carnegie Hall a lidi si za $1000 kupovali lístky a druhý den ho dáte do metra New Yorkského a bude tam hrát a někdo se tam nezastaví a někdo nepozná, že je to dobrý, tak stejně tak, jako když mi dáte knížku od Stančíka a já vím, že je od Stančíka, tak si ji přečtu, hned poznám, že je to od něj, užiju si to. Když mi pak řeknete, že to vygenerovala umělá inteligence na základě jeho minulých knížek, tak zpětně řeknu, že jsem to asi poznal a nelíbilo se mi to. Ale stejně si budu vybírat to, co napsal nebo nahrál, nebo mi hraje živě nějaký člověk. Už jenom protože prostě hudba a umění asi není nic jiného, než jenom způsob komunikace mezi lidskýma bytostma.
0: Čili je ta komunikace podle vás trochu pokřivená, pokud by tam měla nastoupit nelidská nebo umělá, jak se často říká, už se nemá, nebo že inteligence vlastně není to správné slovo, protože je to umělé. Teď je otázka, nakolik je to inteligentní, když se samozřejmě ty různé modely vyvíjejí velice způsobem rychlým.
1: Já nechci, aby to vypadalo, že k tomu mám vyloženě negativní postoj, protože umělou inteligenci používám a myslím si, že bychom se jí neměli bránit, protože se jí stejně nedokážeme zbavit, stejně jako jakýchkoliv nových technologií. A myslím si, že záleží vlastně jenom na tom účelu, ke kterému pak chceme tu kterou věc použít.
0: A k čemu ji používáte vy?
1: Já ji používám hodně každý den k práci, protože jako každý člověk na volný noze, ať už je umělec, muzikant nebo něco jiného, tak míra mého adminu na počítači, telefonu a e-mailu je vysoká. To znamená, já umělou inteligenci v některých chvílích úplně miluju. Pokud chce organizátor, abych já sám o sobě napsal poutavou upoutávku na koncert, na celou stránku.
0: Tak to já přenecháte čatu.
1: Tak jsem tak strašně rád, že mi s tím pomůže ta umělá inteligence. Pokud jako mám si upravit nějakou svoji fotografii nebo takhle, tak jsem samozřejmě za to strašně rád. To jsem rád. A takže já bych to řekl asi takhle. Pokud ta hudba je vyloženě spotřební, má hrát někde v hotelu ve výtahu, a vyprodukuje to umělá inteligence. Samozřejmě není ideální, že přijdou o práci lidi, kteří by to normálně dělali, ale je to pochopitelný a tenhle vývoj se asi zastavit úplně nedá. Pokud ale půjdu na koncert, tak já bych si radši poslech hudbu od lidí.
0: Přišel nám první dotaz, zdraví nás Petr Hanzel a my jeho. Nedá se mi nezeptat na to, když je řeč o Milesových stínech či kontroverzích, tak jak vnímáte jeho vztahy k návykovým látkám, násilí a ženám. Milesovu hudbu taky miluju, jen je pro mě někdy těžké ji oddělit od těchto rovin jeho osobního života. Tak jak to vidíte vy, Libore? Protože jste říkal, že také vnímáte vždycky za tou hudbou nějaký příběh. Mm. Tak jak oddělujete autora od jeho geniální tvorby?
1: Rozumím. No, co se týče konkrétně toho Milese, tak já myslím, že bychom měli, ať už se koukáme na to autorství těch skladeb, nebo tady ty věci, co pan posluchač zmínil, drogy a tak, já bych byl strašně opatrný ho v tom nějak odsuzovat, protože člověk, ty věci jsou neuvěřitelně komplexní a je tam vstupuje do hry spousta historických souvislostí. Jo, a pokud jste Afroameričan v New Yorku na jazzové scéně ve 40. 50. letech, tak věci můžou vypadat a stávat se úplně jinak, než na co jsme zvyklí dneska. V té době, aby ty lidi vůbec nějakým způsobem přežili mentálně, tak se často uchylovali k drogám a pokud někdo nebyl závislý v té scéně na drogách, tak to byla obrovská výjimka.
0: A to potom asi možná implikovalo potom jeho chování násilnické, že?
1: Přesně tak. A ve chvíli, kdy člověk...
0: Což není omluvitelné, ale...
1: Není to omluvitelný, ale spoustu věcí můžeme pochopit, ale nemusíme s nima souhlasit. A tohle je jedna z nich. Ve chvíli, kdy je člověk opravdu závislý na drogách, tak to není on, je nemocný. A o Milesovi můžeme říct jako v tomhle směru jednu velmi kladnou věc, a to je, že jako jeden z mála lidí se z toho dokázal dostat, a to dokonce sám vlastní vůlí. Takže tohle je dobrá věc, ale já vlastně ani nepotřebuji nějak hodnotit jeho osobnost a věci, který udělal.
0: Nekazí vám to požitek z hudby?
1: Ne, nekazí. Ne. S tím, že on nevím o tom, že by udělal něco opravdu děsivýho.
0: Říká Libor Šmoldas, přední český jazzový kytarista. Mluvíme dnes o Milesi Davisovi v souvislosti s novým albem Libor Šmoldas kvartetu Sorry Miles a z toho si teď zahrajeme píseň Sunny. Tak jestli nám ji prosím také uvedete.
1: Ano, píseň Sunny v rychlosti, ale je to krásný příběh, který musím trošku tady prodat. Doufám, že nám to čas dovolí, ale
0: dovolí,
1: musím se být opravdu krátký, protože tahle píseň je velmi známý jazzový standard pod názvem Solar, ale ve skutečnosti ho napsal kytarista Chuck Wayne. A tady ten Chuck Wayne se prosím narodil v New Jersey československým rodičům, kteří se jmenovali Jahelkovi nebo Jagelkovi. Takže tuhle skladbu napsal člověk asi tady přímo od nás. Já jsem nenašel, jestli to byl Čech nebo Slovák, nebo kdo přesně byl, ale byl to Karel Jahelka pod americkým jménem Chuck Wayne, který napsal tady tu skladbu, která se stala velmi oblíbenou na New Yorkský a vůbec jazzový americký scéně a posléze ji teda natočil Miles pod názvem Solar.
0: Takže to je příklad toho, jak vlastně jste to album komponoval, že ano. To jsou ty veleznámé skladby připisované Milesi Davisovi,
1: ano,
0: vy jste objevil, kdo to...
1: Přesně tak, a tady s tím mám zvláštní radost, protože se cítím, protože já jsem sám kytarista, taky jsem se narodil v Československu, takže tam cítím takový jako oslý můstek, který mě dělá fakt velkou radost.
0: Souznění v české stopě.

0: Posloucháte Vltavu, konkrétně Vizitku. Dnes je naším hostem český jazzový kytarista, skladatel a pedagog Libor Šmoldas. A my jsme rádi, že nám píšete na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Náš pravidelný pan posluchač David Šutera. Jaké máte rád vizuální umění? Jak vnímáte souhru hudby a právě vizuálního umění? Například koncerty v zajímavé architektuře, obaly alb a tak dále. Zdravíme doma Jetína pana Šuteru. Tak.
1: No, děkuju, to je otázka, jako kdybych si ji objednal, protože tady to nový album, o kterém se tady bavíme, má naprosto výjimečnou grafiku. Jsme samozřejmě v rozhlase, takže ji nemůžu ukázat, ale můžu říct, že Miles Davis, kromě toho, že to byl geniální muzikant, tak dělal taky obrazy, což já jsem dlouhou dobu nevěděl, a pak jsem to objevil. A ač nejsem znalec výtvarného nebo vizuálního umění, i když ho samozřejmě dokážu ocenit a moc rád se na něj dívám, když mám tu možnost, tak jsem prostě objevil, že Miles dělal ty obrazy a strašně moc se mi líbí. A když jsme vymýšleli, jakou grafickou podobu by mělo mít to album, tak ten grafik, který se jmenuje Tomáš Grolich, říkal, no tak musí to mít souvislost tady s tím, co kdybychom využili nějaký Milesovy obrazy. Jsem říkal, to by bylo skvělý. A začal jsem dokonce psát i e-mail organizace, která vlastní a stará se o práva tady těch Milesových obrazů. Ale byl jsem neskutečně hloupej. Teprve, když jsem ho celý napsal a sám po sobě jsem si ho přečet, jsem psal, dobrý den, tady je kytarista z České republiky a nahrávám tady písničky, které Miles si přivlastnila, ve skutečnosti nenapsal, a tady to ukazujeme světu, a chtěl jsem se zeptat, jestli nám zadarmo nedáte práva na jeho obrazy. Tak jsem si uvědomil, že to ani nemá smysl posílat. Nicméně grafik Tomáš Grolich neváhal a nakreslil obraz, nebo víc obrazů, já nevím, v tom stylu Milese, který pak byly použitý na tom albu. Mm-hmm. Takže to má takový krásný spojení.
0: Takže interpretoval vlastně Milesovu vizuální stopu, tak ano. Jak Miles třeba interpretoval některé ty skladby, které mu jsou připisovány.
1: Přesně tak. A aby to nebylo málo, tak ještě dvě moje písničky, které na tom albu jsou přímo inspirované konkrétníma Milesovýma obrazama. Jeden je Prima Dancers a ten další Squarehead. Takže to propojení tam je veliký, a takže moc děkuju za tenhle dotaz.
0: Tak to se ptal pan Šutera. No a mě teď zajímá jenom, když jsem měla v úvodu tu citaci vaši, že na pódiu vás zajímá nejvíc to, co se spontánně stane mezi hudebníky. Dá se taková otevřenost nějak trénovat, nebo je to prostě čistě otázka důvěry? Protože vy jste říkal, že se často s těmi spoluhráči vlastně zas tak moc neznáte. Mm-hmm.
1: Jo, dá se to trénovat. Vlastně se to musí dost trénovat. Já jsem přišel na to, že když třeba učím někde, nebo se snažím někomu vysvětlit, jak jazzový hraní vlastně ve skutečnosti funguje, protože často po koncertě přicházejí lidi s otázkou, kolik toho je improvizace, kolik toho je připravený a tak. Tak jsem přišel na to, že úplně nejlepší způsob, jak to někomu přiblížit, kdo to nezná, je přirovnat to k mluvení. Takže protože každý z nás je úplný mistr svojí rodní řeči, vy teda, co pracujete v rozhlase, tak jste samozřejmě daleko víc než my ostatní, nicméně...
0: Vy jste tak skvělý host, Libor, to jsme si opravdu nedomluvili dopředu.
1: Každý z nás mluví perfektně svým rodným jazykem, ať už spisovně nebo nespisovně, ale tou svojí formou perfektně. A většina z nás má zkušenost s tím, jaký to je se snažit naučit nějaký cizí jazyk. A takže pokud se vás zeptám, jaký to je mluvit svým rodným jazykem, tak člověk, když má odpověď upřímně, tak vlastně o tom, vlastně my ani nevíme, jak to děláme. Že? Člověk má nějakou myšlenku a sleduje sám sebe, jak ta myšlenka vlastně jde z jeho úst.
0: Mně se tedy obtížně někdy formuluje i vlastní myšlenka právě v mateřštině, ale to jsem vám do toho nechtěla skočit.
1: Když člověk mluví před mikrofonem, tak je to něco jiného, ale když se normálně s někým bavíte, tak prostě člověk to nějak říká a nějak, ale přitom ten jazyk má, je neskutečně složitá a komplexní věc. Má prostě tisíce, statisíce slov, má v našem případě češtiny neskutečně těžkou gramatiku, ale když člověk mluví, tak o tom nepřemýšlí. Ve chvíli, kdy o tom začne přemýšlet, tak to začne drhnout, což zase určitě znáte vy všichni, co pracujete před mikrofonem.
0: Velmi dobře.
1: Takže takhle to je. Takže vlastně hraní jazzu a kreativní, kde komunikujete s těma ostatníma, je úplně stejný, jako kdybychom měli konverzaci. Takže posloucháte, co říkají ty ostatní, co k tomu řeknete. Čím víc posloucháte to, co ty ostatní a reagujete spontánně, tím je to lepší. Pokud do té diskuze jdete z toho, že chcete něco říct a prodat nějakou frázi, kterou jste se teďka naučila, nebo nějakou myšlenku, na který vám teďka zrovna záleží, která nesouvisí s tím, co říkali ty ostatní, tím to asi nebude o tolik lepší.
0: Nebude to fungovat.
1: Nicméně je tam ta podmínka, že čím líp všichni mluví tím jedním jazykem, který budete používat, tím pravděpodobně to bude pro všechny jednodušší. Když někdo bude mluvit tak jako trošku blbě česky, ale ty svoje myšlenky řekne, tak je to ještě furt v pohodě, ale když nebudu umět česky dost dobře, tak si moc nepopovídáme. Takže ta práce na tom naučit se ten jazyk, který pro mě není mateřský, protože jsem vyrostl v komunistickém Československu a ne v jazzovém klubu v Americe, tak je tam jako docela velká práce na tom, aby se člověk ten jazyk co nejlépe naučil, ale čím líp ho umí, nebo už od určitýho bodu, kde ho umíte, takže o tom nemusíte moc přemýšlet, tak už se člověk může věnovat tomu, že spíš poslouchá to, co hrajou ty ostatní a nějakým způsobem na to reaguje a pak je to radost. Mm-hmm. Jestli tohle je odpověď na tu otázku.
0: Ano. Zároveň ale právě říkáte, že potom musí jít vlastně stranou ta představa o tom, jak by to mělo být. Tak jak se jí ale pouštíte tam v tom momentu, kdy si říkáte, já jsem tady měla tak pěkně vymyšlené solo a to celé teď půjde pryč.
1: Jasně. No, to není snadný. Není to snadný. Hodně. A taky spousta muzikantů takhle nefunguje. Ono to je mít něco připraveného, co víte, že bude fungovat a to předvést, není v zásadě špatná věc a spousta hudby takhle funguje a jenom prostě to může být menší zábava třeba, zvlášť pro vás. Takže když člověk tam jde bez těch připravených věcí a jenom kouká, co se děje a pak to nechává, jako věří v to, že na to zareaguje nějak kloudně v tom momentu, tak je to samozřejmě daleko, daleko nebezpečnější. Ale když se to pak daří, tak to může být daleko zábavnější. A mě vždycky prostě baví daleko víc jít do toho risku, i když člověku hrozí to, že to bude blbý, ale zase, když je to dobrý, tak to bude daleko hlubší a bude to obohacovat víc mě, i ty všechny zúčastnění, i ty, co to poslouchají, tak mě tohle vždycky přišlo zábavnější. Ale to neříkám, že to tak musí být, je spousta skvělého umění, který prostě se připraví, předvede a je to skvělý taky tak. Takže jsou různý přístupy a tohle zrovna je věc, která mě třeba je bližší.
0: Zároveň by ten risk nebyl nějak fatální třeba, aby co nejméně docházelo na ty momenty, kdy to není moc fajn, tak tomu předchází to, že máte asi hodně nahráno nebo nacvičeno, ne?
1: Jo, já myslím, že jo, že jakoby člověk může získat klid do toho, jít do toho risku ve chvíli, kdy víte, že se vždycky můžete vrátit k věcem, který fungují. Takže to určitě jo. A jako v hudbě bych řekl, že to je ještě forma umění, kde tady to se dá udělat docela dost efektivně. Já ale občas sleduju lidi, kteří, já nevím, třeba sami mluví k lidem s mikrofonem a nemají nic připraveného a opravdu jako úplně improvizují a tam je to ještě riskantnější. Takže ale určitě, když člověk ví, že vždycky může jako udělat krok zpátky a jít do vod té jistoty, tak o to jednodušší je psychologicky jako plavat v těch nebezpečných vodách, když víte, že se vždycky můžete vrátit, takže určitě.
0: No a co je pro vás, řekněme, ta voda jistoty nebo to bezpečí, kam se třeba chvilku schováte, když na tom pódiu najednou nevíte?
1: No tak
0: nějaké osvědčené akordy, postupy nebo něco, co si tam vyšvihnete?
1: Jo, určitě, tak ta forma jazzu, kterou většinou hraju já, je vlastně založena hodně na melodické improvizaci, na nějakou danou formu, na nějaký daný schéma a já vím, že můžu jako klidně roboticky jako hrát sola a doprovody a témata. Třeba když si představím nějakýho hudebníka, kterýho mám rád, tak pro mě není tak těžký jako produkovat jeho styl, když chci. Takže klidně můžu, jako když se mi nedaří, tak si můžu představit, že hraju jako Wes Montgomery, nebo Jim Hall, nebo Charlie Parker.
0: Jste potom taková trošku ta generativní AI potom.
1: A jsem přesně tak trošku taková ta AI. Tak ono pořád tam je, ta vaše osobnost tam pořád je, ale může člověku pomoct, že se vztáhne třeba k nějaký myšlence konkrétní takovýhle a může mu to pomoct. A taky hudba je taková mrška trošku, že každý den se chová jinak, každou chvíli se chová jinak a vždycky, když máte pocit, že jste na to přišla, že to bude takhle fungovat vždycky, tak druhý den už to tak nefunguje. Takže takovýhle záchranný čluny je potřeba mít okolo sebe, aby do nich člověk vždycky mohl naskočit, když to nejméně čeká, je to zapotřebí.
0: Píše nám Milan Mézl, polemizuje s tím, co jste řekl. Nemyslím, že před rokem 1990 jsme měli nedostatek informací a kontaktů. Jak byste vysvětlil minimálně evropskou nebo světovou úroveň československého jazzu v 60. a z části 70. letech? Bez těchto kontaktů, kterou současný český jazz by ještě dohání a nedosáhl, tedy by neměl takovou úroveň, asi myslí pan posluchač Mézl.
1: Aha. Jo, tak...

0: 79 by to byl asi o hodně větší problém než v roce 2000, ale nemyslel jsem to, že by to tenkrát bylo úplně nemožný, anebo že by to způsobovalo nějakou nižší kvalitu hudebníků v té době.
1: Říká Libor Šmodas, jazzový kytarista, skladatel a pedagog. Zahrajeme si zase z alba Sorry Miles Prima Dancers. Tentokrát to bude.
0: Ano, je to jedna z těch skladeb inspirovaná Milesovým výtvarným uměním.

0: Dnešní vizitkou zní jazz, a to díky Liboru Šmoldasovi, který je český jazzový kytarista, skladatel a pedagog. My jsme mluvili o tom, jaké to je koncertovat, jak se ladíte se spoluhráči, no jaké to je, když nahráváte nebo hrajete solo. Je to zase nějakým způsobem třeba, nemusíte se tak jako ladit a sehrávat, ale zároveň je to celé na vás. Nemůžete nechat třeba nějaký solíčko zase někomu druhému.
1: O, to je pro mě těžší daleko hrát sám. No, je to pro mě velká výzva. Já navíc nemám klasické školení. Půsta kytaristů jako hlavně projde hudebkou a nějakou klasickou školou, kde hrajou sami a čtou noty a tak. Tím já jsem neprošel, takže já jsem se začal učit hrát sám na jazzovou kytaru až poměrně pozdě.
0: Tuším, že ve 13. jste se seznámil s jazzem a začal jste s trubkou.
1: Ano, velmi správně, ale jako abych zahrál koncert sám, a to jsem začal dělat až, já nevím, třeba před 10 lety nebo něco takového. Takže i když teda mám 2 alba solový natočený, ale není to pro mě snadný a je to zase jiná forma napojení se. A no, tak ve chvíli, kdy o tom přemýšlím, tak je to strašně těžký a když pak se dostanu do nějakého flow a jde to samo, tak pak už je to krásný zážitek. No.
0: Takže o tom nepřemýšlet.
1: No, tak to je jako v každém jiném lidském konání. Když o tom člověk nemusí přemýšlet a jde to samo, tak je to prýma, ale dostat se do toho stavu nemusí být vždycky snadný.
0: No a řekněte mi, když jsem se dotkla té trubky, tak ta vás neuspokojila. Proč přitom se říká, že to je právě ten pravý hlas jazzu, že?
1: No, já jsem měl takový bizarní zážitek jako dítě s českým hudebním školstvím, protože já jsem si nikdy nevybral věnovat se hudbě, nebo vybral až později, ale jako malýho mě ulovili někde s

0: V mateřské školce, kde tenkrát jako přišli nějaký hledači talentů, což asi bylo normální, označili některé děti za talentovaný. A ty pak nahnali na nějaké takové přehrávky, kde jakoby měřili nějakým způsobem míru toho talentu. A pak, co mě přijde jako z dnešního pohledu nejbizarnější.
1: Počkej, vás tam vybrali nebo nevybrali?
0: To mě vybrali, ale jakoby nám určili ty nástroje, na který budeme hrát. Takže řekli, že jako budu hrát nejdřív na flétnu, abych se do toho dostal, a pak, že budu hrát na trubku. A to jsem, nepamatuji si, že bych si to nějak vybral. A pak jsem chodil dvakrát týdně do hudebky, kde prostě ta forma výuky asi nebyla nějak dělaná pro mě. A já jsem to opravdu nenáviděl.
1: Aha.
0: A vyústilo to až v tom, že mě z té hudebky vyhodili, což je věc, která se povede opravdu jenom málo komu. Ale tím vlastně začala moje opravdová hudební, ne kariéra, ale jako zájem o hudbu, protože ve chvíli, kdy mě do toho přestali nutit, tak jsem si to našel sám z jiné strany, začal jsem hrát na kytaru a pak už jsem měl naopak obrovskou kliku na učitele, protože mým prvním učitelem byl Josef Kůstka, skvělý kytarista, skvělý člověk a velmi citlivý učitel, který mi pomohl se dostat na tu cestu, kde člověk může dělat tu hudbu, kterou si sám vybere a způsobem, kterou chce, a pak už to všechno bylo jiný.
1: A trubka vás nikdy zpátky nelákala, co se týče opravdu nástroje, který pro jazz tak
0: symptomatický? Mě láká, když na to hraje někdo jiný, to mě láká velmi, ale že bych na to hrál já, to je strašně těžký. To je, nebo to, buď to musíte mít od Boha daný, což je třeba James Morrison, geniální trumpetista z Austrálie, se kterým mám to štěstí, že hraju, tak prostě jsou lidi, kteří to vezmou a hrajou. Což jako popírá všechny fyzikální zákony. A nebo je to strašná řehole a to člověk tomu musí dát všechno. A já jsem vděčný v tomhle směru za kytaru.
1: Když jste mluvil o školství, které tedy ve vašem případě bylo iniciační v tom, že vás vyhodili, pak jste začal tedy hrát, tak ale sám jste pedagog. Tak co se snažíte svým studentům předat především? Určitě se musí nějak nakombinovat, přece jen technika, ale taky způsob uvažování o hudbě, a aby se nestalo jim to, co vám třeba.
0: Mm-hmm. Tak já učím dospělí lidi, kteří už to umějí, a takže to je strašná moje výhoda, takže já učím na vyšší odborné škole při konzervatoři Jaroslava Ješka.
1: Ale oni už mají za sebou nějaké hudební vzdělávání.
0: Takže jsou prostě lidi, kteří už jako ví, co chtějí, a v podstatě je to spíš setkání dvou muzikantů, kteří si povídají o věcech, takže to je velmi snadný. Ale fakt je, že občas jsem v situaci, kdy učím nějaký děti, a vlastně teď se mě navedla na další věc, že teďka tvořím ještě s mojí kamarádkou Evou Holečkovou, tvoříme etídy pro děti v hudebkách, které nebudou jenom o tom, že člověk přečte ty noty, ale budou i o tom, že tam bude návod, jak se pak dá okolo té skladbičky improvizovat.
1: Já jsem etídy nesnášela, upřímně řečeno.
0: A už to slovo je hrozný, no. Ale já jsem zatím proto nenašel nějaký lepší výraz. No prostě já úplně nesouzním s tím systémem, který tady máme. Myslím, že je skvělý, že máme tolik hudebek, kam děti můžou po škole jít, ale ten systém výuky není mi úplně blízký. To, že člověk prostě jde nějakou učebnicí, hraje ty jednotlivé skladbičky a vlastně se ty děti pěstujou, tak jako kdyby to měly být nějaký koncertní mistři, všichni z nich. A myslím si, že by tam mohlo být trošku víc toho, aby to ty děti hlavně bavilo. A není tak podle mě důležitý, aby zrovna měli úplně tu nejlepší techniku nebo hráli zrovna nějakýho Mozarta. Takže
1: ale věřím, že i to se už na řadě škol základních
0: lepší se to, což je dobře. A mně by se líbilo, kdyby tam byla vždycky nějaká míra zábavy, improvizace a nevázaného takového vytváření hudby.
1: Jsme úplně v závěru a mě jen tak napadlo, že řada jazzmenů měla různé přezdívky. Vy žádnou nemáte, Libore?
0: No, já mám určitě, ale nevím o tom.
1: Takže, dobře. Tak Libor Šmoldas, a.k.a. nevíme o tom. Děkuji, že jste přišel do vizitky. Na závěr jste ještě vybral, ale skladbu, která tentokrát není z vašeho posledního alba Sorry Miles, ale je to tedy co, prosím?
0: Já moc děkuji za pozvání. Abych nezapomněl, pokud někdo budete v okolí Brna 7. dubna, přijďte na druhý křest desky na brněnský jazzový festival. A ta poslední skladba není z té desky Sorry Miles, ale je z desky, kterou jsem natáčel s australským varhaníkem Derenem Heinrichem. Má zvláštní název Barenjoey Boogaloo. a Barrenjoey je ulice v Sydney, na který Darren Heinrich žije, a Barrenjoey, to slovo pochází z nějakého aboriginského jazyka a jmenuje se klokaní mládě.
1: Posílá vám Libor Šmoldas, děkuji, na shledanou.
0: Díky.
1: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Jazzman Libor Šmoldas byl naším hostem ve vizitce letos 25. března. Zítra si můžete poslechnout rozhovor s Magdalenou Koženou, která patří k nejvýraznějším českým pěveckým osobnostem posledních desetiletí. Jde o umělkyni světového formátu, která se s naprostou samozřejmostí pohybuje mezi písní, operou, starou hudbou i tvorbou současných skladatelů. Pěvkyně Magdalena Kožená ve vizitce mluví o tom, jaké to je stát na pódiu po boku svého muže, dirigenta Simona Rattla, nebo také o svém velkém návratu na české operní jeviště po 30 letech v Národním divadle Brno. Vloni v prosinci se jí ptal Daniel Jäger a jejich rozhovor si můžete na Vltavě poslechnout zítra v 17 hodin. Za chviličku bude 18, jazzový podvečer zahájí Otakar Svoboda a pak pro vás budeme mít první díl Četby na pokračování z roku 2014. Číst vám začneme knihu Fízl Petra Placáka, kterou ocenila porota Magnesia Litery za to, že dokázala archivní materiály proměnit v silnou literaturu. Porotci i kritici zdůrazňovali velmi osobní, literárně stylizované svědectví o fungování STB a normalizaci. Tato Četba na pokračování začíná na Vltavě za půl hodiny.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou Prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
2: Jazzový podvečer.
3: Dobrý večer. Čtyři krásné, nové a až na jednu výjimku instrumentální věci jsem vybral pro dnešní jazzový podvečer. Začneme ukázkou z nového alba kvinteta Davea Douglase, nazvaného Transcend. Poslyšte standard Come Sunday, což je pravda.

Poslední deska skvělé newyorské sestavy Jazz at Lincoln Center Orchestra, vedené Wyntonem Marsalisem, se jmenuje We the People a já z ní vybírám skladbu opět adekvátní Summer Day.

Další big band, tentokrát vedený kontrabasistou Carlosem Enriquezem, vydává novinku desku Monk Conclave, která je poctou jazzovým osobnostem 60. let minulého století. El Son de Teo, zvuk Tea, konkrétně producenta té doby Tea Marcera, je tato deska věnována.

Na závěr dnešního jazzového podvečera další nádherná instrumentálka, ukázka z novinky tria Garyho Versaceho, nazvaná Three Track Mind. Z níž vybírám Autumn Leaves. Dnes jsem málo mluvil a hodně hrál. Myslím ale, že ta hudba za to stála. Tak za týden naschledanou.

0: Jazzový standard Autumn Leaves v podání tria pianisty Garyho Versaceho ukončil jazzový podvečer Otakara Svobody. Bylo 6:30, za chviličku rozečteme knihu Fízl Petra Placáka.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Socher slaví 100 let.
3: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
4: Četba na pokračování.
0: Knižní esej Fízl z pera jedné z klíčových postav českého literárního undergroundu, prozaika, historika a publicisty Petra Placáka, je dílo na pomezí dokumentů, vzpomínek a beletrie o životě v komunistickém Československu. Toto je první část rozhlasové četby z roku 2014.

Fízl byl v našem klukovském světě něco, co byl jinde zlý duch. V našich představách nebyl přítomen jen jako určitá reálná hrozba klučičích výprav do cizích zahrad či všelijakých jiných nezbedností, ale znamenal i zosobnění jakési tajemné, hrůzostrašné moci, která nás děti a později školáky obklopovala v zemi plné strašidel, jež si říkala Československá socialistická republika. Husák, jehož nestvůrná tvář na nás schlížela den co den ze stěn školních učeben, byl nadreálný a tím pádem všemocný zloduch, a Fízlové byli hrozní v tom, že byli služebníci těchto démonů, stála za nimi neviditelná, všeobjímající a všepostihující moc. Narodil jsem se 4 roky před ruskou okupací Československa. Právě tak akorát, abych v srpnu roku 1968 stihl do své paměti uložit obrázky ruských tanků, zoufalost a bezmoc dospělých. Srpnová okupace země v roce 1968 je moje nejranější souvislejší vzpomínka, na niž plynule navázal pohřeb Jana Palacha a celá následná doba normalizace. Už od předškolních let jsme věděli, kde žijeme, že zemi okupují Rusáci a vládnou jí kolaboranti, domácí komunisté. Husák byl pro nás vrchní místní démon a zároveň jsme věděli, že nad ním stojí sám kníže pekel, Lucifer Brežněv, jehož zčernalá duše prosákla na povrch a znetvořila jeho zevnějšek. Jedním z nejstrašidelnějších zážitků o něch dětských let byl televizní přenos z letiště, kde se 2 monstra, Husák s Brežněvem, vzájemně objímala a líbala na ústa. Doslova se k sobě přisála jako nějaké obrovské pářící se pijavice, jejichž ústa jsou zároveň vyměšovací i rozmnožovací orgán. Není divu, že se Fízl, kterému démoni propůjčovali svou nadpřirozenou moc, stal ústřední postavou našeho klukovského světa a o setkání s ním se vyprávěly zkazky, při kterých příjemně mrazilo v zádech. Mohli jsme se bouřit proti rodičům, být drzí na učitele, ale všechno to nic neznamenalo proti sebemenšímu střetu s Fízlem, který byl pro nás metou jakéhokoliv myslitelného hrdinství. Stejného, jaké představovalo v dobrodružných knížkách setkání chlapce s nějakým velkým dravcem. Udělat něco zakázaného, co spadalo pod pravomoc Fízla, byla zkouška, způsob, jak se naučit překonávat sám sebe a strach, který se snaží člověka ovládnout a stížit mu možnost svobodně se rozhodnout. Byl to pokus, jak se osvobodit vrhnutím kamene proti strážci modly, které se lidé klaní z donucení, která ponižuje lidskou důstojnost, člověka znevolňuje a vnitřně ho zabíjí. Nabití zkušenosti, že všeovládající a všudy přítomný strach není všemocný, že stejně velká nebo i větší může být touha překročit démonem stanovenou zakázanou čáru, mít vlastní vůli a vlastní svědomí. Poznání, že strach je možné znovu a znovu porážet, že sice může jednání usměrnit, ale ne ho ovládnout. Měl jsem 2 sourozence, o 6 let staršího bratra a o 4 roky starší sestru. Jednou se stala taková kuriózní, i když dosti příznačná věc. Bratra Jana perlustrovali policajti při večerní šťáře v hospodě na Andělce. Vzali si od něj občanku, přečetli si jeho jméno a povídají: nemáte mladšího bratra? Mám. Tak toho jsme chytili dopoledne, jak pálil ohně nad Břevnovem. A sestru? Taky. Tu jsme před hodinou sebrali v hostinci na domově. Pořádková policie nás ve stejný den, všechny 3, nezávisle na sobě, předala rodičům, ale jinak se chovala celkem slušně. Bylo to ještě před chartou 77. Fízl byl ovšem extrém. Jako školák musel člověk řešit především svůj vztah k rodičům a učitelům. Odolat psychickému, morálnímu, výchovnému nátlaku ze strany rodičů, lidí nejbližších a nejdůvěryhodnějších, byl pro nezletilce, který neměl věci ještě vůbec ujasněny a tedy neměl oporu ani sám v sobě, úkol přetěžký. Se školou a později s Fízly,
To už pak bylo všechno jednodušší. Cti otce a matku svou, říká písmo. O škole, než kvůli o fízlech, však desatero mlčí. Komunistický režim se mimo jiné maskoval povinnou školní docházkou. Škola byla první fízlovská instituce, s kterou člověk přišel do styku a byla o to záludnější, že nebyla represivní, ale snažila se tvářit neutrálně, jako vzdělávací ústav. Ale už od dob absolutismu platilo, že škola byla také, nebo možná především, státní nalejvárna. Člověk nemusel být ani moc ve střehu, aby neuvízl v nějakých teoreticko-ideologických sítích, které ovšem komunisté veskrze přejali z národně socialistické ideologie. Z proticírkevních, protišlechtických, protiburžoázních, protiněmeckých, protižidovských řečí maloměšťáckého ražení, které jsou základní skladbou českého nacionálního socialismu a jeho nástupce fašistického státního komunismu, jsme od počátku měli legraci. Když se ve škole učilo o temném středověku, automaticky jsem ho považoval za světlý a nemusel jsem přitom ani číst Waltera Scotta či Stevensona, abych měl rád i mimo evropské tradiční kultury, žijící si po svém, absolutně vzdálené jakémukoli komunistickému pokroku. Komunistické škole se ovšem bohužel na druhou stranu podařilo i to, že nám na dlouhou dobu znechutila věci, které si komunisté neprávem přivlastnili a ke kterým pak člověk musel hledat cestu sám až mnoho let po školní docházce. Skutečnost, že škola je také režimní instituce, si člověk zpočátku moc neuvědomoval. Proti škole jako takové ani proti většině učitelů jsem nic neměl. Chtěl jsem jen nějakým způsobem vyjádřit svůj protest proti školní lavici, kde jste museli sedět způsobně s dalšími několika desítkami podobně postižených lidiček. Proto bylo nutné jednou za čas se proti ní vymezit, dát jí najevo, že existuji a že existuji sám o sobě, nezávisle, a že mě tak taky musí škola brát. Vztah mezi námi může být jedině rovnoprávný. Nesnášel jsem panovačný vztah učitelů k žákům. Nevadilo mi ani tak to, že někdo dostal pár facek, jako to, že se na nás učitelé dívali jako na něco méně cenného, co není schopno pochopit duchovní výšiny, v kterých se dotyční pohybují. Přitom bylo pravidlem, že všichni tito povýšenci byli omezení provinční pedagogové, kteří napáchali ve vědomí dětí často nenapravitelné škody. Na prvním stupni jsme měli třídní učitelku Pavlíkovou, která si hrála na lepší, kultivovanou bytost, strašně ráda nás peskovala za údajně špatné hygienické návyky a podobně. A i když nebyla ve straně, přízemní duše jí lezla z bot. Jednou jsem popsal žákovskou knížku hesly Ať žije CIA, BBC a podobnými špeky. S jejichž vymýšlením mi pomáhal starší bratr. Pak jsem si přece jenom řekl, že by z toho mohl být průšvih a inkriminovaná místa jsem přelepil proužky papíru. Pavlíková ovšem nelenila, papír pečlivě odlepila a jako uvědomělá občanka odnesla žákovskou knížku jako korpus delikty své fízlovské duše do ředitelny. Ředitel základní devítileté školy Norbertov Nejedlý sice ve straně byl, ale byl to takový neškodný moula. Z ideologického hlediska na pořádek ve škole dozírala jeho zástupkyně, řízná komunistka Veverková. Ta se však k počmárané žákovské nedostala a Nejedlý celou věc vyřídil tak, že čmárat do žákovské se nemá. Dal mi ředitelskou důtku a tím to skončilo. Třídní Pavlíková byla přímo prototyp takzvaného slušného člověka, který si navenek s režimem nezadal, ale přitom dělal, co mu viděl na očích a často mnohem víc. Tuto poněkud exaltovanou osobu jsem neměl rád nikdy a od této chvíle jsem ji nenáviděl. Později mi názor na ní utvrdilo zjištění, že si tato persona půjčovala od rodičů exilové časopisy. Byla snad úchylná? Ano, byla. A právě díky armádě takovýchto počestných bytostí se komunisté udržovali u moci. Stejně jako za protektorátu jiní počestní obyvatelé a vlastenci dohlíželi spolu s okupačními úřady na ty, kteří se protivili pořádkům zavedeným nacisty.
Pro mne to ovšem byla pozitivní zkušenost. Jako žák pocházející ze spořádané rodiny jsem nemohl k učitelům, ostatně jako ke všem dospělým, necítit respekt. Pavlíková mi pomohla utvrdit se v názoru, že učitelé a dospělí obecně svou autoritu zneužívají, že se propůjčují režimu jako povolný nástroj k indoktrinaci dětí, že jsou vlastně na úrovni jakési ideové policie, která je možná horší než policie normální, protože své poslání zneužívají vůči bezbranným školním dětem. Nemůže být horšího povolání v diktatuře, než je učitel. To i bachař je počestnější. Fízlové, kteří vystupovali v našich dětských představách jako to největší myslitelné nebezpečí, byli ovšem obyčejní pochůzkáři, obvoďáci, takzvaná obecní či pořádková policie. S opravdovým fízlem jsem přišel do styku, až když jsem byl v učení a setkání to bylo dosti bizarní. Otec měl na chalupě uložené válečné trofeje z doby jeho účasti v Slovenském národním povstání, kde působil jako šéf lékař a později náčelník štábu partizánské skupiny v Bílých Karpatech. Kromě dalekohledu to byla německá pistole Parabellum a pak ještě jeho vlastní ČZ. Obě zbraně měly provrtané komory a byly tedy nefunkční. Jednou jsem je tajně vzal a odnesl do učňáku, kde jsem se chtěl pokusit pistole opravit. Spolužák František Houfek, což bylo takové pako, které ostentativně pohrdalo školou, učiteli a vším, co s tím souviselo, a hrál si na to, co bylo oficiálně proskribované, tedy na fašouny, ale jinak celkem držel slovo a bylo na něj i spolehnutí, mi tvrdil, že zná chlápka, který by pistole dokázal opravit. Svědomím, že na opravu sám nestačím, jsem mu je půjčil. Počase mi je přinesl zpět, že to prý opravit nejde, nebo že by to bylo příliš složité. To však nebylo všechno. Houfek se s pistolemi někde vytahoval, někdo ho udal, vyšetřovala ho policie a Houfek na mě

A kdyby policie přijela za otcem, scháněla se po pistolích a on o ničem nevěděl, bylo by to blbý dvakrát. Konec konců to byla především moje hloupost. Delší čas se nic nedělo, až si pro mě zčista jasna přijela kriminálka do továrny Tesla Radiospoj v Podbabě, kde jsme byli jako učňové na praxi. Policisté mi prohlídli stůl na pracovišti a skříňku v šatně, kde mi sebrali nějaké mé vlastní texty, povídky a básničky a odvezli mě na kriminálku do Konviktské ulice. Výslech se pořád točil kolem jakési údajné neofašistické skupiny, jíž mám být členem, a samozřejmě kolem těch dvou pistolí. Ohledně skupiny, jestli vůbec nějaká existovala, jsem popravdě řekl, že o tom nic nevím, a k pistolím jen to, že to jsou trofejní zbraně otce ze Slovenského národního povstání, které jsou znehodnocené. Po několika hodinách mě pustili domů a s určitým váháním mi vrátili i mé písemnosti s dodatkem, ať si přidám pozor, že by to jistě zajímalo státáky, tedy STB. Byla tam například povídka o tom, jak jsem si přihláškou do Socialistického svazu mládeže vytřel zadek a podobně. Otcovi jsem pochopitelně o celé věci referoval, aby byl připraven, že jsem chtěl pistole nechat opravit, jsem pochopitelně zamlčel. Otec potvrdil, že jsou pistole jeho a tím by celá věc pravděpodobně skončila, nebýt do našeče STB krycím jménem Jarda. Května 1982. Otec byl v 70. a 80. letech pravidelným účastníkem pondělních schůzek stolové společnosti v pivnici u Zlatého tygra, kam vedle starých otcových přátel docházely i různé kreatury z aparátu KSČ, vyhozené po srpnu 1968 ze strany a tvářili se přívětivě. Otec, který nikdy neměl odhad na lidi, s charakterními se často do krve pohádal, zatímco jindy chválil ty, co za to vůbec nestáli, dával před nimi k dobru rodinné patálie. Tím se ovšem stalo, že se pivnice u Tygra stala jedním ze zdrojů informací STB o naší rodině. Z 20. května 1982 pochází zpráva úkolovaného agenta Jardy ze schůzky stolové společnosti v pondělí 17. května ve zmíněné pivnici. Pramen se setkal s doktorem Bedřichem Placákem v restauraci u Tygra. Byla zde i Placákova manželka. Mimo jiné sdělil Placák Pramenu, že jeho mladší syn má problémy ve škole. Byl vyšetřován orgány veřejné bezpečnosti jako člen závadové skupiny. Jedná se pravděpodobně o žáky stejné školy. Jeden z nich měl údajně v držení střelné zbraně. Placák odevzdal v souvislosti s vyšetřováním syna trofejní střelné zbraně, které měl sám v držení. Byly sice znehodnoceny, ale po úpravě komory by byly pravděpodobně schopny střelby. Navíc mu chyběl doklad o znehodnocení. Bedřich Placák nepřikládá celé záležitosti velký význam. Vyjádřil se také, že vyšetřování probíhalo velmi seriózně, na rozdíl od způsobů STB. Podle STB význam zprávy spočíval ve zjištění, že syn Bedřicha Placáka je vyšetřován orgány veřejné bezpečnosti. Něco podobného si samozřejmě STB nemohla nechat ujít a agent Jarda se tak postaral o další dějství onoho pistolnického příběhu z doby hluboké normalizace. Rodině příslušný operativec STB dostal za úkol spojit se s orgány veřejné bezpečnosti a zjistit podrobnosti o průběhu vyšetřování. Rovněž zmíněný Pramen, čili agent, byl úkolován k získání dalších informací. Asi za 14 dní po prvním výslechu se objevila kriminálka ve fabrice znovu s historkou, že by ještě jednou potřebovali nahlédnout do těch mých textů, neboť tam prý byla určitá narážka, která by mohla mít souvislost s celým případem. Oni si sice myslí, že ne, ale přesto by měli rádi jistotu. Když se domněnka nepotvrdí, dají mi už pokoj. Byla to naprosto stupidní a průhledná legenda a samozřejmě mi to bylo podezřelé. Na druhou stranu jsem si

Říkal, k čemu by hráli takové blbé divadlo. Bez pochyby to byla kriminálka, která asi skutečně vyšetřovala nějakou kriminální činnost. Po určitém váhání jsem tedy svolil, že jim ty věci ještě jednou ukážu, ovšem s podmínkou, že si to přečtou přede mnou a že mi to hned zase vrátí, což byla samozřejmě úplná pitomost, ale člověk teprve sbíral zkušenosti. Bylo mi to svatosvatě přislíbeno. Fízlové trvali na tom, že to musí být hned, že pojedou pro ty texty se mnou, což mi mělo být podezřelé. Až pozdě jsem si uvědomil, že jsem ty texty mezitím schoval u svého kamaráda Pavla Reisenauera a teď jsem nevěděl, jak z toho ven. Řekl jsem jim, že je mám u jednoho známého, že je vyzvednu a pak jim je přivezu. Tvrdili, že věc velmi spěchá a že mě tam odvezou. Celé to bylo od začátku hloupé a nepovedené. Úplně všechno bylo špatně a už jsem to chtěl mít z krku. Svolil jsem tedy a jeli jsme na Hanspaulku, kde Pavel bydlel. Nechal jsem je zastavit před jinou vilou a řekl jim, ať na mě počkají v autě, že jim to hned přinesu. Fízlové zůstali v autě a já vyrazil pryč. Jak jsem ale vstoupil do zahrady vily, kde Reisenauerovi bydleli v podnájmu, byl jsem policisty dostižen. To už celé akci velel Fízl, který u prvního výslechu nebyl a z něhož se později vyklubal Estébák Vávra, vystupující většinou pod jménem Kantorek. I když jsem stále ještě netušil, že za celou věcí stojí STB, odmítl jsem jít dál. Kantorek mi začal vyhrožovat, ale potom sám vyběhl nahoru do domu. V duchu už jsem viděl ten strašlivý trapas. Někoho jsem požádal o službu, schoval jsem si u něj texty a pak ho přivedu do maléru. Naštěstí nebyl nikdo doma. Nadával jsem si do idiotů a horečně jsem přemýšlel, jak odtamtud fízly, kteří prohlásili, že tedy počkáme před domem, dokud se někdo nevrátí, odlákat. Vzpomněl jsem si, že bych měl mít doma ještě kopie některých povídek. Bouchl jsem se tedy najednou do čela, že jsem úplně blbej, že ty věci mám vlastně doma, protože jsem si je už vyzvedl a zapomněl jsem na to. Fízlové se čepířili, ale nakonec jim nezbylo, než přistoupit na tuto novou verzi. Doma byl otec a tak se fízlové neodvážili jít dál. Kantorek zůstal před domem a policisté z kriminálky sehráli u dveří před otcem divadýlko, že o nic nejde, že to je jen taková formalita. Bylo mi to už jedno. Chtěl jsem to jen mít rychle za sebou. Vyhrabal jsem z šuplíku nějaké povídky, ani jsem se nepodíval jaké, a jeli jsme do Konviktské. Tam mě opět na oko vyslýchali, vyšetřují prý loupežná přepadení benzínových čerpadel a v Suchdole byl zastřelen pumpař podobnou zbraní, jako byla ta, co jsem půjčil Houfkovi. Do těch mých textů se ani nepodívali. Pak se mnou sjeli do podzemí, že se musím nechat vyfotografovat a nechat si vzít otisky prstů. Samozřejmě to bylo protizákonné. I když jsem to nevěděl, protestoval jsem, že na to nemají právo, že jsem nic neudělal a že se fotografovat nenechám. Na to mi bylo sděleno, že jsem přece svědek a že každý svědek se musí nechat dát vyfotografovat. Výslech skončil a já žádal zpět své básně, jak mi bylo slíbeno. Kriminální šéf mi je dal, ale přitom se tak divně ošíval a řekl, že mě ještě musí odvést dolů. V přízemí fízlárny v Konviktské ulici mě kriminalista předal Kantorkovi se slovy, že tady soudruh by se mě chtěl ještě na něco zeptat a zmizel jako pára nad hrncem. Konečně mi to bylo celé jasné. Ponižující divadlo, v němž člověk přesně nevěděl, co znamená, skončilo. I když jsem byl nyní v rukou STB, pocítil jsem obrovskou úlevu.

Rozsáhlý text českého spisovatele a historika Petra Placáka Fízl je věnován době komunistického režimu založeného na plošném fízlování. Autor vychází z dobových úředních materiálů Státní bezpečnosti, které konfrontuje se svými vzpomínkami, poznámkami a texty. 14-dílnou četbu na pokračování připravil Jiří Vondráček v režii Vlada Ruska z roku 2014. Účinkuje Igor Bareš a ve druhé části bude zase zítra na Vltavě v 18 hodin a 30 minut.

outlive my life by far. Mother amuses, unleash your wrath.

0: Beverly light, and I'm a slow coming home.
1: Bob Dylan zítra oslaví 85. V koncertu Bez hranic si poslechneme výběr z koncertů v Anglii 1966 a Colorédu 1976 a porovnáme proměny, kterými písničkář během dekád procházel, aniž by ztratil formativní vliv na světovou scénu populární hudby. Bob Dylan Live 1966 a 76 zítra na Vltavě ve 20 hodin. Teď nás písničkář Jakub Koenig zve na průlet hudebním vesmírem.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný podvečer na rozhlasových vlnách Vltavy. Jmenuji se Jakub Koenig a příští hodinu vás budu provázet pořadem Sedmé nebe. Dnešním tématem jsou, stejně jako minule, mírně nostalgické skladby z přelomu tisíciletí. Startujeme nahrávkou britského trip-hopového dua Mulu, neodolatelně optimistickou hymnou Pussycat.

Písnička Pussycat vyšla v roce 1997 a objevila se na jediné desce projektu Mulu Smiles Like a Shark. A šlo o klasický případ takzvaného One Hit Wonder, tedy interpreta jediné písně. Následující skladba je ještě o 4 roky starší, ovšem její autor a interpret dokázal na značný úspěch navázat bohatou hudební kariéru. Ostatně pustíme si od něj v průběhu večera dokonce 2 písničky. Tahle se jmenuje Loser a schválně, jestli si vybavíte jméno amerického písničkáře, který se s ní proslavil.

Poznali jste? Dohrál americký písničkář Beck, který se proslavil v roce 1993 právě tímhle odvážným mixem hip-hopu a country na albu Mellow Gold. Ovšem nezůstal u punkového míchání žánrů, o pár alb později překvapil funky deskou Midnight Vultures a na albu Sea Change z roku 2002 se ponořil do vod hluboké filmové melancholie plné mohutných smyčcových stěn. Jak můžete slyšet v následující skladbě Lonesome Tears.

Hudebník Beck je aktivní dodnes a pořád dokáže solidně překvapit. Někdy díky tomu bývá přirovnáván k dalšímu pověstnému chameleonovi světové hudební scény, legendárnímu Davidu Bowiemu. Ten například v roce 1997 všem vytřel zrak, když bez pardonu zkombinoval techno a kytary na albu Earthling. Ještě jsem ho chvilku stihl mít za zrádce rock'n'rollu, ale pak jsem odhodil předsudky, trochu dospěl a uznal, že minimálně Little Wonder je písnička jako blázen. Techno, netechno. Tahle skladba zní progresivně i dneska a to jí bude bezmála 30 let.

Jedna z dalších kapel, kterým jsem přicházel na chuť trochu déle, podobně jako Davidu Bowiemu, byl projekt amerického pianisty a elektronického producenta Trenta Reznora nazvaný Nine Inch Nails. Napřed mi přišel moc agresivní a divoký, špinavý a temný a pak se mi přesně to samé začalo líbit. Na dvojalbum Fragile jsem netrpělivě čekal a když 21. srpna 1999 na zatmění slunce vyšlo, byl to pro mě svátek. Dodneška se k němu moc rád vracím a titulní skladba patří k mým nejmilejším.

Posloucháte Sedmé nebe s Jakubem Koenigem. Právě dorachotili bouřliváci Nine Inch Nails a než se rozkoukáte, rovnou se pustíme do bublání analogových syntezátorů francouzského elektronického dua Air z jejich nadčasového alba Ten Thousand Hertz Legend.

drop me through 12-bit samplers. We are electronic performers.

Na stejné party, kde jsem poprvé slyšel hrát Air a jejich skladbu Electronic Performers, mi taky básník a muzikant František Řezníček pustil Mobyho a jeho album Hotel. Musel to být zhruba rok 2004. A Francouze Air a Američana Mobyho mám od té doby spojené tím slunečným, zdánlivě nekonečným dopolednem v Děčíně.

To byl Moby a teď pojďme dál. Desku Science Fiction jsem zmiňoval v Sedmém nebi už minule. Vyšla v roce 1998 a měli ji na triku DJ Shadow a James Lovell s kupou spolupracovníků pod společným názvem Uncle. Mezi ty nejprestižnější hosty patřil zpěvák tehdejších alternativních věrozvěstů Radiohead Tom York. Naspíval jeden ze závěrečných tracků nazvaný Rabbit in Your Headlights. Společně s klipem se písnička stala jedním ze statementů ponurého vidění světa, který na scénu přinášel mix trip-hopu a alternativy. Zkuste si videoklip dohledat, je to vážně síla.

Britský kolektiv The Archive jakoby pokračoval na území, které temný projekt Uncle prošlapal. Ta samá bezútěšně ubrečná Anglie za oknem, ta samá husí kůže dojezdu za krkem, jen o 10 let novější zvuky. A ten samý nekompromisně taneční tep, který tu horečku pohání dopředu.

Abychom se dnes neloučili příliš rozechvělí, pustím vám na závěr něžnou, uklidňující a chladivou skladbu Fon Islanděnů Sigur Rós. Tahle velkolepá verze pochází z koncertního snímku Heima, který tehdy skupina natočila na tour po svém rodném ostrově. Pokud máte tyhle ušaté elfy z polárního kruhu rádi a film jste náhodou ještě neviděli, rozhodně si ho nenechte ujít. Třeba vám vyplní čas, než se zase na Vltavě potkáme v dalším Sedmém nebi za 14 dní. Od mikrofonu se loučí Jakub Kénik.

0: Závěr dnešního sedmého nebe Jakuba Koeniga patřil islandské kapele Seikuros a jejich skladbě Fón.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Jana Kozubková vám přeje krásný sobotní večer se stanicí Vltava a také Romana Kouřilová z technického pracoviště. Někteří muzikologové přirovnávají strukturu příběhu Cavalliho opery Legisto až k Shakespeareovu snu Noci svatojánské. Čtyři milenci, bohové zasahující do lidských osudů, proměnlivost touhy, chaos citů. Legisto je potomkem boha Apolóna, tedy boha slunce, a tak jednotlivá dějství odpovídají částem dne. Od úsvitu přes noc až k novému rozednění. A tuto operu uvede už za pár chvil na stanici Vltava Daniela Čermáková. 23. hodina pak nabídne četbu s Hvězdičkou, osobní memoárovou prózu o normalizaci, deník dcery herce Pavla Landovského Beatrice. A pak Zrno, plevy a oheň, skladbu Slavomíra Hořínky, jejíž název odkazuje k biblické symbolice, oddělování podstatného od nepodstatného, očištění ohněm, proměny a zkoušky. A to bude na Vltavě v koncertu soudobé hudby ve 23.30. Přejeme vám z Vltavy pěkný večer.

Operní večer. Z latinského slova opus, tedy dílo či práce, pochází název hudební formy, která je všeobecně považována za nejvyšší uměleckou disciplínu či absolutně nejsilnější formu živého divadla. Její historie se začala psát ve Florencii koncem 16. století, ale poprvé bylo ono označení opera použito v roce 1639 v souvislosti s dílem Le nozze di Teti e di Peleo benátského mistra Francesca Cavalliho. Letos je to 350 let od Cavalliho úmrtí a v této souvislosti dnes vybíráme jedno z jeho hudebních dramat. K jeho poslechu vás zve Daniela Čermáková. Francesco Cavalli byl díky svému výjimečnému hudebnímu nadání pro operu přímo stvořený. Jeho hudební řeč se vyznačuje mimořádnou splavností vokálních linií s neustálým důrazem na emocionální potenciál textu. A to jak v recitar cantando, tedy mluvení v písni, to byl nejdůležitější styl v prvních desetiletích benátské opery, zodpovědný za zprostředkování afektivního výrazu a posun děje, tak v různých uzavřených formách, áriích, duetech, ansámblech, které Cavalli používal, včetně bláznivých scén a milostných duetů. A především, skladatel a jeho libretisté vytvořili novou konvenci na pomezí recitativu a árie, lamento. Vášnivý výbuch emocí, jehož hudební linie jako tlukot srdce sleduje proměny a utrpení duše. Celá Cavalliho tvorba překypuje lamenty. V kariéře skladatele byl klíčový rok 1643. Tehdy zemřel jeho učitel a vzor Claudio Monteverdi a Cavalli si po jeho smrti postupně vybudoval pověst nejslavnějšího tvůrce své doby. Jehož opery byly uváděny v divadlech nejvýznamnějších italských měst v Neapoli, Palermu, Janově, Miláně, Florencii, v Modeně. V roce 1643 Francesco Cavalli už také působil jako ředitel benátského teátru San Cassiano, prvního veřejného operního domu v Evropě. A je to rok, kdy rovněž složil svou sedmou operu Legisto. Legisto byl druhou spoluprací skladatele s Giovanni Faustinim, operním impresáriem a libretistou, s nímž spolupracoval nakonec na celkem 10 operách. Faustini znamenal pro Cavalliho totéž, co Filip Kino pro Lilliho. Společně utvářeli benátskou operu vyznačující se scénickou bohatostí, burleským humorem a značnou hudební expresivitou. A ještě jedním důležitým prvenstvím se Egisto pyšní. První skutečně expresivní, psychologicky propracovanou scénou šílenství v dějinách opery. 200 let před Donizettim a jeho Lucie di Lammermoor s nejslavnější scénou tohoto druhu vůbec. Scénu šílenství, kterému propadá Egisto, obsahuje ale až třetí, poslední dějství opery a my si k ní víc řekneme až později. Cavalliho dílo dnes budeme poslouchat na nahrávce z roku 2012, kdy ji nastudoval pro uvedení v pařížské Opera Comique soubor Le Poème Harmonique pod vedením Vincenta di Mestriho. Děj se odehrává na jaře v bukolické zahradě Zakynthos, ostrova v Jonském moři. Egisto, jako potomek boha slunce Apolla, je nesnášen bohyní Venuší. Více než rok před událostmi, o kterých pojednává náš příběh, byli Clory a Egisto milujícím se párem. Když spolu trávili čas na pobřeží ostrova Delos, byli zajati piráty, které na ně poslala rozčílená bohyně Venuše, a prodáni do otroctví. Jejich cesty se tak rozdělily. Kliméne, mladá žena z ostrova Zakynthos, byla zajata zhruba ve stejnou dobu těmi stejnými piráty, a to v den své svatby s Lídiem. Byla prodána stejnému krutému pánovi jako Egisto. O rok později se jim podařilo uprchnout a společně se dostali zpět na Zakynthos, kde se odehrává děj naší opery. Oba se teď vydávají hledat své původní milované. Netuší však, že piráti přivezli Clory na Zakynthos, kde se zamilovala do Lídia. Milenci Clory a Lídio se procházejí lesem, narazí na Egista a Kliméne, kteří spí pod stromem. Ve spánku Egisto obvinuje Clory ze zrady, Lídio si její zradu uvědomuje a vyčítá jí nestálost. Clory se brání, že Egisto zešílel, Kliméne probudí Egista, který i ve spánku blouzní o duchách a přízracích a svěří se mu, že miluje Lídia. Na scénu vstupuje i Parco, bratr Kliméne, milující Clory a rozhodnutý zabít svého soka v lásce Lídiu.
Svěří se sluhovi Démovi, ten ho od vraždy odradí a slíbí, že za něj promluví z Klóry. Déma pak zpívá o nestálosti a kráse mládí. V paláci Venuše se bohyně krásy, beleca a smyslnosti, Volupia, předvádí před Amorem, která z nich má větší moc. Syn Venuše také dává na odiv své zbraně. Venuše zasahuje, rozuřená na Egista, protože uprchl a stále miluje Klóry. Amor slibuje, že pomstí svou matku, s tím, že pošle fúrii z bažin Acheron, aby trápila Egista a přivedla ho k šílenství. Déma vyjadřuje svůj hněv vůči Klóry a stýská si po ztraceném mládí. Bohové se také hádají. V myrtovém lese Erebu, kde jsou uvězněny duše Heroid, které zemřely pro lásku, je Amor pronásledován Semele, Phaidrou, Didonou, Heronou a sborem Heroid. Apollon se vysmívá Cupidovi v spárech těchto zoufalých a pomstychtivých bytostí, než je požádá, aby Amora, tedy Cupida, propustili, protože slíbil smířit Egista a Klóry. Tak si vyslechněte první dějství opery Legisto Francesca Cavalliho. Osoby a obsazení: Mark Moyon, Egisto, tenor; Sophie Junker, Klóry, soprán; Zachary Wilder, Lidio, alt; Ambroisine Bré, Climène, soprán; David Tricou, Noc, Apollo, alt; Romain Bockler, Iparco, bariton; Eugénie Lefebvre, Aurora, Amor, Ora, tedy hodiny, soprán; Nicolas Scott, Déma, alt; Marielu Jacquard, Beleca, Fedra, soprán; Caroline Menck, Hero, Venere, soprán; Victoire Bunel, Cinea, Semele, soprán; Floriane Hassler, Didone a Volupia, také soprán. La Poème Harmonique řídí Vincent de Mestre.

Vyslechli jsme první dějství opery italského raně barokního mistra Francesca Cavalliho Legisto. Je to jeho 7. opera a premiéru měla v roce 1643. Legisto má podtitul Favola dramatica musicale, tedy hudební bajka, a představuje dva milenecké páry, jejichž věrnost je podrobena zkoušce vrtkavých bohů. Převleky, únosy, výhrušky, iluze, šílenství, mysl v zajetí mučivých domněnek, srdce zmítaná nejvyššími vášněmi. Atraktivní koktejl namíchali Cavalli s Faustínem a zaručili Egistovi obrovský úspěch po celé Itálii. Každé ze tří jednání je reprezentativní směsicí stylů a rejstříků, která v nejvyšší míře charakterizuje benátskou operu. Po alegorickém prologu, v němž noc zvítězivší nad sluncem vyzývá úsvit, aby přinesl zpět den, první jednání, v němž nacházíme aktuální scény spánku, rozpolcenosti a pomsty, dokonale ilustruje tuto pestrost rejstříků. Egisto nám vypráví o svém spojení s Venuší, jejíž palác se objeví na konci prvního dějství, s alegoriemi krásy a smyslnosti, které zpívají o své moci nad lidmi, čímž předjímá triumf lásky v Monteverdiho korunovaci Popeji, uvedené v předchozím roce. Téma milostné pošetilosti je ústředním tématem druhého dějství, a to prostřednictvím protagonistova dojemného nářku Lasso io vivo e non ho vita, který je dokonalým příkladem poetického oxymorónu a Lidiova pragmatismu, který stotožňuje lásku s pomíjivou povahou pozemských statků a činí z ní mimořádně nestálý cit. Démaova chvála rozkoší slouží jako kontrapunkt k pekelné scéně na konci druhého dějství, v níž heroidy Semele, Dido a Fedra drží Amora jako příčinu své ničivé vášně v zajetí. Ačkoliv libretista Faustíny čerpal inspiraci také od latinského básníka Ausonia, prokázal plodnou invenci, která je jednou z jeho nejdůležitějších vlastností. Přitahován románským stylem představuje bukolické postavy založené na alegorických postavách.

Noc a úsvit v prologu, smyslnost, krása, hodiny, stejně jako mytologické a mýtické postavy Venuše, Semele, Faidra, Dido, Hero, Apollon. Nezapomíná jen na komickou postavu, neoddělitelně spjatou s benátskou operou, která rozdává své moudré rady každému, kdo je ochoten poslouchat. V tomto případě je to sluha Déma. Ve druhém dějství se milostný čtyřúhelník dále zamotává. Clory váhá mezi Egistem a Lidiem, chvíli jednoho odmítá, druhého ujišťuje o lásce. Lidio podléhá Cloryině kráse a vzdaluje se Kliméne, která zoufale trpí. Do děje opět vstupuje i Parko, mocný muž, který chce Clory získat pro sebe a manipuluje okolím. Egisto začíná ztrácet psychickou rovnováhu, objevují se první náznaky blouznění, mluví o smrti, podsvětí, o zradě, cítí se pronásledovaný láskou i osudem. Na konci druhého dějství je už zcela opuštěn a emocionálně zlomen. Tak si vyslechněme druhé dějství opery Legisto Francesca Cavalliho. Osoby a obsazení. Mark Moyon, Egisto, tenor, Sophie Junker, Clory, soprán, Zachary Wilder, Lidio, alt, Ambroisine Bré, Kliméne, soprán, David Triku, noc, Apollo, alt, Romain Bocler, Iparco, bariton, Eugénie Lefebvre, Aurora, Amor, Ora, soprán, Nicolas Scott, Déma, alt, Marielu Jacquard, Beleza Fedra, soprán, Caroline Menk, Hero, Venere, soprán, Victoire Bunel, Cinea, Semele, soprán, Floriane Hassler, Didone, Volupia, rovněž soprán. La Poème Harmonique řídí Vincent Dimestre.

Partitura opery Legisto Francesca Cavalliho, která je dnes na programu operního večera, je součástí bohaté Contarinyho sbírky, která zahrnuje téměř všechna skladatelova díla, stejně jako více než 100 dalších benátských, ale i francouzských oper, které hrabě Marco Contarini zdědil po Cavalliho vdově Marii a které jeho potomek v roce 1843 odkázal bibliotéce Marčána. Jedná se o velmi čitelnou kopii, kterou pravděpodobně pořídila skladatelova manželka Cavalliho. Autografní partitury, jako například k operám Kalisto nebo Ipermestra, jsou jen velmi obtížně čitelné. Obzvláště bohatá pětihlasá instrumentace svědčí o kondici benátských divadel, která v počátečních letech chtěla konkurovat divadlům dvorním. Tato sláva upadla po 50. letech 17. století, kdy politická i ekonomická krize následující po četných konfliktech republiky, zejména proti Osmanské říši a katastrofální kanadské válce, donutila divadla drasticky omezit svůj umělecký personál. Ve druhé polovině století se průměrný benátský orchestr skládal ze dvojích houslí, dvou nebo tří čembal, jednoho či dvou basových nástrojů a teorby. My se dostáváme ke třetímu dějství a vrcholu celé opery, kterým je ona už zmíněná scéna šílenství. Téma šílené scény se stalo jedním z nejvýraznějších operních archetypů. Egisto Francesca Cavalliho je jedním z prvních velkých příkladů. Později se z toho stal téměř samostatný operní žánr. Sám libretista Faustíny v oslovení čtenáře přiznává tuto divadelní souvislost. Neodsuzujte šílenství mého Egista, protože napodobuje děj, který jste už několikrát viděli na jevišti, přenesený z divadelní hry do hudebního dramatu. Ve stejném oslovení Faustíny naznačuje, že téma mu navrhla velká osobnost, nepochybně Ettore Tron, majitel divadla, jehož prosby ho donutili začlenit jej do díla. Téma šílenství se stává symbolem umělecké tvorby a přináší ještě více výstřednosti do benátské opery. Egisto propadne v této scéně po odmítnutí Klóry úplnému delíriu. Považuje se za Orfea sestupujícího do podsvětí pro svou milovanou Euridiku. Mluví s duchy, stíny a běsy, vzývá peklo, lásku i mrtvé. Hudba přechází z lyrických pasáží do rozbitých, expresivních recitativů a náhlých afektů. Scéna je mimořádná nejen proto, že jde o jednu z prvních psychologicky propracovaných operních scén šílenství, ale šílí zde mužský hrdina, což v pozdější opeře není obvyklé. Cavalli používá velmi volný recitativ a prudké emocionální zlomy místo pravidelných árií. Recitativ se láme do krátkých výkřiků, harmonie je neklidná, neustále se mění, rytmus působí téměř improvizovaně, hudba sleduje psychický rozpad postavy, téměř slovo po slově. Klóry nakonec Egistovo utrpení dojme, pocítí výčitky svědomí a její láska k Egistovi se vrátí. Lidio se smíří s Kliméne, Iparko vzdává své nároky na Klóry, dovolí vztah obou milenců a vše končí šťastně. Oba páry jsou znovu spolu, hodiny a božské síly oslavují vítězství lásky a obnoveného řádu. Tak zde je třetí závěrečné dějství opery Legisto Francesca Cavalliho. Osoby a obsazení: Marc Moyon, Egisto, tenor, Sophie Junker, Klóry, soprán, Zachary Wilder, Lidio, alt, Ambroisin Bré, Kliméne, soprán, David Tricou, Lanotte, Apollo, alt, Romain Bockler, Iparko, bariton, Eugénie Lefebvre, Aurora, Amor Ora, soprán, Nicolas Scott, déma, alt, Marielu Jacquard, Beleza Fedra, soprán, Caroline Menk, Hero, Venere, soprán, Victoire Bunel, Cinea, Semele, soprán, Florian Hassler, Didone, Volupia, rovněž sopránový part. La Poème Harmonique řídí Vincent Dimestre.

Významným dílem v historii opery je Legisto Francesca Cavalliho, které jsme právě vyslechli. Šílené scény hlavního hrdiny, převaha recitar cantando s velikou expresivní bohatostí, spojená s četnými áriemi, celkem 35. Jedná se o jednu z hudebně nejbohatších Cavalliho partitur. Lamenty na ostinátním basu pro Climene a hlavně pro Egista charakterizují poetické a hudební rysy benátské opery, zpočátku ovlivněné mytologickým a pastorálním vzorem. Sedm změn prostředí, árie extrémní formální rozmanitosti, často madrigalového charakteru, monostrofické nebo polystrofické, s omezeným počtem árií s refrénem. To jsou ingredience, které, jak nám připomíná Faustíny ve svém oslovení čtenáře, musí vyvolávat údiv a potěšení. Takto utvářená, zejména díky působení kočovných divadelních společností a extrémní mobilitě zpěváků, se benátská opera šířila jako požár po celém poloostrově a dokonce i za jeho hranicemi, v německy mluvících zemích a dokonce i v Anglii, kde byl její vliv patrný v hudebním divadle Henryho Persla. Ve 40. letech 17. století ještě hudební drama dávalo přednost sugestivní síle mluveného slova, které bylo základním nositelem vášní. V opeře Legisto využívá zručný Faustíny pozoruhodně pestrou paletu při výběru básnického metra. Cavalliho hudba stojí především ve službách slov, která vyprávějí o zmatení, bloudění a zoufalství lásky, hraničící s šílenstvím. Cavalli je však stejně tak geniálním skladatelem, jehož hudba je okamžitě přitažlivá, jako i výjimečným divadelníkem, pozorným k intonaci hlasu a dramatické účinnosti mluveného slova. Toto spojení, které bylo bohužel předurčeno k zániku o několik desetiletí později, kdy hudba převzala prvenství nad poetickým slovem, činí z Egista mistrovské dílo, v němž slovo a hudba jsou stále, jak napsal velký barokní básník Marino, dvě sestry, které utěšují trpící. Operu Legisto Francesca Cavalliho na libretto Giovanni Faustiniho jsme slyšeli v tomto obsazení: Mark Moyon, Egisto, tenor, Sophie Junker, Clory, soprán, Zachary Wilder, Lidio, alt, Ambroisine Bré, Climene, soprán, David Tricou, Noc, Apollo, alt, Romain Bockler, Iparco, bariton, Eugenie Lefebvre, Aurora Amor Ora, soprán, Nicolas Scott, déma, alt, Marielu Jacquard, Belleza Fedra, soprán, Caroline Menck, Hero, Venere, soprán, Victora Bunel, Cinea Semele, soprán a poslední sopránový part Florian Hassler, Didone Volupia. La Poème Harmonique řídil Vincent Demestre, který dílo nastudoval pro uvedení v roce 2012 v pařížské Opéra Comique. Opery Francesca Cavalliho mu zajistili pevné místo mezi mistry 17. století. A ačkoliv většinu svého času a energie nepochybně věnoval 32 operám, které vytvořil v Benátkách, zároveň se věnoval také duchovní hudbě po celých 60 let působení v Bazilice svatého Marka. A my si vyslechneme ukázku právě z jeho sakrální tvorby. Bude to výběr z Mariánských nešpor.

Výběr z Mariánských nešpor završil dnešní večer, v němž jsme se věnovali dílu benátského mistra Francesca Cavalliho. Zpívali Barbara Border, Emily van Herrera, Rodrigo del Pozzo, Gert Tyrk, Mark Padmore, Markus Brucher, Harry van der Kamp, Petr Zimpl a Concerto Palatino řídili Bruce Dickey a Charles Tett. Operní večer pro dnešek končí, loučí se s vámi Daniela Čermáková.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Četba s hvězdičkou.

Pavel Landovský, Psí vojáci, Charta 77, ale i Anticharta, to vše můžete najít v autobiografické knize ženy, která jen toužila normálně studovat, cestovat a žít. Knihu Když máma spala od Beatrice Landovské čteme na stanici Vltava v premiéře dnes po 11.

Jezdila jsem denně autobusem z Prahy na Dobříš, jako bych se přesouvala z jednoho světa do druhého. Jako bych denodenně přecházela řeku zapomnění a pohybovala se mezi oddělenými světy. Každý den jsem se nestačila divit. Nastupovala jsem ráno co ráno do našeho dělnického autobusu. Startoval na Florenci, odkud vezl jenom 3 cestující, kteří mířili tam co já. Na Dobříš. Když jsem přistupovala, už seděla v autobuse jedna z našich profesorek, Marisa Šafaříková, jejíž jméno původně znělo von Šafařík, což byl samozřejmě pádný důvod, proč nemohla učit v Praze, a dojížděla z velikého bytu v centru Prahy za prací. Dalšími pravidelnými pasažéry byl jeden z doktorů Dobřížské polikliniky a s ním jeho syn, student našeho gymnázia Honza, o rok starší než já. My ostatní, co jsme přistupovali až na Smíchovském nádraží, jsme byli početnější skupina. Z Prahy na Dobřížské gymnázium dojíždělo v té době 6 vyučujících a já s Honzou. Samozřejmě jsem k Honzovi pojala silné sympatie, měl už odježděné 2 roky, byl to mazák. Rodiče ho přihlásili na Dobříš už do 9. třídy, aby jeho přechod ze základní školy v Praze na Vinohradech do venkovského gymnázia nebyl tak nápadný. Když jsem nastoupila, byl už do celé situace kolem každodenního opouštění hlavního města a dojíždění do maloměstských podmínek dávno zasvěcen. V autobuse s námi vedle obou našich třídních učitelek a dalších profesorů jezdilo i několik doktorů, kteří mířili buď na Dobřížskou polikliniku nebo ještě dál do Příbramské nemocnice. Pak s námi jezdila ještě asi 50letá dáma, která dojížděla na stavbu přehrady v Miličíně, kde pracovala jako 7jazyčná překladatelka. A tím byl náš dělnický autobus kompletní. Když v 6.30 vyjížděl ze Smíchova, byl naplněn ze 2/3, ale dělník v něm neseděl ani jeden. A to mi bylo divné, protože jsem měla za to, že když je spoj v jízdním řádu označen 2 skříženými kladivy, znamená to, že je zamýšlen pro dělníky. Ale v našem autobuse měli skoro všichni brýle a hned po výjezdu z Prahy si vyndali své knihy a dali se do čtení anebo do studia. Ale autobus označený v jízdním řádu brýlemi neexistoval. Na Dobříš, která je 45 kilometrů od Prahy, se tehdy jelo 3/4 hodiny. Dálnice končila za Jíloviště. V 7.15 jsme vystoupili na Dobřížském náměstí. Školu však otevírali až v 7.45, tak jsem se co nejpomaleji došourala do samoobsluhy na rohu, kde jsem trávila co nejvíce zbývajícího času, zvláště pak v zimě. Svůj nákup 2 rohlíků a 10 deka blaťáckého zlata jsem natahovala, jak se dalo. Když se po 7:30 přisunul na náměstí z protějšího směru autobus od Příbramy, kde bylo z mé třídy 15 spolužáků, kteří se ve svém městě nedostali na gympl z podobných důvodů jako já v Praze, opustila jsem samoobsluhu a připojila se k ním. Komu vrtá v hlavě, jak si mohl ředitel, notabene jediný ředitel nestraník ve Středočeském kraji, dovolit vést gymnázium, kam ze širokého okolí denně dojížděli desítky lidí s komplikovanými kádrovými posudky, vrtá mu to hlavou oprávněně. Ředitel Miroslav Olič, drobný, křehký a překotně drmolící muž s pohledem poněkud zasněným, byl ve svém prostředí po celý svůj život respektovanou osobností. Ovšem, že jeho vzdělání, historická erudice, humor a neobvyklá laskavost, jež mu všeobecnou oblíbenost přinesly, by v tehdejších poměrech těžko postačily k tomu, aby si mohl něco podobného dovolit. Jeho otec, před válkou zbraslavský živnostník, byl zastřelen gestapem za protinacistický odboj. To bylo našemu Miroslavu Oličovi 18 let. Rodinná tragédie mu nejspíš vylepšila kádrový profil při nastolení komunistického režimu, ale všeobecně se vědělo, že je Olič nestraník, tajný katolík a navíc ctí skautské zásady. Pod svými křídly celkem nepokrytě chránil po celou svou kariéru hodně lidí. Mnohem později a úplnou náhodou jsem měla tu čest se dozvědět důvody, které mu to umožnili. Ředitel Olič měl tajného anděla strážného na nejvyšších místech. Jeho tajemný ochránce souvisel s druhou světovou válkou, i když není dodnes jasné, zda to byl náš ředitel sám, anebo jeho popravený otec, kdo v jakési dramatické situaci zachránil život někomu, kdo přísahal, že na to nikdy nezapomene. Slovo dodržel, a protože se v pozdějším systému dostal do postavení
odkud si prý mohl dovolit skoro cokoliv, kryl našeho dobřížského dobrodince až do konce. Všichni si ředitele pamatujeme jako skromného a vzdělaného člověka. Asi bych byla dnes překvapená, kolik lidí mne jakožto křiklavý příklad politické křivdy chránilo. O většině z nich jsem se pravděpodobně nikdy nedozvěděla. Dobrá vůle profesora Oliče a jeho nutkavá potřeba využít svých možností až do dna nejspíš naplnila každé ráno náš dělnický autobus, který by asi jinak výjížděl z Prahy prázdný, pokud by linka neaspirovala ke zrušení. Ovšem nejen dojíždějící autobusy zásobovaly naše dobřížské gymnázium.

Na tělocvik jsme měli jistého doktora Ericha Renera. Dívčí tělocvik učil, zdálo se mi, nerad. A nejspíš z nezbytí. Původně latinář a řečtinář, což se tehdy na gymnáziích nevyučovalo. Humanitní odvětví byla v socialismu na pokraji vyhubení. Profesor Renner s námi při tělocviku rád chodíval ven, hlavně běhat do zámeckého parku za velkou oranžérií, jež byla plná stoletých růží, vysokých jako stromy, které ve sklenících zůstaly po Colorado Mansfeldech. V létě jsme s Rennerem chodili plavat do rybníka jménem Papež na západní straně městečka. Uprostřed nemalé vodní plochy byl ostrov, kde hnízdilo tehdy ještě mnoho ptáků. Nad rozlehlou vodní hladinou vedly dráty vysokého napětí, které propojovaly město s Větrníkem, kopcem na severozápadě, kde stávala továrna na výrobu rukavic, která tehdy zaměstnávala většinu městečka. A v nově vyrostlých řadových domcích bydlela i moje nejbližší kamarádka z dobřížské třídy Irena. Její táta působil ve vysokém postavení v národním podniku rukavičkářské závody. Občas jsem u ní přespávala a cítila jsem se tu dobře jako málo kde. Všichni se chovali ke mně, ale i k sobě navzájem laskavě, jak jsem na to odjinut nebyla zvyklá. Byl to pro mne průnik do jiného světa. Nabyla jsem časem dojmu, že kdybych pocházela z Dobříše a byla z normální rodiny, byla bych šťastná. Začala jsem tajně pomýšlet na to, že se na Dobříš nastěhuju a už se do Prahy nevrátím. Představovala jsem si, že žiju v domku se zahrádkou a do školy chodím po dlouhé hrázi za křiku ptáků a raní mlha, stoupající z rybníka, mi olizuje studené tváře. Jiný život, nejen jiná cesta do školy. Autobus na Dobříš se mi stal symbolem toho, že na Dobříš nepatřím, ale protože nepatřím ani do Prahy, kde jsem doma.

Jednou po ránu u Anděla jsem si všimla dosud nespatřené rohové budovy, respektive zvláštního nápisu na staré omítce. Mír a zdar dalekému i blízkému. Nějak ve mně tenkrát hrklo. Nápis byl tak jiný než ty kolem. Daleké i blízké. A daleké na prvním místě. Vrtalo mi to hlavou. Odpoledne při zpáteční cestě jsem se pokusila záhadnou budovu obejít, ale byla vklíněna mezi okolní domy a zůstala nepřístupná. U vrat byla plechová cedule. Sklad textilu. ČKD Smíchov. Hlavní vstup byl při pozornějším pohledu trochu zvláštní. Plechový vjezd byl skrytý pod ambitem z pěti sloupy. Nad nimiž bylo pět úzkých vysokých oken. A nad nimi dalších pět oken zaklenutých a za nimi nepořádek a haldy krabic. V kamenné lišti nad vstupem se ukrýval další nápis. Temný, neznámým s černalým písmem. Nevěděla jsem tehdy a ani dlouho potom, že se jedná o hebrejštinu. A já stojím před synagogou. V mém mládí o ní nikdy a nikde nepadlo jediné slovo. Autobus na Dobříš potvrzoval, že nepatřím ani do Prahy, ani na Dobříš. Před zapomenutou synagogou mi došlo, že možná člověk musí nejdřív daleko, aby se dostal blízko, jak to hlásá nápis ve staré omítce. Dnes vím, co znamená i druhý text, ten záhadný hebrejský, na nějž slepě hleděly mé neskušené oči. Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, pravý Hospodin. Asi 14 dnů po koncertě na Hrádečku se konal odstrašující proces se čtyřmi aktivisty Charty 77. Mezi nimiž byl mnou v té době již jednoznačně obdivovaný, kamarádský a vtipný Václav Havel, který byl všeobecně vnímán jako osobnost lidi združující. Při nedávném koncertě věděl, že se s ním chystá proces. A možná i to byl důvod, proč byl tak programově veselý a nadšený ze setkání s přáteli. Souzen byl i dramatik Antonín Máša za pašování zakázané literatury, novinář Jiří Lederer a Ota Ornest, divadelní režisér, bývalý ředitel divadla ABC. Večer v den procesu proběhla v televizi krátká, avšak zlověstná informace o odsouzení čtyř protistátních živlů. Samozřejmě se v televizních novinách neobjevilo, že před procesem bylo preventivně zadrženo několik občanů, kteří pak zůstali celkem dlouho ve vazbě. Mezi nimi i táta, který byl při zatýkání drzý a dokonce i sprostý, jak se píše v záznamu STB. Byl potom skoro 6 týdnů zadržován v Ruzyni a na Pankráci. V rámci předběžného zadržení na něj byl uvalen paragraf pro urážku a napadení veřejného činitele a pro výtržnictví. Nikdo netušil, jak dlouho si v celé předběžného zadržení pobude a jak celá věc nakonec dopadne. Nikdo z nás se neodvážil někoho zeptat, na to jsme byli všichni příliš vystrašení. I když Olga z Paříže, načuchnutá západní právní demokracií, každou středu telefonovala jeho právnímu zástupci, o němž my jsme ani nevěděli, a jako první se pak i dozvěděla, že ho jednu středu odpoledne propustí, což nevěděl ani on sám. Hned z vězení šel k Martě Kubišové. Když nám zavolal, zrovna jsme s mámou večeřeli. A všechny tři jsme se rozbrečeli a nemohli jsme ani jíst, ani mluvit.

O týden později proskočila v televizních novinách další krátká zpráva. Nečekaně zahynula národu skoro neznámá první dáma, manželka tehdejšího prezidenta Gustáva Husáka, poté, co se s ní zřítil vládní vrtulník. O Věře Husákové, která žila v hlavním městě Slovenska a učila na tamní univerzitě, jsme v Praze nevěděli skoro nic. Manželky komunistických prezidentů a vládců byly tajemnější než paní Kolombová, ale ututlaná existence této první dámy ani za bolševika neměla obdoby. Informace o její smrti byla nezvykle privátním průnikem do života prezidenta a generálního tajemníka ústředního výboru KSČ. Až po jeho smrti vyplynulo, že ho Věra velmi často žádala o různé milosti a pardony pro své kolegy z bratislavského akademického prostředí, což po lednu 1977 začalo být čím dál tím náročnější. Kdo ví, co byl pravý důvod toho, že se o Věře a jejím odchodu skoro nemluvilo a že s prvním mužem ve státě nebylo možno soucítit ani ve chvíli, kdy mu tragicky zahynula žena. Naštěstí byl po ruce příběh o dva dny starší, totiž mezinárodně profláknutá kauza známá jako únos letadla teroristickým komandem Baader-Meinhofová, kterou jsme pronikli do barvitě zlotřilého světa kapitalismu a mohli jsme se západními sdělovacími prostředky hodinu za hodinou sledovat drama na africkém letišti, kde byly k politickým účelům zneužívání cestující letadla společnosti Lufthansa. Konečně jsme se o nějakém světovém dramatu dozvěděli řadu podrobností. Z východního bloku se o ničem nepodávaly skoro žádné zprávy, takže u někoho občas oprávněně vyvstal dojem, že jsme se ocitli mimo dějiny. Ale to se později vysvětlilo. Mimo dějiny to nebylo, ale mimo mísu ano. Jedno chapadlo tohoto africko-švýcarsko-německého dramatu sahalo i do Moskvy, což jsme samozřejmě netušili, ale rozhodně se podařilo odvést diváckou pozornost. Zároveň se bohatě rozmazával příběh holandské občanky českého původu. Jejíž poločeské děti byly v těch dnech v Holandsku cestou ze školy uneseny a vyslýchány. To, jak se o celé události vyjadřovali naši televizní zpravodajové, ve mně vzbudilo dojem, že trutnovská policie spáchala na mě a Gábině Fárové zločin proti lidskosti. Ale protože o tom se mnou nikdo nemluvil, uskladnila jsem celou věc v paměti jako pro tuto chvíli nevysvětlitelnou a tedy vhodnou k pozdějšímu zpracování. Odvádění pozornosti od vlastních problémů a neustálé poukazování na problémy sousedů byl jeden ze spolehlivých způsobů, jak odpoutat pozornost od celkově pociťované krize, která se projevovala i častým vypínáním elektrického proudu nejen domácnostem, redukcí televizního programu na pár večerních hodin, ale i na ulicích a pak i šeptandou o blížící se měnové reformě. Standardní nedostatky v zásobování potravinovým zbožím a hlavně zbožím takzvaně luxusním, kakaem, čokoládou či tropickým ovocem, štvalo kde koho, ale to není ani třeba zmiňovat. Až konečně jasné slovo klidu z televize řekla žena za pultem.

Seriál o socialistické světici byl do zredukovaného televizního vysílání umístěn tak, aby se nedal minout. Od 10. prosince 1977 běželo obden 12 dílů, jež končili den před Silvestrem. Příběh byl o světě, který má sice problémy, ale během jednoho dílu je vždy vyřeší, což úspěšně likvidovalo pocit bezmoci. Navíc v seriálu bylo dostatek jídla, i toho luxusního. Stačilo se jen neprat u pokladen a vzít si spořádaně svůj košík. Hlavní postava, žena, již hrála herečka Jiřina Švorcová, nejvýznamnější tvář Anticharty, dominovala příběhu o partě prodavačů a zákazníků v jedné pražské potravinové prodejně. Šéf, žoviální a komediálně nedostižný Vladimír Menčík, neskutečně věrohodně zdůrazňoval, že jsme tady přece mezi sebou a děláme si to sami, lidi, nebo ne? Ještě, že herečka Jiřina Švorcová byla z podstaty nepřizpůsobitelná požadavkům driáčnického veselí svého šéfa a nebyla z toho vzbudit jakékoliv zdání sexuální přitažlivosti, na které byla její role postavena. V tom, jak byla všemi muži obletována, byla permanentně podezřelá. Jaromír Hanzlík jí hned první den spadl na prsa s obrovským bochníkem ementálu, který jsem mimochodem ve svém dětství nikdy neviděla. A zasmušilý zástupce vedoucího, tichý intelektuál, se kvůli ní odstěhoval od své ženy. Sám vedoucí jí nadbíhal od prvních minut. Další početní nápadníci se rekrutovali z řad zákazníků. Neříkám, že 45-letá spořádaná soudružka s lehkým knírem nemůže poplést hlavu sebekrásnějšímu mladíkovi, ale když hraje žena těchto kvalit vzrušující 35-letou rozvedenou kočku a šílí po ní všichni muži v jejím okolí, a to hned na první pohled, něco tady nehraje. I taková naivka, jako jsem v té době byla já, se do soudružky Anny Holubové ne a ne zamilovat. A to i přesto, že se Anna chovala tak příkladně, poctivě, kamarádsky, cudně a zodpovědně. Prostě se jí nedalo věřit. Její již zmiňovaná asexualita sice nesnížila skoro 100% sledovanost seriálu, kde jsme se mohli kolem vánočních svátků aspoň očima dosyta najíst, ale přece jen. Do podstaty problému se trefila lidová tvořivost, když se ve všeobecně kolujícím vtipu navrhovalo, aby ve vrcholné scéně seriálu, totiž při dlouho připravovaném kojtu soudružky Anny s jejím vítězným nápadníkem z řad zákazníků, zastupoval jejího milého raději kaskadér, neboť tuto scénu nemohl věrohodně herecky utáhnout ani sebelepší herec. Jak moc byla trapná. A to i přesto, že jsme byli mnoho let cvičeni na socialistický sex, což je disciplína opravdu jedinečná. A kdo v tom nevyrostl, neumí si to představit. Poté, co jsme předposlední den roku oslavili Vánoce s Annou Holubovou, nás čekalo silvestrovské překvapení, které se jmenovalo Čí jsou hory kavčí? Jednalo se o nový formát silvestrovské legrace, který se pak udržel několik let a spočíval v tom, že všichni přední herci sedí vyskládaní z boku jeviště a hrají diváky svým kolegům, kteří zatím předvádějí svá jednotlivá veselá čísla a tím se jaksi dosvědčuje pospolitost a propojenost celé umělecké scény. Uváděl oblíbený Vladimír Menčík a v jednom kuse se tak trochu všem omlouval a děkoval za podporu svým kolegům hercům, kterým bylo hlavně zpočátku viditelně trapně. Pěvecké hvězdy Matuška, Neckář, Korn a Gott dělají křoví tanečnici z baletu Československé televize, která zpívá Asi, asi a celá parta solových zpěváků teď kolem hubený zubatý holky poskakuje jako stádo kozlíků, což je samozřejmě báječná sranda. A člověk si ani hned nevzpomene, že nedávno tři z nich na speciálním setkání Pragokoncertu podepsali Antichartu. Počáteční rozpaky se rozptýlily, všichni naši prvotřídní herci jsou pospolu, všechno je v pořádku, jsme tady přece mezi sebou. Pracující doma u televizních přijímačů se mohou cítit bezpečně, kterému Škarohlídovi a zaprodanci se toto nelíbí. Není to jenom soukromý problém odpadlíka a je nutné do toho ještě po 45 letech rýpat? Sama nevím. Určitě jsem se tehdy na Silvestra dívala také. Pamatuju si to jako dnes. Čí jsou hory kavčí? No přece naše. Nás, kteří tady žijeme a kteří tolik toužíme po jistotách.

Kniha Když máma spala z pera Beatrice Landovské bývá označována za syrově autentickou. Ovšem vedle historického rozměru je silná také tématem duchovního hledání, pocitu nepatřičnosti a dospívání v atmosféře tlaku a nejistoty. Anita Krausová z ní bude na Vltavě číst po 12. zítra ve 23 hodin. Premiérovou četbu s hvězdičkou natočil režisér Jakub Doubrava.

úterý tomu bude 100 let od narození trumpetisty a skladatele Milese Davise. V koncertu Jazz si poslechneme záznam vystoupení z července 1991 ve velké hale pařížského parku Le Villette ve Francii, ale to bude až ve čtvrtek na stanici Vltava v 21 hodin. Vážení a milí, klidný zbytek sobotního večera přeje Jana Kozubková a loučí se už od mikrofonu Vltavy.

Soudobá hudba ve svých 30 minutách cíleně míří dnes na pražsko-jarní víkend Prague Offspring do Centra současného umění DOX v Praze Holešovicích. Ten je od roku 2022 součástí festivalu Pražské jaro. Letos se koná ve dnech 29. až 31. května. Tedy dva koncerty a mnoho doprovodných akcí, besed, které přímo míří na hudbu dneška. Rezidenční skladatelkou nejen víkendu na Pražském jaru bude Unzung Chin. Dále budou hrány skladby Janise Xenakise, světová premiéra, kompozice Michala Nejtka. Hostující ansámbl Modern pak provede také kompozici Ondřeje Adámka, opět Unzung Chin, a ve světových premiérách skladby Michaly Antalové, Tobiáše Horváta, Patrika Kaka a Jiřího Kadeřábka. Oba koncerty bude natáčet Český rozhlas a vysílat je budeme ve vltavských pořadech Futurissimo. Hudba 21. století, ale i ta stále svým způsobem objevná, často avantgardnější než některé současné skladby. Tedy hudba 20. století bude provedena také na vystoupení houslistky Hany Kotkové Luigi Nono mezi aeroplány v Národním technickém muzeu. Stane se tak 1. června. Už před několika dny zazněla rovněž v rámci Pražského jara hudba Johna Zorna, a to prostřednictvím rezidenční umělkyně Pražského jara 2026 Barbary Hannigan. Dnes tedy návrat na loňský víkend Prague Offspring, kterému dominovala mimo jiné hudba Slavomíra Hořínky. Ten u té příležitosti uvedl: skladbu chápu jako komentář k biblickým podobenstvím o křtu ohněm Ducha Svatého a oddělení zrna od plev. Kompozici napsal letos 45-letý skladatel přímo pro ansámbl Modern, legendární německý soubor pro novou hudbu, který v Praze v minulém roce vedl Frank Olu. A vzkaz Slavomíra Hořínky před poslechem jeho tenkrát nové kompozice: v téhle skladbě bláznivě toužím dosáhnout toho, aby si posluchač nic nepředstavoval a naslouchal se mnou. A drobné upozornění před poslechem: po zvukové stránce má skladba velký dynamický rozptyl a jsou v ní další plochy v pianissimu následované náhlým forte. Slavomír Hořínka, Zrno, plevy, oheň.

0: Slavomír Hořínka, Zrno, plevy, oheň. Nahrávka z roku 2025, a to světové premiéry skladby na objednávku Pražského jara u příležitosti víkendu se soudobou hudbou, který se nazývá Prague Offspring. Hrál ansámbl Modern a Frank Olu. Ten letošní Prague Offspring se uskuteční příští víkend, tedy ve dnech 29. až 31. května, opět za doprovodu ansámblu Modern. A pokud se na koncerty z jakýchkoliv důvodů nedostanete, Český rozhlas Vltava je pro vás nahrává. Budeme u toho pro vás. V posledních minutách dnešního vltavského vysílání se loučí Renáta Spisarová a mistr zvuku Aleš Huber.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Setkáváme se v pořadu Návštěva. A dnes je stanice Český rozhlas D-dur na návštěvě u paní Taťány Klánské. Vyučuje hru na klasickou kytaru na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy na Žižkově. A vzhledem k naší dlouholeté známosti nemohu předstírat, že si vykáme. Tedy ahoj Táňo a dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: My jsme si, Táňo, dohodli, že uděláš velký výběr hudby, kterou ráda posloucháš a kterou by si ráda také nabídla posluchačům.
2: Ano, je to tak. Já jsem vlastně přemýšlela, jakou hudbu vybírat, protože kdybych měla vybrat všechno, co mám ráda, tak by nám nestačilo několik dnů. Tak jsem se rozhodla, že vyberu skladby, které mám spojené s nějakou vzpomínkou nebo událostí, situací nebo s nějakým člověkem. Aby to mělo takovou nit třeba, abych to tak řekla. No, my jsme teď slyšeli kytaru jako první ukázku. O kytaristech se občas říká, že je poslouchají jenom kytaru a jiná hudba, že je moc nezajímá. My jsme sice kytarou začali, ale nebudete poslouchat kytaru celou dobu. Já jsem sice kytaristka a je to nástroj mému srdci opravdu nejbližší a španělskou hudbu mám moc ráda. Ale stejně tak ráda poslouchám i klavír, housle, orchestry. Mám oblíbené skladatele, kteří pro kytaru v životě nic nenapsali. Takže tolik na úvod. A ještě bych možná třeba mohla říct, že já jsem byla hudbou obklopena už od narození. Hudba pro mě byla něčím naprosto samozřejmým. Rodiče mi pouštěli od prvních dnů mého života Bacha, Janáčka, Prokofieva, Stravinského. Jeden jejich kamarád, když viděl, jak ležím v kolíbce a pokojem se nese Taras Bulba, tak řekl, tak to jí v 15 bude Hindemit málo. Vzpomínám si, že třeba byla jsem v Národním divadle, když mě byly 3 roky, na baletu Petruška. Ale mám takovou jednu první hudební vzpomínku a ta není vůbec o klasice a je to tak zvláštní a silná vzpomínka, že jsem si ji občas vybavila a dokonce jsem napsala takovou krátkou básničku. Vlastně já jsem ji ještě asi nikdy nikomu nečetla. Tak mám?
1: Tak nám ji přečti.
2: Jedna z mých prvních vzpomínek má všech 5 smyslů. Západ slunce zasazený do okenního rámu a rychle tmavnoucí obloha, z níž otevřeným oknem vane jarní vzduch a mísí se zvůní čokolády, která se pomalu rozpouští na jazyku. Máma mě drží v náručí a z černé desky se line chraptivý hlas, trubka a neznámý slova. No, co člověk ví ve 2 letech. Teprve mnohem později jsem pochopila, že v té chvíli dotknul se mě osud. Hudební bůh v podobě božského sečma stiskl mi srdce, vzal mě za ruku a já udělala první krok do labyrintu hudby. A v tom bludišti se toulám dodnes.

0: Tak to byl slavný černošský spirituál Down by the Riverside. Zpíval Louis Armstrong, spolu s ním zpíval sbor Cy Olivera a hrál soubor All Stars. Pedagožka na kytaru zahájila svůj hudební vnímání černošským spirituálem, tedy takovou skladbou, která uchvátila srdce mnohých teenagerů v době, kdy Louis Armstrong zavítal i do Prahy. Jak to bylo dál s tou hudbou?
1: Dál to bylo tak, že u nás se kromě klasiky poslouchal hodně ten jazz a já jsem vyrostla na hudbě z Osvobozeného divadla a samozřejmě na Semaforu, protože jsem vyrůstala v 60. letech. Moje máma vystudovala na konzervatoři operní zpěv a táta klavír. A já si vzpomínám na večery, který jsem měla strašně ráda. Když si táta sedl ke klavíru, máma si stoupla vedle něj a já jsem říkala, co mají hrát a co má máma zpívat. A měla jsem třeba moc ráda Mozartovy písně, ale asi nejradši jsem vlastně měla Martinu písničky na jednu a na dvě stránky. A možná nejradši vlastně to byl Sen Panny Marie, kterou jsem vybrala taky, aby jsme si ji poslechli, protože tahle ta písnička mě uchvátila, když mě bylo třeba 5-6 let, protože mi přišla taková tajuplná v té prostotě a v těch zvláštních harmoniích a v těch postupech v klavíru.

0: Tak to byla jedna část suity s názvem Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů. Byla to část názvem Sen Panny Marie. Zpívala Magdalena Kožená, na klavír ji doprovázel Graham Johnson.
1: A jak to bylo dál, tak já jsem samozřejmě měla začít hrát na nějaký hudební nástroj, ale nezačala jsem hrát ani na klavír, po kterým jsem vlastně toužila, ani na trubku, teda jako Armstrong. Dali mi do ruky housle. Tak jsem začala hrát na housle. A měla jsem je ráda, myslím, že jsem hrála docela dobře. A samozřejmě, že tím pádem mám hodně moc oblíbených houslových skladeb, ale já jsem hodně přemýšlela, co bych vybrala. Mám ráda Čajkovského houslový koncert, ke kterému se vracím kdykoliv mohu a ráda ho poslouchám. A právě ten mám zase spojený s takovou vzpomínkou, jak jsem seděla na zemi před televizí, bylo mi 10 let a naprosto fascinovaně jsem poslouchala a hlavně jsem koukala na krásného mladého Vaška Hudečka a jeho debut na Pražském jaru. A tenhle koncert mám prostě spojený s tím, že jsem spěchala odněkaď domů jarními ulicemi Prahy, abych to prostě stihla.

0: Slyšeli jste koncert pro housle a orchestr D-dur opus 35. Petra Iljiče Čajkovského. Hráli Václav Hudeček, Česká filharmonie, řídil David Oistrach.
1: No a tak to vypadalo, že za pár let logicky půjdu ke zkouškám na konzervatoř, na to houslový oddělení. Ale pak se něco stalo. Bylo léto a o prázdninách, to mi bylo 10 nebo 11, tak se mi dostala do ruky kytara, taková stará, otlučená, s kovovejma strunama. Hráli na ní kluci u ohně. A mně se líbilo, že se na ní dají doprovázet písničky, protože jsem vždycky moc ráda zpívala. A tak jsem se sama naučila pár akordů a na konci prázdnin jsem prosila tátu, jestli by mi kytaru nemohl koupit, že bych si chtěla jen tak brnkat. A netušila jsem, že se totiž na kytaru dají hrát normálně skladby. Táta mi kytaru koupil. Pamatuju si, jak jsem přišla domů. Bylo září, svítilo zářijový slunce a ta kytara byla opřená o křeslo. A táta řekl, tak tady ji máš. Do dneška si vzpomenu, jak voněla tím dřevem. Vím, že tenkrát ta kytara stála 365 korun. A to nebylo málo tenkrát, to bylo hodně peněz. No a tak jsem se učila sama dál a doprovázela jsem si písničky a potom zase přišlo jaro. A najednou jsem dostala od nějakých známých lístek na kytarový recital slavného španělského kytaristy Narcise Yepeze. Já jsem tomu nevěřila, říkala jsem, cože na pražském jaru kytara v Rudolfínu. No ale šla jsem tam a pan Yepes hrál. Doteď si pamatuju, že to byly různý starý španělský renesanční mistři, Kaspar Sanz, a pak jsem slyšela Bacha, a Granadose a Faliu. A tenkrát to byl prostě taky nějaký osudový zásah, protože si vzpomínám, že jsem odcházela z toho Rudolfína úplně jako ve snu a najednou jsem jako pochopila, že to je to, co chci, že takhle chci, nebo teda takhle ne, ale by nešlo, ale že chci hrát na kytaru. A tak jsem začala okamžitě se učit na tu klasickou kytaru a cvičila jsem dost, myslím, posedle a za 4 roky jsem udělala zkoušky na konzervatoř. A teď bych moc chtěla poprosit o ukázku z něčeho, co je strašně známý, ale pro mě to má taky velkou vzpomínkovou hodnotu. Je to Concerto de Aranjuez od španělského skladatele Joaquina Rodriga.

0: Nebyla to ukázka, ale byl to celý koncert od Joaquina Rodriga, jeho aranjuezský koncert. Hráli John Williams a orchestr Philadelphia řídil Eugene O'Mandy. Slavná nahrávka, starší sice nahrávka, ale stále žádoucí.
1: Já jsem poprvé tenhle koncert poslouchala z kazety, kterou mi přetočil z desky můj tehdejší učitel na kytaru. Vím, že to bylo v zimě na konci 70. let minulého století. Padal sníh, vločky poletovaly za oknem. A já jsem seděla v pokoji v centru Prahy a sněla jsem o Španělsku, o teple, o létě, o svobodě. A věděla jsem, že je to jenom sen, že se mi prostě nemůže podařit podívat se za tu železnou oponu. Ale za pár let mě potkalo neuvěřitelné štěstí. Díky mnoha shodám náhod jsem se dostala na mezinárodní kurzy k legendárnímu kytaristovi a pedagogovi Alexandru Lagoyovi. Nebylo to vo Španělsku, ale v jižní Francii. A tam jsem ten aranjuez slyšela poprvé naživo. Bylo to v Antibes, na břehu moře. Začátek koncertu byl v 10 večer. Já si vzpomínám, jak jsem se dívala na nebe, který bylo plný hvězd. A vzduch byl plný vůní a do hudby se vzdáleně mísil zvuk mořských vln.
0: Ty jsi zmínila, že ten aranjuezský koncert ti dal tvůj profesor hry na kytaru.
1: Tenkrát to byl ještě student konzervatoře. On mě připravoval na konzervatoř a byl to manžel legendární houslistky Shizuki Ishikawy. Takže já jsem se vlastně už tenkrát potkala i s Shizukou a chodila jsem k ním a on mě prostě učil na kytaru. No. A dostala jsem se na konzervatoře. Pak mě učil pan profesor Jirmal a potom pan profesor Sádlík. To byli moji kytaroví pedagogové.
0: Takže to byla ta nejlepší škola, nejenom teda česká. A Jiří Jirmal svého času párkrát jsem se s ním setkal v rozhlase, natáčeli jsme spolu taky nějaký rozhovor a to byl senior.
1: No, tak myslím, že jsem měla štěstí, že se mi jako dostalo, že jsem mohla studovat u vlastně těch dobrých profesorů a když už teda musím vzpomenout, sice to bylo jenom několik týdnů, co jsem pracovala u pana profesora Lagoyi, ale já vlastně z toho čerpám dodnes. On byl neuvěřitelný pedagog, člověk. Na těch setkání s ním opravdu nikdy nezapomenu. Třeba jenom vlastně mě to došlo až po strašně moc letech. Protože třeba my máme, že jo, slavného skladatele, který napsal hodně věcí pro kytaru a to byl Heitor Villa-Lobos. A představte si, že ten Lagoya se s tím Lobosem znal. Protože se potkali, když byl Lagoya mladý a ten Lobos už byl jako starší, tak se někde setkali a mě Lagoya vyprávěl, že mu pan Lobos přesně řekl, jak si představuje, jak se mají hrát jeho preludia. A ten Lagoya mi to řekl. Takže já vlastně mám zprostředkováno tímto způsobem, jak si představoval sám autor interpretaci svých 5 preludií. No není to krásný?
0: Takže jsi absolvovala konzervatoř v Praze pod vedením Jirmalovým a Sádlíkovým. Ten ano. Profesor Arnoš Sádlík, to byla taky určitá legenda.
1: Taky on byl z Brna, potom přišel učit do Prahy. Jsem ho měla moc ráda a bohužel vím, že jsme se jednou potkali, když už jsem samozřejmě odabsolvovala a slibovali jsme si, že se sejdeme a dáme si kafe nebo vínko a pak najednou mi někdo říkal, že už tady mezi náma není. Vždycky si říkám, že by člověk neměl odkládat věci, které se už nedají pak vrátit. No. No, než se od těch kytarových vzpomínek a nahrávek dostanu zase k jiným nástrojům, tak bych ještě zmínila jednoho kytarového autora, kterým je Agustín Barrios Mañoré. Od něj mám ráda asi všechny skladby, ale já jsem vybrala Choro de Saudade. Mimochodem, víš, co je to Saudade? Má se to vyslovovat opravdu Saudade a ne Saudade. A je to portugalský výraz pro melancholii, stesk, nostalgii a touhu po něčem, co je navždy už ztracené, něco, co jsme zažili, prožili a co se už nikdy nemůže opakovat. Je to smutek ze ztráty spojený se vzpomínkou a vděčností za štěstí, které se už nevrátí. Já jsem tuhle skladbu poprvé slyšela na kytarovém festivalu Open Guitar v podání vynikajícího kytaristy Zorana Dukiče. A ta jeho interpretace mě prostě emotivně zasáhla. Vzpomínám si, jak jsem tam seděla a měla jsem úplně jako sevřený krk dojetím. Když dohrál, tak v několika vteřinách ve mně uzrálo rozhodnutí, že založím soutěž pro mladý kytaristy. A to jsem udělala. Ty jsi to zmiňoval na začátku. Já jsem ještě ten večer na tom začala pracovat a Pragytara klasika se teď konala už po 17. A já opravdu nevím, jestli bez toho zážitku, toho čorose, by ta soutěž vůbec vznikla.

0: Tak to byla skladba Agustína Barriose s názvem Choro di Saudade. Hrál Petr Seidl.
1: No a pak jsou samozřejmě skladby a skladatelé, bez nich si fakt neumím život představit. Začnu Johannem Sebastianem Bachem. Mohla bych vybrat cokoliv, ale nakonec jsem se rozhodla, že to bude Čakona z houslové partity D-moll. Protože já ji mám samozřejmě ráda i v houslové verzi. A ta kytarová je pro mě něčím velmi taky zvláštní. Třeba to vám prozradím, no. Já jsem si kdysi slavnostně slíbila, že dokud Čakonu nezahraju, tak se nevdám a nebudu mít děti. Většinu svých slibů dodržuju, ale tady jsem selhala. Takže Čakona v kytarové úpravě.

0: To byla slavná čakona Johanna Sebastiana Bacha z partity pro solové housle číslo 2, tentokrát v úpravě pro kytaru.
1: A já bych teď od kytary přešla ke klavíru, ale u Bacha bych ještě chtěla zůstat. A tady bych mohla vybrat cokoliv. Temperovaný klavír, francouzské svity, anglické svity. To všechno je krásné, všechno poslouchám, všechno znám, ale já jsem si vybrala partitu B-dur a začátek Preludium a Almandu. Tato partita mě totiž hodně provázela tím divným obdobím před pár lety, kdy jsme všichni museli sedět doma, když jsme šli ven, tak jsme si museli vzít roušky. A já jsem to období prožívala dost špatně. A když mi byla už opravdu hodně beznadějně, tak jsem si tuhle zrovna hudbu pouštěla a to mi dodávalo nějakou sílu a víru, že bude zase lépe.

0: Partita pro klavír číslo 1 B dur, BWV 825, cyklu 6 partit. Johanna Sebastiana Bacha zazněla v provedení Marie Perahy.
1: No, dalším skladatelem, kterého potřebuju poslouchat a kterého můžu vlastně poslouchat kdykoliv a cokoliv, tak to je Wolfgang Amadeus Mozart. Ať jsou to opery, symfonie, koncerty. Zase jsem musela přemýšlet, co vybrat. Ono je totiž od Mozarta krásný všechno.

0: Ale nakonec jsem se zase zaměřila na ty svoje vzpomínky a tak jsem vybrala klavírní koncert A-dur. A ten jsem totiž poslouchala poprvé, když si v autě, když jsem taky poprvé jela sama po dálnici a zažívala jsem takovej opojný pocit z té rychlosti a přitom jsem měla pocit, že mám všechno pod kontrolou. Bylo léto a kolem mě se míhaly zelený stromy a všechno bylo zelené a svítilo slunce a tenhle koncert je pro mě prostě zelenozlatý. Stačí, když slyším ty první takty a zase se ocnu v tom autě mezi tím sluncem a těma stromama.
1: Tak tady je koncert pro klavír a orchestr číslo 23 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 488. Hrají maďarský pianista Jöne Jandó a koncertus hungaricus řídí Matyáš Antal.